0: Má jít o občany jiných afrických států, Severní a Jižní Ameriky nebo Karibiku. Libérie bude vyhoštěné přijímat v průběhu jednoho roku. První skupinu 20 lidí očekává zítra. Jedná se o jednu z největších dohod tohoto druhu v rámci tvrdého postupu administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa proti nelegálním migrantům. Bývalý ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během války. Informuje o tom zpravodajský server Ukrajinská pravda. Země podle ex-ministra čelí krizi vládnutí a korupci. Podle Fedorova je provedení voleb v současné situaci složité. Rusko ale nesmí určovat, kdy si Ukrajinci zvolí své vedení. V Ostravě se po více než 25 letech přestěhovalo Národní dopravní informační centrum. Celostátní dispečink pro řidiče opustil zastaralou budovu u dálnice a nově sídlí blíž centra města v Hornopolní ulici. Jak řekl šéf ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, původní budova už technicky nevyhovovala a výrazně ji také poničily záplavy před 2 lety.
1: Centrum prostě muselo být evakuováno v nenáhradních prostor a způsobilo to samozřejmě značné problémy vůbec přepojením. Rozhodli jsme o tom, že musíme prostě přestěhovat. I teď máme záložní místo, kam jsme schopni kolegy přestěhovat a fungovat, ale doufám, že to nenastane, že tyto prostory tady budou dlouhodobě sloužit.
0: Sport. Českou basketbalovou reprezentaci čeká předkvalifikace o mistrovství Evropy a trenér Luboš Bartoň dal v nominaci prostor i 18-letému Lukáši Smažákovi. Mladému křídelníkovi pomohly také absence několika zkušených hráčů. Národnímu týmu budou chybět například Tomáš Satoranský nebo jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí. Smažák může za seniorskou reprezentaci poprvé nastoupit už v pátek na přípravném turnaji v Hamburku. Podle trenéra Bartoně si nominaci zasloužil.
2: Delší dobu patří k těm opravdu mladým hráčům ročník 2007, kteří dříve nebo později budou začleněni do týmu. A myslím si, že teď po mistrovství Evropy U20, kdy byl vlastně nejlepším střelcem celého šampionátu, tak je vhodný moment ho zařadit a uvidíme, jak se mu bude dařit. 2 přípravné zápasy v Hamburku nám napoví určitě víc.
0: Do předkvalifikace o mistrovství Evropy vstoupí čeští basketbalisté 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítají doma Norsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D2 u Hustopečí a omezení na D1 u Větrného Jeníkova. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy jeďte opatrně omezením u Hustopečí. Na 25. kilometru byl po nehodě rozlitý olej. Jezdí se proto zatím pouze jedním zúženým pruhem. Provoz je ale bez zdržení. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se tam teď netvoří. A v Praze pozor na Rozvadovské spojce ve směru do centra. Před sjezdem do Jeremiášovy na Řepy a Stodůlky se střetlo osobní auto s dodávkou a průjezd ještě může být omezený, projíždějte opatrně. A tunel Blanka v Praze prochází nočním čištěním. Uzavřený je úsek mezi Letnou a Trojou obousměrně. Zcela mimo provoz je také Strahovský tunel. Práce potrvají do rána do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes bude zpočátku oblačno a že zataženo, od jihu místy i polojasno, ojediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. Posloucháte Noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: A já přeji stále příjemnou noc. No a protože máme po druhé hodině, tak už po písničce od Lennyho Krevice budeme soutěžit.
6: Noční radiožurnál
3: a Petr Zajíček.

0: Radiožurnál pro vás má audioknihu Petry Štárkové Dej mi pokoj.
1: Poslední dobou si Marta uvědomuje, že obvyklá dávka antidepresiv jí nestačí.
0: 6 příběhů mladých lidí, kteří se z různých důvodů nedokážou osamostatnit.
2: Ty ses zbláznil. Měli jsme o tebe šílený strach. Vůbec jsme nevěděli, kde seš.
3: Normálně jsem jel na chvilku ven, mami. Je mi 30, jestli jsi jste všimla.
0: Audioknihu Dej mi pokoj na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
4: A opět je tady ta chvíle 221-552-155 nebo 255 na konci. Připomínám naše telefonní čísla. Tak první volající, noční radiožurnál, Petr Zajíček, halo, kdo pak se dnes dovolal?
5: Dobrý večer nebo dobré ráno, tady Martin.
4: Martine, já vás zdravím. Tak, pojďme se opět podívat do kalendária. Včera jsme v noční soutěži připomínali 3 roky od úmrtí legendárního francouzského herce Alana Delona. No a vidíte, opět se vrátíme dneska 3 roky zpět, protože den po Alanu Delonovi zemřel další významný umělec, slovenský skladatel, zpěvák, skvělý muzikant Vašo Patejdl. A já na vás mám takovou otázku, doufám, že jednoduchou, Martine, ve které slovenské skupině Vašo Patejdl působil?
5: No, je to jasné, je to Elán, oblíbená skupina mojí dcery.
4: Výborně, já jsem si říkal, jestli budou potřeba nápovědy, tak nebudou. To jsem rád, že v tomto případě, Martine, jste nezaváhal ani vteřinu. Já jsem třeba vás chtěl zmást Modusem nebo taky Banketem Richarda Millera, ale nenechal jste se, samozřejmě je to Elán. Dokonce Vašo Patejdl zakládal tu kapelu, byl jeden ze zakládajících členů v roce 68, potom v polovině 80. let odešel z Elánu na solovou dráhu, ale pak se zase ke kapele vrátil. Tak je to vaše ta cena samozřejmě tohoto týdne.
5: Moc,
4: blahopřeju a vydržte mi na telefonu, ano?
5: Ano, vydržím, děkuju moc.
6: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Pěší putování se stalo fenoménem poslední doby a na poutní stezky vyrážejí každoročně tisíce lidí. Ta nejznámější je zřejmě Camino, neboli pouť do Santiago de Compostela. Toto španělské město je cílem, ale poutníci mohou začít téměř kdekoliv a proto takzvaná svatojakubská stezka vede i přes Česko. Jedna z větví protíná vesničku Krištofovo údolí na Liberecku a tam nyní zřizuje správce farnosti Jakub Jan Disman ubytování pro poutníky. V letním seriálu Radiožurnálu proto míříme na sever Čech do chladivých prostor barokní fary.
1: Před vstupem do fary je schránka se symbolem svatojakubské cesty a ta je tu proto, aby Jakub Jan Disman nemusel každého poutníka vítat osobně, jo?
2: No, přesně tak. Tak ono tady prochází spousta poutníků, ne všichni tady chtějí přespat. Pojďte dál. Bacha, pes.
1: Je hodně velké plemeno.
2: Ano, zlatý retriever.
1: A, to je krásné.
2: Nech si trhej.
3: No jo.
2: Chápu. Pojď, já tě zavřu, ať neblafeš. Pojď.
1: Na téhle faře vy normálně bydlíte.
2: Ano.
1: Sem chodí vaše ovečky do kostela.
2: Nebo do farního sálu.
1: A teď tady budujete, vidím, sprchy.
2: To už je vybudované, ty už jsou hotové, no. Akorát no, chybí záclony, ale tak jako to se snad dá.
1: A vy jste teda zedník, truhlář, spokenář, to všechno umíte.
2: Já jsem jenom blbej teolog a ještě blbější právník, jo, takže tyhle odborné věci samozřejmě mi někdo dělá. Jo, je to prostě přece jenom barokní barák.
1: Zatím tady ještě žádný poutník nespál.
2: Ale spál.
1: Ale ještě to nebylo oficiální.
2: Přesně. Já to chci teď dodělat. Zítra pozítří to nafotíme a dáme to jak na stránky Ultrei, což jsou oficiální stránky svatojakubské stezky, a na postel pro poutníka.cz.
1: Ale je to určeno pouze pro poutníky, kteří jdou svatojakubskou cestu a zároveň mají nějaký vztah k církvi, nebo
2: nemusí
1: mít. Sem pustíte každého.
2: Heleďte, tak tu svatojakubskou stezku, ti, kdo jdou opravdu, tak ti mají takzvaný kredenciál, což je průkaz poutníka, do kterého sbírají razítka, aby pak vlastně na konci v Santiagu dostali potvrzení o tom, že absolvovali tu svatojakubskou stezku. Tak ti většinou jsou jasně rozpoznatelní, mají mušly a tak dále a tak dále.
1: A hodně špatně vypadají, protože už to mají do za sebou.
2: Jo, přesně. No. A když se člověk omluví, že nejsou záclony, tak v koupelně, tak se zasmějou a řeknou, že jsou vůbec rádi, že je koupelna. Ale asi když přijdou nějací turisté, kteří jdou prostě hřebenovku přes postel pro poutníka, tak asi taky nebude problém, když bude volno. Tak, pojďte nahoru.
1: No, tak to je krásná spartanská místnost. Tři postele, věšáky, štandr, stoleček, židle, nic víc. Prosté trámy tady ještě jsou přiznané, krásné.
2: Ano, barokní.
1: Barokní?
2: Hmm.
1: Mám 100 chutí se lehnout.
2: Můžete, je to připravené, už tady jako samozřejmě pár poutníků spalo. Říkám, jo, už tam jsou postele, pojďte.
1: Jo? Dobře, akorát bych řekl. Velmi příjemné. No tak to jsem rád, že i v Česku vznikají takhle jako rozsáhlé a velice solidní, jak tomu říct, poutní ubytovny.
2: Herberg. A já tomu říkám ubytování pro poutníky.
1: A vy jste někdy byl v Santiago?
2: Ne, já se tam chystám. A je tady pár lidí, kteří mají zájem do toho Santiaga vyrazit právě odsaď z Krištofova údolí.
1: Kolik to je kilometrů?
2: Hodně. Oni mají všichni děti, takže čekají, až trochu odrostou, aby je mohli nechat díl doma a pak razíme.

0: podcast Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Leny přitvrzuje a naplno dává průchod své lásce k roku. Nový singl Casanova je předzvěstí alba, které vyjde už na začátku podzimu a Leny prý na něm převzala větší kontrolu nad svou kariérou. Co jí tvůrčí svoboda přinesla a proč už nechce naplňovat očekávání ostatních? Leny bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi. Poutníci.
2: Letní seriál Radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
2: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
2: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
2: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Máme 14:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
4: V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíce za posledních několik let, řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho resortu na příští rok. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra je už teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení, informovala o tom agentura AFP, podle které to byly druhé větší otřesy v oblasti v posledních dnech. Nové zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra, který zůstal po zbytek dne uzavřený. Podle Národního geografického institutu měly otřesy sílu 4,8 stupně. Americký rapper Ye, dříve známý jako Kanye West, v říjnu vystoupí v ruském Petrohradu. Za jeden den se na jeho koncert prodalo přes 80 tisíc vstupenek. Uvedl to ruský server RBK s odvoláním na organizátory. Hudebník Ye bude největší západní hvězdou, která v Rusku vystoupí od začátku invaze na Ukrajinu. Kvůli jeho kontroverzním názorům se v několika evropských zemích letos jeho koncerty zrušily, mimo jiné i v Česku. A ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková na konci roku skončí ve funkci. Instituci vede od roku 2012. Odchod zdůvodnila svým věkem. 70-letá historička umění předpokládá, že město vypíše výběrové řízení na jejího nástupce. Podle radního pro kulturu Tomáše Slabyhoutka by ho ale mělo připravit až nové vedení Prahy, které vzejde z říjnových komunálních voleb.
2: Sport.
4: Fotbalový obránce Aaron Wan-Bissaka po sestupu West Hamu zůstává v anglické Premier League. Reprezentant Konga přestoupí do Aston Villa, kde má podle britských médií nejprve hostovat. Birminghamský klub ho pak bude muset koupit za zhruba 707 milionů korun. Wan-Bissaka působil ve West Hamu od roku 2024. V londýnském klubu dál zůstává český záložník Tomáš Souček.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Větrným Jeníkovem a v Praze uzavřené tunely. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 108 stojí v odstavném pruhu dodávka, kolem se pohybují lidé.
6: Svodidel stojí dodávka, mikrobus asi a lidi jsou svodidel, tak asi nějaká porucha.
5: Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku počítejte s omezením za odbočkou na Brušperk. Na 41. kilometru je provoz svedený do jednoho pruhu kvůli práci na vozovce. A v Praze dnes v noci neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Trojou. Až do rána budou čistit také Strahovský tunel, který bude zavřený v obou směrech. Práce jsou v plánu do 5 hodin. A v Praze vyšetřují nehodu na Rozvadovské spojce před odbočkou na Řepy a Studulky ve směru na Plzeň. Havarovalo osobní auto a dodávka. Průjezd je omezený, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude zpočátku oblačno až zataženo, od jeho místa je polojasno a ujediněle se objeví přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Potok Bílá voda u Holštejna na hranici Moravského krasu teď připomíná spíš lesní stezku. Letošní extrémní teploty a sucho jej připravili o veškerou vodu a zároveň tak zásadně ohrozili místní populaci raků říčních. Více v další reportáži už za moment.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Populace raku říčních u Holštejna na hranici Moravského krasu zdecimovala kombinace letošního sucha a letních veder. Potok Bílá voda, kde běžně vzácných živočichů žijí tisíce, totiž vyschl a ochránci přírody v lokalitě v posledních dnech nachází desítky ostatků chráněných korýšů. A doufají, že po srážkách z tohoto týdne přiteče do koryta alespoň trochu vody.
1: Ale koukám, vy jste našla tři tady, tam jde další,
2: Tam jde další.
1: Takže přece jenom dali se do pohybu.
3: Tady u Holštejna na hranici Moravského krasu se potok Bílá voda v některých místech proměnil spíš v kamenitou stezku. Téměř vyschlým korytem procházíme se zoologem Antonínem Krásou.
1: Celý to tady míchně navlhlo, to suchý koryto, to, kde stojíme, kde je teda vidět tři malé louže, ale voda se tady ztrácí do podzemí. Ale je vidět, že ty raky, co přežili dotud, že to trošku rozhýbalo. A vydali se na cestu, asi se snaží z těch nejmenších tůní, kde se doteď schovávali a kde doufali, že to přežijou, vydat se někam dál a najít třeba nové tůně.
3: Rakům ale pomohlo už pár milimetrů deště, které spadly v noci na pondělí. Teď jsme zrovna našli dalšího živého, který tady leze po kamenech.
1: Našli jsme ho mimo vodu, jak se hýbe. Jo, teď je vidět, že snažil se mě cvaknout klepítkama, ale v pohodě, do vody si zalízá, tady se trochu zvlhčí, odpočine. Kdybyste tady byla se mnou v pátek, tak to byla fakt vyprahlá, pekelná pustina.
3: Krása se domnívá, že by potoku pomohlo, kdyby při suchu upustili víc vody rybníkáři nedaleko v sousedním Olomouckém kraji. Podle mluvčí povodí Moravy Jany Kučerové jsou průtoky v tocích výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě.
4: Většími vodními toky protéká okolo 5-30% obvyklého množství, ale menší vodní toky jsou na řadě míst zcela vyschlé. Situace je lepší na tocích pod vodními nádržemi, které odpouštějí zvýšené množství vody pro zlepšení podmínek vodních živočichů.
3: Zpráva Moravského krasu uvedla, že sucho a letošní extrémní léto je problém i pro populaci mřenek nebo střevlí potočních. Hana Novotná, Radiožurnál.

do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Martin Michek patří k nejlepším českým motocyklistům v historii slavné rally Dakar. A teď se po pauze vrací do týmu, se kterým se mu na tratích v Saúdské Arábii dařilo nejvíc. Na začátku roku 2027 chce jednu sérii přerušit a na jinou navázat.
1: To dvakrát nedopadlo, pětkrát to bylo výborný. Zažili jsme právě s týmem Orion Motor Racing Group 20. místa, vyrovnali jsme historický český maximum vůbec motorkáře na téhle nejznámější rally Dakar. Já to vidím, že to je takový jakoby zpět k dakarským kořenům a zpět zase na startování našeho příběhu.
2: Vypráví Martin Michek, který minulou sezónu jezdil za jeden čínský tovární tým. Firma se ale vydala jiným směrem. A Michek je zpět ve stáji Orion MRG a má jeden velký cíl.
1: My chceme závodit, chceme dojíždět a pochopitelně já bych sem hrozně moc přál a přeju si, je to furt můj sen, udělat to jednomístní číslo. No.
2: Martin Michek ale musí hledat rovnováhu mezi snahou uhánět zběsile za nejrychlejšími časy a zároveň si hlídat, aby nejenom kvůli týmu dokončil rally Dakar.
1: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle, takže pro mě tam ten risk je, já jsem prostě závodník, já, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio. A už mám rodinu, mám Emičku, syna Martinka, který už to vnímá, už má takový ty svoje, takový ty hero, ať je to v jiných sportech, tak pro něho chci být taky vzorem, takže do toho budu dávat úplně všechno a pochopitelně slíbit, že se vrátím domů, tak to je to nejdůležitější, ale chci teda přijít s hezkým výsledkem.
2: Navíc na nevyzpytatelné trati v Saúdské Arábii vás může zastavit lecos. A jezdci mají i netradiční zážitky. Martin Michek je pro fanoušky vypráví i na svých sociálních sítích, jako při jedné z etap v roce 2022.
3: Vylítnul mi airbag, bouchnul mi airbag, ale naštěstí jsem nespadl. Jak jsem dojel do duny, nevšiml jsem se takový toho zvednutí v duny a jak jsem tam dotknul nejít rychle, tak asi tlakem software vygeneroval to, že by to mělo bouchnout, tak to bouchlo a musím říct, že teda mě to hodně překvapilo, protože rána to je pořádná a se nafouknete úplně celý, ale po 20 vteřinách to splasklo.
2: Pokud nezastaví pořádání Rally Dakar nestabilní situace v Perském zálivu, spojená s konfliktem Iránu se Spojenými státy americkými, zažije asi Martin Michek i v tomto ročníku náročné, ale i příjemné chvíle opět v českém týmu Orion MRG. Mirko Vasič, Radiožurnál. And

0: vždycky čas.
1: Radioservis představuje
2: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
3: Radiožurnál 3 hodiny. Jsou tady zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Ministryně financí má za sebou první den jednání o rozpočtu s vládními kolegy. Británie podle premiéra Bernhema stojí pevně za Ukrajinou, reagoval tím na varování Moskvy. Motocyklista Martin Michek se vrací do českého týmu, se kterým dvakrát dojel v elitní desítce Rally Dakar. A dnes čekáme zpočátku až zataženo, od jihu pak polojasno, ojediněle přehánky, teploty většinou do 27 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: První část ministrů byla v úterý vyjednávat o rozpočtu s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO. Konkrétní částky, se kterými mají jejich resorty hospodařit v příštím roce, ale nikdo z nich nekomentoval. Někteří se na resort financí vrátí zítra.
6: Dohoda ještě není třeba u ministerstva práce nebo vnitra. Podle Lubomíra Metnara z hnutí ANO, šéfa rezortu vnitra, je potřeba doladit ještě peníze na IT projekty nebo kyberbezpečnost. Představil ale hlavní cíle.
7: Budeme příští rok nabírat více policistů a hasičů, abych nezapomněl, budeme zvyšovat platy.
6: Naopak vyřešený rozpočet má třeba ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
8: Ministerstvo zahraničních věcí je rozpočtově nejmenším ministerstvem, to znamená, my už jsme ten rozpočet stihli víceméně předjednat v těch předchozích bězích rozpočtových.
6: S ministryní chce znovu jednat i předseda Akademie věd Radomír Pánek. Na termínu se zatím nedohodli. Lucie Pávová a Daniela Brichtová, Radiožurnál.
4: Rusko obvinilo Británii z úmyslné eskalace války na Ukrajině. Moskva tvrdí, že Kyjev k útokům na Rusko používá v Británii vyrobené drony. Kreml z toho podle své ambasády v Londýně chce vyvodit důsledky. Británie původ těchto dronů nepotvrdila. Premiér Andy Burnham ale Ukrajinu ujistil o své podpoře s tím, že Londýn stojí pevně po jejím boku.
9: UK support Ukraine 100%.
10: Británie podporuje Ukrajinu na 100%. Podporujeme ji, aby se mohla bránit v nelegální válce vedené Vladimírem Putinem. Takový je náš postoj po celou dobu konfliktu.
4: Životnost obou jaderných elektráren v Česku se prodlouží na 80 let z původních 60, potvrdila to společnost ČEZ. Podle ní pomáhají se zajištěním delšího provozu elektráren v Temelíně a Dukovanech, hlavně investice do jejich modernizace. Společnost využívá například automatizované roboty na sváření nebo vytváří náhradní díly na 3D tiskárně, dodává ředitel divize jaderná energetika ve firmě ČEZ Bohdan Zronek.
11: My ročně investujeme do modernizace zařízení nějakých 5 až 6 miliard, tak abychom to zařízení, které postupně dosluhuje, včas vyměnili a když už ho měníme, tak přemýšlíme o tom, jestli by to nešlo trošku efektivněji a třeba výměna průtočních částí turbín. Předpokládáme, že přinese zase několik megawatt navíc na výkonu.
1: Sport.
4: Český motocyklista Martin Michek se po roce loučí s čínskou tovární stájí Hoto a vrací se do týmu Orion MRG. V jeho barvách už v minulosti dvakrát obsadil 10. místo na Rally Dakar a vyrovnal tím nejlepší český výsledek mezi motocyklisty. Poslední dva ročníky v Saúdské Arábii ale nedokončil. Při příštím startu by se chtěl znovu vrátit na přední příčky.
12: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle, takže pro mě tam ten risk je, já jsem prostě závodník, já, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Omezení na D5 za Prahou a překážka na D1 za Větrným Jeníkovem. Na dálnici D5 čekejte omezení za Prahou ve směru do Plzně. Mezi 2. a 4. kilometrem pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte kolem nich opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se brzdí před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se netvoří. Na D1 z Prahy do Brna, tentokrát opatrně za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 108 pojedete kolem odstavené dodávky. Pozor na pohyb lidí okolo. A v Praze připomínáme noční čištění tunelů na městském okruhu. Obousměrně uzavřený je Strahovský tunel a také část Blanky v úseku mezi Lutnou a Trojou. Odstávky mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno. Ujedinilé v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Petr Zajíček.
3: Učitelé, studenti nebo třeba zdravotníci na 4 týdny mění profesi. Oblékají maskáče a uniformy a na vojenské akademii ve Vyškově trénují střelbu, taktiku nebo třeba orientaci v mapě. Výcvik budoucích členů tzv. Aktivních záloh přiblížíme už za chvíli naší další reportáži.
1: Noční radiožurnál
5: a Petr Zajíček.

0: Někteří učitelé nebo studenti mají o letních prázdninách prakticky jedinou šanci absolvovat výcvik aktivních záloh. Instruktoři Vojenské akademie ve Vyškově pro ně připravili speciální zkrácený 4-týdenní kurz. Přihlásilo se do něj na 70 rekrutů.
1: Pořád mít tu kamufláž nachystanou, aktualizovanou a i třeba pod tím nějakým šátkem nebo pod tou kuklou.
2: Rotmistr Petr Peštuka rozdává určitě pokyny, jak se má zamaskovat. Pak se všichni musí rychle rozdělit do 3 skupin a vyrazit do zákoutí výcvikového prostoru Březina a zkusit maskování v praxi.
3: 6, 5.
2: Dvojice žen, které pracují v akademické sféře, klečí naproti sobě a vzájemně si natírají obličeje maskovacími barvami. Postup mi nastěňuje rekrutka Hanka.
4: Černou barvou uši a nos, aby se ty kontury obličeje zrušily, a potom zelenou.
2: O kus dál se zase pod vrstvu barev snaží skrýt obličeje 2 studenti. Od Romana Sapíka a Davida Kopřivy chci vědět, co je motivovalo strávit prázdniny v uniformě a posloucháním rozkazů.
5: Chtěl jsem toho zkusit, co moje tělo vydrží.
6: A jak to zatím vypadá?
5: Velmi dobře. Zatím všechno drží.
6: A já se musím zeptat, jako jestli vám není příšerná horko v tom všem, co máte na sobě.
5: Zvyknete
7: si. My jsme si zvykli docela, no.
5: Potu je tady opravdu hodně.
7: A můj otec je voják z povolání. Tak jsem chtěl vědět, o čem to je. Abych nemusel poslouchat to,
5: že jsi nebyl
7: na vojně.
2: Na motivování dokončit kurz jsou všichni. Ne všem se to ale povede, připouští instruktor Tomáš Krištof.
8: Nejčastěji lidi odchází a nezvládnou ten kurz kvůli nějakému úrazu nebo nemoci. Jsou samozřejmě i lidi, kteří to vzdají z nějakých osobních důvodů. Pro nás za naši rotu to bývá průměrně 10%.
2: Účastníci výcvik zakončí slavnostní přísahou. Alena Hesová, Radiožurnál.
9: Radiožurnál.
10: Každý den s vámi.
9: I o prázdninách.

Zahradníci z Mendelovy univerzity v Brně vědí o každé kapce vody ve své botanické zahradě. Zavlažování rostlin mají pod kontrolou díky digitalizaci. Detaily se v nočním radiožurnálu dozvíte už za chvíli.

0: Tak to byla v nočním radiožurnálu. Miley Cyrus dospívala téměř 20 minut po 3. hodině a my se teď vypravíme do Brna. Zahradníci botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity v Brně ve spolupráci se startupem NextDrop ze Západočeské univerzity zdigitalizovali zavlažování celé zahrady i skleníků. Senzory, ventily a čerpadla umožní řídit hospodaření s vodou i na dálku z mobilního telefonu. Cílem je samozřejmě vodou šetřit, zefektivnit péči o rostliny a zároveň proměnit arboretum v živou laboratoř pro výzkum a výuku.
1: Teď se nacházíme k skleníku, kterém je jedna z největších sbírek orchidejí v Evropě.
2: Říká ředitel botanické zahrady a arboreta Mendlovy univerzity Michal Pavlík.
1: V tom skleníku se těch vod míchá víc, tak aby k těm orchidejím se dostala v podobě, která je pro ně vhodná.
2: Místní rostliny mají na vodu vysoké nároky. Právě s tím mimo jiné pomůže digitalizace arboreta, popisuje zakladatel startupu NextDrop ze Západočeské univerzity v Plzni. Z ní František Mach.
3: V rámci celé vodovodní sítě arboreta, která je relativně rozsáhlá, tak jsme instalovali senzory, ventily nebo čerpadla. Vlastně plně automatizujeme chod té zahrady.
2: Kolem nás rostou různé rostliny, včetně o nich orchidejí. Kouká se tady na nás želva.
3: Přímo tady ve skleníku monitorujeme vlastně všechny přívody vody, tak aby ta kvalita vody, kterou se zalévá ta samotná sbírka orchidejí, byla co možná nejšetrnější.
2: My jsme tady zašli za zelenou stěnu a přecházíme do technické části.
3: Možná můžeme to klidně otevřít, že bychom zalezli do přívody.
2: Zvedáte tady podlažní poklop. Pan ředitel zrovna šplhá dolů a my teda ho následujeme.
3: Na tom bude krásně vidět jako ten smysl toho projektu.
2: Slezu po žebříku a tady jsme se dostali do technické místnosti.
1: Ten návštěvník vidí jenom tu kvetoucí kytičku, ale za ní je spousta práce, ale i spousta technologií, takže aby ta kytička mohla fungovat, tak je tady to zázemí.
2: Právě to je podle Macha jedna z výhod digitalizace. Do technického zázemí teď zahradníci téměř nemusí chodit a mají nad rostlinami mnohem větší kontrolu.
3: Tady všude vidíme jednotlivé senzory, vodoměry, ventily a přívody.
2: Takže dokážeme technickou místnost ovládat, aniž bychom se do ní dostali.
3: A zároveň vlastně máme historický data. To znamená, výzkumníci a studenti mají možnost na datech za dlouhá časová období dívat na to, jakým způsobem se zavlažovalo, jaká byla půdní vlhkost, jaká byla teplota.
2: Podobný systém už nasadili například v plzeňské botanické zahradě. S rostoucím suchem podle vědců nabývá na významu chytré hospodaření s vodou. Proto chtějí v době, kdy vody ubývá, co nejvíce omezit její zbytečné ztráty. Z Brna Marek Gensel, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I po celou noc.

0: Radiožurnál je 15:30. Další zprávy a Monika Chmielová.
1: Írán odmítl, že by na Spojené arabské emiráty vypálil balistické rakety. Informovala o tom agentura AFP. Blízkovýchodní země z toho Írán obvinila v úterý. Poté oznámila, že s Teheránem pozastavuje veškeré obchodní vztahy. Spojené arabské emiráty uvedly, že protiletecké systémy zaznamenaly 2 balistické rakety odpálené z Íránu, přičemž jedna dopadla do teritoriálních vod země. Podle ministerstva obrany byla cílem raket námořní doprava. Íránské ministerstvo zahraničí tvrzení označilo za škodlivé pro důvěru a bezpečnost v regionu. V Česku je stále málo krve od dárců. Vedle nemocnic chybí třeba i ústavu hematologie a krevní transfuze. Ten má teď nedostatek zásob u skupin A a 0. Stejně jako minulý týden, tak vyzývá lidi, aby přišli krev darovat. U Buštěhradu otevřela galerie hlavního města Prahy nový depozitář za 249 milionů korun. Stavba má šetřit energii díky solárním panelům a hlubinným vrtům, které pomáhají s vytápěním a chlazením. V areálu můžou kurátoři uskladnit až 16 000 uměleckých děl. A ve věku 77 let zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard. Informovala o tom agentura AP. Poslední chvíle strávil v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. Členem slavného uskupení byl 60 let. Kapela ZZ Top vznikla v roce 1969 v texaském Houstonu. Prodala více než 50 milionů desek a získala 3 nominace na hudební cenu Grammy.
2: Sport.
1: Tenistka Marie Bousková hraje na turnaji Masters v Cincinnati o postup do osmifinále. Její soupeřkou je Američanka Jovičová, která je 16. ve světovém žebříčku WTA. Bousková je o 11 míst níž. Do osmifinále už postoupili Sára Bejlek, Linda Nosková a taky Jakub Menšík.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D8 za Lovosicemi a překážka na D2 za Brnem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy máme hlášenou nehodu za Lovosicemi. Na začátku omezení na kilometru 40,5, její následky překáží provozu, je to ale s opatrností průjezdné. Na dálnici D2 opatrně za Brnem ve směru do Bratislavy. Hned za sjezdem z D1 na úrovni čerpací stanice se pohybuje řidič kolem odstaveného kamionu. Více náš zpravodaj.
4: Z vodidel betonových stav kamion, má tam teda trojúhelník a ve městě světlem dává pokyn, aby do něho někdo nenapálil.
3: Na D1 z Prahy do Brna podobná překážka za Velkým Beranovem. Na kilometru 120,5 pojedete kolem porouchaného vozidla, stojí v odstavném pruhu. A tunel Blanka v Praze prochází nočním čištěním. Uzavřený je úsek mezi Letnou a Trojou obousměrně. Zcela mimo provoz je i Strahovský tunel, práce potrvají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno. Ojedinělé v severní polovině území místy přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A teď na Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Tragický příběh nejmladšího černošského profesora v historii univerzity v Cambridge.
7: Jason Arday became Cambridge University's youngest black professor.
8: Raketovou kariéru ukončilo obvinění z plagiátorství a předčasná smrt.
1: Obvinění z plagiátorství Arday odmítal.
9: Truly grateful to everyone.
10: Byl označován za superhvězdného profesora.
11: Díky svému prestižnímu univerzitnímu postu se stal symbolem rasové inkluze v britském vysokém školství.
12: Pozoruhodný a tragický příběh plný vážných obvinění podváděl a vymýšlel si profesor Jason Arday, kdo může za jeho smrt. Na otázky, kterými žije Velká Británie, hledá odpověď Ladislav Nať, ředitel Ústavu anglistiky na Jihočeské univerzitě a spolupracovník serveru Info.cz. Dnes je středa, 19. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
13: Dobrý den, díky za pozvání.
12: Budeme se bavit o pozoruhodném případu profesora Jasona Ardeje, který sledovala celá Británie minimálně v těch posledních týdnech. Ten skončil, ten příběh jako takový před víkendem v jižním Londýně, protože nalezli pana profesora mrtvého v jeho bytě podle policie. Ta smrt nebyla zapříčiněna jinou osobou, byla nečekaná nebo neočekávaná, ale ne...
13: Podezřelá.
12: Tak, vyjádřil se k tomu i britský premiér, mluví o tragédii na mnoha různých úrovních. Je to teď na ostrovech, vy to dění sledujete velmi dopodrobna, je to teď jedno z těch hlavních témat?
13: Je to velmi živé téma, aktuální. Asi všichni, i ti jeho kritici se shodují na tom, že to byla obrovská tragédie. A rezonuje to ve společnosti velmi silně. Konala se taková vzpomínková akce v centru Londýna na uctění jeho památky. Samozřejmě je to věc, o které se píše, mluví, hledají se viníci, část, včetně univerzity, viní média. Média se hájí tím, že jenom konala svou povinnost a podobně. Každopádně to téma bude ještě dlouho velmi silně jako v popředí.
12: Ardejova rodina se k tomu taky vyslovila prohlášením, ve kterém popisuje tlak právě na britského akademika Jasona Ardeje kvůli kampani údajně plné misinformací.
14: Od chvíle, kdy Jason přijal místo profesora na Cambridgeské univerzitě, byl více než 3 roky terčem soustavných útoků ze strany těch, kteří se ve snaze ho diskreditovat nezastavili před ničím.
12: Zastal se ho i třeba londýnský starosta nebo někteří kolegové z univerzity v Cambridge, kde byl profesorem.
15: Byl to neuvěřitelně laskavý, mírný, starostlivý a velkorysý člověk. Ale v médiích ho vykreslovali jako plagiátora, lháře a podvodníka.
12: Zaznamenal jsem slova o bombardování právě médií, která se pak hájí. Guardian vydal editoriál, ve kterém vysvětluje, že to je prostě práce novinářů o těch věcech informovat. Nicméně ti, kteří Ardeje hájí, tak mluví o tom, že byl vykreslován čistě jako podvodník. My musíme říct, že faktem je, že existují velmi, ale skutečně velmi vážná podezření z plagiátorství, s konkrétními příklady, s uvedením schod s různými jinými dalšími publikacemi v případě jeho disertace a v případě dalších jeho prací, které potom i ex post opravoval. To se samozřejmě děje v akademickém prostředí, ale stalo se to i v tomto případě. Četl jsem i o využívání dat z jiných prací, to by byl zase trochu jiný problém, než jenom to plagiátorství, to je prostě potom podvod, ale jsou to všechno velmi vážná obvinění. My zatím nemáme jednoznačný důkaz nebo jednoznačné stanovení univerzity, že tomu tak bylo. Nicméně, jak závažné ty důkazy podle vás jsou?
13: Myslím, že závažné jsou. Ještě bych podotkl jednu věc. Všechno to, co říkáte, je pravda. Skutečně ten profesor Ardrey se ocitl pod obrovským tlakem, ale on se pod tím obrovským tlakem, kdybychom to srovnávali s jinými případy, které se vyskytly, teď případy plagiátorství nebo nějakého údajného podvodu, tak on se pod tím obrovským tlakem vyskytl mimo jiné, protože on nebyl bezvýznamným nebo řadovým akademikem, on byl velmi významnou osobou, kterou ta univerzita od jeho nástupu na univerzitu využívala. Dokonce zaznívají takové názory a myslím, že na nich je hodně pravdy, že ho ta univerzita trochu zneužívala jako maskota. Když se objevují ty diskuze o rasismu, tak se říká, že vlastně ta univerzita se chovala rasisticky, protože bylo to asi ve dvou britských listech, že vlastně ho skutečně jako maskota, jako ty indiány, které prostě přivezli, že ho z Nového světa do Anglie, tak je ho vodila a ukazovala. On prostě vystupoval v médiích, tuším, že dokonce nesl olympijskou pochodeň, čeho, když byla olympiáda v Londýně, takže on byl skutečně výrazná postava a proto ten byl tak strmý.
12: Pardon, tohle to se dělo ještě předtím, než byl pak jmenován profesorem na Cambridge, třeba ta olympiáda v Londýně a tak dále. A to se týká toho tokenismu, o kterém často kritici právě mluví.
13: Ano, že... myslím, že bylo velmi nešťastné a že pokud někdo říká, že on byl oběť těch kulturních válek, tak je na tom mnoho pravdy, protože skutečně byl, na jedné straně byl prostě prezentován jako ten kluk z plagátu, ten prostě člověk, který vlastně ukazuje, že ta strategie, ta diversity, equality, inclusion je vlastně správná. Na druhou stranu, teď, když se ukázalo, že tam jsou jisté nesrovnalosti, tak naopak ty kritici to ho využili v podstatě jako ten exkluzivní terč. Ale k těm obviněním, tam myslím si, že... vážná jsou, protože zazněla z mnoha zdrojů. Já bych byl velmi opatrný, nebo respektive takhle, když jsem četl ty materiály, tak jsem dost jaksi s podezřením četl ten Substackový článek profesora Kofnase, který měl vlastně osobní ambici, on je zastánce jako rasistické teorie. On říká, že kdyby nebyly tyhle ty programy pro inkluzi, tak by na Harvardu a dalších prestižních univerzitách nepůsobil žádný černý profesor ani skoro žádní studenti. Skutečně musel z Cambridgeské univerzity odejít, takže toho bych bral s rezervou, ale objevily se ty informace vlastně i z jiných zdrojů a úplně nejzávažnější pokládám ten článek, na kterém pracoval Times Higher Education, což je velmi prestižní a velmi seriózní časopis.
16: Sestavili jsme 63-stránkovou zprávu, která podrobně popsala, jak zřejmě bez řádného uvedení zdroje Ardej použil rozsáhlé části práce, kterou v roce 2009 napsala jiná studentka. Další šetření odhalilo pasáže, které se zdály být převzaty z prací výzkumníků z USA, Austrálie, Spojených arabských emirátů a Spojeného království.
13: Ten časopis nebo jeho redaktoři později vydali několik rozhovorů a v nich říkají, že by nedospěli k tak závažným vývodům, k jakým dospěl Kofnas a další, akorát, že univerzita se s nima nechtěla bavit.
17: Mm-hmm. A ten článek nakonec ani nevyšel.
13: Ten nevyšel.
17: Kvůli zásahu právníků.
13: Nevyšel ze dvou důvodů, ano. Nevyšel zejména kvůli zásadu velmi drahé právnické firmy, která se specializuje na pomlouvačné kampaně. A Times Higher Education, nebo respektive jeho editoři, říkají, že i kdyby měli pravdu, tak by ten spor trval několik měsíců a byl by obyčejně nákladný, že by mohl vlastně celý ten časopis zrujnovat. Jo? Takže vlastně univerzita se to jednak snažila zamést pod koberec, už mohla vlastně provést to své šetření, když ten dotaz z toho Times Higher Education přišel. Mm-hmm. A ten dotaz byl směřován profesoru Ardajovi, nicméně on neodpovídal. Odpovídala tisková mluvčí univerzity, která řekla, že to jsou rasistické pomluvy. Dokonce bylo proti jednomu z těch redaktorů, který na tom pracoval, trestní oznámení bylo podáno, on byl vyšetřován, policie mu zakázala Jasona Ardaje komentovat. Takže tady si myslím, že obrovský díl viny leží na univerzitě, že k tomu nechtěla přistoupit otevřeně.
17: A mluvíte, pardon, o dvou důvodech, tak jeden důvod tento a druhý důvod, proč nevyšel ten článek?
13: První důvod teda byl ten právní a druhý důvod byl ten, že tím, že ta univerzita na to odmítla reagovat, tak protože Times Higher Education je velmi seriózní list, tak neměl to vyjádření druhé strany. Podle mě nechtěli vydat článek, kdyby neměli vyjádření toho člověka, které se to podezření týká. A to podezření se týkalo něčeho, čemu říkají research misconduct, tam nezaznělo přímo plagiátorství. Research misconduct může být nějaké pochybení ve výzkumu, přehlédnutí, různé věci, ale my ten článek nemáme, že jo, ten nevyšel.
17: Já to jenom dám do nějakého časového kontextu, protože to, o co se zajímali novináři z toho periodika, o kterém vy mluvíte, tak to se odehrálo už loni, nebo vlastně je to pár měsíců zpátky, ale ta obvinění, která vznesl ten akademik, který byl vyhozený z Cambridge kvůli podezřením na rasismus, tak to je pár týdnů zpátky, to je červenci.
13: Je tam prodleva 9 měsíců,
17: tak,
13: tuším.
17: A od té doby se vlastně děly velké věci. Ardej ta obvinění všechna odmítal.
18: Ačkoliv je kritika nevyhnutelnou součástí akademického života, to, co jsem zažil, daleko přesáhlo rámec odborných neshod. Neúprosná obvinění, spekulace a veřejné komentáře si vybrali svou daň na mě i na mých blízkých.
17: Postavila se za něj i jeho univerzita, totiž Cambridge. Byť tedy před pár dny, kdy se on sám pak rozhodl rezignovat, tak zahájila nové vyšetřování, jehož výsledky teda dosud neznáme, ono to bude nějakou dobu trvat.
19: Plně rozumím obavám, které v souvislosti se jmenováním Jasona Ardeje zaznívají napříč univerzitou i mimo ni. A tyto obavy sama sdílím.
20: Prorektorka Cambridge Deborah Prentisová o případu Jasona Ardeje.
17: V minulosti nicméně už čelil nařčením z plagiátorství a šetřila je univerzita v Liverpoolu, kde získal doktorát. Chyby nenašla, ale označila je za omyl. To znamená ta pochybení, která tam v těch pracích
13: byla. On se hájil tím, že je autista a že prostě to pramení z toho jeho zdravotního stavu.
17: No a to je zrovna příběh, k kterému se chci dostat, protože celý jeho život byl mnohem pestřejší a plný podivností. Mimo jiné teda mluvil o tom, že když se stal jako nejmladší vědec černé barvy pleti v historii profesorem na Cambridgeské univerzitě, tak se to stalo přesto, že on nemluvil do svých 11 let. A začal být gramotný až v dospělosti a vyrůstal s poruchou autistického spektra. A to je teprve začátek celého toho životního příběhu. To je doložené, že to tak skutečně bylo, protože pak se objeví celá řada dalších věcí, u kterých my už víme, že minimálně je potom poupravoval a možná nejsou pravdivé vůbec.
13: Myslím si, že to je velmi pochybné. Objevily se výpovědi jeho spolužáků z té základní školy. Nevím, nakolik jsou ověřené, ale objevily se výpovědi, že tomu tak není, že mluvil, že to s tím autismem nebylo takové, jak on říká. Dokonce se objevila velmi silná kritika toho, že autismus zneužívá a že vlastně lidé nebo rodiče dětí, které jsou skutečně postiženy autismem, to můžou vnímat jako něco, co je vlastně poškozuje, protože on říká, že maminka se o něj jako velmi pečlivě starala. Pak tam byly další věci, že ho srazilo auto, on ležel v komatu, už ho vlastně chtěli odpojit od přístrojů. Potom, když vlastně dával návrh na tu svoji knihu nakladatelství Simon & Schuster, tak uvádí, že trpěl velmi agresivní formou rakoviny, tuším, že to byla rakovina varlat, kterou pak změnil na rakovinu mozku, nebo to bylo opačně. Těch věcí je hodně a
17: měl čas ztratit paměť, měl se pokusit o sebevraždu, měl hrát fotbal za Crystal Palace, což je prvoligový klub teď v Premier League, ale on měl hrát snad nějakou dorosteneckou ligu, nebo, ale ten klub nemá o tom záznamy. Měl uběhnout 500 kilometrů, sbírat miliony liber pro charitu. To pak upravoval, že pro charitu teda běhali ve víc lidech, nebo že to byl úspěch více lidí, nejenom jeho.
13: Charita tuším nenašla, jak si.
17: A ještě k tomu. A to všechno má tak po různu psát ve svých memoárech, které vyšly už v Americe a teď mají vyjít i ve Velké Británii.
13: Ano, ano.
17: Tak co z toho je teda pravda, co není?
13: To těžko říct. Vlastně tak Jason Arda je mrtev, asi je to jedno. Podle toho, co se lze dohadovat, tak většina věcí z toho bude pozoruhodná mystifikace, což samo o sobě samozřejmě není trestné a takových podivínů je nejenom v akademickém, ale v uměleckém světě hodně. Nicméně troufnu si tvrdit, že nebýt téhleté přepálené mystifikace, tak by tu ta kauza plagiátorství takovou pozornost vůbec nezbudila. Rozhodně by ji nezbudila mezinárodně. Byla by to věc, která by zůstala v tom kontextu britské politiky maximálně, ale ne mezinárodně. Ale samozřejmě ten příběh je tak fantastický a tak neuvěřitelný. Navíc, pokud jsem říkal, že Jason Arda byl trošku obětí té univerzity, tak on byl obětí i toho nakladatele. Vemte si, že ten skandál propukl pár dní předtím, než ta kniha měla vyjít. Ví se, a to se ví z toho návrhu, který on poslal nakladateli a jak ten nakladatel inzeroval tu knihu a co dal novinářům, tak ví se, že nakladatel ty věci upravoval. Novináři, kteří dostali ty prvotní informace o knize a pak dostali tu věc k recenzi, to znamená pár dní nebo týdnů předtím, než ta kniha měla být, vidí, že ten, a takhle ještě navíc nakladatel mu dal ghostwritera, on tu knihu nepsal. A ta ghostwriterka asi tušila nebo cítila, že některé ty věci jsou jako příliš. Takže ta verze v té knize je utlumená proti těm informacím, které zaznívaly, když ta kniha byla inzerovaná.
17: No, oni hlavně poslali i nějakou první verzi do toho nakladatelství, ke které se snad i dostali novináři, kteří potom porovnávali tak vlastně
13: to výsledno. Ale co chci říct, že to je vlastně i docela cynický přístup od toho nakladatele, že jak od seriózního nakladatele bych si představoval, že pokud je něco jaksi inzerováno jako memoár a ukazuje se, že to nelze ověřit. A vlastně kolem toho vzniká takový skandál. A dokonce Jason Arda sám řekl, že ruší turné k té knize, tak bych od seriózního nakladatele čekal, že tu knihu stáhne. Ale naopak on ji vydal, že jo, a ta kniha bude mít násobně větší prodej teďko po té tragické smrti profesora Ardeje, než by měla předtím.
17: Teď se taky samozřejmě objevily informace, a myslím, že jsem to četl v The Atlantic, že to nakladatelství se k tomu vlastně nechtělo vyjádřit. Když jsem mluvil o tom, že Ardej se stal nejmladším profesorem černé barvy pleti na Cambridge v jeho 37 letech, ano. On zemřel teď v 41. Jakou měl pověst na univerzitě na kampusu? Protože spousta jeho kolegů se ho zastávala.
13: Spousta kolegů se ho zastávala, z toho, co víme od kolegů, tak byl oblíbený člověk, šarmantní, velmi milý, což ostatně říkají i novináři, kteří sice měli ta podezření, ale setkali se s ním osobně. To problém byl prostě a jednoduše v tom, že on odmítal s těmi novináři komunikovat ohledně těchto nařčení. A ještě k té vaší otázce, konkrétně k té pověsti, objevily se teďko výpovědi studentů, že třeba zejména bílí studenti s ním měli problém, že jakoukoliv diskuzi odmítal obviněním z rasismu, ale tyhle ty výpovědi nelze ověřit nezávisle. To jsou výpovědi, které zazněly v médiích, ale že by byly ověřeny nebo nějakým způsobem dokázány, to jsem nezaznamenal.
17: Rasismus velké téma jeho i co se týče jeho akademické práce. On se zajímal nerovností ve vzdělávání, rasové a etnické nerovnosti na školách a tak dále. Toho zajímalo, kromě toho, že působil kromě Cambridge na dalších univerzitách, které to pak třeba odmítli, že tam byl. Tak ale tvrdil, že mu bylo vyhrožováno a že vlastně tím se spojoval jeho profesní a soukromý život, že je vyhrožováno i jeho rodině. Měl ho ohrožovat dokonce na kampusu, myslím, že na Cambridge útočník s nožem, ano. Ale to se na kamerách teda nikdy
13: byly.
17: Taky neprojevilo, nikdo to nikdy neodhalil.
13: Ano.
17: To, že ale má pocit, že je pod drobnohledem kvůli tomu, že je černé barvy pleti. To je něco, čem vlastně v tomto názoru není osamocen v té akademické obci jako takové. Protože profesorů černé barvy pleti ve Spojeném království je minimum, 1%, co jsem četl.
0: Zhruba.
17: Tak si říkám, jestli vlastně i ten tlak, o kterém my celou dobu tady mluvíme, jestli nemohl být tímto vyvolán, že přeci jenom ten tlak na úspěch, to, že tam je nějaký systémový rasismus, na který on upozorňoval, že se tam objevil.
13: Mohl, máte pravdu. Já jsem dokonce zaregistroval v té akademické sféře úplně na začátku toho skandálu výpovědi některých jiných profesorů černé barvy pleti, kteří z toho schématu DEI, teda ty diverzity a rovnosti a inkluze, sami nebyli příliš šťastní, protože měli právě pocit, že se na ně pohlíží, že si to místo nezasloužili a že se na to místo dostali právě jen kvůli své barvě pleti.
17: A to podezření je teda i u toho,
13: u toho to podezření bylo. A samozřejmě, pokud takovéhle podezření existuje, protože ty kulturní války neustále probíhají, já si taky myslím, že tenhle ten program není úplně šťastný, tak vlastně on se tak mohl cítit. To je nespochybnitelné.
17: Důkazy teda, protože se stal profesorem jenom kvůli tomu, že se to hodilo té univerzitě, ty nemáme. Důkazy nemáme.
13: Na druhé straně, jako nenajdete moc lidí, kteří by byli jmenováni profesory na Cambridge s tímhletím CVčkem. Jo, takhle malým. Ještě bych možná podotkl...
17: Tak on vystudoval dvě vysoké školy.
13: Ano, ale podotkl bych pro posluchače, že vlastně v Británii existují takzvaná funkční místa na rozdíl od míst našich. U nás vlastně ten kariérní řád je takový, že prostě postupně stoupáte k té profesoře jako k titulu, ale na britské univerzitě se můžete stát profesorem v podstatě, když to přeženu, okamžitě po absolvování vysoké školy.
17: No tak on dostal doktorát.
13: Abyste asi nemusel mít ten doktorát, jo, v extrémním případě, ale neděje se to. A v jeho případě se to stalo, a tím se vracím k tomu, co jsem říkal, okamžitě, jak byl jmenován, tak ho ta univerzita začala využívat vlastně jako svou nějakou reklamu. Jo, podívejte, jak jsme pokrokoví, my tady máme nejmladšího profesora černé barvy pleti.
17: Do jaké míry se teda skutečně v anglickém prostředí stává, tento případ se stává věcí, kterou lidé spojují s kulturními válkami a nezastínuje potom to ten problém s plagiátorstvím, ta obvinění?
13: Já bych ty dvě věci rozlišil. To plagiátorství je samozřejmě velká zbraň a dá se použít proti komukoliv. Ono, víte, já teďko čtu hodně bakalářských diplomových prací studentů a máme software, který odhaluje plagiátorství. On vám ten software sám o sobě vyhodí spoustu shodných míst a vy teprve musíte číst to v tom kontextu. Takže ono hodit něco do nějakého stroje a on vám vyjede nějaký výsledek, je jako velmi jednoduché, ale zároveň zavádějící. A to obvinění z plagiátorství se velmi často používá jako různý boj. Nejenom tedy v kulturních válkách, ale i boj proti třeba názorovému oponentovi nebo prostě při boji o místa v té akademické sféře. Takže s tím bych zacházel velmi opatrně. Navíc ten problém bude ještě větší s používáním AI, že budou se objevovat obvinění, že ten člověk to nenapsal sám. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ale potom skutečně ta akademická kvalifikace, kterou nějakou mít musíte mít nějaké renomé v té společnosti a pokud tom renomé takové máte, tak pak myslím, že ten člověk jako je odolnější vůči těm tlakům, což evidentně Jason Ardai nebyl.
17: Já ještě k tomu přidám dva pohledy britských novinářů, totiž Financial Times píšou právě o té politice diverzity, rovnosti a inkluze na Cambridge, která je teď pod drobnohledem a že by měla být prozkoumána. Guardian k tomu ale naopak dodává, že když selhání černošského profesora mnoho lidí označuje za selhání DEI, tak u běložského profesora by to bylo bráno prostě jako chyba jednotlivce. Vnímáte oba dva ty pohledy, které
13: vnímám,
17: se objevují v tom prostředí?
13: Vnímám, jsou to pohledy ze dvou konců politického spektra. Guardian spíše levicový, Financial Times pravicový. Ty strany jsou jasně dané. Myslím si, že kdyby to bylo ze strany běložského profesora, tak by záleželo na tom, z jakého prostředí on by pocházel, protože ty profesoři nebo akademici bílé barvy pleti nejsou vnímáni jako znevýhodnění. Samozřejmě, pokud by tam bylo, že by to byl třeba člověk, který by pocházel z nějakého vyloučeného sociálního prostředí a došlo to, tak si myslím, že by to bylo stejné jako v případě profesora černé barvy pleti. Myslím si, že by znova byla tato vlastně strategie DEI zpochybňována.
17: Pokud se skutečně prokáže nakonec a dozvíme se ty výsledky toho vyšetřování na Cambridge, že pan profesor podváděl, plagioval? Jak velký reputační problém to pro univerzitu, jednu z nejslavnějších univerzit na světě, bude?
13: Pokud se ukáže, že Jason Arday podváděl, tak to si myslím, že pro univerzitu takový problém nebude, ale bude tady daleko horší problém, o kterém už se mluví, a to je to, jakým způsobem univerzita ty své akademiky brání. Ono na jedné straně je vlastně chvályhodné, že se za své zaměstnance postaví, což byl ten první případ, jaksi jo. Otázka je, a to je otázka, kterou si klade řada novinářů, jestli to nezachází příliš daleko, protože byť se tedy v Anglii platí školné, tak část financí jde z veřejných peněz a zda univerzita vlastně nebrání nezávislému vyšetřování. Tohle bude, myslím, největší úskalí, se kterým se bude muset Cambridge vypořádat.
17: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
13: Díky za pozvání.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ladislav Nať, ředitel Ústavu anglistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, který o případu, který jsme teď rozebírali, napsal několik textů na server info.cz. Závěrem bych chtěl zmínit jeden posun v případu, o kterém jsme mluvili letos v únoru. Seznam Zprávy tehdy informovali o obžalobě podnikatele v sex inzerci Andreje Anastasova v kauze tedy údajného kuplířství. Server info.cz před několika dny napsal, že podle soudu provoz webu sex.cz nebyl trestným činem a stíhání 8 lidí a jedné právnické osoby zastavil. Stíhání samotného Anastasova, který byl obžalován mimo kuplířství i ze znásilnění nebo vydírání, pak soud přerušil ze zdravotních důvodů. Naslyšenou zítra.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Leny přitvrzuje a naplno dává průchod své lásce k roku. Nový singl Casanova je předzvěstí alba, které vyjde už na začátku podzimu a Leny prý na něm převzala větší kontrolu nad svou kariérou. Co jí tvůrčí svoboda přinesla a proč už nechce naplňovat očekávání ostatních? Leny bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Čtyři hodiny. Zprávy a Monika Chmilová.
4: Ministerstvo zemědělství příští rok dostane o několik set milionů korun navíc. Téměř 29 bilionů korun žádají čtyři americké státy od firmy Meta za to, že její Instagram a Facebook poškozuje děti. České hokejistky čeká první turnaj pod vedením nového trenéra Briana Idalského a dnes čekáme zpočátku až zataženo, od jihu pak polojasno, ojediněle přehánky, teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok zrůst o několik stovek milionů korun. Zvýší se hlavně výdaje na vodní hospodářství. Šéf resortu Martin Sebastián za SPD to řekl po večerním jednání na ministerstvu financí. Letos resort hospodaří asi se 63 miliardami. Podle Sebastiána navýšení rozpočtu povede k naplnění základních priorit ministerstva i programového prohlášení vlády.
5: Myslím si, že já jsem po tom jednání spokojený. Je to samozřejmě otázka nějakého kompromisu. Představoval bych se samozřejmě trošku ještě jinak, ale ty základní priority, které jsem si vytýčil, tak jsou naplněny.
4: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z ANO vyhradí 4 miliardy na opatření proti suchu, třeba vodohospodářské sítě, nové nádrže anebo nové přehrady. V Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali čtyři americké státy a žádají odškodnění v přepočtu skoro 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomě navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
6: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Národní sportovní agentura od příštího roku upraví dotační podporu ženských olympijských týmů. Radiožurnálu Sport to řekl její předseda Karel Kovář.
7: Tu podporu reprezentace nebudeme oddělovat na tu ženskou reprezentaci. Máme jako rozmyšlen trošku jiný způsob jako projednávání a přidělení dotace sportovním svazům.
8: Řekl Kovář, dotační program pro ženské olympijské týmy běží od roku 2022. Cílem bylo podpořit je v kvalifikaci na uplynulé zimní hry v Itálii a na ty nadcházející letní v Los Angeles v roce 2028. Jenže státní podpora letos klesla ze 150 milionů korun na 115 milionů. Navíc peníze dosud svazy nedostali. Jak řekl v pondělí Radiožurnálu Sport místopředseda volejbalového svazu Martin Gerža.
9: Ještě ty peníze nemáme, je to obrovský problém.
8: Podle předsedy NSA Karla Kováře peníze dostanou svazy v září. Od příštího roku by pak projekt měl projít obměnou.
7: Nebude selektivně jenom jako pro některé svazy s nějakou jako vysokou stále nadějí na reprezentaci na letních olympijských hrách v Los Angeles jako mohou počítat jako s podporou Národní sportovní agentury.
8: Prohlásil Kovář, reakci jednotlivých svazů zjišťujeme. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Sport. České hokejistky čeká první turnaj pod novým trenérem. Američan Brian Idalsky povede reprezentaci na turnaji Eurohockey Tour ve švýcarském Klotenu.
10: Idalsky v létě nahradil Kanaďanku Karlu McLeodovou, která dovedla český tým ke dvěma historickým bronzům z mistrovství světa. Nový kouč nominoval 23 hráček, včetně pěti reprezentačních debitantek. V týmu jsou i opory v čele s kapitánkou Anetou Tejralovou, brankářkou Klárou Peslárovou nebo Natálií Mlínkovou. 15:30 nastoupí Češky proti Finsku. Turnaj v Klotenu pokračuje až do soboty. Český tým se ještě utká se Švédskem a domácím Švýcarskem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D11 u Dobšic a požár u dálnice D52. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy překáží nehoda ve sjezdu na Městec. Na exitu na 50. kilometru u ní zasahují záchranáři. Počítejte s tím, že průjezd je omezený. Na Brněnsku se připravte na komplikace u dálnice D52. Kvůli požáru vozidla je uzavřená silnice do Hrušovan u Brna, hned za sjezdem z dálnice ve směru na Brno. Na místě pracují hasiči a neprojedete. Na D1 z Brna do Prahy se zpomaluje u sjezdu na Větrný Jeníkov. Za exitem na kilometru 103,5 je provoz svedený do jednoho pruhu. A pracuje se tam na vozovce, kolona teď nevzniká. A v Praze jsou opět v provozu všechny tunely na městském okruhu. Skončila tam noční údržba a volný je tunel Blanka mezi Letnou a Trojou i celý Strahovský tunel. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno, ojediněle přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
3: Maďarsko bude mít od dneška nového prezidenta. Úřadu se ujme bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. To maďarský premiér Péter Maďar je u moci už více než 100 dní. Voličům po porážce Viktora Orbána slíbil rozebrání předchozího režimu a obnovu demokracie. Udrželi si jeho příznivci euforii, se kterou během volební noci slavili na budapešťských nábřežích Dunaje. Vše uslyšíte už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Vláda strany Tisa a premiér Péter Maďar mají za sebou prvních 100 dní v úřadu. Strana, která smetla 16 let budovaný systém ex-premiéra Viktora Orbána, voličům slíbila obnovu demokratických institucí. Přestože se Maďar nevyhnul kontroverzím, jeho voliči stále mluví o trvající euforii z vítězství. Orbánův Fidesz mezitím mluví o tyranii. Čím prochází Maďarsko 4 měsíce od přelomových voleb?
1: Já jsem se doteď o politiku nezajímala, ale i já najednou pozorně sleduji všechny změny. Lidi zajímá, jaká budoucnost nás čeká. Donedávna jsme neměli žádnou vizi, ale teď konečně vidíme paprsek naděje, že se dostaneme z té hluboké deprese.
2: Hodnotí povolební vývoj paní Andrea, zatímco se chladí na oblíbené pláži na břehu Dunaje. Maďaři se po volbách stali nejoptimističtějším národem v Evropské unii. Podle červencového eurobarometru totiž vyhlíží budoucnost s nadějí 57% obyvatel. Dokládá to i staříčký pán Jožef, se kterým jsem se zapovídal na stanici metra.
3: Dnes věci fungují tak, jak měly fungovat už od 89. roku. Máme zase demokracii a nejen show jediného muže, který nám říká, co máme dělat a jak.
4: Je mi 55 let a zažila jsem i Kadarův socialismus. Za Orbánovy vlády jsem se cítila podobně jako tehdy. Takže teď jsem v euforii. Úplně mi naskakuje husí kůže, jen o tom mluvím.
2: Svěřuje se mi paní Aniko. Opodál narážím na Arpáda, voliče opozičního Fidesu. Premiér Maďar si ho ani výkonem moci, ani svou často útočnou rétorikou rozhodně nezískal.
5: Nemyslím, že vládne příliš dobře. Je to taková show pro lidi ve stylu chléb a cirkus. Neustále šlape po ostatních. To je dědictví, které si odnesl z dob, kdy byl ve Fidesu.
2: Strana Fidesz sahá ještě k silnější kritice. Vládu Pétera Maďara označuje za novou diktaturu nebo tyranii strany Tisa. Jak dění v posledních 100 dnech vnímají experti, popisuje politolog Bálint Madlovič ze Středoevropské univerzity.
6: To, co se v Maďarsku od voleb odehrává, je změna režimu. Jinými slovy, jde o demokratický průlom. Viktor Orbán vybudoval autokracii. Mohl vládnout bez jakýchkoliv protivah a bez jakékoliv kontroly. To, co teď pozorujeme, je úplný obrat.
2: Madlovič poukazuje na velkou podporu vládní strany Tisa. Mezi rozhodnutými voliči ji podporuje až 68% lidí.
6: To jsme dosud v Maďarsku nikdy neměli a není to normální ani v jiných demokraciích. Vlastně to známe jen ze zemí, které prochází revolucí.
2: Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Původně to byl špinavý sklad, kde byste čekali spíš vybavení pro případ války než obrazy a sochy. Areál Bouchalka u Buštěhradu totiž sloužil civilní obraně. Teď má ale úplně jiný úkol. Galerie hlavního města Prahy ho proměnila v moderní depozitář svých sbírek. Umělecká díla tam budou mít ideální podmínky.
1: Slavnostní bílou pásku přestřihla ředitelka Galerie hlavního města Prahy Magdalena Juříková společně s kolegy před jednou ze dvou budov. Ty mají jednoduché šedivé fasády s několika okny a podpěrnými sloupy.
2: Galerie neměla žádný profesionálně vybavený depozitář, ocitala se neustále v nějakých provizoriích a teprve v roce 1993, když jsme získali vlastně, dalo by se říct zpět, druhé patro městské knihovny, tak tam je síťový depozitář, ale také to není úplně 21. století, takže ta potřeba tady byla po mnoha desetiletí.
1: V areálu Bouchalky nedaleko Kladna se dříve skladovaly léky, pak vybavení civilní obrany a ty tu najdete jedny z nejcennějších předmětů ze sbírek městské galerie. Třeba originály soch z Karlova mostu.
2: Brokofova díla jsou tady a jsou to samozřejmě ty poškozené originály a kopie jsou dneska zpátky už na mostě.
1: V nových depozitářích mají obrazy nebo sochy ideální podmínky, které dokáží galeristé ovládat. Ladí tak přesnou teplotu nebo vlhkost vzduchu. Rekonstrukce, která trvala 3 roky, vyšla na 249 milionů korun.
2: Teď momentálně tady není všechno, teď je tady jenom část. Jsou tady ty stažené plastiky z veřejného prostoru a několik soch galerijního charakteru, ale ten zbytek budem stěhovat až později, až bude ten depozitář kompletně dovybaven.
1: S provozním náměstkem galerie Miroslavem Koláčkem pak zamíříme k takzvanému srdci budovy, kde jsou právě přístroje na ovládání teploty.
3: Ve zkratce zásobníky na teplou vodu, na studenou vodu a tohle je obrovský tepelný čerpadlo, který obhospodařuje těch 18 tepelných vrtů, kterými můžeme jak chladit, tak topit.
1: Budovy mají také solární panely.
3: Před chvílí jsem se koukal do aplikace, tak momentálně, i když je pod mrakem, tak nám fotovoltaická elektrárna pokrývá 50% spotřeby areálu, kdy ve všech depozitářích už dneska máme svých 20 stupňů a 50% relativní vlhkosti, takže ty věci fungují. Jsou složitý, jsou nároční na údržbu, ale fungují.
1: Před zbudováním nového depozitáře uskladňovala Galerie hlavního města Prahy své obrazy třeba i v protiatomovém krytu v Hostivaři. V Buchalce ale budou mít teď prostor také restaurátoři, pro které je připravených také hned několik ateliérů. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Máme 5:30. Zprávy a Monika Chmilová.
3: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle resortu by tak mohly převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotničtí pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry běžně vykonávají. Změny by podle ministerstva mohly platit od roku 2028. Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí pokoje ve sdíleném bytě. I jejich ceny ale rostou. Nejdražší jsou v Praze. Tam podle realitního portálu S-Reality stojí pokoj asi 12 000 korun bez energií. V Brně pak 9,5 tisíce. Nájmy navíc podle portálu bez realitky můžou růst až do poloviny podzimu. Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení, informovala o tom agentura AFP, podle které to byly druhé větší otřesy v oblasti v posledních dnech. Nové zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra, který zůstal po zbytek dne uzavřený. Podle Národního geografického institutu měly otřesy sílu 4,8 stupně. Záchranné složky uvedly, že se na ně v Granadě obrátily stovky lidí, kteří nejčastěji hlásili padající trosky. A šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici na Jihlavsku vypsal na dnešek úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se kvůli nutnosti dalších investic do rekonstrukce nezapojí ani město, ani současný majitel zámku.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovanu Bratislava od 21 hodin rozehrají závěrečné předkolo Ligy mistrů. Doma nastoupí proti slovinskému Cejle. Slovanci před 2 lety zahrál hlavní fázi soutěže poprvé v historii a teď se do ní může vrátit. Ve stejný čas začnou taky zápasy Celtic Linz, Hapoel Beersheba Sabach a Nijmegen Bodo Glimt.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na D11 u Dobšic a překážka na D1 za Velkým Beranovem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně, pokud budete sjíždět na 50. kilometru na Městec Králové. Na exitu vyšetřují nehodu, na místě jsou i záchranáři, průjezd je omezený. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za Velkým Beranovem. Na kilometru 120,5 pojedete kolem porouchaného vozidla, stojí v odstavném pruhu. Na D5 čekejte omezení za Prahou ve směru do Plzně. Mezi 2. a 4. kilometrem pracují silničáři, zabírají levý pruh, projíždějte kolem nich opatrně. A za Brnem opatrně u dálnice D52. Na silnici do Hrušovan u Brna hned za sjezdem z dálnice na Brno zasahují hasiči u požáru osobního auta. Blokují tam jeden jízdní pruh a průjezd řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme zpočátku oblačno až zataženo, od jihu místy i polojasno, ujediněle přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
5: V Česku je podle ministerstva zdravotnictví nedostatek zdravotních sester. Tuto situaci má vylepšit státní program pro vysoké školy, který začal loni a už teď má prý první výsledky. Uslyšíte o nich více už za okamžik.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: V následujících 12 letech mít přibližně 15 000 nových všeobecných a dětských sester nebo porodních asistentek. Tak to je cíl státního programu na podporu vysokoškolského studia na lékařských zdravotnických oborů, který začal v minulém roce. Teď ministerstva školství a zdravotnictví představila jeho první výsledky. Třeba počet studentek oboru všeobecná sestra podle nich už loni meziročně vzrostl o 40%.
1: Doteďka si pamatuju první hodinu ošetřovatelství. Přišla naše třídní paní učitelka, paní Fischerová, a řekla: milé dívky, povolání dětské sestry, to není práce, to je poslání a tak tomu musíte přistupovat. My jsme se tomu strašně smáli, ale člověk lety zjistil, že to je opravdu poslání.
2: Popsala před časem začátky svého studia Jitka Jiránková. Ta pracuje jako zdravotní sestra už přes 30 let a v poslední době se začíná zdát, že by jí mohlo přibývat mladších kolegyň. V minulém roce na všeobecnou sestru začalo studovat skoro 1900 žen, oproti předloňsku asi o 40% víc. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO za nárůstem stojí právě nový státní program.
3: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví. To nejlepší, co můžeme udělat, je investovat do vzdělávání, do kapacit našich fakult, tak, abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu v českém zdravotnictví, která je nezbytná vzhledem k demografii, která se týká samozřejmě celé populace a dopadá i na populaci zdravotnických pracovníků.
2: Program zahájila minulá vláda Petra Fialy z ODS. Na 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Peníze vysoké školy využívají třeba na zvyšování počtu zaměstnanců nebo potřebné vybavení. Podporu vzdělávání vítá Česká asociace sester. Podle její prezidentky Martiny Šochmanové to ale není jediná cesta, jak počty sester zvýšit.
4: Musíme prostě se zvyknout na to, že dnešní mladí kolegové mají trošičku jiné požadavky, než tomu bylo dříve. Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky, ať se jedná o firemní školky, jesle a v neposlední řadě je to i zaměstnávání zahraničních kolegů, protože bez nich bychom to také nezvládli.
2: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Zatímco v roce 2018 nastoupilo na tento obor přibližně 1700 studentů, teď je jich ročně zhruba 2200. Vedle sester nebo všeobecných lékařů chtějí ministerstva školství a zdravotnictví podpořit taky studium zubařů. O podobě programu se ale podle nich ještě jedná. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Tak zatímco dnes pošleme zprávu během vteřiny ze svého mobilu nebo počítače, v minulosti se o to starali poslové na koních. A speciální poštovní úřad se včera zastavil i na nádvoří Švihovského hradu na Klatovsku. Na své cestě se tam zastavila štafetová jízda Pony Expressu, která v těchto dnech křižuje Českou republiku. Odkazuje na kurýrní službu, která před více než 160 lety přepravovala zásilky mezi východním a západním pobřežím Spojených států. A stejně jako tehdy v Americe, i teď mohli lidé v Česku poslat svoji pohlednici nebo zásilku.
1: Na nádvoří Švihovského hradu právě dorazili jezdci Pony Expressu v červených košilích se žlutými šátky okolo krku. Tito dva tady svoji jízdu končí a štafetu předávají svým kolegům na čerstvých koních. Na další úsek se chystá jezdec Ruda Paul.
2: Každý jezdec si sám musí najít úsek a musí od bodu A do bodu B dovízt tu poštu. Kudy jede, to je čistě na jeho rozhodnutí.
1: Před sebou máte asi 26 kilometrů.
2: Jede se to docela rychle, máme na 26 kilometrů asi hodinu tři čtvrtě. No. Ale tam jde vždycky o bezpečnost toho koně i vaší. Není to o tom, že budete toho koně štvát. To ne, to v žádném případě.
3: Tyhle dva.
4: A já si taky vemu jeden, třeba tenhle ten.
3: Ano.
4: Takže to máme napsat adresu.
3: Jo?
1: Stánek pošty Pony Expressu, u něj je paní Blanka Kríslová.
3: Můžete si u nás zakoupit pohledy se známkou.
1: Vy tady razítkujete,
3: no
1: poctivě.
3: Tak samozřejmě, potom jsem pošťák.
5: Pořídím tady pohledy a korespondiáky.
1: Karel Hájek z Prahy.
5: Pošta přijde jedna z Polska, jedna z Košic a jedna z Bratislavy.
1: Předákem České jihozápadní větve jízdy Pony Expressu je Viktor Merc.
6: Já se starám o úsek z Lístkové do Stříbrné Hoty. Máme tam 9 úseků, po 2 jezdcích to je 18 jezdců.
1: Co se týče celé České republiky, kolik je zapojeno jezdců?
6: Já si myslím kolem 300 jezdců jede tu jízdu v České republice. No.
7: Tak čau.
8: Ahoj.
1: Letošní jízda Pony Expressu začala ve čtvrtek v Německu u nizozemských hranic a skončí v sobotu na Slovensku a v Polsku. Ze Švihova Jitka Englová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 5 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
5: Senát projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Írán popřel vyslání balistických raket na Spojené arabské emiráty. 3 české fotbalové kluby zítra rozehrají závěrečné boje o postup do hlavních fází evropských pohárů. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty do 27 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, tentokrát bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmů rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
7: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
5: Třeba hospodářský výbor doporučil zrušit limit daňového osvobození u zdravotních benefitů zaměstnanců. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO dnes bude pokračovat v jednání o státním rozpočtu na příští rok. Odpoledne se sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek. Zítra pak bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Írán odmítl, že by na Spojené arabské emiráty vypálil balistické rakety. Informovala o tom agentura AFP. Země z toho Írán obvinila v úterý. Pak oznámila, že s Teheránem pozastavuje veškeré obchodní vztahy. Spojené arabské emiráty uvedly, že protiletecké systémy zaznamenaly 2 balistické rakety odpálené z Íránu. Jedna z nich dopadla do teritoriálních vod. Podle ministerstva obrany byla cílem raket námořní doprava. Íránské ministerstvo zahraničí tvrzení označilo za škodlivé pro důvěru a bezpečnost v regionu. Zasypání lomu požáry v Praze Řeporích dnes bude řešit pražský magistrát. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí nařídil veřejné projednání. Lom, který je součástí přírodní památky, chce soukromá firma zavést materiálem z chystané stavby železničního tunelu do Berouna. Část obyvatel je proti. Starosta Řeporí David Roznětínský z TOP 09 se záměrem souhlasí.
8: Tam je ten lom špatně vytěžený, takže ono se tam stejně musí jako ohromné množství zeminy a nebo nějakého materiálu dovést, protože ta stěna lomová není stabilní.
5: Český rozhlas firmu několikrát kontaktoval, k záměru se nevyjádřila. V 77 letech zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard, informovala o tom agentura AP. Poslední chvíle strávil v hospicové péči na svém ranči v texaském Richmondu. Členem slavného uskupení byl 60 let. ZZ Top prodali víc než 50 milionů desek a získali 3 nominace na hudební cenu Grammy.
6: Sport.
5: Fotbalisty Hradce Králové čeká ve čtvrtek další zápas v evropských pohárech. Po vyřazení z Evropské ligy budou hrát proti řeckému Panathinaikosu o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Úvodní utkání závěrečného předkola odehrají v Aténách.
9: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom utkání byli tentokrát šťastnější než s tím Bežiktašem.
5: Hradec nastoupí v Aténách zítra ve 20:30. Hrát bude taky Jablonec na hřišti skotských Rangers. Plzeň rozehraje duel Evropské ligy s Crvenou zvezdou Bělehrad.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Omezení na D1 u Větrného Jeníkova a komplikace na D2 u Hustopečí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu kvůli práci na vozovce. Kolona se teď netvoří. Na D2 z Brna do Bratislavy opatrně v omezení u hustotečí. Na 25. kilometru byl po nehodě rozlitý olej. Jezdí se proto zatím pouze jedním zúženým pruhem. Provoz je ale bez zdržení. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova čekejte komplikace, pokud budete sjíždět na 16. kilometru na Hrušovany u Brna. Na silnici hned za sjezdem zasahují hasiči u požáru vozidla a průjezdné je to tam jedním pruhem a průjezd řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky, výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 18. Mírný jihozápadní vítr by měl večer slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
4: Dobré ráno. Po deštivé noci další den, kdy ještě místy určitě naprší, což si přejí třeba i majitelé lodí na Orlické přehradě. Kvůli klesající hladině by totiž mohli uvíznout na suchu. Naštěstí našla se možnost záchrany a právě o tom bude první reportáž. Dobré jitro.

0: Dobré ráno. Hladina Orlické přehrady je teď níž asi o 12 metrů proti normálu a bude dál klesat. Lodě by tady mohly snadno uvíznout na suchu a tak je tu letos vůbec poprvé vysvobozuje z hladiny jeřáb.
1: Z hladiny Orlické přehrady vytahuje menší rekreační loď jeřáb. Musí ji zvednout do výšky asi 15 metrů a dát na podvalník. Loď vlastní Milan Kulovaný, který si ji připevnil a odveze.
2: Protože je málo vody a nemůžu stát v marině, mám pod sebou už málo vody. Ztrácím spoustu peněz za půlku sezónu, by se dalo říct, protože tady kolikrát stojím do 3/4 října jakoby v pohodě.
1: Majitelé lodí musí vždy připlout až ke hrázi, kam jim pracovníci dají popruhy a k ním si plavidlo připevní. Popisuje Josef Novák, který společně s jeřábníkem lodě z hladiny vyzdvihuje.
3: Oni dostávají přesné instrukce, prostě který popruhy, kdy je mají provlíknout, kudy je mají provlíknout. Když to dělám dobře, tak je to bezpečné. Riziko je obrovský. Vy si pamatujete ještě na magnetofonové pásky. Dělejte si dvě smyčky a dejte si do nich vajíčko. A zkuste to, jestli se rozbije nebo nerozbije.
1: Kvůli suchu lidé nemůžou lodě vytahovat do strmých břehů. Hladina klesla zhruba o 12 metrů, takže nefunguje ani lodní výtah, který by dostal plavidla pod Orlickou hráz. Přibližuje ředitel sekce správy povodí Vltavy Tomáš Kendík.
4: Předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, které by to sucho zmírnily anebo zastavily, takže máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Hrozí v blízké době, že byste museli začít opouštět vodu i ze Slabské přehrady?
4: Ano, tato varianta tuto chvíli vypadá velmi pravděpodobně.
1: Majitelé lodí se můžou přihlásit o bezplatné vyzvednutí plavidel na webu povodí Vltavy. Jeřáb můžou využívat do 31. srpna. Z Orlické přehrady Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Dobré ráno, 4:15. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Podle rezortu by tak mohly převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotniční pracovníci, hlavně při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností sestry ostatně běžně vykonávají. Muzeum komunikace v německém Frankfurtu nad Mohanem slavnostně otevřou výstavu nazvanou Samizdat, slova svobody v Československu v letech 39 až 89. Výstava mapuje potlačování svobodného života diktátorskými režimy a vznikla ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou.
1: Dnes se začne zase oteplovat a už nebude tolik pršet jako včera. Objeví se spíše jen lokální přehánky, výjimečně bouřky. Nebe bude zpočátku oblačné až zatažené. Během dne se ale bude hlavně na jihu našeho území projasňovat. Naopak v severní polovině se udrží mraku víc a tam také může zapršet a ojediněle i zabouří. Teploty dnes už zase letní, pohybovat se budou mezi 23 a 27 stupni. Na jižní Moravě opět tepleji až 30 stupňů. V tisíci metrech na horách na měříte kolem 18 stupňů Celsia a foukat k tomu bude mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: S vámi radiožurnál Boj proti suchu vyplkul už leckde. Tak třeba s obnovou mokřadů teď v Národním parku Šumava pomáhají desítky dobrovolníků z celého světa. Díky jejich práci se daří na mnoha místech chráněného území přece jenom zadržovat více vody v krajině. Tentokrát vzali do rukou kosy a křovinořezy a vyrazili na steč. Zaměřují se konkrétně například na rákosem zarostlé rašeliniště, které se nachází nedaleko Knížecích plání.
1: Throw it in the middle now.
2: Yes, let's go. Perfect.
3: Mám rád šumavskou přírodu, já jsem tady jezdil s rodičema, tady když se objevila tahleta příležitost, tak jsem to s nadšením přijal.
4: Do obnovy mokřadů se zapojil dobrovolník Václav Cibur z Prahy.
3: Pracuji jako ajťák, takže pro mě tohle je úplně skvělá příležitost si zapracovat trošku rukama, oddechnout si, dát hlavě trošku odpočinout.
4: Dobrovolníci se dostali do rašelinišť u Knížecích plání, kde pomáhali s kosením rákosu, jako třeba Hanach Becker z Německa.
5: Samotná práce není nijak náročná, my víceméně jen odnášíme pokosené rostliny. Je ale zajímavé pozorovat, jak po odstranění rákosu vykukují rašeliníky a různé druhy brusnic, které byly jinak skryté.
4: Víceletý projekt začal už před 4 roky poblíž Dobré u Lenory, kam se sjeli zájemci z celého světa. Podle Stanislavy Tomkové spořádající organizace Na mysli jich tentokrát na Šumavu dorazilo téměř 50.
6: Máme tady účastnice z Brazílie nebo účastníka z Nepálu, z Indie, ale pak i z Irska, z Francie, z Německa, Slovenska a z Ukrajiny.
4: Práci dobrovolníků oceňují i zástupci správy Národního parku Šumava. Podle vedoucího odboru ochrany přírody Martina Starého má správa v podobných lokalitách omezené možnosti.
7: V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
4: Obnova rašelinišť a mokřadů pomůže udržet vodu v krajině, doplňuje Martin Starý.
7: Je to pohoří, které je velmi ovlivňováno tou klimatickou změnou. Z toho důvodu je zásadní navracet tu schopnost krajiny zadržet tu vodu.
4: Dobrovolníci svou prací zároveň pomáhají chráněnému tetřívkovi obecnému, pro kterého jsou podobné mokřady přirozeným místem výskytu. Z Knížecích plání Michal Bělský, Radiožurnál.
8: Protisměr na dálnici D49, jedete-li z Hulína do Frištáku, buďte teď maximálně obezřetní v okolí sjezdu na Holešov. Kilometry 2 až 4 pohybuje se tam vozidlo proti správnému směru jízdy. D49 z Hulína do Frištáku a okolo sjezdu na Holešov kilometr 2 až 4 vozidlo v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Díky a šťastnou cestu. Radiožurnál s vámi zelená vlna po 15 minutách, tak jak jste zvyklí. Some.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V paměť národa.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Dobré ráno, 17:30. Další zprávy s Terezou Tomáškovou.
6: Stát bude i příští rok za firmy a domácnosti platit poplatky za obnovitelné zdroje energie. Dohodli se na to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO a jeho stranická kolegyně, ministryně financí Alena Schillerová při jednání o rozpočtu. Letos stát na tyto poplatky vydá asi 41 miliard korun. Ministerstvo průmyslu chce naopak ušetřit na vlastním provozu a fungování podřízených úřadů. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dřív, než měla. Místo 27. srpna už tento pátek. Informovala o tom jihokorejská armáda. Prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast. Podíl Spojených států podle něj vysílá nepřátelský signál Severní Koreji. Pchjongjang každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje se Spojenými státy odsuzuje. Přiblížit Čechům současnou ukrajinskou kulturu a Ukrajincům zase tu českou. Takový je cíl festivalu Brno buď láska, který dnes začne na několika místech v Brně. Navštěvníkům nabídne koncerty, divadelní představení nebo výstavy. Jeho posláním je podle organizátorů vzájemné pochopení a sounáležitost.
0: Sport.
6: Česká tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji Masters v Cincinnati do osmifinále. Američanku Jovičovou porazila 0-2 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou z Čechů taky Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menčík.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na dálnici D49 z Hulína do Frištáku jsme varovali před vozidlem v protisměru. Hlásili jste nám, že v jízdě pokračuje dál, buďte maximálně opatrní. Teď aktuálně mezi Holešovem a Hulínem.
8: Černé Mitsubishi, bacha na to.
7: Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy spozorněte za sjezdem na Litoměřice. Na začátku omezení na 40. kilometru hlásíte nehodu.
9: Jedno blokuje ten pravý zúžený pruh, takže se úplně na začátku projíždí jenom levým. Policie je na místě, je to označení šipkou.
7: Jedete-li po dálnici D52 z Pohořelic do Brna a chystáte se sjíždět na exitu 16 do Hrušovany, tak stále velmi obezřetně. Kousek za sjezdem na přilehlé silnici nižší třídy poblíž odbočky na Letce zasahují hasiči. Likvidovali požár vozidla. Dá se projet, krátce se zpomaluje. A na Kroměřížsku opatrněji na silnici 432 za Koryčany směrem na Kyjov. V polovině cesty na Jestřabice bourala dvě osobní auta. Provoz ale velmi slabý. Nijak se nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Nad Českem je dnes poráhnu oblačno až zataženo a hlavně na severovýchodě se objevují místy přehánky. Jinde prší jen ojediněle. Teploty se drží v širokém rozpětí od 10 po 17 stupňů. Přes den pak bude nejprve oblačno až zataženo. Během dne bude ale zejména na jihu našeho území místy i polojasno. V severní polovině se velká oblačnost udrží a tam také místy zaprší. Výjimečně se objeví i bouřky. Teploty dnes opět letní. Od 23 do 27 na jižní Moravě až do 30 stupňů. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 18 stupňů Celsia. A počasí bude až do konce pracovního týdne kolísat mezi větší a menší oblačností. Hned zítra nás tady čeká převážně hodně mraku s deštěm, přeháňkami nebo i bouřkami, které mohou být i velmi silné. Teploty budou zítra podobné těm dnešním, tedy mezi 23 stupni na severovýchodě po 30 na jihu Moravy. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
5: Dobré ráno, Marcela Hálová, počasí 5 hodin 34 minut.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
11: I keep seeing you lately, singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record

0: Radiožurnál, pozor, D49 od Freštáku uzavřená, kvůli autu v protisměru od Zlína nelze najet. V ranním radiožurnálu teď zveme na letní školu žurnalistiky v Havlíčkově Brodě. Tam si studenti můžou vyzkoušet jak práci tiskového mluvčího, tak i rozhlasového nebo televizního reportéra. No a jak jim to jde?
1: Buď je ten člověk v tom newsroomu a připravuje tam nebo vyloženě moderuje, anebo jde ven a dělá ty reportáže a vlastně mi to přijde hrozně krásný, jak to může být různorodý a chci to právě nějak víc poznat skrze tuto skupinku.
2: Tři studentky letní žurnalistické školy, Áďa, Ráchel a Oli, si v Havlíčkobrodských ulicích zkoušejí práci s nahrávacím zařízením.
3: Jo, tak teď možná bude hrát do těch sluchách.
1: A tak jo, nemá to tady někde reproduktor, že se dáme k uchu.
3: Aha, a jo, super.
1: To je ono.
3: Tak jo. Nevím teda, jestli se budu připravat profesionálně i potom před tím reálným člověkem.
1: To dne, ale tam to mizí.
3: Obzvlášť pokud ani nebudu vidět, jak se to ovládá, ale tak uvidíme.
2: Přicházíme zpět do klubu Oko, kde už nás studentky čeká jejich vedoucí Vojtěch Koval.
4: Šlo vám to, jak to vnímáte? Nechtělo se vám do toho moc ne, kroutíte hlavama dobře?
5: My jsme hodně na začátku, takže ta pravá novinářská práce a takový ten průbířský kámen to mají dámy teprve před sebou. Já obecně musím říct, že mám pocit, že postupně se opravdu ta úroveň zlepšuje, že nám sem jezdí obecně studenti, kteří jsou jako mnohem připravenější. Minimálně takové ty novinářské základy většinou mají velmi dobré.
2: Na 22. ročník letní žurnalistické školy přijelo letos téměř 50 studentů, jak z Česka, tak ze zahraničí. Rozděleni jsou do 5 skupin. Největší zájem mají o práci tiskového mluvčího. Z Havlíčkova Brodu, Magdaléna Machová, Radiožurnál.

0: Na ministerstvu financí právě dnes pokračují vyjednávání o státním rozpočtu. Za šéfkou rezortu Alenou Schillerovou z hnutí ANO dorazí dnes ministři zdravotnictví, obrany a nebo také pro místní rozvoj. Někteří členové vlády už tu byli a o svých rezortech a o svých rozpočtech s Alenou Schillerovou už jednali. A my byli u toho.
1: Za Alenou Schillerovou včera dorazil třeba její stranický kolega a šéf rezortu práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Ten po jednání řekl, že růst platů ve veřejné sféře by mohl být příští rok nejvyšší za poslední léta. Konkrétní částky ale nezmínil. A jasno je už podle Juchelky taky o důchodech.
2: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun. Tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
1: S šéfkou státní kasy bude Juchelka dál jednat ve čtvrtek. Právě hnutí ANO slibovalo před loňskými volbami zrušení důchodové reformy předchozí vlády Petra Fialy z ODS a taky návrat vyšších valorizací penzí. To v plánech na příští rok není, jak připomíná hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová.
3: To zvýšení valorizací, které vláda slibovala, navíc jakoby to zatím neprošlo a ani nezrušila zatím ten zvýšený věk odchodu do důchodu a další úpravy to odložila až na rok 2028.
1: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna, toho pak musí sněmovně poslat do konce září. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO bude významně nižší než 400 miliard korun. Letos stát plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard. Opozice vládu za její rozpočtovou politiku kritizuje. Podle ní bude pokračovat růst schodků na úkor budoucnosti. David Šalek, Radiožurnál.
0: Radiožurnál 6:15. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb právě dnes projedná Senát. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dodatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučují tento návrh ještě upravit. Opozice navíc se pochybuje o tom, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda od toho očekává. Oproti předchozímu systému už by podnikatelé třeba nemuseli tisknout účtenky. Nový maďarský prezident Andráš Baka se dneškem ujímá funkce. Baka byl dříve předsedou nejvyššího soudu. Strana bývalého premiéra Viktora Orbána Fidesz mu ale před 15 lety předčasně ukončila jeho mandát. Poslanci strany TISA nového premiéra Petra Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna.
4: Uzavřená D49 u Frištáku a nehoda na D8 u Litoměřic. Celý úsek dálnice D49 ve směru z Frištáku do Hulína teď prověřují policisté. Potřebují zastavit nebezpečné vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy.
5: Směrem jakoby od Hulína, od Vsetína, jak se najíždí na dálnici, tak už je kolona, protože policie teď aktuálně tu dálnici uzavřela. A čekají, až dostanou informaci, že to auto chytli. Takže teď momentálně se od Vsetína a od Hulína na tu dálnici nedá najet.
4: A na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy za sjezdem na Litoměřice čekejte potíže hned na začátku omezení. Na 40. kilometru se po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Jedno havarované auto skončilo mimo komunikaci, druhé blokuje pravý pruh. Popojíždí se ze 41. a 5. zatím okolo 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: Až do konce pracovního týdne bude počasí podobné, nabídne na nebi místy hodně mraku s deštěm, teploty ale budou docela příjemné letní. Dnes bude srážek méně, zaprší převážně v severní polovině našeho území, i tamto ale budou jen lokální přehánky. Zítra už bude pršet o trochu víc, objevit se ale mohou i silné bouřky. Nejvíc srážek čekáme zítra v jižní polovině Česka. Pátek pak nabídne oblačné nebe a pršet bude převážně na jihovýchodě. Teploty se budou po všechny tři dny držet mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může teplota vyšplhat až ke 30. Krásný den.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: tak všechno mám.
1: S vámi Radiožurnál i dnes po ránu také na cestách. Děkujeme našim dopravním zpravodajům. Připomínáme, že D49 od Frištáku uzavřená kvůli autu v protisměru od Zlína. On tady nahání policisté, nelze tady najet. Sledujeme to a situaci. Zelená vlna s našimi dopravními zpravodaji opět vyhodnotí zhruba za 10 minut, tak doufejme, že to pojede. Teď jedna vzpomínka. Bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi je právě dnes 80 let. Připomínáme, že v čele Spojených států amerických stál v letech 1993 až 2001. Jako prezident za demokratickou stranu vystřídal v Bílém domě republikána George Bushe staršího a po 8 letech uvolnil místo jeho synovi George Bushovi mladšímu. Clintonovu vládu provázely úspěchy, ale i méně úspěšná období.
2: Bill Clinton will be the new president of the United States.
3: 3. listopadu 1992 bylo jasno dřív, než se spočítali hlasy ve všech amerických státech. Bill Clinton získal dost volitelů na to, aby porazil George Bushe staršího po jednom funkčním období.
4: On this day, in massive numbers, the American people have voted to make a new beginning.
3: V rodném Arkansasu, kde skoro 12 let působil jako guvernér a předtím ministr spravedlnosti, slavil s rodinou a voličům sliboval nový začátek života Ameriky. 42. prezident Spojených států přijel na oficiální návštěvu Česka po pokojném rozdělení Československa v lednu 1994. Kromě účasti na summitu Vyšegrádské čtyřky měl i čas na neoficiální program. Po večeři v pivnici u Zlatého tygra zašel s prezidentem Václavem Havlem a tehdejší americkou velvyslankyní při OSN a českou rodačkou Madeleine Albrightovou do jazzového klubu Reduta. Od Václava Havla dostal nový saxofon s věnováním a zahrál si na něj. Bill Clinton obhájil prezidentský mandát v roce 1996. Jeho druhé funkční období ale poznamenala aféra se stážistkou Monikou Levinskou. Sněmovna reprezentantů proti němu zahájila proces impeachmentu. Senát ho sice neuznal vinným zbránění spravedlnosti, ale stín na jeho kariéře i manželství rok a půl trvající vztah s Levinskou zanechal. Z rozhovoru s Faridem Zakariou na stanici CNN bylo zřejmé, že Hillary Clintonová manželovi nakonec odpustila.
5: Užíváme si krásné chvíle a čas, který jsme spolu strávili v 50letém manželství.
3: Clintonovi spolu bydlí v domě ve městě Chappaqua ve státě New York. Pavel Novák, Radiožurnál.

0: S vámi ranní radiožurnál připomínáme, že na dálnici D49 situace s autem v protisměru je vyřešená, zelená vlna a první zpravodajové to za chvíli upřesní. No a v další hodině nejenom aktuální informace, ale připomínka toho, že uplynulo 200 let od první fotografie.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno v 6 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
5: Na ministerstvu financí budou pokračovat schůzky s ministry k rozpočtu na příští rok. V americké Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. 4 čeští tenisté jsou v osmifinále na turnaji Masters v Cincinnati. Dálnice D49 už je opět průjezdná. Vozidlo v protisměru už policie zastavila. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky. A teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednáních se členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky se zbývajícími 7 rezorty, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek. Ve čtvrtek pak bude pokračovat s těmi, u kterých ještě zůstaly některé body otevřené. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem k dětem a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
5: Americké Kalifornii začal soud s firmou Meta kvůli dopadu Instagramu a Facebooku na duševní zdraví dětí. Žalobu podali 4 americké státy. Žádají odškodnění v přepočtu 29 bilionů korun. Firma podle žaloby vědomně navrhovala aplikace tak, aby se na nich děti staly závislé. Zároveň veřejnosti zamlčovala rizika. Meta to odmítá.
7: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: Rekreační lodě z Orlické přehrady zvedá na hrázi velký jeřáb. Kvůli suchu klesla hladina v nádrži o víc než 12 metrů. Plavidla by tak mohla v přehradě uvíznout do zimy. Službu nabízí zdarma povodí Vltavy. Zájemci ji můžou využít do konce tohoto týdne, popisuje ředitel sekce správy povodí Tomáš Kendík.
8: Je to vlastně naše pomoc před koncem té plavební sezóny. A protože předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
5: Kvůli zachování průtoku na dolním toku řeky začne povodí Vltavy, zřejmě na přelomu srpna a září, vypouštět vodu i ze Slapské přehrady.
9: Sport. Český motocyklista Martin Michek mění po roce působiště. Z čínské tovární stáje Hoto se vrací do domácího týmu Orion MRG. Právě s ním už dvakrát obsadil na rally Dakar 10. místo. Poslední dva ročníky ale nedokončil a při dalším startu chce znovu bojovat o přední příčky.
10: Je to těžký opravdu, když se bojuje o tu první desítku, první dvacítku, tam se stává opravdu úplně všechno, protože riskuje se tam víc než obvykle. Takže pro mě tam ten risk je, já jsem prostě závodník, já, jak říkám, srdce závodníka se nedá vypnout jako rádio.
9: Rally Dakar odstartuje 1. ledna prologem v King Abdallah Economic City v Saudské Arábii. Závod potrvá do 15. ledna. Český tenis má na turnaji Masters Cincinnati 4 zástupce v osmifinále. Sára Bejlek se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou. Linu Noskovou čeká Američanka Anisimová a Marii Bouskovou světová dvojka Goffová. Mužské části turnaje zabuje Jakub Menčík proti Argentinci Tirantemu.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
11: Situace na D49 mezi Frištákem a Hulínem a nehoda na D8 u Litoměřic. Úvodem aktualizace a dobrá zpráva z dálnice D49. Policie celý úsek mezi Frištákem a Hulínem prověřila, vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy odstavila. Nebezpečí už tak nehrozí a opět se jede bez komplikací. I nájezd od Zlína už je opět otevřený. Na D8 směrem z Ústí do Prahy zpomalíte za sjezdem na Litoměřice na 41. kilometru. Hned na začátku omezení na 40. zasahují u nehody dvou osobních aut. Jedno skončilo mimo komunikaci, druhé je v pravém pruhu. Jede se tak pouze levým zúženým. Na místě policie i světelná šipka. Na D6 z Prahy do Varů se brzdí za Kladnem okolo 18.5. kilometru. Příčinou je nepojízdné osobní auto přímo v omezení na 19. Tam se jede pouze jedním pruhem a okolo auta se projíždí v podstatě krokem. Hlavně kamiony mají velké problémy. A na D4 směrem s Příbrami do Prahy už vázne provoz před omezením u Jíloviště. Zdržení zatím okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky výjimečně i bouřky. Teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 6 minut po 6, tak koho ještě uslyšíme v té další hodině, kromě mě tedy. Samozřejmě naše reportéry a zpravodaje, také naše dopravní zpravodaje a také třeba plavkyni Barboru Sémanovou, zlatou z evropského šampionátu, s tou si promluvíme krátce před 7 hodinou o jejich plánech. Dnes je také 19. srpna, což znamená, že konec prázdnin se blíží a studenti už nejspíš mají vyřešené, kde budou na podzim bydlet. Ať už tedy sami v podnájmu anebo ve sdíleném bytě si dost možná letos připlatí. A nebude to úplně neznatelná částka ze studentského rozpočtu. Nakolik studentské bydlení nově vyjde a co dělat, pokud ho ještě scháníte, tak to vám povíme za chvíli.
1: Ranní radiožurnál
3: a Petr Král.

0: 9 minut po 6. hodině, ranní radiožurnál a hurá do školního roku. Na koli, v pronájmu nebo třeba ve sdíleném bytě, ať už si studenti plánují od září bydlet kdekoliv, tak si za to letos nejspíš připlatí. Třeba nájmy v některých univerzitních městech zdražily oproti loňsku o více než 10%. Kde stojí studentské bydlení vůbec nejvíc, tak to zjišťovala a prozradí nám teď Anna Millerová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Tak nejdražší je tradičně Praha. Samostatný pokoj tam vyjde měsíčně asi na 12 000 korun bez energie. Hlavní město ale podle realitních kanceláří dohání Brno, kde pokoj ve sdíleném bytě stojí skoro 10 tisíc. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Naopak levněji je mezi univerzitními městy třeba v Českých Budějovicích nebo ve Zlíně. Tam studenti za pokoj zaplatí zhruba polovinu pražské ceny, tedy kolem 6 tisíc korun.
0: No a jak při hledání studentského bydlení ještě ušetřit?
1: Základem je určitě začít hledat co nejdřív. Podle serveru Bez realitky totiž můžou nájmy v univerzitních městech dál zdražovat, a to až do poloviny podzimu. Studenti taky můžou zkusit o výši nájmu vyjednávat, nemusí se ale bát, že by na ně byt nezbyl. Podle realitních portálů je totiž nabídek na trhu stále dost.
0: Anna Millerová z domácí redakce. Dobré rady ke studentskému bydlení. Díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: 10 a půl minuty po 6.

0: V ranním radiožurnálu teď pozvánka do kina na jedno milé dětské animované dobrodružství. Na tuto neděli jsme pro vás připravili předpremiéru nového animovaného filmu Tajemství džungle. Pokud chcete zažívat příběhy 9leté Elizabeth na venezuelském ostrově na téhleté projekci, tak můžete v pražském Kino Atlas vstupenky@rozhlas.cz. Pište právě teď. Je 6 hodin a 15 minut. A s vámi ranní radiožurnál. Víme, že 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém odpovídalo skoro 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří i tlak, kterému čelí třeba na sociálních sítích. Při zřícení dolu na zlato ve Středoafrické republice zahynulo téměř 30 horníků. Uvedlo to agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři hledají další horníky, kteří pravděpodobně zůstali v dole uvěznění. Podobné incidenty jsou podle agentury AP v zemi běžné, a to kvůli špatnému zajištění dolů i vybavení horníků.
1: Překážka na D6 za Velkou Dobrou, nehoda na D8 za Litoměřicemi. Na D6 z Prahy do Varů za Velkou Dobrou narůstá zdržení. Kolona z 18. a 5. kilometru téměř 20 minut popojíždí do omezení k nepojízdnému osobnímu autu. To na 19. stojí větší částí na zeleni, ale zasahuje i do jediného jízdního pruhu. Hlavně nákladní vozidla mají velký problém se vejít, jede se tak v podstatě krokem. Na D8 z Ústí do Prahy se brzdí za sjezdem na Litoměřice na 41. kilometru. Hned na začátku omezení na 40. zasahují u nehody dvou osobních aut. Jede se pouze levým, zúženým. Na D4 s Příbrami do Prahy fronta k omezení u Jíloviště 10 minut, navíc naberete z 12. kilometru. A D7 před Prahou směrem ze Slaného tradiční fronta před zúžením u letiště, zatím od Tuchoměřic. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: Probouzíte se do středy s datem 19. srpna a počasí bude docela teplé, potkat nás ale může letní deštík, možná i bouřka. Zpočátku bude nebe oblačné až zatažené, během dne ale bude hlavně na jihu oblačnosti místy ubývat až na polojasno. Naopak v severní polovině se objeví přehánky, které mohou výjimečně zesilovat na bouřky. V nich může ojediněle napršet až 15 mm vody. Teploty dnes docela příjemné, letní od 23 do 27, na jižní Moravě až do 30 stupňů. Na horách se připravte na teplotu kolem 18 stupňů Celsia. A ještě vítr dnes bude foukat jen mírně od jihozápadu a večer zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: 6.20 na David Stepka vám zpíval v ranním radiožurnálu. A teď jedno zdravotnické téma. Předepisování léku chronicky nemocným pacientům nebo očkování proti chřipce a covidu. To teď zdravotní sestry dělat sice nemůžou, ale v budoucnu by mohly dostat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září a týkat se má dětských a všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit, odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření, vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkony navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let, když si někdo chce dodělat PhD, máte to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaři, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál před zprávami, ještě zpěvačka Sonic, další aktuální zprávy z domova, ze světa i teď, no a po nich mimo jiné také naše zpravodajka ve Spojených státech, a to proto, že právě v Americe v Kalifornii začal soudní proces s firmou Meta. O co se jedná, připomeneme po půl sedmé.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Van Damme v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
0: Je půl sedmé. A slovo má Tereza Tomášková.
3: Platy učitelů, zdravotníků nebo policistů by měly od ledna stoupnout. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO půjde o jeden z nejvýraznějších růstů platů ve veřejné sféře za poslední roky. Juchelka se na něm dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou z ANO. Ta bude ve schůzkách s jednotlivými ministry pokračovat i dnes. Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti True Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody, je ale podmíněná dojednáním dalších dokumentů. Český hudebník a skladatel Vladimír Franz představí ode dneška v Třeboni svou malířskou tvorbu. Vernisáž výstavy s názvem Amarkord začne v Městské galerii v 17 hodin. Na ní pak naváže varhaní koncert Vladimíra France v třeboňském kostele Panny Marie Královny a svatého Jilí.
4: Sport.
3: Fotbalisté Lyonu remizovali v úvodním utkání závěrečného předkola Ligy mistrů na hřišti Fenerbahce Istanbul 1-1. Přemožitel Sparty nastoupil znovu bez zraněného českého reprezentanta Pavla Šulce. Nerozhodně skončili i další dva zápasy. Levski Sofia hrálo s AEK Atény 0-0 a Dynamo Záhřeb s Vikingem Stavanger 2-2. O postupu rozhodnou odvety za týden.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D1 za Vlašimí, na D6 za Velkou Dobrou. Na D1 z Brna do Prahy z Bystřete mezi sjezdy na Vlašim a Divišov. Na 43,5 kilometru hlásíte překážku ve stoupacím pruhu.
6: Osobní auto ještě není označený, jenom na blikačí. Kamiony vypučují, tak ať si na to všichni dají pozor.
5: Na D6 z Prahy do Varu trvají potíže za Velkou Dobrou. V omezení na 19. kilometru, kde se jede pouze jedním pruhem, stojí porouchané osobní auto, čeká na odtah. Okolo něj se projíždí velmi pomalu. Větší částí je sice na zelení, třetinou ale zasahuje do jízdního pruhu. Kolona přibližně na 20 minut. Na D4 s Příbrami do Prahy fronta před omezením u Jíloviště aktuálně z kilometru 12,5 z úrovně odpočívky Líšnice zdržení 10 minut. Podobně i na D7 na příjezdu do metropole od Slaného. Před zúžením u letiště se brzdí u Středokluk okolo 5. kilometru. 13 z Teplic do Děčína v úseku mezi Chlumcem a Žďárkem v blízkosti D8 zatopená vodou. Na místo spěchají hasiči, dá se projet s opatrností. A 57 z Opavy do Nového Jičína plní se před omezením u Kajlovce. 5 až 10 minut ztratíte v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Právě se nacházíme pravděpodobně v nejdeštivějším období tohoto léta a to se týká téměř celé Evropy. Výjimku tvoří jen Balkán, kde i nadále trvá suché a horké počasí. Nejvíce srážek spadne v tomto období v Alpách a také v severní Itálii. U nás také naprší místy dostatek vody. Srážky ale budou spíše konvektivního charakteru, to znamená, že pršet bude nerovnoměrně v přeháňkách nebo v bouřkách. S deštěm také souvisí pokles teplot. Ten jsme pocítili hlavně včera, kdy se teploty na většině našeho území držely jen kolem 20. Tepleji bylo jen na jižní Moravě. Dnes už se začne oteplovat. Nejčastěji na teploměrech uvidíme mezi 23 a 27 stupni a opět na jihu Moravy bude tepleji až 30 stupňů Celsia. A nebe dnes nabídne zpočátku ještě velkou oblačnost, která se udrží hlavně v severní polovině a tam také může zapršet. Na jihu se obloha místy projasní. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Zakladatelé Facebooku a Instagramu jsou znovu před soudem, tentokrát kvůli dětem, které jsou na jejich sociálních sítích závislé. Soud sleduje naše zpravodajka ve Spojených státech. Už za pár minut uslyšíte.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: 6.37, tak už to začalo. V Kalifornii začal soudní proces s firmou Meta. 4 americké státy ji žalují o skoro 30 bilionů korun za újmu, kterou podle nich Meta způsobila mladým uživatelům. Před soudem má vypovídat i zakladatel firmy Mark Zuckerberg. Pokud prohraje, Facebook a Instagram se budou muset navždycky změnit. Víc o tom teď budeme mluvit, tedy o procesu a o tom, co se dá od ní čekat, s naší americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se v Kalifornii v soudní síni odehrálo a co vlastně se děje a o co v tom soudním sporu jde?
1: Začaly úvodní řeči v tom procesu, který proti společnosti Meta, ta vlastní Instagram a Facebook, vedou 4 americké státy, Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey, ale tyhle 4, Petře, zastupují celkem 29 dalších amerických států a za nimi ještě jsou připraveny s žalobami dalších 20 států, takže prakticky jde o celé Spojené státy. A tahle hromadná žaloba vyčítá Metě, že vytváří své sociální sítě tak, aby na nich mladí uživatelé byli závislí a ta data potom prodává dál a čím déle na jejich sítích lidé a mladí lidé zůstávají, tím více informací o nich získává, ty to potom prodává a vlastně tak vydělává na tom, že jsou závislí. Meta to odmítá, tvrdí, že naopak ona dlouhodobě usiluje o bezpečí mladých uživatelů.
0: A proč ty 4 americké státy žádají tolik peněz?
1: No ta vysoká částka, to je proto, že ta žaloba se opírá hned o několik zákonů najednou, ochranu soukromí dětí, klamavou reklamu, nekalou soutěž, ale tím, že se odehrává ve 4 státech zároveň, tak ty pokuty za jednotlivá porušení se sčítají. Teoreticky jde až o 1,4 bilionu dolarů, přepočtu těch 30 bilionů korun zhruba, a to je celá hodnota Mety. Právníci to proto spíš odhadují, že to případné odškodnění bude nižší, zhruba 4 bilionů korun, ale pořád je to ohromná suma.
0: Před soudem vypovídali i rodiče dětí, které v důsledku užívání sociálních sítí zemřely. Co tam řekli?
1: To bylo velmi emotivní, vystoupili tam s takovými velmi procítěnými projevy rodiče, podle kterých ty sociální sítě buď zranili, nebo v několika případech dokonce usmrtili v důsledku jejich děti. Jedna z matek například mluvila o své dceři Coco, která na Instagramu začala být od 12 let a v 17 letech zemřela po předávkování drogami, které si přes tu platformu koupila. Podobnými příběhy oni chtěli dát takovou, jak bych řekla, tvář těm abstraktním miliardovým částkám.
0: Soudní proces firmou Meta ve Spojených státech sleduje Jana Ciglerová. Díky, naslyšenou.

0: Spin Doctor se raní radiožurnál teď v 6.43. Světlo, citlivá deska a hodiny čekání, tak přesně takhle vznikala první fotografie. A právě od těchto prvních pokusů letos uplynulo 200 let. Dnes je navíc Světový den fotografie. A my si tak teď v těch následujících minutách připomeneme, jak fotografování mezi tím urazilo obrovský kus cesty.
1: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou.
2: Je na ní zobrazená budova a ta budova je osvětlena z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin.
1: Výhled zachytil francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce.
2: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
1: To, co dřív zachytila citlivá deska, dnes zaznamenává elektronický senzor, vysvětluje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
3: Senzor ve fotoaparátu telefonu si můžeme představit jako takovou malou plošku, složenou z několika desítek milionů světlocitlivých bodů. A každý z těch bodů zachytí, kolik na něj dopadlo světla a předá tu informaci dál v podobě elektrického signálu.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat, popisuje vědkyně Barbara Zitová.
3: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionů fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Radiožurnál.
0: Je 6:45. Ještě asi 30% klecových chovů slepic se musí do konce roku přestavět čeští chovatelé, což je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit totiž jejich zákaz a asi 10% farmářů teď zvažuje, jestli s chovem neskončí vůbec. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dříve, než se očekávalo a než měla, místo 27. srpna už tento pátek. Informovala o tom jihokorejská armáda. Americký prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast na společných cvičeních, protože podle něj podíl Spojených států vysílá nepřátelský signál Severní Koreji.
4: Na D6 omezení za Velkou Dobrou, na D8 nehoda za Litoměřicemi. Na D6 z Prahy do Varů se lepší situace za Velkou Dobrou. V omezení na 19. kilometru výrazně blokovalo jediný jízdní pruh osobní auto. Teď už je pryč, opět se jede a kolona se dává do pohybu. Na D8 z Ústí do Prahy se zpomaluje za Litoměřicemi okolo 42. kilometru. Příčinou zhruba 10-minutového zdržení je nehoda na začátku omezení. Na 40. kilometru se podle našeho zpravodaje projíždí pouze levým zúženým pruhem. Místo je označené světelnou šipkou. D4 ze Strakonic do Prahy plná zařitkou z 12. kilometru se jede 10 minut k omezení u Jíloviště. Na D7 před Prahou, respektive před omezením u letiště směrem ze Slaného, čekejte frontu od Středokluk z 5. kilometru, i tam je to na 10 minut. A další zelená vlna za 15:15.
5: Počasí u nás ovlivňuje od jihozápadu teplá fronta, za kterou k nám bude proudit teplejší vzduch od jihozápadu. Čekáme tedy oteplení, mraku na nebi bude ale stále poměrně hodně. Zpočátku zataženo až oblačno, během dne bude hlavně na jihu oblačnosti ubývat, místy až do polojasna. Ojediněle se vyskytne déšť nebo přehánky, víc jich bude v severní polovině našeho území a tam se také mohou objevit i bouřky. Odpolední teploty se budou držet mezi 23 a 27 stupni. Na jižní Moravě se může teplota pohybovat až kolem 30. Krásné ráno.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Dobré ráno v 6.50. Hned první den po návratu z mistrovství Evropy v Paříži zamířila plavkyně Barbora Sémanová do budovy Českého rozhlasu. V rozhovoru pro radiožurnál Sport se mohla pochlubit svým čtvrtým zlatem. Po třetí v kariéře minulý týden ovládla 200 metrů volným způsobem. Ale nutno dodat, že daleko více než medaile samotná Sémanovou těší čas, ve kterém vyhrála.
1: Barbora Sémanová má zlato ve fantastickém čase, minuta 54,38 sekundy. Rekord mistrovství Evropy.
2: Pro mě, jak kdyby na té medaili prostě opravdu byl veritej ten čas a kdykoliv si vzpomenu na ten závod, kdykoliv si vzpomenu na to vyhlašování, tak já opravdu v hlavě mám ten čas.
3: Říká plavkyně Barbora Sémanová. Už před evropským šampionátem vyhlásila na dvoustovce volným způsobem útok na čas pod minutu a 55 sekund. A v Paříži se jí vlastní český rekord, který platil posledních 5 let, podařilo překonat.
2: A někdo se mě ptal, jestli když bych plavala tenhle čas a skončila bych druhá, jestli bych byla vlastně stejně nadšená. A já jsem řekla, že jo, já bych byla fakt šťastná. Já jsem to měla zafixovaný tak, že ta konkurence je extrémně vysoká na té Evropě.
3: Přitom ještě na konci loňského roku 26-letou českou plavkyni trápily problémy se zánětem nervového systému.
2: Jsem se opravdu ze začátku listopadu dokázala v únoru vrátit do plného tréninku a v dubnu plavat v podstatě kvalitní čas, tak i v tom dubnu bych furt nevěřila, že jako poplavu 54.3. Myslím si, že ten poslední půl rok, co jsme s trenérem jako udělali za práci, tak to byl fakt masakr a myslím si, že tím je ten kov jako cennější určitě.
3: Víc než nějaké další medaile si teď Sémanová dává za cíl čas pod minutu a 54 sekund.
2: Samozřejmě na to pomýšlím. Myslím si, že nejsem daleko od toho, když budu pokračovat v té práci, jakou dělám, že myslím si, že to není nereálný. Vidíme to ve světě, že to není nereálný a jako nevím, co mi brání, zkusím zlepšit ty výjezdy.
3: Slibuje plavkyně Barbora Sémanová. Mimochodem světový rekord na dvoustovce volným způsobem Australanky Titmusové je minuta 52,23 sekundy. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den.

0: Je 7 hodin.
1: Zprávy s Terezou Tomáškovou.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. V Maďarsku nastupuje do funkce nový prezident. Fotbalisté 4 prvoligových týmů už znají termín pro dohrávku svých zápasů. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy pozor na nehodu v omezení na 40. kilometru. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty do 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
4: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
5: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
6: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
5: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
7: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
5: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: A bude to i téma ranního interview Radiožurnálu v 7.50. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda nejvyššího soudu Andráš Baka. Do vysoké státní funkce se vrací po 15 letech, kdy mu po kritice změn v justici Orbánův Fidesz předčasně ukončil mandát. Poslanci strany Tisa premiéra Pétera Maďara zvolili Baku do čela země v polovině srpna.
8: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Zasypání lomu, požáry v pražských Řeporích dnes bude řešit magistrát hlavního města. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí nařídil veřejné projednání. Lom chce soukromá firma zavést materiálem z chystané stavby železničního tunelu do Berouna. Část místních s tím ale nesouhlasí.
9: Lom se nachází v Národní přírodní památce Požáry. Podle zdejšího lesníka Marka Šimona tu žije několik chráněných živočichů.
10: Tyhle ty biotopy vyhovují těm nejvíc ohroženým. Mlok, skvrnitý, čolek velký, čolek obecný, skokani.
9: Firma chce do lomu navozit 3,5 milionu metrů krychlových zeminy z budoucí stavby železničního tunelu z Prahy do Berouna. Starosta Řeporí David Roznětinský z TOP 09 se záměrem souhlasí.
11: Ta stěna lomová není stabilní, takže ono se tam stejně musí jako ohromný množství nějakého materiálu dovíst.
9: Firmu jsme se snažili několikrát kontaktovat, k záměru se nevyjádřila. Veřejné projednání začne v 15 hodin ve Škodově paláci. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
3: Sport.
12: Odložené zápasy víkendového 5. kola fotbalové šance ligy se budou hrát za 3 týdny. Jablonec ve středu 9. září čeká vložený duel s Ostravou a Hradec Králové vyzve Plzeň.
13: Souboj na severu Čech bude mít výkop v 17 hodin. V Hradci se začne o 2 hodiny později. Oba duely se měly původně hrát nadcházející neděli. Jablonec s Hradcem si je ale kvůli účasti v závěrečném předkole konferenční ligy nechali odložit. Týmy kvůli pohárové Evropě nenastoupily o uplynulém víkendu ani do 4. kola nejvyšší soutěže. Jablonec na hřišti Bohemians 1905 i Hradec na stadionu Zbrojovky Brno se představí ve středu 2. září. Všechny zápasy uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. František Typovský, Radiožurnál.
12: Nejlepší hráč fotbalového mistrovství světa a kapitán španělských šampionů Rodri podepsal 4letou smlouvu v Barceloně. Ta zaplatila Manchesteru City 65 milionů liber, což jsou necelé 2 miliardy korun.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Situace na dálnicích v okolí Brna, nehoda na D8 za Litoměřicemi. Na D1 z Vyškova do Brna panuje o něco hustší provoz v okolí Holubic. Zpomalíte před omezením kilometr 211. Za Rohlenkou už pak pojedete svižněji. D1 před Brnem se plní i směrem z Prahy. Zdržení nabírají převážně kamiony. Sunou se pravým pruhem od sjezdu na výstaviště ze stého 90. kilometru k omezení u D2. D2 z Bratislavy do Brna a nákladní soupravy jako obvykle od Modřic ze 3. kilometru. Dálnice D8 z Ústí do Prahy za Litoměřicemi se brzdí na 42. kilometru. Na začátku omezení na 40. navíc stále zasahují u nehody dvou osobních aut. Jedno mimo komunikaci, druhé v pravém pruhu. Dá se tak projet pouze levým zúženým. D8 se chvílemi plní i v opačném směru z Prahy do Ústí, a to v úseku dlouhého omezení mezi Roudnicí a Lovosicemi. A Praha, Štěrboholská spojka z Černého na Lanový most a kolona mezi Běchovicemi a Europarkem. A na okruhu z D1 k letišti regulace vjezdu do obou tunelů. Poprvé zastavíte za Písnicí na 5. kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, 7 hodin 6 minut k tomu, jak můžou souviset přísnější pravidla pro kybernetickou bezpečnost s výrobou zmrzlin anebo žvíkaček. Budeme se tím zabývat krátce po půl osmé, a to proto, že se jedná o novou evropskou legislativu, která je svým způsobem poněkud zvláštní, ale podíváme se na to podrobněji, ale čeká nás předtím ještě příběh pětice seniorů, která se vydává na společnou plavbu po moři. A nebo také život režisérky, která se vypořádává se závislostí v rodině. Tak to jsou příběhy dvou z pěti filmů, které bojují o českou nominaci na Oscara. Jaké mají šance? Probereme za pár minut. Dobré jitro.
3: Ranní radiožurnál
1: a Petr Král.

0: Český film dnes čeká velký den. Rozhodne se totiž o kandidátovi na Oscara. Akademici zvolí jednu z pětice předvybraných snímků. Je mezi nimi třeba i komedie Pět švestek Jana Sviráka.
1: Neděláme to pro sebe, ale pro všechny starý lidi na celém světě. Jsme výzkumníci.
0: Tolik ukázka z filmu Pět švestek, ve které se pětice seniorů vydává na svou možná poslední společnou plavbu. Které další snímky mají šanci dostat českou nominaci na Oscara, poví a redaktorka Anna Millerová. Vítej.
2: Dobré ráno. Ve finálové pětici je třeba i Čika čeka režiséra Šimona Holého. Film vypráví příběh o vztahu matky a syna, který se živí v zahraničí jako drag queen, tedy vystupuje v kabaretu v ženských šatech. V prvním hlasování akademiků ale uspěl taky dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. V něm Pepa Lubojacky sleduje z bezprostřední blízkosti životy svých blízkých a jak na ně dopadly závislosti. Snímek za sebou má i mezinárodní úspěch, a to na festivalu Berlinale, kde získal cenu pro nejlepší dokument. Dál je v pětici taky sportovní drama Neporazitelní Dana Pánka, který do filmu zpracoval inspirativní příběh z mistrovství světa v parahokeji v Ostravě, a to v roce 2019. A nakonec ještě zmíním snímek Poberta Ondřeje Trojana, což je lupičská komedie zasazená do období pandemie.
0: Kdo se nakonec o Oscara pokusí, dozvíte se od nás. Zatím tedy ještě nevíme. 7 hodin 12 minut. Anna Millerová, díky naslyšenou.
2: Díky naslyšenou.
0: A taky Daša v ranním radiožurnálu a za chvíli taky další zprávy. Dobré jitro.

0: Radiožurnál je 7.15. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb dnes projedná Senát. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dostatečné a dodatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučují ten návrh upravit. Opozice navíc pochybuje, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda očekává. Oproti předchozímu systému už by tentokrát podnikatelé třeba nemuseli tisknout účtenky. Dlouhotrvající sucho se projevuje také na Baťově kanále na jihu Moravy, tak například ve Strážnici na Hodonínsku je teď jenom 10% obvyklého srpnového průtoku. Kriticky málo vody je také ve spodní části směrem na Hodonín a u letos otevřené plavební komory u Rohatce.
1: Zdržení na D8 v omezení, v Praze pak nehoda na Štěrboholské spojce. Dálnice D8 v dlouhém omezení mezi Roudnicí a Lovosicemi se zaplnila už v obou směrech. Popojíždí se tak jak od Prahy, tak z Ústí. V obou případech čekejte přibližně 10 minut navíc. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Barandovský most popojíždí kolona chvílemi už z východní části okruhu. Brzdí se před Běchovicemi a zhruba 20 minut se jede ke sjezdu do Průmyslové. Tam nehoda, osobní auto skončilo v příkopu, provozu sice nebrání, okolo projíždějící řidiči si ho ale prohlížejí a úplně zbytečně zpomalují. D4 Příbram Praha, kolona z 12. kilometru k omezení u Jíloviště na 10 minut a podobně i D7 ze Slaného do zúžení u letiště se sunete také okolo 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnešní den zase pocítíme oteplením, také už nebude tolik pršet jako včera. Objeví se spíše jen lokální přehánky, výjimečně bouřky. Nebe bude zpočátku oblačné až zatažené, během dne se ale bude hlavně na jihu našeho území projasňovat. Naopak v severní polovině se udrží mraku víc a tam také může zapršet a ojediněle i zabouří. Teploty dnes už zase letní, docela příjemné, pohybovat se budou mezi 23 a 27 stupni, na jižní Moravě opět tepleji až 30 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18 a foukat k tomu bude mírný jihozápadní vítr, který bude k večeru slábnout. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: České republice končí vlastně 31.12.2026, takže bychom ty zvířata do klecí dali na 3-4 měsíce. Ty turnusy jsou minimálně dvouleté, takže vlastně by bylo i neekonomické nakoupit za mnoho milionů zvířata a zároveň je pak hnedka poslat pryč.
1: Že se povedlo stihnout přestavět klece na voliér, je ředitele Jana Pouzdílka těší. Moc dalších radostí mu ale ptačí chřipka nepřinesla. Naopak, ekonomická bilance i po započtení peněz od státu nebo pojišťovny čítá zhruba minus 200 milionů korun. Přesto společnost nepropustila během 6 měsíců od nákazy nikoho a zaměstnance využila třeba na údržbu a drobné opravy.
0: Obecně v České republice je problém sehnat kvalitní pracovitý lidi. V tom zemědělství je ten problém ještě větší. Takže když máme šikovné české lidi, tak nemůžeme si dovolit o ně přijít, protože až budeme potřeba, tak oni nebudou.
1: V práci zůstala i zootechnička Renata Richterová v únoru po úderu ptačí chřipky hodně smutná. Teď obklopená novými nosnicemi zase viditelně optimističtější. I protože slepice zvládly cestu ze Slovenska velmi dobře.
2: Jsou úplně v pořádku. Tak jsme to čekali, tak jsme to chtěli a vypadají velice dobře. Jo, na 16 týdnů váhově i vidíte pohledově slaboučky nejsou.
1: Radost z toho má i ředitel farmy Jan Pouzdílek, i protože zajistit nové nosnice není vůbec jednoduché.
0: Plány na skladnění slepic nosnice dělají tak určitě 3 roky dopředu, někdy i 5 roků dopředu. Kapacity odchoven jsou naprosto vyčerpaný, protože je v České republice více snáškových hal, než jsou kapacity odchovu. Ty zvířata jsme museli poptat relativně po celé Evropě. Ten 250 000 zvířat sehnat není prostě otázka dnů ani týdnu, ale je to otázka měsíců.
1: S dalšími závozy ze Slovenska počítají v drůbežárně ještě v dalších 2 měsících. I v září a říjnu přijedou kamiony několikrát. Z Kosiček Tomáš Lérinc, Radiožurnál.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
3: Dobré ráno v 7:30. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly víc než o 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí jen pokoj ve sdíleném bytě. I u nich ale ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu stojí pokoj v průměru 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy přitom podle portálu Bez realitky můžou během podzimu dál stoupat. Nejméně 30 horníků zahynulo při zřícení stěny ve Zlatém dole ve Středoafrické republice. Uvedla to agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři na místě ošetřili zraněné. Zároveň dál hledají další horníky, kteří pravděpodobně zůstali v dole uvěznění. Podobné incidenty jsou podle AP v zemi běžné. V malých dolech totiž často pracuje velké množství lidí bez ochranného vybavení. V Mariánských Lázních se dnes lidé rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad bude v kostele na Nebevzetí Panny Marie. S Páralem se rozloučí nejdřív rodina na soukromém obřadu. Od 11 hodin bude veřejné rozloučení.
0: Sport.
4: Hokejisté Mladé Boleslavy prohráli v přípravném utkání na nový ročník extraligy na ledě prvoligové Jihlavy 3-4 v prodloužení. Ze 4 zápasů tak mají třetí porážku. Třinec zvítězil doma nad Zvolenem 4-0 a uspěl i ve třetím duelu. Karlovy Vary porazili prvoligový Sokolov 6-3.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D52 u Pohořelic na D8 zdržení mezi Lovosicemi a Roudnicí. Dálnice D52 z Mikulova do Brna, přesněji nájezd od Pohořelic 23. kilometr a překážka v podobě porouchaného autobusu hned na začátku připojovacího pruhu.
6: Stojí v nájezdu na exitu 23, takže se musí na poslední chvilku vyhýbat a je to tam nebezpečné, protože auto tam vedou dost rychle.
5: Na místo už dorazila světelná šipka, připojení na dálnici tak ještě o něco kratší. Najíždějící auta tak musí rovnou do pravého pruhu. D8 z Ústí do Prahy a kolona už od sjezdu na Lovosice ze 48. kilometru. Okolo 20 minut se jede na začátek omezení. Od Prahy se brzdí kousek za Roudnicí na 32. kilometru. Ke sjezdu na Doksany na 35. je to také přibližně na 20 minut. A omezení v Praze u letiště už začalo působit potíže v obou směrech. Na D7 od Slaného se zpomaluje u Středokluk na 5. kilometru. Od Prahy pak na okruhu kousek za nájezd z Evropské. A ještě metropole Štěrboholská spojka z Černého na Barandovský most. Kolona se sune okolo 20 minut až ke sjezdu do Průmyslové. Tam stále nehoda, osobní auto skončilo v příkopu, provozu nebrání. Okolo projíždějící řidiči se ho ale prohlížejí a zpomalují. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na Českém je dnes po ránu oblačno až zataženo, také se objevují přehánky, místy slabě prší. Teploty se drží mezi 13 a 18 stupni. Přes den pak bude nejprve oblačno až zataženo, během dne bude ale zejména na jihu našeho území místy i polojasno. V severní polovině se velká oblačnost udrží a tam také místy zaprší, výjimečně se objeví i bouřky. Teploty dnes opět letní od 23 do 27 stupňů, na jižní Moravě až 30 stupňů Celsia. Na hřebenech hor ukážou teploměry kolem 18 stupňů. A počasí bude až do konce pracovního týdne kolísat mezi větší a menší oblačností. Hned zítra nás tedy čeká převážně hodně mraků s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i velmi silné. Teploty budou zítra podobné těm dnešním, tedy mezi 23 stupni na severovýchodě po 30 stupňů na jihu Moravy. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál. U mikrofonu Petr Král. Dobré ráno.
3: Dobré ráno. Málo kdo by čekal, že výrobci zmrzliny či žvíkaček by mohli v Evropské unii spadat do kategorie podniků, pro které platí přísnější pravidla kybernetické bezpečnosti. A tak o chaotickém zavádění nové evropské legislativy budeme mluvit už za chvíli s naší bruselskou zpravodajkou.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Dobré ráno, Radiožurnál. Kybernetický útok nemusí ochromit jen elektrárnu, banku či nemocnici, ale nová pravidla Evropské unie o kybernetické bezpečnosti řadí mezi důležité subjekty třeba i potravinářské podniky. Server Politico ale upozorňuje, že tím pádem se přísnější pravidla budou vztahovat třeba i na výrobce zmrzliny nebo žvíkaček. A ty bychom na seznamu zřejmě nečekali. Téma teď probereme s naší zpravodajkou při Evropské unii Zdeňkou Trachtovou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Pro jaké podniky tedy mají platit přísnější pravidla podle unijní směrnice o kybernetické bezpečnosti?
1: Mají to být organizace, které poskytují klíčové služby pro společnost. Evropská směrnice vyjmenovává celou řadu konkrétních odvětví, u kterých je nutné nastavit přísnější kybernetickou ochranu od dopravních podniků, úřadů až právě po potravinářské firmy. Jenže panuje trochu zmatek kolem toho, na které podniky se nové povinnosti vztahují. Jak vysvětluje bývalý radní Českého telekomunikačního úřadu, nyní konzultant v oblasti kyberbezpečnosti Ondřej Malý.
2: Je to takový hezký příklad toho, když někdo nedomyslí, kam ta regulace až dosáhne. Ta regulace obecně zasahuje potravinářské podniky a do té definice se vám vejde skoro všechno, jo, co vyrábí jakékoliv potraviny. Pekárny, masokombináty, výrobci zmrzliny, pokud mají prostě víc než 50 zaměstnanců.
1: Víc než 50 lidí a zároveň roční obrat v přepočtu minimálně 250 milionů korun. Pokud potravinářský podnik splňuje tyto podmínky, tak pro něj tedy platí ta přísnější pravidla, ať už je to výrobce základních potravin anebo žvíkaček.
0: No a co z toho pro ty podniky plyne? Jaké povinnosti musí tedy plnit?
1: Tak musí celkově posílit svoji kybernetickou odolnost a už to nemohou řešit jen jako vnitřní IT problém. Případné kybernetické útoky musí hlásit Národnímu úřadu pro kybernetickou bezpečnost. V Česku se mají nová, přísnější pravidla vztahovat podle odhadu na 6 až 10 tisíc firem.
0: Tolik tedy je Zdeňka Trachtová, naše bruselská zpravodajka. Děkujeme za vysvětlení. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Radiožurnál, 7 hodin 39 minut. Smutná zpráva z hudebního světa. Zemřel bubeník americké rockové skupiny ZZ Top Frank Beard. Bylo mu 77 let, skupina ale plánuje hrát dál. Jeho život a také kariéru a dráhu ZZ Top připomeneme v ranním Radiožurnálu ještě před 7:45.

0: Zizi to braním radiožurnálu. Smutný důvod, proč teď zní ve věku 77 let zemřel jejich bubeník Frank Wirth. Teď si ho připomeneme s Ondřejem Hemrem ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno, Frank Wirth byl součástí kapely ZZ Top od jejich úplných začátků v roce 1969. Oni tehdy se rychle dostali do širokého povědomí, rychle vydali několik velmi úspěšných hitů. Také je potkalo to, co asi každou rockovou kapelu v té době, čili drogy, kterým právě Frank Wirth poměrně výrazně v jednu dobu propadl. A i když tedy ZZ Top se nikdy nestali to úplně nejslavnější skupinou, tak vždycky zůstávali, no a vlastně zůstávají jednou z nejvýraznějších kapel rockové scény.
0: Možná i díky těm plnovousům, které tvoří neodmyslitelnou součást vizáže.
1: Rozhodně ty plnovousy tam hrají velkou roli a také jejich všudy přítomné klobouky. Zajímavé na tom je, že i když to příjmení Franka Wirtha doslova znamená plnovous, tak on jako jediný ze tří členů kapely plnovous nenosil. To jejich stabilní postavení na americké hudební scéně je ale asi dané i tím, že oni byli velmi společenští, 50 let hráli ve stejném složení, než v roce 2021 zemřel jejich basák Dusty Hill. Společně natočili 15 studiových alb a odehráli určitě tisíce živých vystoupení.
0: No a nepřestali s tím právě ani po připomínané smrti Dusty Hilla. Jak to teď bude, když kapelu opustil tedy i Frank Wirth?
1: Oni plánují hrát dál, tak to aspoň oznámil kytarista a poslední žijící ze zakládajících členů kapely Billy Gibbons, který se s Wirthem rozloučil takovým příspěvkem na sociálních sítích, kde ho označil za skvělého přítele a za jednoho z nejinovativnějších bubeníků všech dob. ZZ Top sice v uplynulém týdnu zrušili tři koncerty, než potom v pondělí, jak jsme se dozvěděli, zemřel Frank Wirth, ale to příští vystoupení, které je plánované už na pátek v jejich domovském Texasu, kapela plánuje odehrát. Prý si to tak přál sám Frank Wirth.
0: Frank Wirth z ZZ Top zemřel, bylo mu 77 let. Připomněli jsme jeho i kapelu teď s Ondřejem Hemrem ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Dobré ráno, je 7:45. Druhým dnem pokračují na ministerstvu financí schůzky ohledně rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO se dnes sejde třeba s ministrem zdravotnictví, obrany, životního prostředí anebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek a my o tom více budeme mluvit ve zprávách 8 hodin. Rekreační lodě z Orlické přehrady vyzvihne na její hráz velký jeřáb. Kvůli suchu klesla hladina v nádrži o více než 12 metrů. Plavidla by tak mohla v přehradě uvíznout až do zimy. Službu nabízí zdarma Povodí Vltavy. To kvůli suchu zřejmě na přelomu srpna září začne také vypouštět vodu i ze Slapské přehrady.
2: Nebezpečí na D4 za Žitkou, na D1 nehoda v Brně. Na dálnici D4 ve směru z Prahy do Strakonic za sjezdem na Žitku na 15,5 kilometru zasahují hasiči u požáru vozidla, projíždí se s opatrností bez výraznějšího zdržení. Na D4 je o něco horší situace ve směru do Prahy, kolona za Žitkou z 12. kilometru k omezení u Jíloviště po pojíždí 10 minut. D1 přímo v Brně směrem z Vyškova do Prahy a čerstvá nehoda u sjezdu na Bratislavu, kilometr 196,5 v omezení. Kamion se srazil s osobním autem, průjezdné jsou sice oba zúžené pruhy, ale nákladní vozidla výrazně zpomalují. Kolona tak popojíždí od Slatiny z 201. kilometru více než 20 minut. A D1 plná i směrem z Prahy, už nejen kamiony, ale i osobní auta brzdí za výstavištěm. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: Až do konce pracovního týdne bude počasí podobné, nabídne na nebi místy hodně mraku s deštěm, teploty ale budou docela příjemné, letní. Dnes tedy bude srážek méně, zaprší převážně v severní polovině našeho území, i tam to budou ale jen lokální přehánky. Zítra už bude pršet trochu víc, objevit se mohou i silné bouřky. Nejvíc srážek čekáme zítra v jižní polovině Česka. Pátek pak nabídne oblačné nebe a pršet bude převážně na jihovýchodě. Teploty se budou po všechny tři dny držet mezi 23 a 28 stupni. Na jižní Moravě může teplota vyšplhat až ke 30. Krásný den.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Všeobecné dětské sestry by mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu, která by jim umožnila dělat více úkonů, například péči o chronicky nemocné. Účinná by mohla být od ledna roku 2028. Čeká na ni třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy.
1: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
0: Co přesně by tedy sestry mohly nově dělat, to si teď řekneme s prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Začneme tím, tak co teď tedy sestry dělat nemůžou, ale v budoucnu by mohly?
2: Tak je to celá řada výkonů, samozřejmě musíme se bavit jednotlivě podle odborností, protože to je důležité v tom, co sestra bude moci dělat. Každá ta sestra nebude mít automaticky rozšířené kompetence, ale bude to striktně podle jejího vzdělání. Takže například, pokud se bavíme o sestrách v psychiatrii, které mají specializaci pro sestru psychiatrii, budou moci indikovat krizovou intervenci. S tím naprostá většina psychiatrů souhlasí, jsou to kompetence, které chtějí. Pak je tady celá řada věcí, které dnes sestry dělají, tak jak říkala kolegyně na jednotkách intenzivní péče, tak sestry to dělají, ale nemají k tomu tu legislativní oporu. Je to celá řada výkonů, na kterých jsou domluveni. Dělají to i po doporučení nebo i po té, co je k tomu vlastně splnomocní ten zaměstnavatel. A to je taky další z věcí, které bychom chtěli. Sestry budou nadále pracovat v rozmezí takzvaně doporučených postupů, budou se pohybovat pořád v tom, co prostě budou mít nadefinováno a pouze pokud dojde k nějaké změně, tak pak teprve budou volat a konzultovat s lékařem. Takže to, co říká třeba pan prezident, že sestry budou léčit, tady rozhodně nejde o to, aby sestry léčily pacienty.
0: No je podle vás tohle rozšíření pravomocí dostatečné, nebo byste třeba si uměla představit, aby bylo ještě větší?
2: Určitě si umím představit, aby bylo ještě větší a jak jsem říkala v úvodu, je to vždycky po domluvě s odbornými společnosti, tedy s lékaři v té dané specializaci a prostě myslím si, že tady prostor pro jednak teda sdílení kompetencí anebo převedení kompetencí je obrovský, ale je to proces, který je postupný, nemůžeme prostě teď najednou něco napsat na papír, abychom nevěděli, jak to bude v té praxi. Ono se musí ukotvit legislativně. My musíme využít stávající vzdělání sester a na základě rozšiřování vzdělání a po domluvě právě s těmi odbornými společnosti se bavit o tom, co všechno by sestra mohla dál dělat.
0: Nebude to ale práce navíc už pro tak přetížené sestry?
2: Já si myslím, že většině případů to bude legalizace kompetencí, které dnes již dělají. Takže ve většině to nebude práce navíc, bude to trošičku přerozdělení toho celého pracovního systému a jak říkala kolegyně v úvodu, že sestry v ambulanci jsou třeba přetížené administrativou, tak tady není jediný důvod, proč by to nemohli dělat administrátoři, proč by to nemohli dělat lidé, kteří nemusí mít zdravotnické vzdělání. Jsou jistě činnosti, které můžeme už dneska předat právě na tyto kolegy. Mm-hmm.
0: No, ministerstvo zdravotnictví také uvedlo, že by rozšíření kompetencí bylo dobrovolné, že by se na tom tedy zdravotní sestry museli s tím zaměstnavatelem vždy domluvit. Bude o to podle vás mezi sestrami tedy zájem?
2: Jednoznačně ano. Jsou samozřejmě kolegyně, které nechtějí, to znamená, že si nebudou doplňovat vzdělání a ty kompetence prostě dělat nebudou. Pak jsou to sestry, které mají zájem o to vyšší vzdělání, o vyšší kompetence a ty si vzdělání doplní a na základě toho budou mít možnost pracovat vlastně jako více odborně, ale je to přesně tak, jak říkáte, nebude to pro každou sestru, bude to vázáno na specializaci, na vzdělání a pouze pro ty, které o to zájem mají. A neobávám se toho, že by jim nějak významně nabyla práce, určitě ne.
0: Větší pravomoci pro zdravotní sestry, téma, které jsme teď probrali v ranním radiožurnálu s prezidentkou České asociace sester Martinou Šochmanovou. Díky za to a naslyšenou.
2: Já vám také děkuji, naslyšenou.
0: Společnost vám dělá ranní radiožurnál, připravujeme další zprávy na 8 hodinu. Za 5 minut je uslyšíte.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.
5: Hledá se vinař roku 2026. Mezinárodní odborné komise vyhodnotily magických 666 přihlášených vzorků od 70 vinařů a vinařství z celé České republiky. Nového držitele prestižního titulu poznáme už 19. srpna večer ve Velkém sále pražského Žofína. Buďte u toho i vy, přímo na Žofíně anebo v našem vysílání. Těší se na vás Hanka Schánilová, nevím jak vy, ale já tam budu. Více na vinařroku.cz a na Český archiv vín.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál.
6: Radiožurnál 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
7: Do boje o amerického Oscara jde za Česko dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Na ministerstvu financí budou pokračovat schůzky s ministry k rozpočtu na příští rok. České tenistky Bousková a Bejlek jsou v Cincinnati v osmi finále. Siňaková vypadla. Na dálnici D1 z Vyškova do Prahy popojíždí kolona před nehodou v Brně z kilometru 201. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky. Teploty do 27 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. 5 let sledovala své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou.
8: Film se stříhala režisérka Pepa Lubojacky z deníkových mobilních záběrů, stylizovaných vzpomínek a fotografií, které oživila pomocí umělé inteligence.
9: Je to brutální upřímnost, hlavně kvůli tomu, že ona vlastně jako závislost je ošklivá. Já jsem vždycky věděla, že můj brácha měl právo veta. Bylo pro mě hrozně důležité, aby ten film viděl celý, zastřízlivě, aby opravdu jako vědomě byl schopný jako pochopit to, co tam je zobrazený. Od začátku věděl, že cokoliv by tam nechtěl, tak půjde pryč.
10: No, Praha, no.
8: O tuzemském kandidátovi na Oscara rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: A víc k tomu chystáme v ranním Radiožurnálu po 8:30. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes bude pokračovat ve schůzkách s kolegy z vlády kvůli rozpočtu jednotlivých rezortů na příští rok. Dnes za ní přijdou například ministři zdravotnictví, obrany nebo životního prostředí. Kromě investic jednotlivých ministerstev jsou tématem i úspory, jak doplňuje vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO.
11: Šetříme dále na ministerstvu, organizacích, které jsou pod rezorty, je nadále pokračuje ve slučování agend, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady, spojené s marketingem, se službami typu informační systémy, technologie, to skutečně tvrdě škrtáme.
7: Zítra bude s některými ministry Alena Schillerová v jednání pokračovat. Druhé kolo čeká například rezorty školství, práce a sociálních věcí nebo vnitra. Americkému ex-prezidentovi Billu Clintonovi je dnes 80 let. Je jediným žijícím prezidentem, který vedl Spojené státy v minulém století. Jeho dvě funkční období v Bílém domě provázely úspěchy, ale i profesní a osobní nezdary.
12: Billu Clintonovi se podařilo už v prvním funkčním období dotlačit znesvářené strany v Bosně k mírové dohodě a v roce 1995 ukončit krvavou etnickou válku v Evropě. Získal si důvěru Američanů i pro druhé funkční období, které ale provázel skandál kolem jeho rok a půl trvajícího vztahu s mladičkou stážistkou v Bílém domě Monikou Levinskou. Kongres proti němu vedl proces impeachmentu. Musel se omluvit občanům i manželce Hillary. Do povědomí Čechů se zapsal hrou na saxofon v pražském klubu Reduta při oficiální návštěvě Česka v lednu 1994. Pavel Novák, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Tenistky Marie Bouzková a Sara Bejlek postoupily do osmifinále turnaje v Cincinnati. Bouzková ve dvou tiebreakcích přehrála Američanku Jovičovou, Bejlek otočila duel s Ruskou Alexandrovovou a vyhrála 2-1 na sety. Končí Kateřina Siňaková, která ve dvou setech podlehla Američance Kýsové. Světovou deblovou jedničku Siňakovou ale ještě čeká osmifinále čtyř hry. Po boku domácí Townsendové nastoupí proti Jovičové s McNallyovou. A v osmifinále se dnes v Cincinnati představí Jakub Menšík a mezi ženami vedle Bouzkové a Bejlek také vítězka posledního Wimbledonu Lina Nosková.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 v Brně, zdržení od Slatiny i od Popůvek. Na D1 na trase z Vyškova do Prahy čekejte zdržení před Brnem. Kolona od sjezdu na Slatinu z 201. kilometru se posouvá přibližně 20 minut k nehodě na úrovni sjezdu na Bratislavu. Kilometr 196,5, kolize kamionu a osobního auta, je to v místě omezení. Nákladní vozidla vybočují do levého pruhu, osobní auta okolo projedou v celku bez potíží. Na D1 před Brnem se zaplnil i směr z Prahy. Místy jen nesouvislá fronta popojíždí za Popůvkami z kilometru 188. D2 z Bratislavy do Brna ucpávají kamiony, krokem se sunou od Modřic ze 4. kilometru a zcela ucpaná teď v obou směrech spojnice mezi D2 a D52, a sice silnice 152 na obchvatu Modřic. A ještě silnice 22 před Domažlicemi směrem z Klatov čekejte potíže. Na úrovni Smolovského rybníka zasahují u nehody osobního auta. Podle naší zpravodajky se aktuálně nedá projet. Provoz zastavený v obou směrech.
14: Je třeba odbočit na Božice a projet to přes vesnici. Jsou tam vidět modrý světla.
13: A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky, výjimečně i bouřky, teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30 a na horách kolem 18. Mírný jihozápadní vítr by měl večer slábnout. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
6: Krátce po 8, konkrétně 6 minut s vámi ranní radiožurnál pro váš ranní informační přehled. Teď také o znovu zavedení EET, to totiž dnes zaměstná Senát. Hned potom přijdou na řadu i další vládní priority, jako stavební zákon anebo zákon o státních zaměstnancích. Očekávají se dlouhé debaty a je to také téma, které probereme v předstihu i v ranním radiožurnálu.
0: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po 8. Ranní radiožurnál EET, stavební zákon anebo zákon o státních zaměstnancích. Senát čeká hned několik vládních priorit najednou. Dnešní schůze začne právě znovu zavedením elektronické evidence tržeb. Jak by jednání asi tak mohlo vypadat, tak to si teď povíme s Anou Millerovou z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Obnovení EET přišlo do Senátu obhajovat už minulý týden na jednání výboru ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Elektronická evidence tržeb má podle ní narovnat podnikatelské prostředí a přinést další peníze do státního rozpočtu.
2: Odhad ministerstva financí necelkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy.
1: Z části těchto příjmů chce vláda financovat nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného.
0: Senátu ale mají většinu opoziční strany, tak jak se k návrhu staví?
1: Opozice oceňuje snahu zvýšit příjmy státního rozpočtu, spochybňuje ale vládní odhad, kolik peněz EET skutečně přinese. Senátoři navíc přišli i s pozměňovacími návrhy. Jeden z nich počítá třeba ze zrušením limitů pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Dodám, že předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS očekává dlouhou debatu. Dnešní schůze tak začne o hodinu dřív, tedy v 9 ráno.
0: Anna Millerová, díky.
1: Díky, naslyšenou.

0: host Radiožurnálu.
1: Zpěvačka Leny přitvrzuje a naplno dává průchod své lásce k roku. Nový singl Casanova je předzvěstí alba, které vyjde už na začátku podzimu a Leny prý na něm převzala větší kontrolu nad svou kariérou. Co jí tvůrčí svoboda přinesla a proč už nechce naplňovat očekávání ostatních? Leny bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Osm hodin, 15 minut. Ukrajinské bezpilotní letouny v noci zasáhly velké logistické centrum u Moskvy, včetně skladu internetového prodejce Wildberries. Ten byl ještě ráno v plamenech a stoupal z ní hustý kous, oznámilo to agentura AP. Ruské ministerstvo obrany ráno oznámilo, že přes noc nad různými regiony sestřelilo přes 450 ukrajinských dronů. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy, a to kvůli své funkci. Ukázalo to dotazníkové šetření Svazu měst a obcí, ve kterém jich odpovídalo skoro 800. 40% z nich je kvůli své funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody patří třeba tlak, kterému musí čelit například na sociálních sítích.
4: Na D1 zdržení před Brnem, na průtahu městem navíc nehoda. D1 z Vyškova do Prahy, narůstá zdržení před Brnem, kolona už téměř od sjezdu na Svitavy z 202. kilometru. Sune se bezmála půl hodiny k nehodě na úrovni sjezdu na Bratislavu. Kilometr 196,5, srážka kamionu a osobního auta. Je to navíc v místě omezení. Na D1 před Brnem se plní směr z Prahy, nesouvislá fronta už od Popůvek z kilometru 185. Dálnice D10 z Turnova do Prahy, tam čekejte zdržení za Brandý. Zpomaluje se okolo 6. kilometru a okolo 5 až 10 minut se jede k nehodě před Radonicemi. Na 5. kilometru srážka 3 osobních aut, průjezdní pouze jeden pruh. A v Praze Strakonická ulice směr Smíchov za Barandovským mostem větší nehoda, kolona od jižní spojky od sjezdu na Modřany. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Je tu středa s datem 19. srpna a počasí dnes bude docela teplé, potkat nás ale může letní deštík, možná i bouřka. Zpočátku bude nebe oblačné až zatažené, během dne bude hlavně na jihu oblačnosti ubývat až na polojasno. Naopak v severní polovině se objeví přehánky, které mohou výjimečně zesilovat na bouřky. V nich může ojediněle napršet až 15 mm vody. Teploty dnes docela příjemné, letní od 23 do 27, na jižní Moravě až do 30 stupňů. Na horách se připravte na teplotu kolem 18 stupňů Celsia. A ještě vítr, dnes bude foukat jen mírně od jihozápadu a večer zeslábne. Krásný den.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Tak tohle byl Alex Warren a tohle je ranní radiožurnál 10 minut před půl devátou, nás posloucháte. Před 15 lety ho vláda Viktora Orbána předčasně odstavila z čela nejvyššího soudu. Ode dneška je ale Andráš Baka novým maďarským prezidentem. Do úřadu přichází v době, kdy vláda Pétera Maďara mění

0: Viktora Orbána. No a krátce na to ve funkci předčasně skončil. Obrátil se proto na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku a uspěl. Ten soud tehdy rozhodl, že Maďarsko předčasným odvoláním Baky porušilo jeho práva. A z nového prezidenta se tak stal jeden ze symbolů odporu proti Orbánovým změnám ve fungování Maďarska.
1: No a s čím vším se tedy András Baka úřadu jako nový prezident ujímá?
0: On zdůrazňuje hlavně to, že chce být nezávislým prezidentem. Mluvil už po zvolení o hlubokém rozdělení maďarské společnosti a o tom, že změny po 16 letech vlády Viktora Orbána nesmějí být vedené pomstou. A Maďárově vládě vzkázal jednu důležitou věc, a sice, že Baka už před svou nominací upozorňoval, že je omyl myslet si, že s dvoutřetinovou většinou v parlamentu je možné dělat úplně všechno. Částečně tím narážel na konec svého předchůdce Tamáše Šujoka, kterého Maďárova strana TISA odvolala změnou ústavy. Považovala ho totiž za Orbánovu loutku. Nový prezident Baka připouští, že některé lidi dosazené za Orbánovy vlády může být nutné z funkcí odvolat, pokud má Maďarsko obnovit fungování svých institucí. Podle něj to ale musí být spíš výjimečné a ne nový způsob vládnutí.
1: O situaci v Maďarsku aktuálně naše zpravodajka Bára Vránová. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: S vámi ranní Radiožurnál, jako vždy před devátou letní seriál. Tentokrát vás vezmeme na stezku, kterou sice různé turistické agentury propagují, ale málo kdo ji zná. Vede z Bavorska přes Šumavu do Prahy, jmenuje se Vintířova a pojdeme tam před devátou.

0: Každý kilometr vašich letních cest střeží zelená vlna radiožurnálu.
1: V parném počasí hrozí požáry. V přírodě i na silnicích.
2: Hořící kamion, jsou tam všechny záchranné složky, teďka to hasí.
0: Překvapit mohou i prudké dešťové srážky.
3: A slyšíte tu bouřku, DNA, Uhorovce, tady není vidět na 3 metry.
1: Nebo silný vítr.
4: Já to musel zastavit, protože se nedá jet.
0: Volejte i vy 800 553 553.
1: Kdykoliv je potřeba upozornit ostatní řidiče a pomozte nám hledat lepší cestu.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Každý den s vámi.

0: 8.29, rekordní sucho, období s nedostatkem půdní vláhy, letos v Česku nejdelší v historii měření, kde je situace vůbec nejhorší a jaké má dopady na krajinu a nebo na zemědělství, i to probereme v ranním radiožurnálu ještě před 9.
1: Letní autoškola radiožurnálu.
2: V čem za volantem nejvíce tápeme?
1: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
2: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
1: Jedna minuta denně?
2: Jedna otázka?
1: Jasná odpověď.
2: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
0: Dobré ráno v 8:30. A poslechněte si zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Senátoři dnes projednají obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky, bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Opoziční strany zisky ze zavedení EET zpochybňují. Senát zřejmě podle doporučení výboru navrhne vládní zákon upravit. Společná vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států skončí dřív, než měla. Místo 27. srpna už tento pátek. Informovala o tom jihokorejská armáda. Prezident Donald Trump v neděli nařídil omezit americkou účast. Podíl Spojených států podle něj vysílá nepřátelský signál Severní Koreji. Pchjongjang každoroční vojenská cvičení Jižní Koreje a Spojených států odsuzuje. V jižní části Prahy neteče teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí je bez dodávky několik tisíc lidí na Opatově, v Hájích a na Chodově. Porucha se týká asi 75 ulic. Oprava potrvá podle webu Pražské teplárenské pravděpodobně do 8 hodin večer.
1: Sport.
3: Fotbalista Pardubic Vojtěch Petrák musí na operaci. Klub na sociálních sítích oznámil, že má týmový kapitán přetržený vaz v koleni a bude tak chybět řadu měsíců. Petrák byl nejlepším střelcem týmu. V minulé ligové sezóně dal 13 gólů.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 nehody v Brně na D10 před Počernicemi. D1 na příjezdu do Brna od Vyškova ucpaná kousek za sjezdem na Svitavy. Z 202. kilometru se jede krokem k nehodě u sjezdu na Bratislavu na stý 96. a půltý. Tam stojí už sice jen na šrafování havarovaný kamion. Nákladní vozidla ale vybočují do levého pruhu. Jejich opravdu hodně, provoz tak značně zpomalují. A D1 silnější provoz i ve směru z Prahy. Nesouvisle se popojíždí od Popůvek před Brnem z kilometru 185, tam jsou to také převážně kamiony, osobní auta zpomalují až na samotném průtahu městem. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy čekejte kolonu od Brandýsa, z 10. kilometru pojedete více než 20 minut k nehodě před sjezdem na Horní Počernice, na 5. kilometru 3 nabouraná osobní auta v jízdním pruhu. A přímo v Praze hodně silný provoz na jižní spojce směrem k Barandovskému mostu, kolona od sjezdu na Pankrác až ke Zlíchovskému tunelu, nehoda ve Strakonické už je pryč. Na spojce v opačném směru, tedy na Černý most, čekejte kolonu z konce Barandovského mostu, popojíždí se až ke sjezdu do Vídeňské, tam jízdní pruh blokuje nepojízdné vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Právě se nacházíme pravděpodobně v nejdeštivějším období tohoto léta a to se týká téměř celé Evropy. Výjimku tvoří jen Balkán, kde i nadále trvá suché a horké počasí. Nejvíce srážek spadne v tomto období v Alpách a v severní Itálii. U nás také naprší místy dostatek vody. Srážky ale budou spíše konvektivního charakteru, to znamená, že pršet bude nerovnoměrně. V přeháňkách nebo v bouřkách. S deštěm také souvisí pokles teplot. Ten jsme pocítili hlavně včera, kdy se teploty na většině našeho zemí držely jen kolem 20. Tepleji bylo na jižní Moravě. Dnes už se začne oteplovat, nejčastěji bychom na teploměrech mohli vidět 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy opět tepleji až 30 stupňů Celsia. A nebe dnes nabídne zpočátku ještě velkou oblačnost, která se udrží hlavně v severní polovině a tam také může zapršet. Na jihu se obloha místy projasní. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, sice prší, pršelo a ještě chvíli pršet bude, tak ale ani tak nepomohly srážky dostatečně zavlažit vysušenou půdu. Česko tak zažívá rekordně dlouhé období sucha v celé historii měření. Informoval o tom portál Intersucho. Asi na třetině území přitom nedostatek půdní vláhy trvá už od začátku roku. Podrobnosti k tomu teď Anna Millerová, vítej.
6: Dobré ráno. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě a taky na závětrné straně Krušných hor. Jde každopádně o oblasti, kde je nedostatek vláhy dlouhodobým problémem. Letos ale sucho zasáhlo i další oblasti s vyšší nadmořskou výškou, třeba Vysočinu nebo Šumavu. Vadnou tam rostliny a snižuje se množství vody, která odtéká do podhůří. V nížinách pak vysykají řeky a sucho poškozuje úrodu. Půdní sucho by teď mohly alespoň částečně zmírnit právě ty očekávané srážky do konce týdne. Nedostatek vody už ale zasáhl i rekreační oblasti. Třeba na přehradě Orlík kvůli nízké hladině předčasně ukončila sezónu většina provozovatelů lodí.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 8.39 Radiožurnál. Kdyby se holuby proměnily ve zlato, tak to není jenom povzdech lidí, kteří mají zrovna hluboko do kapsy, ale je to také název filmového dokumentu režisérky Pepy Lubojacky. Ta teď bude právě s tímto snímkem usilovat za Česko o Oscara. Tady je krátká ukázka.
1: Požeru se, prohraju z automatu a pak půjdu na ulici krást palety.
2: No, Praha, no.
0: O nominaci filmu rozhodla Česká filmová a televizní akademie. Více si o snímku povíme s Martinem Hrčířem z kulturní redakce. Martine, vítej.
3: Hezké ráno.
0: V čem je síla tohoto dokumentu?
3: Především v té autenticitě a odvaze. Režisérka Pepa Lubojacky 5 let natáčela svého staršího bratra a 2 bratrance, kteří žijí bez domova a potýkají se závislostí. A celé to zachytila hlavně na mobilní telefon. Vznikl z toho velmi osobní portrét, který ale rozhodně není depresivní. Syrové deníky, ty záběry se v něm střídají se stylizovanými vzpomínkami a rodinnými fotkami, které oživila autorka pomocí umělé inteligence.
0: Ten film získal také ocenění na prestižním německém festivalu Berlinale. Pomohlo mu to v této konkrétní nominaci na Oscara?
3: Je to tak, v únoru tam film získal hlavní cenu za nejlepší dokument, což mu zajistilo právě právo ucházet se o Oscara v sekci dokumentů, protože jednou z podmínek je vyhrát některý z prestižních festivalů. Česká filmová a televizní akademie ho teď tedy tak vybrala mezi 5 finalisty i jako toho českého kandidáta do té mezinárodní soutěže. Konkurence bude obrovská, ale v Berlíně ocenila to, čemu se říká a teď v úvozovkách vynalézavý režisérský hlas. Užší nominace tak na takzvaný Oscarový shortlist pro mezinárodní kategorii se dozvíme 15. prosince a jenom dodám, že v českých kinech bude film od 24. září.
0: Z 5 českých filmů už tedy teď 100% víme, že česká Oscarová naděje se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato, na mobil natočený dokument o rodinných vztazích a závislostech nominovala do mezinárodní soutěže Česká filmová a televizní akademie. O něm a o tvůrkyni mluvil teď Martin Hrnčíř. Říky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: Radiožurnál 8.41.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 8:45. Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských zdravotních sester. Podle resortu by tak mohli převzít část úkonů, které dnes dělají jiní zdravotničtí pracovníci, hlavně třeba při péči o chronicky nemocné. Podle České asociace sester už některé z těchto činností ostatně sestry běžně vykonávají. Změny by podle ministerstva mohly platit od začátku roku 2028. Němečtí zemědělci očekávají kvůli horku a suchu menší úrodu. Sklizeň může být podle jejich svazu asi o 7% nižší, než tomu bylo v minulém roce. Zemědělci proto teď žádají o státní podporu. Horko a sucho nejvíce postihlo oblasti na jihu Německa. Stát s konkrétními kroky vyčkává, až bude úroda skutečně definitivně sečtena.
3: D1 ucpaná před Brnem, na D10 nehoda před Počernicemi. Na D1 na příjezdu do Brna od Vyškova popojíždí kolona chvílemi už od sjezdu na Svitavy, výrazně se brzdí až na úrovni Slatiny na 201,5 kilometru. Odtud přes půl hodiny zabere trasa k nehodě na úrovni sjezdu na Bratislavu na kilometr 196,5. Na šrafování tam stojí kamion, výrazně ji nepřekáží. Na kamerách ale vidíme, že řada nákladních vozidel pro jistotu vybočuje do levého pruhu. Na D1 z Prahy do Brna nesouvisí Slá fronta od Popůvek z kilometru 185. D10 z Turnova do Prahy, nehoda před Počernicemi na 5. kilometru, před ní téměř půlhodinová fronta od Brandýsa z 10. kilometru. V Praze ucpané okolí Barandovského mostu, hlavně jižní spojka směr Černý most, kolona z konce Barandovského až k Vídeňské, tam v pruhu porouchané osobní auto a další zelená vlna za 15 minut.
4: Počasí u nás ovlivňuje od jeho západu teplá fronta, za kterou k nám bude proudit právě teplejší vzduch, jak jinak než od jeho západu. Teploty se zvýší, mraku na nebi ale bude stále poměrně hodně. Zpočátku zataženo až oblačno, během dne bude hlavně na jihu oblačnosti ubývat, místy až do polojasna. Ojediněle se vyskytne déšť nebo přehánky, víc jich bude v severní polovině našeho území a tam se také mohou objevit i bouřky. Odpolední teploty se budou držet mezi 23 a 27 stupni. Na jižní Moravě může teplota vystoupat až ke 30. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 10 minut před 9 hodinou čas na seriál. 300 kilometrů měří Vintířová stezka, která vede z Bavorska do Čech a její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou. V našem letním seriálu Poutníci mapujeme tedy cesty, kudy procházejí poutníci i turisté. Ovšem Vintířová stezka moc známá není, i když ji různé turistické agentury propagují. Populární jsou spíše jednotlivé úseky, kde si výletníci vybírají jednodenní etapy anebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintířová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintířová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo,
1: z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem mi na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl to postanout, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než si vyrazit na Březník. Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů, Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi. Schody jsou vytesané v kameni, s tím se dal někdo velkou práci. Tohle bude tohle století.
6: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží u Sušic a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
7: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako její znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaký vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
7: Ne, zdaleka. Nejsem tu poprvé.
6: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se. Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Radiožurnál po 9. hodině dnes. Libor Bouček, už před 9. se mnou ve studiu Libor a Leny.
1: Je to tak další smíšená dvojice tohoto týdne, protože mám pocit, že v rámci hosta Radiožurnálu až na pátek je to vždy smíšené setkání. Tentokrát Leny dorazí, protože Leny nejenže bude slavit narozeniny v září, ale zároveň přijde deska, která je úplně jiná než to, co Leny představovala za tu dekádu, kdy jí známe a známe její tvorbu. A já se těším na to, jaká byla ta cesta k tomu novému zvuku, který k Leny nyní bude patřit.
0: Leny značně přitvrdila, proč tomu tak je, probereme po 9. Libor Boušek, Leny dnes tedy v premiéře, no a v repríze, kdybyste to nestihli celé po 10. večer. No a my zítra ráno v 5 opět tady, ranní Radiožurnál.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Nabízíme vstupy ze všech zápasů.
2: Klíčová střetnutí sezony v přímých přenosech.
3: A pravidelné postřehy a glosy našeho fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Fotbalová liga na Radiožurnálu.
3: Poslouchejte a nepřijdete o nic podstatného z nejvyšší tuzemské soutěže.
2: Fotbalová liga.
3: Pravidelně ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
3: Fandíme s vámi.
4: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
0: Radiožurnál 9 hodin. Právě s Terezou Tomáškovou.
5: Senát začíná jednat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Prezident Donald Trump na poslední chvíli odložil zavedení 50% cel na zboží z Kanady. Fotbalisté Lyonu bez reprezentanta Pavla Šulce remizovali v posledním předkole Ligy mistrů s Fenerbahce Istanbul. Na dálnici D10 směrem z Turnova do Prahy je dlouhá kolona od Brandýsa kvůli nehodě. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Senát začne projednávat znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Tentokrát podnikatelé nebudou muset tisknout účtenku. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO si od EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy pro státní rozpočet.
6: Odhad ministerstva financí necelkově, a to je velmi konzervativní odhad, je 14,4 miliardy. Chci podotknout, že Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy, což je tým pana profesora Janského, má odhad jinou metodou. 13,9, takže jsme se v podstatě potkali.
5: Opoziční strany ale zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Několik let sledovala svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bezdomova. Film letos získal dvě ceny na festivalu Berlinale. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane i do uší nominace na Oscary, bude jasné v polovině prosince. Americký prezident Donald Trump v poslední chvíli odložil zavedení 50% cel na zboží z Kanady. Udělal to hodinu před vyhlášením termínem. Podle něj jsou vyjednávací týmy obou zemí ve finále před vytvořením nové obchodní dohody. Kanadský premiér Mark Carney odklad cel do pátečního večera potvrdil. Dohodu je ale podle něj ještě potřeba dopracovat.
7: Podle kanadského premiéra Carneyho jsou jednání citlivá a náročná a neměla by se probírat veřejně. Cla se měla týkat zboží za v přepočtu přes 400 miliard korun, mléčných výrobků, alkoholu nebo nábytku, tedy zhruba 5% kanadského dovozu do Spojených států. Trump k jejich zavedení chtěl použít skoro 100 let starý zákon, který k uvalování cel ještě nikdy nebyl uplatněný. Podrobnosti nové dohody zatím ani Washington, ani Ottawa nezveřejnili. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
5: V 77 letech zemřel bubeník americké rockové kapely ZZ Top Frank Beard. V roce 1969 patřil k zakládajícím členům skupiny. Kapela na jeho přání plánuje vystupovat dál. Příští koncert odehraje ještě tento týden ve svém domovském Texasu.
8: Kytarista a zpěvák ZZ Top Billy Gibbons v příspěvku na sociálních sítích označil Bearda za skvělého přítele a za jednoho z nejinovativnějších bubeníků světa. Jeho rytmy podle něj pomáhaly držet kapelu na vrcholu. ZZ Top vydali 15 studiových alb a už přes 50 let patří k nejvýraznějším představitelům amerického jižanského roku. K jejich největším hitům patří například písně La Grange, Sharp Dressed Man nebo Gimme All Your Lovin'. Ondřej Himer, Radiožurnál. Sport.
9: Fotbalisté Lyonu v úvodním zápase závěrečného čtvrtého předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahce Istanbul 1-1. Přemožitel pražské Sparty i nadále postrádá českého reprezentanta Pavla Šulce. Podle deníku L'Équipe by se ale měl Šulc po zranění kolene vrátit do tréninku ještě v tomto týdnu. Také další dva duely předkola Ligy mistrů skončily nerozhodně. Levski Sofia a AEK Athény 0-0 a Dynamo Záhřeb Viking Stavanger 2-2. Odvety se hrají za týden.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Před Brnem silný provoz na dálnicích na D10 kolona od Brandýsa. Na D1 z Vyškova do Prahy se pomalu lepší situace na příjezdu do Brna. Následky nehody u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196,5 se podařilo odklidit. V omezení se tak jede oběma pruhy. Kolona ale narostla hodně dlouhá, rozjíždí se velmi pomalu, sune se od Slatiny z Dvoustého prvního zhruba 20-25 minut. Na D1 od Prahy trvá silnější provoz od Popůvek směr Brno na 185. kilometru se jede pomalu v obou pruzích, zatímco kamiony v podobném tempu pokračují až do omezení u D2. Osobní auta zrychlují před výstavištěm. Zmíněnou D2 z Bratislavy do Brna plní nákladní soupravy, brzdí už za Židlochovicemi okolo 8. kilometru. D10 z Turnova do Prahy a přetrvávající potíže kvůli nehodě před Počernicemi. Na 5. kilometru po srážce 3 osobních aut se jede pouze jedním pruhem, fronta na 20 minut se sune od Brandýsa z 10. kilometru. A v metropoli dlouhé zdržení na jižní spojce. Od sjezdu na Pankrác přes ucpaný Barandovský most se jede k Mrázovce okolo 20 minut. Podobný čas ztratíte i v opačném směru. Z Barandovského mostu k Vídeňské, tam stále v jízdním pruhu porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky a teploty 23 až 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď už je tu Libor Bouček a jeho host.
1: Je to jeden z mála lidí z Česka s neoddiskutovatelným potenciálem zářit na mezinárodní hudební scéně. To není jen domněnka fanouška, ale fakt, pro který existují i důkazy, minimálně v podobě písně Hello. Od jeho vydání na desce Hearts je to letos 10 let. Po dekádě přichází s deskou Good Omens, která je, vlastně bude, strhující. Vychází 25. září a nejen o ní si budu povídat s hostem Radiožurnálu, kterým je Leny. Přeju ti dobré dopoledne.
11: Já moc zdravím, děkuji za pozvání.
1: Je to ještě daleko, než ta deska vyjde, že jo? Vlastně,
11: no, dá se říct, že jo, ale ten čas, víš sám, to prostě tak rychle utíká.
1: 25. září se dostane k faninkám a fanouškům, nicméně už teď je uložena někde ve virtuálním prostoru, kde jsou uzavřeny ty všechny singly, které na desku patří, jejich celkem 8. Mě zajímá, a dostaneme se k tomu, jak jinak si k tomu přistupovala, jestli třeba nemáš ještě chuť něco tam změnit. Jo, jestli jako vlastně, jak je to tvoje výpověď, říkáš, já si to ještě jednou poslechnu a zkusím tam ještě.
11: Já už přidávám, takzvaně, protože já jedu teďka začátkem září do Anglie a jedu skládat ještě další věci, které buď jakoby přidám post na tu desku, samozřejmě existují různé varianty typu deluxe edice a jako přidaný verze.
1: Jo, takhle, takže to není ještě finále takže, těch 8 plus 1, já tomu říkám 8 plus 1.
11: Ono jich 9, těch songů, z toho dva featurey, což je pro mě jakoby novinka, že jsem k tomu někoho přizvala.
1: Já přeložím slovo featurey, to, že si někoho skutečně pozvala, kdo doplnil tu virtuozitu. No.
11: Přesně, tak vlastně spolupráce, dá se říct. A tvořím dál a uvidím, co z toho bude.
1: To znamená, že já jsem byl dojat a poctěn, že slyším tu finální verzi, to znamená, tohle není ta finální verze.
11: No já jsem byla poctěna, že se ti to líbilo.
1: No líbilo se mi to, k tomu se dostám, ale není to finále, jo?
11: No, jako mělo by to být správně finále.
1: Domnívám se správně, že jsem dostal tak trošku polotovar.
11: To pozor. To bych nevypustila ven, kdyby to byl polotovar, to určitě ne. Ale kreativně, víš co, kreativně všechno je polotovar pro mě. Protože já si myslím, že umělec, jako který fakt si tu hudbu tvoří, tak já si myslím, že není nikdy spokojený. Jo. Vždycky bys jako něco přidal, něco ubral, nevím teda, ale jako změnil třeba, jo. A myslím si, že je to taky jako jedna z těch vlastností umělců, nebejt nikdy spokojený.
1: Není to logicky první deska, to jsem zmiňoval, ale dá se říct, že třeba pociťuješ největší, neříkám úplně maximální, ale v tom srovnání největší hrdost?
11: Hrdost pociťuju v tom, že jsem si tu desku sama zaplatila, sama vyprodukovala, ve své podstatě jsem takzvaný executive producer celého toho projektu, to znamená, že všechny elementy spadají pode mě a všechno, ten výstup celý je vlastně jako moje práce nějakým jako dílem. Samozřejmě i výběr toho týmu je jako velmi pečlivý a ten tým se za to hodně jakoby, myslím si, že mají na tom obrovský podíl. Ale já jsem ten element, který to jakoby stahuje tou nitkou dohromady a zároveň ta deska je vydaná pod mým vydavatelstvím, takže je to něco mýho vlastního a v tom je ta jako hrdost největší.
1: Dokázat to pár měsíců po 30 je obdivuhodný, musím říct. Nicméně ten začátek Leny na území Česka, ale v Evropě, to je prostě tahle píseň.
12: Host Radiožurnálu.

0: Zpěvačka Leny je dnes hostem Radiožurnálu. Nenáhodou tahle píseň zazněla jako první, protože jako druhá zazní Casanova, to znamená skladba z nové desky, která vyjde na konci září, aby člověk viděl to srovnání a do jisté míry i tu cestu. Mě zajímá u skladby, která je megahitem. Hello je prostě záležitost, kterou podle mě mnozí v Česku ani nedocenili, protože rezonovala skutečně po celé Evropě. Já si pamatuju, že někdy v tom roce 2017 jsem si ji nemohl zbavit na italských sjezdovkách. A říkal jsem si, to je, zažíváme něco naprosto unikátního, což se jako nikomu nepovedlo. Pak se o tom napsalo tady pár článků a vlastně to zmizelo, což mi přišla strašná škoda. Ale zajímá mě, co s tebou dělá to Hello, když to takhle slyšíš v éteru. Já jsem tě pozoroval, protože mě zajímalo vlastně jako, co bude nonverbálně vidět, ale co jsi prožívala?
1: Já už ani nevím, jak jsem se tvářila.
0: Já, kdybych to měl posluchačkám a posluchačům Českého rozhlasu popsat, že jsi to vlastně tak jako přešla. Že to prostě hraje, že to je ta standardní součást, není tam už příliš emocí, jako byl tam takový lehký úsměv, ale prostě tak to jako odběhlo.
1: Tak to je. Tak to beru. Jako, no. Jo, beru to, že tak to prostě je a tak to plyne a už jako tvoříme dál, ale je pravda, že Hello je moje osudová písnička, je to láska a je to hlavně láska pro mě na pódiu, protože vidím, jak lidi se s tím jako stotožňujou, s tou věcí a jak jí zpívají a bylo to vidět i předtím, než jsme ji vůbec vydali, tak jsme ji hráli vlastně na nečisto. A ty lidi okamžitě rovnou reagovali, takže oni byli můj podnět, proč tu písničku vlastně nahrát a vydat.
0: No, má ještě jeden aspekt, zněla jako ústřední melodie domácího hokejového šampionátu Zlatého pro české barvy před 2 lety v roce 2024. A tam měla, kromě toho, že si to všichni zpívali, tak to mělo ještě jeden efekt, že se stalo to, že všichni to brali jako ten signál se uklidnit a začít se soustředit. Je to fakt jako magická věc. Ale jak se žije s interpretem, s vědomím toho, že docílit podobnou sílu jako bude nesmírně náročný v těch dalších.
1: No to určitě, jako ne nadarmo.
0: Jako přemýšlím, jestli něco, ale prostě ano, i v té mojí práci vlastně si člověk se, no tak to už nezažiju vlastně.
1: Jako ne nadarmo se tomu říká i jako kletba prvního alba, no. Že jo? Protože jak tvůrčím procesem jako si řekneš, prostě seš trošku afektovaný tím, jo? Protože prostě ty složíš nějakou písničku, která prostě vystřelí nahoru raketově. A samozřejmě taky ne nadarmo se říká, není těžký jako vystřelit, ale je těžký se tam udržet.
0: Ta
1: jako,
0: obhajoba je vždycky náročná.
1: Ta obhajoba je ta challenge. A stejně tak i ty okamžiky, které to Hello přináší. Já si myslím, že to mi bylo 22 nebo 23, když jakoby to Hello vystřelilo. A ty okamžiky, kdy my jsme byli v Itálii a teď prostě hraješ v nějaký obrovský hale nebo na nějakém stadionu tam a nemyslím si, že jsem si to tak uchovávala v paměti, jako bych to třeba dělala dneska. Protože dneska, ale to je věkem, že jo? Že věkem si uvědomuješ, jak moc ten čas utíká a jak je potřeba si jako udělat jako otisk tý daný, jako tu vzpomínku si uchovat. A já si myslím, že tehdy to bylo prostě rychle. Tady jedeme do Itálie, tady jedeme do Německa, tady raní show, tady prostě hraní, já nevím, s Imagine Dragons ve Veroně a ty to vlastně jako
0: talk
1: vstřebáváš.
0: Talk show s Adele.
1: Talk show. No a vlastně jako prostě jedeš, jako, jo, a vůbec si neuvědomuješ se nad tím jako pozastavit a říct si, tak teď si to jako vychutnám.
0: No a kdyby jsi to zažila teď ve 32, tak myslíš, že by si s tím naložila jako jinak?
1: Myslím si, že jo. Protože už tehdy moje vydavatelství říkalo, že je to malej zázrak, to, co se stalo. Což jako svým způsobem dá se říct, že bylo. Ale my jsme vlastně všichni na to byli strašně nepřipravení. Jo? Já jako interpret si troufnu říct, že jsem jako byla ready na to ve smyslu, že věděla jsem, proč proto tak pracuju. Věděla jsem, jako, co dělám, co skládám, věděla jsem, že to má nějaký potenciál asi, věřila jsem si, takže já jsem jako ready byla. Myslím si, že určitý aspekty třeba toho Tý práce v tom týmu jako ale ready nebyly, jo. Prostě my jsme tady to vydavatelství prostě nebylo připravený na to, že nějaký
0: interpret
1: vystřelí a, nebo udělá průlom a zpětně vidím, že všichni tak jako je, a co teď? Jako jo, co teď? Takže já si myslím, že kdyby jsme byli, já nevím, ve Skandinávii, kde jsou na tohle daleko víc zvyklí a mimochodem tam i spousta dotací plyne do té kultury tímhle s tím směrem, tak by se to možná i líp uchopilo a podchytilo. Ale to je takový, jako kdyby byly ryby prostě.
0: Ne, tohle pak zaznívalo, překvapivě to, co říkáš, ve Stockholmu, kde to bylo zhruba ve stejné době, kdy se tam konalo finále Eurovize. A oni říkali, že takovýhle hit vlastně oni dlouho neměli. Švédsko. Mm-hmm. A to Švédsko přesně. Kdyby tohle mělo, tak ano. Kdyby byly ryby, dá se říct.
1: Kdyby byly ryby, takže já si vždycky řeknu, hele, kdyby byly ryby, já nepřemýšlím nad tím už dál.
0: No, obzvlášť z toho důvodu, že přichází Good Omens, když jsem se díval na to, co jsi říkala o té desce, která vychází v září, tak že tam částečně byla i touha vytvořit znova debutovou desku. Až takhle odlišný to je?
1: Myslím si, že to k tomu jako spělo vždycky, protože ta moje láska i k tomu žánru rockový muziky, což bezesporu to moje nový debutový album jakoby bude tímhle směrem orientovaný, nebo je tímhle směrem orientovaný, tak si myslím, že konec konců i Hearts vyhrálo cenu Anděl za rockový album roku, jako jo, tehdy. Takže já si myslím, že když Hearts mohlo být nazývaný rockovým albem, tak si myslím, že to nadcházející album určitě bude volejblovaný rockovým albem. A já sama jsem fanouškem tohodle žánru, takže si myslím, že pro mě hlavní jako prim hrála ta nezávislost a to, že můžu svobodně nad tou tvorbou přemýšlet a opravdu jako, já jsem fakt popustila uzdu, řekla jsem si, pojďme tvořit a co vytvoříme, tak uvidíme.
0: A vy, milí posluchači a milé posluchačky, uslyšíte, protože tohle je právě píseň z desky Good Omens Leny a Casanova.

0: Lenny a skladba Casanova, kterou naleznete na desce Good Omens, která vyjde 25. září z těch 8+1 skladeb, které tam zatím jsou. Já to řeknu rovnou, proč plus jedna, protože ta jedna je cover hitu Joan Osborne, One of Us. Tak je to asi nejtvrdší tohle.
1: No, shodli jsme se, že jo. No, jako je pravda, že teda Filip Vlček, který tu desku produkoval, tak asi protože vnímá to tak, že pro mě je to prostě jakoby přitvrzení v té tvorbě, i když já jsem ho na to od začátku připravovala, jsem si ho i proto vybrala, protože Filip je z hardkorového zázemí, takže jsem věděla, že tomu dá tu fazonu, co to album potřebuje. A je pravda, že on, když to produkoval, tak furt od toho svého pultu se na mě ohlížel přes rameno, říká, ještě jedna vrstva kytar? A já říkám, ještě. Takže si myslím, že on si furt jako ověřoval, jestli to skutečně jako chci tím směrem. Ale přitom, přesně jak si říkal, mně se hrozně líbila ta věc, co si říkal ty, že vlastně to je prostě moderní zvuk a přijde mi to super a jsem toho fanouškem jako v reálném životě, takže proč bych já sama něco takového nevytvořila?
0: No, ta otázka pro hudebníka je logická a legitimní, protože žijeme v době, kdy díky streamovacím platformám to ty lidi překlikávají prostě během několika vteřin. Což má možná tu výhodu, že spousta uživatelů hudby a milovníků hudby se dostane úplně k jiným žánrům. Ale ráze mi přijde, že možná to škatulkování je už úplně zbytečný. Že to škatulkování je skutečně, když se používal několik těch anglických výrazů, trošku old school. Ještě existují vůbec ty hranice, jestli něco je rock, něco je rap, jestli to vůbec má nějaký smysl?
1: No v mojí hlavě ne. No. V mojí hlavě se to všechno smívá dohromady. Tak já si myslím, že obecně jako Čechy, a to nemyslím blbě, ale trošku jakoby vždycky zaostáváme za tím světovým trendem, jo? Že vždycky něco je trendem ve světě a my se tam jako trošku dokulháme za rok třeba, jo. Rok a půl. Takže jakoby jasný, takhle to prostě je, ale tím chci říct, že je trošku možná těžký tady stanovovat nějaký trendy, nebo tak, protože vždycky seš jakoby pozadu a riskuješ to, že ty lidi to nepochopějí. Jo. A já už tak riskuju, protože zpívám v angličtině. Takže jako pro mě jako tohle album, dá se říct, že mohlo být krok do neznáma nebo nějaký risk nebo tak, ale já jsem si to prostě, jsem to brala tak, jak to je, jako jdu si to užít, jdu vytvořit to, co mě by jako posluchače bavilo a vlastně ty témata jsem čerpala mimo jiný i z toho, co ty říkáš, že vlastně jedna věc se tam jmenuje vyloženě The Box, což znamená škatulka nebo prostě krabička, do který se přesně, do který tě formujou některý lidi, kteří si myslejí, že vědí, kam ty patříš.
0: Je strašně zajímavé tě poslouchat, protože tam slyším, a možná se mýlím, ty dvě polohy. Tu výkonnou producentku a tu umělkyni. Jak moc se to fakt v tobě pere, protože ta producentka musí tak trošku myslet na ten úspěch, když to umělkyně se chce prostě a jenom čistě vyjádřit tak, jak to cítí.
1: No, jelikož jsem jedna osoba.
0: No právě.
1: Tak by to mohlo být trošku jako

0: bipolární ve mně, ale je pravda, že já jsem se prostě řídila hlavně tím, co mě baví v tomhle projektu, i proto mě to tak strašně bavilo a já jsem si to jakoby dopřála, jo, já vždycky říkám, že ta výkonná producentka mi jakoby tohle dopřála, takže místo toho, abych já šla a koupila si v pařížský kabelku, tak jsem si koupila grafiku k albu, jakoby, jo, takže prostě já jsem fakt do tohohle investovala svůj čas, svoje peníze a jako řekla jsem si, že prostě budu dělat to, co mě baví. Takže si myslím, že i ta výkonná producentka, jako svým způsobem já jsem byla vždycky, jo, protože i pod vydavatelstvím v mojí éře a lidi, co mě znají z toho vydavatelství, tak by ti potvrdili, že někdy jsem jim taky lezla na nervy tím, protože hodně jsem se jako montovala do toho, co, jak a prostě kdy a nenechala jsem to rozhodnutí úplně jenom na někom jiným. Jo, vždycky jsem tam byla já.
1: A je to neobvyklé jako, v případě českých interpretů, že v mnoha případech si do toho nechávají mluvit, bych, že tu cestu někdo skutečně linkuje.
0: Neřekla bych, že jenom českých, jako myslím si, že světově buď seš prostě interpret, který ví, co chce, a nebo který se nechá trošku tak jako loutka řídit jako ostatníma. A nebo máš super výkonný tým a nemusíš nic, jo. Závidím, jako. Ale já si ten tým teď boduju vlastně od píky a i to vlastně patří jako k té výkonné produkci a prostě k tomu si to jako zařídit tak, jak chci já, podle svýho.
1: A ono, to osamocení je asi běžný trend v zahraničí, možná s tím souvisí i to, jak třeba Taylor Swift nedávno si vykoupila svůj vlastní archív. Je to nějaký posun, že skutečně i díky těm možnostem a šíření hudby budou interpreti daleko víc, prostě solo?
0: 100%. Jako musím říct, že jako pozorovatel i z toho světového trendu vidím, že samozřejmě jako vidím, kde jsou velký peníze a kde někoho backuje major label. Jo, je to vidět. A samozřejmě mám i známý v Anglii, který působili v kapelách, který prostě byli víceméně proslavený tam a ve světě. A je jako pravda, že oni říkají, že prostě peníze hrajou jako velkou roli. Prostě čím víc peněz máš, tím víc jako trošku moci máš. Ale ten trend je určitě taky jako být nezávislý umělec.
1: Říká Leny, která bude i po 9:30 hostem Radiožurnálu. Teď nás čekají čerstvé zprávy. No a pochopitelně hned po nich další píseň od Leny bude 9:30.
2: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Už brzy startuje aktivní září, tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
1: Hezké dopoledne, bylo 9:30. Radiožurnál přináší zprávy a s nimi je tu Tereza Tomášková.
3: Ukrajinské bezpilotní letouny v noci zasáhly velké logistické centrum u Moskvy, včetně skladu internetového prodejce Wildberries. Ještě ráno tam hořelo a stoupal hustý kouř, oznámila to agentura AP. Kyjev zaútočil taky na průmyslovou zónu v Ufě, hlavním městě autonomní Ruské republiky Baškorostánu. Její vůdce Rady Chabirov uvedl, že jeden z dronů zasáhl bytový dům a několik aut. Jeden člověk utrpěl zranění. Podle ruského ministerstva obrany sestřelila protivzdušná obrana v noci nad různými regiony přes 450 ukrajinských bezpilotních letounů. 75% starostů nebo zastupitelů má zdravotní problémy kvůli své funkci. Ukázal to dotazníkový průzkum Svazu měst a obcí. Odpovídalo v něm 800 starostek a starostů. 40% z nich je kvůli funkci v psychické nepohodě. Mezi důvody je i tlak, kterému řada z nich čelí například na sociálních sítích. V Mariánských Lázních se dnes lidé rozloučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Smuteční obřad bude v kostele na Nebevzetí Panny Marie. S Páralem se rozloučí nejdřív rodina na soukromém obřadu. Od 11 hodin bude veřejné rozloučení.
4: Sport.
3: Německý fotbalový reprezentant Jamal Musiala skolaboval při generálce Bayernu Mnichov na sobotní superpohár proti Dortmundu. V Heidenheimu se 23-letému záložníkovi udělalo nevolno, jen pár dní potom, co se zhroutil ve víkendovém přípravném duelu v Lipsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na dálnicích v okolí Brna na D10 zdržení od Brandýsa. Na dálnici D1 v okolí Brna už relativně klid pro osobní dopravu. Zdržení nabírají hlavně řidiči kamionů. Od Vyškova zpomalují u Slatiny na 201. kilometru. Od Prahy za Popůvkami na 188. za Molkou. Na D2 z Bratislavy do Brna se sunou také převážně kamiony v pravém pruhu. Jejich kolona začíná za Židlochovicemi na 8,5. kilometru. V Brně teď hodně plná jižní část městského okruhu od Židenic k výstavišti, je to Hladíkova ulice, následně Zvonařka ke galerii Vaňkovka. A z Moravy pojďme do Čech. Nejprve se zaměříme na dálnici D10. Na trase z Turnova do Prahy za Brandýsem z 10. kilometru stále nabíráte 20-minutové zdržení. Je to kvůli odklízení následků nehody před Počernicemi na 5. kilometru. Už by se ale brzy mělo opět projíždět bez zdržení. Nehodu právě odklízejí. Výjezd z Prahy D8 na Ústí, první zdržení od Klíčan ze 3. kilometru na úrovni Odoleny vody je omezený, zabraný pravý pruh na 7. kilometru a pak se dál brzdí i před omezením mezi Roudnicí a Lovosicemi. Další zelená vlna za 30 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30, tolik zprávy. A za chvíli pokračuje host Libora Boučka.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je dnes zpěvačka Leny. Tohle byl její hit Lovers Zoo, krátce po půl desáté. Opět na tu dobu současný sound, naprosto dokonalá angličtina. Všechny ty aspekty k tomu, aby člověk byl účastníkem evropské hudební scény, máš. Mě zajímá, a možná je to i pro ty další interprety, kteří mají podobnou touhu, nebo možná pro kohokoliv, jak vypadá potom ten oceán. Co člověk tam musí dělat a jak velká je ta konkurence a co musí dělat pro to, aby se jako prosadil. Protože tady od toho Českého moře nebo jezera to vypadá strašně jednoduše.
1: No, já jsem si to taky myslela. Já jsem si dokonce myslela dřív v těch 19, když jsem šla na anglickou, vlastně na školu do Londýna, tak jsem si taky myslela, že prostě tam zaspívám a že to bude úžasně, že v prvním klubu dostanu smlouvu. Já mám prostě úplně představa jako vlastně ještě, že se to nestalo mimochodem, protože ty smlouvy občas jako speciálně v tom zahraničí dokážou být jako tuchý a prostě fakt jako tvrdý, jo. Takže fakt tě upíšou na 20 let 10 alb a už se z toho v životě nevyhrabeš. Jako. No. Takže možná dobře, že všechno dopadlo tak, jak mělo. Asi to bylo někde takhle napsané. Ale jo, jako člověk, když vystrčí nos do toho světa, tak samozřejmě pocítí jako třeba ta Itálie specificky, kterou já jsem fakt zažila jako ve svý jako plný kráse fanouškovský, tak tam zrovna to publikum bych definovala jako hodně takový poameričtělý, v tom jako až fanatický, jako jo, takový ten opravdu ta americká superstar, že ty tam přijdeš a oni prostě řvou tvoje jméno a teď fakt mají jako málem tě vytetovanou na čele. Prostě rapper, který se jmenuje Fedez a je poměrně populární hodně v Itálii, tak tehdy vlastně ani nemohl, my jsme hráli na stejném festivalu a my jsme seděli teda ještě jako s kapelou venku, protože Hello tam teprve jako začínalo, ale on tam byl velká hvězda a nemohl sedět už ani venku, jo, že prostě musel sedět vzadu v restauraci, lidi se mačkali na sklo, klepali, bušili, jo. Takže tam už hodně je to jako fanatický. V Německu jsem se zase setkala s takovým, tam zase jsou takový jako seděj, koukaj.
0: Zovas.
1: Jo, tak.
0: No a tak.
1: Takže jako já jsem strašně ráda, že jsem k tomuhle měla možnost jako přičichnout a zhodnotit to.
0: No a jaký jsme my, Češi?
1: My jsme slušný
0: tady
1: publikum.
0: Tady můžeš sedět asi v restauraci. Můžeš si dokázala něco podobného, co Fedez v Itálii.
1: Přesně tak. Tady můžeš a je slušný to publikum. Myslím si, že jako velmi jsem jako potěšená vždycky, když na festiácích máme autogramiádu nebo jsem se svýma vlastníma fanouškama třeba v prostorách, já nevím, klubů a podobně, tak jako jsou hodně slušný ty lidi, jsme jako vychovaný nějak, nebo já nevím, jak to mám říct, jo, že prostě tady úplně není takový ten superstardom, abych použila asi to správné slovo. Takže jo, jsme jako, možná bychom měli být víc otevřený tomu, objevovat třeba jiné věci, jako tomu je třeba v Anglii, kde opravdu jsou zvyklí na to, že každý rok tam vylejzá nový talent, nový interpret a je to vidět třeba i na festivalovém line-upu. Jo, když to tady, když se koukneš na festivalový line-up velkých festivalů.
0: Je to po dekádách, dá se říct. Se to obměňuje,
1: no, nepřijde. Takových těch velkých českých festivalů.
0: Ale většinou se tam prohodí ta stejná jména.
1: No, dá se
0: někdo
1: říct.
0: Někdo zase víš a někdo zase níž.
1: I když samozřejmě furt se to vyvíjí. Jako, jo.
0: Nevyvíjí a my se dostaneme i k tomu, kdo featureuje na té tvojí desce, respektive kdo hostuje. Ale je to skoro v každém rozhovoru, já se toho také musím dotknout, myslím si, že je zcela legitimní a logické, že i tou novou deskou opět komunikuješ pro co nejvíc lidí a nejvíc lidí mluví anglicky, takže proto je naprosto normální, že to je v angličtině. Ale díky tomu, když tě teď slyší lidé ve vysílání Českého rozhlasu a slyší tvoji češtinu, tak jestli někde tam vzadu fakt není ta varianta toho udělat ještě něco česky, protože když jsem se tak díval, jsou tu dvě skladby, že, které máš v češtině.
1: No, myslím si, že jako zase tolik jich, asi bychom to napočítali.
0: Já myslím, že dvě, no určitě jednou uslyšíme, jednu máš s maminkou, což je Samotní nejsme nic, to byly Kukačky před pěti lety. Ale jestli to tam jako, jestli to vyjádření, to emoční fakt v té češtině, jestli nemáš, nebojím se říct tlak třeba.
1: No a teď si přesně úplně si na to kápnul, protože ty si použil slovní spojení emoční vyjádření a to je to, co mě osobně, to ti přiznám na rovinu, mě, jakmile přepnu do češtiny, chybí.
0: Aha.
1: Jo? Nejde to, já nevím, jestli to jde jako vysvětlit, jestli to někdo jako pochopí, nebo jestli třeba někdo pocítil to samý v nějaký obměně něčeho. Ale já prostě opravdu, když začnu zpívat česky, já jakoby necítím tam, že přenáším tu emoci tak, jak bych ji přenesla, když to jde ven jako v tom mým hudebním rodným jazyce, kterým je angličtina. Protože já píšu v angličtině, jakoby vyjadřuju se tak ty emoce, takhle vyjadřuju. A mně přijde, že když zpívám v češtině, a mimochodem jsem se o tom bavila se zpěvačkou Anabel, která je výborná zpěvačka, nejenom samozřejmě, ale i výborná jako angličtinářka, že má fakt rodilej přízvuk. Americký teda, na rozdíl ode mě, od toho britskýho. A ona říkala to samý. Jo, že to takhle cítíš, prostě jakmile přepne do té češtiny, tak najednou prostě ty emoce tak jako, ono to tak skamení divně, jo. Prostě nevím, jak to jako popsat, ale prostě najednou ta emoce nejde ven tak, jak mi jde ven ale v angličtině.
0: Ty jsi tomu pocitu dala i ta fakta, to je studium v angličtině, a hudební prostředí čistě v angličtině, myslím, že to je legitimní. A někdy se přiznám, že ta zkratka toho, když někdo říká, ať zpívá česky v Čechách, tak to mi přijde tak, a znovu použiju ten anglismus, old school, dá se říct. Cítíš to stejně?
1: No, jako...
0: Protože to je přece legitimní. Moje emoce je v angličtině, takže to dělám anglicky.
1: Jo, tak já si vždycky říkám, tak to neposlouchej. Ne, víš co, jako, tak jako omlouvám se, jestli tím někoho urážím, ale je pravda, že když jsem na festivalu a někdo chce slyšet češtinu, tak vždycky má tu možnost odejít na pivo. Hmm. Dá si pivo prostě na hodinku a zase přijde.
0: A nejen to, má taky pochopitelně možnost pustit si to, co by my uslyšíme právě teď, což je píseň, který už taky docela dost. A musím říct, že mě mrzí, že lehce zapadla, protože to je jedna z nejlepších českých, jmenuje se Přiznání, a to je Leny a skupina Kryštof. Posloucháte Radiožurnál.

0: Tohle je přiznání Leny, skupina Krištof a Richard Krajčo, jeden z featuringů, který máš na svém kontě. Ale když se teď otočím, tak se podívám na ty hosty desky Good Omens. Znova připomínám, že vychází 25. září. Anabel jsme zmínili, tím druhým hostem jsou The Atavists.
1: Ano.
0: Podle čeho, a začneme u dámy, ta má přednost, podle čeho jsi vybrala právě Anabel, která, myslím si, já tomu rozumím, ale tu otázku položím, protože je mi jasné, že se posluchačky a posluchači můžou ptát.
1: Já si myslím, že Anička prostě má jedinečný hlas za prvé. Mě strašně připomíná, když jsem ji měla možnost vidět naživo, tak jsem si úplně, jsem to pojmenovala, že je taková znovu zrozená Hayley Williams z kapely Paramore. Mají i malinko podobnou barvu hlasu. A hlavně Anička má výjimečnou angličtinu, opravdu má jako, nemá přízvuk vůbec. Takže tohle bylo takový moje jako kritérium, dá se říct, ale samozřejmě my se známe. Anička se mi ozvala okamžitě, což je taky jedna z mých takových věcí, že dbám na to, jak ten člověk, jestli prostě je fajn nebo není, když to řeknu slušně. Takže ty lidi, se kterými jsem spolupracovala na této desce, fakt jsou jako hrozně fajn lidi, talentovaní muzikanti. A Atavists, tam jsem prostě jednala absolutně intuitivně, protože já jejich muziku poslouchám, jsem si vědomá jako jejich pozice na scéně, jsou pro mě takový jako rockový bozy a musím říct, že Adam Krofian, když nakráčel do studia, tak to tam úplně jako zdrtil. Takže opravdu jsem si to moc užila.
0: To je skladba Eye of the Storm, pochopitelně k té desce budou přicházet i koncerty. Mě trošku překvapilo, že jsem našel vlastně k té desce dva ty koncerty. Ten jeden je v Roxy 4. listopadu a následně je tam Londýn. To jsou jenom dva koncerty?
1: Jenom dva koncerty, protože já vždycky tu Prahu, ta Praha, myslím si, že mi to potvrdí asi moji kolegové, že ta Praha je taková, jako my si ji schováváme, jo? Loni jsem jela turné kdekoliv, jenom ne v Praze. A ta Praha je taková pro mě jako výjimečná, jednak je to moje rodné město a jednak je to takový jako trh sám o sobě, jo? Takže ta Praha opravdu je mi jako vzácným koncertním místem a vybrala jsem si pro tuhle příležitost Roxy, protože je prostě tak, jako bych to popsala od podlahy, tak akorát velká. Prostě chci být jako blíž těm lidem, ale zároveň si to, prostě chceme si to jako užít tak nějak ve velkém. Bude to vlastně křest té nové desky. A bude to takový speciální event, protože já jsem sbírala materiál albu do takového jako mini dokumentu, který právě fanoušci, který máme tam dva druhý lístku a ten první druh Premier Pass vlastně umožňuje těm divákům, aby viděli ten mini dokument. Bude to trošku jako jedinečnější.
0: No je to One Night Only, tak se to jmenuje.
1: Přesně tak,
0: a kdyby někdo nestíhal 4. listopadu, tak 12. listopadu může do Londýna.
1: Ano. A pozor, jsou tací, jako jo. I z Čech.
0: To neříkám nikterak s nadsázkou, nic ironie, já to říkám jako variantu. Je to jedno, jestli chcete do Roxy nebo do Londýna.
1: Ano, ano.
0: A pak nic už?
1: Pak samozřejmě v mojí hlavě vznikají jako další projekty, nad kterýma jako přemýšlím, zatím je to ve fázi nějakého konceptu. Takže uvidíme. Možná to vyhlásíme v Roxy.
0: Tak, nechme se překvapit. 4. listopadu Leny i dál zůstává hostem a myslím si, že mnozí budete mít v paměti její spojení s Uniquartet.

0: Jedno z nejpůsobějších turné loňského roku bylo spojení Unique Orchestra nebo Unique Quartetu a Lenny, slyšeli jsme píseň Lithium. Dojde ještě ke spojení někdy těchto dvou úžasných hudebních entit?
1: Děkuju, já doufám, protože já jsem si to strašně užila a navíc opravdu s tím tělesem samotným z Unique, ať už kvartet nebo orchestra, protože oni mají obměnné formy. Takže máme takový, řekla bych, vyloženě unikátní doslova spojení, protože jako já vždycky říkám, že muzikanti, když mají dobrou chemii spolu, že spolu jako dýchají. Ono to opravdu takhle jako přeneseně by se dalo nazvat a myslím si, že my spolu opravdu dýcháme. Už jsme zažili mimo ještě turné spoustu, tato nahrávka, co zazněla, jak je z obecního domu v Praze, kde jsme měli velký koncert společný. Takže já se tomu vůbec nebráním do budoucna a tohle miluju.
0: To říkám záměrně i z toho, na základě zážitku právě toho spojení. Tak jsem si v hlavě představoval, jak by zněly ty nové skladby, které jsou rokové. No. A myslím si, že to je ještě jako další rozměr toho, co přinášíš v rámci Good Omens.
1: To já si taky představuji.
0: Já jsem tady zmínila to 8+1. Proč jsi zvolila One of Us? Proč tenhle cover je na té desce?
1: To je jedna z písní mýho dětství, takže já jsem si tím jako splnila sen dělat tenhle cover. Já jsem vlastně už v době covidu dělala covery jako žena mužských interpretů a tohle je trošku jako vybočení z téhle normy a Joan Osborne pro mě prostě měla neskutečný podání té písně, ačkoliv ji sama nenapsala mimochodem, tak to podání bylo skvělý a myslím si, že hodně lidí s tím jako vyrůstalo. Já komukoliv to řeknu, jako zmíním tuhle píseň, říkají, ježiš, to je tato stavě, no. To vlastně a hned každý začne zpívat. Takže i třeba Filip Vlček, producent toho alba, byl jako příjemně potěšený, že vlastně jsme na téhle skladbě měli možnost pracovat a přetvořit ji k obrazu svýmu.
0: Ta deska nevychází náhodou 25. září, protože to budeš mít narozeniny. Ta otázka je jednoduchá. Mm-hmm. Co jsi myslela, že ve 33 budeš mít vyřešený a ještě si to nestihla třeba?
1: No, to je tak jednoduchý, až jsem se nad tím moc zamýšlím. Já si ty sny prostě plním. Já se snažím fakt žít tak, abych tuhle otázku jako nemusela si vlastně úplně pokládat jako v negativním slova smyslu. Abych mohla vlastně žít, já chci žít tak, abych mohla si říct, co ještě si jdu jako splnit, za čím si ještě jdu a to jsem si splnila. Takže jako, no jediný co, tak bych chtěla dostat Grammy samozřejmě.
0: No a od toho už jsme jenom kousek.
1: No děkuji.
0: Jestli to přijde, tak to zjistíme potom, až deska Good Omens vyjde 25. září, 4. listopadu v Praze. V Roxy máte možnost slyšet ji naživo a těšte se na rok 27, protože jak Leny prozradila, koncepty ve hlavě a další věci přijdou. Díky moc, že jsi byla hostem Radiožurnálu. Ať se daří nejen tobě, ale i desce.
1: Já moc děkuji za pozvání.
0: Za chvíli dopolední Radiožurnál a s ním Jiří Chum. Zítra se těším opět 9.

0: Radiožurnál 10 hodin. Tereza Tomášková a zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví chce rozšířit pravomoci všeobecných a dětských sester. Prezident Donald Trump odložil 50% cla na kanadské výrobky. Tenistky Bouzková a Bejlek jsou v osmifinále turnaje v Cincinnati. Na dálnici D8 mezi Lovosicemi a Roudnicí popojíždějí kolony v obou směrech. A bude oblačno až zataženo, na jihu až polojasno, na severu přehánky a teploty do 27 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Všeobecné a dětské sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví teď připravuje novelu zákona. Hotovou ji chce mít v září.
3: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné.
4: Říká všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy. Větší pravomoci by sestry mohly získat hlavně v péči o chronicky nemocné pacienty. Proč ministerstvo změny chystá, vysvětluje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
5: Jsou to demografické předpovědi toho, jak nám stárne populace. Stárnou nám ale i zdravotniční pracovníci.
4: Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale k tomu sestry nemají dostatečné vzdělání. To Zuzana Tomášková z České asociace sester odmítá a upozorňuje, že některé úkony navíc už teď sestry stejně dělají.
6: Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
4: Novela by podle ministerstva mohla být účinná od ledna 2028. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti True Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody, je ale podmíněná dojednáním dalších dokumentů. Pražské metro na lince B nejezdí mezi Florencí a Novými Butovicemi. Na Smíchovském nádraží spadl člověk do kolejiště. Mezi stanicemi Anděl a Nové Butovice zavedl dopravní podnik náhradní autobusovou dopravu. V centru města můžou cestující využít tramvaje. Jak dlouho omezení potrvá, zatím není jasné. S obnovou mokřadů na Šumavě pomáhá v těchto dnech 50 dobrovolníků z celého světa. Projekt organizace Na mysli je zaměřený na zadržení vody v krajině. Kromě čištění zarůstajícího rašeliniště na Knížecích pláních pomůžou i na dalších místech Šumavského národního parku.
7: Během týdne se dobrovolníci zapojí do prací kolem Horské Kvildy, potom budeme mít 2 dny práce na Křemelné, je tam i práce na Nových Hutích.
8: Vysvětluje Stanislava Tomková z organizace Na mysli. Pomoc dobrovolníků vítá i správa Národního parku Šumava, doplňuje vedoucí odboru ochrany přírody Martin Starý.
9: Jsme velmi rádi, že nám pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
8: Dobrovolníci budou s obnovou horských rašelinišť a mokřadů pomáhat do 22. srpna. Ze Šumavy Michal Bělský, Radiožurnál.
10: Sport. Tenistka Marie Bouzková porazila Američanku Jovičovou 2-0 na sety a postoupila do osmifinále turnaje v Cincinnati. Tam je i Sara Bejlek po vítězství 2-1 nad ruskou Alexandrovovou. Ze třetího kola naopak vypadla Kateřina Siňaková, která ve 2 setech podlehla Američance Kýsové. V osmifinále se dnes v Cincinnati představí Jakub Menšík, a to proti Argentinci Tirantemu. Lindu Noskovou večer čeká Američanka Anisimovová, její krajenka Goffová vyzve Marii Bouzkovou a Sara Bejlek se pak nad ránem českého času postaví proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska. A osmý muž průběžného pořadí Formule 1 Isaac Hadžar možná vynechá víkendovou velkou cenu Nizozemska. Tamní deník De Limburger píše, že má Francouz poraněné zápěstí. V monovostu Red Bull by mohl Hadžara nahradit Novozélanďan Liam Lawson ze záložního týmu Racing Bulls.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Na D8 kolony mezi Roudnicí a Lovosicemi kvůli omezení. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí čekejte zdržení hned v několika úsecích. Poprvé se brzdí u Klíčanské odpočívky na 3. kilometru a 10 minut se jede k omezení na úrovni Odoleny vody. Na 7. kilometru zabrali silničáři pravý pruh. Následně před Novou Vsí zpomalují kamiony přibližně na 17. kilometru a do třetice o další kus dál za Roudnicí se sune fronta v dlouhém omezení až k Lovosicí. Ústím. Stejně tak v opačném směru z Ústí do Prahy kamiony zastavují už za Bílinkou na 52. kilometru osobní auta před Lovosicemi na 49. Dálnice D7 ze Slaného do Prahy stále plnější od sjezdu na Tuchoměřice ze 3. kilometru. K omezení u letiště už je to jen na pár minut. O něco delší zdržení naberete směrem z okruhu. Pomalejší provoz trvá od sjezdu do Evropské. A silnice 43 na trase ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice dočasně v obou směrech uzavřená. Je to kvůli vyšetřování vážnější nehody dvou osobních aut na místě záchranáři. Objízdná trasa je vedená přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, na jihu místy polojasno, na severu přehánky a teploty 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Tolik zprávy. A začíná dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
12: Dobrý den, dobrá zpráva. Česko má svého kandidáta na Oscara. Jejím dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Vypráví osobní příběh o rodině, závislostech a životě na okraji společnosti. A s režisérkou dokumentu Pepou Lubojacky bych se tak rád spojil v dopoledním radiožurnálu. Ale mluvit budeme i o tom, jak zdražil nájem ve sdílených pronajatých bytech. To bude zajímat studenty, kteří preferují byt místo kolejí. Hezké dopoledne a vítejte.
2: Dopolední radiožurnál
13: a Jiří Chum.

0: Českoví, koho letos vyšle do boje o filmového Oscara. Porota akademiků vybrala dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, režisérky Pepi Lubojacky. Ta v něm několik let sledovala život svého staršího bratra a dvou bratranců, kteří se potýkají se závislostí a bezdomovectvím. Film natáčela autorka převážně na mobilní telefon a stihla už zaujmout porotu i na prestižním festivalu Berlinále. Právě tam její film získal dvě ceny, včetně té za nejlepší dokument. Spojili jsme se přímo s režisérkou Pepou Lubojacky. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, děkuju za pozvání.
0: My gratulujeme a řekněte mi upřímně, už ten pocit radosti vystřídali trochu obavy z toho, kolik práce a propagace vás s filmem ještě čeká?
1: Já si myslím, že ta obava, ten strach byl první, který mi naskočil, že ta radost přišla vlastně až jako druhá. Já jsem se to dozvěděla tak jako ráno, že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že ježišmarja, to bude práce, ale už začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru. A taky mám strašnou radost, že českému dokumentu se tak daří poslední dobou.
0: Máme radost s vámi a je z vás ta radost cítit. Mám z toho dobrý pocit. V tom dokumentu vy sledujete velmi zblízka svého bratra a své dva bratrance, kteří žijí bez domova a potýkají se závislostí. Jak těžké bylo při tom natáčení oddělit roli režisérky od role člena rodiny?
1: No, myslím si, že to vlastně moc ani nešlo, že se to furt strašně prolínalo. Pro mě bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, tou bytím autorkou, nechat až do střižny a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, zrevidovat, co vlastně chci říct, co chci použít. A zároveň mi hodně pomohlo to, že jsem vážně natáčela jako většinu těch věcí na iPhone a že ta blízkost po těch letech, co jsem natáčela, vlastně zůstala nedotknutá, že tam nebyl štáb, nebyla tam kamera, takže vlastně se nám hlavně mě a bráchovi tak strašně normalizovalo, že ten telefon držím, že už vlastně nám to nepřišlo nějaký bod prostě zájmu, že to bylo tak strašně normální, že jsem vlastně reálně zachycovala jenom náš život a až v té střižně jsem vlastně se rozhodovala, kde jsou ty hranice toho vyprávění a jak ten příběh chci pojmout. Ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh odvyprávět.
0: I díky tomu mobilnímu telefonu je ten film hodně syrový. Teď čeká tedy váš dokument Cesta k Oscarům. Pojďme se vrátit na ten začátek. Plánujete třeba, nebo už vás napadlo, uvést dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato i v kinech v Severní Americe?
1: To byste se musel zeptat mých producentek, který tohle mají pod palcem. Já se spíš držím ty autorský práce. Určitě jakože budem asi promítat, ale opravdu nemám k tomuhle tomu detaily, jak tohle bude promítat ještě pořád. Jak říkám, já tady piju kafe a jsem v šoku, tak tohle vám zatím nedokážu zodpovědět.
0: Tak děkujeme, že jste i v tom šoku nám věnovala 3 minuty pro dopolední Radiožurnál. Režisérka Pepa Lubojacky, naším hostem, gratulujeme ještě jednou. Filmový Oscar, o ten bude bojovat i právě váš snímek, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Tak ať se vám, producentskému týmu a hlavně tomu snímku daří, držíme palce.
1: Moc děkuju, nashledanou.
0: Nashledanou.

Blíží se konec prázdnin a studenti vysokých škol se musí rozhodnout, jestli akademický rok stráví na koleji nebo v pronajatém bytě. Pokud zvolí tu druhou variantu, měli by vědět, že nájem ve sdílených bytech letos výrazně zdražil. A to je téma, u kterého se ještě do 11:30 v dopoledním Radiožurnálu zastavíme. Lely.

0: studenti, kteří hledají v bydlení v bytech, si letos za nájem připlatí. Nabídkové ceny oproti loňsku vzrostly v některých městech o víc než 10%. Nejvyšší nájmy hlásí tradičně Praha nebo Brno, kde bydlení v pokoji ve sdíleném bytě stojí kolem 10 000 korun. Přesto je podle realitních portálů nabídek bydlení na trhu stále dost.
1: Nejprve jsme s kamarádkou hledali pouze ve dvou, s tím, že náš úplně původní rozpočet na to byl 7 tisíc každá, ale za tuhle cenu se nám vůbec nepodařilo nic najít.
2: Říká 20-letá Julie, která studuje na Pražské divadelní akademii muzických umění. Byt nakonec s kamarádkou sehnali po 3 měsících hledání. Sestěhovali se i se svými partnery do většího bytu v pražských Strašnicích.
1: Do 3+KK, kde dohromady platíme ve 4 30 tisíc.
2: Ve dvou by za takový byt zaplatili každá 15 000 korun, včetně služeb a energií. A to už podle ní bylo nad jejich možnosti. Mezi univerzitními městy zaplatí studenti nejvíc tradičně za byty v Praze a taky Brně. Třeba podle portálu S-Reality takové pokoje ve sdílených bytech v hlavním městě oproti loňsku zdražily o 2%, v Brně o 8%. Konkrétní ceny pokojů bez služeb a energií popisuje za portál S-Reality

0: je ceny důležitá i dobrá dostupnost do školy, popisuje za firmu Remax Jan Hrubý.
1: Byt přitom nemusí být přímo v centru, zásadní je dobré spojení městskou hromadnou dopravou ke škole a výhodou je také základní vybavení, pračka a kvalitní internet.
0: Studenti, kteří ještě bydlení nesehnali, ale mají i teď ke konci prázdnin pořád šanci. Jak popisuje František Broš z digitálního portálu Bez realitky, bytů je v nabídce stále dost a majitelé jsou ochotní je pronajímat právě i studentům.
2: Hodně tomu pomáhá, že studenti se velice zodpovědně připravují, dokládají třeba bezdlužnost, reference ze školy nebo z nějakých prvních zaměstnání, dobrovolně si připojišťují zodpovědnost, ale také podepisují smlouvy s podnájemními doložkami, které vlastně dokážou účinně řešit vztahy v rámci té studentské domácnosti, která bude byt užívat a nepřenáší se ta zodpovědnost potom na majitele toho bytu.
0: S blížícím se začátkem semestru ale budou mít studenti stále menší výběr. Kdo chce ušetřit, měl by proto podle realitních společností hledat co nejdřív a nebát se o ceně nájmu případně i vyjednávat. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Napětí, emoce, špičkový volejbal. Mistrovství Evropy ve volejbalu žen po 29 letech opět v Brně. Dva týdny plné strhujících výměn, dramatických momentů a radosti z vítězství. Od 21. srpna na brněnském výstavišti v pavilonu P. Buďte u toho. Buďte sedmým hráčem na hřišti na cestě za vítězstvím české reprezentace. Více na eurovolej2026.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Zprávy a Anna Horáčková.
2: Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy s nás odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu teď ještě dostane k podpisu prezident Petr Pavel. Jižní Korea o 6 dní zkrátí každoroční vojenské cvičení se Spojenými státy, oznámilo to jihokorejské ministerstvo obrany. Stalo se to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil své plány na omezení výcviku. Odvolával se přitom na svůj údajně velmi dobrý vztah se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Podle šéfa jihokorejské diplomacie představitelé Soulu ani Washingtonu o Trumpových plánech předem nevěděli. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se totiž výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% bodu na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. A dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude usilovat za Česko o Oscara. Rozhodla o tom Česká filmová a televizní akademie. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. 5 let sledovala své blízké, kteří kvůli závislostem přišli o střechu nad hlavou. Jestli se film dostane i do uší nominace na Oscary, bude jasné 15. prosince. Sport. Na mistrovství světa v závodech horských kol bude startovat 20 českých bikerů. Hlavní hvězdy výběru budou několikanásobný olympionik Ondřej Cink a juniorská mistryně světa Barbora Bukovská. Nominaci zveřejnil na svém webu Český svaz cyklistiky. Šampionát v cross country a sjezdu bude od 26. do 30. srpna v italském Val di Sole.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D8 mezi Roudnicí a Lovosicemi uzavřená 43 u Boskovic. Na D8 z Prahy do Ústí brzdíte nejprve u Klíčanské odpočívky na 3. kilometru. Čtvrt hodiny se jede k omezení u Odoleny vody. Na 7. kilometru jsou v pravém pruhu silničáři. O další kus směr Ústí přetrvává zdržení za Roudnicí. Pomalu se jede v dlouhém omezení až k Lovosicím. Týká se i opačného směru, tedy z Ústí do Prahy. Tam kolona vzniká už těsně za sjezdem na Bílinku na 52. kilometru a místy jen nesouvisle se posouvá za Doksany na 34. Silnice 43 ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice zůstává neprůjezdná. Zasahují tam u vážnějšího střetu dvou osobních aut, objízdná trasa vedená přes Mladkov a Skalice nad Svitavou. A na Frýdecko-Místecku teď uzavřená i silnice 68 a to kousek za Třincem k Jablunkovu. Na úrovni Bystřice je nehoda, taky vážnější, jede se po souběžné silnici číslo 474. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, během dne čekejte hlavně na jihu Česka místy i polojasno, na severu se výjimečně objeví přehánky nebo i bouřky. Teploty dnes 23 až 27 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 30. Tolik zprávy. Teď už pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chomem.
1: A zároveň připravujeme odpolední vysílání. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka oznámil, že s ministryní financí se dohodl na zvýšení platů ve veřejné sféře od příštího roku. Jsou s postupem ministra a vlády jako celku spokojeni odboráři? Zeptáme se předsedy odborového svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře, který bude tím dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu po zprávách v 17 hodin. Teď přejeme dobré dopoledne.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Tady je dopolední Radiožurnál ve středu 19. srpna a my se budeme věnovat i dění na Ukrajině. Bývalý ministr obrany Mihaljo Fedorov vyzval ke konání voleb na Ukrajině. Konflikt s prezidentem Volodymyrem Zelenským tak pokračuje. Mluvit o tom budeme do 3:15.

0: Bývalý ukrajinský ministr obrany Mihaljo Fedorov vyzval ke konání voleb na Ukrajině nehledě na válečný stav. Kreml prý nemůže určovat, jestli na Ukrajině budou demografické procedury nebo ne, argumentuje Fedorov. Řekl to v době, kdy prezident Volodymyr Zelenský přinesl do parlamentu kandidaturu nového ministra obrany Jevhena Chmary. Oživilo to tak spekulace, že populární Fedorov se nechce smířit se svým odvoláním. A to dění v Kyjevě pro nás sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Ondřej, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak si tedy Fedorov představuje konání voleb během války?
1: Tak on přiznává, že by to znamenalo obrovské množství problémů, že? Protože si vemte, že máte 6 milionů Ukrajinců někde v zahraničí, hlavně v Evropě, ale zase po celém světě. Pak máte prostě lidi, kteří jsou vojáci přímo na frontě, tam by se zase musel nějakým způsobem měnit zákon. Přirozeně veškerá ta infrastruktura od volebních místností po sčítání hlasů by byla okamžitě terčem ruských útoků. Nicméně Fedorov říká, podívejte se, to je jedno, my jsme šikovní, inovativní a my bychom něco vymysleli.
0: Na podporu Fedorova po odvolání z ministerské pozice demonstrují tisíce Ukrajinců. Co s ním tedy bude dál?
1: No, to je otázka. Mihaljo Fedorov, člověk, který mu je 35 let, který symbolizoval takovou tu mladou, inovativní krev, člověk, který přišel z biznesu, tak se dostal do konfliktu vlastně s Oleksandrem Syrským, tehdy šéfem ozbrojených sil. Zelenský prostě odvolal ve finále oba. A teďka si prostě sám nemůže dovolit vlastně vrátit Fedorova do křesla ministra obrany, přinejmenším z jeho pohledu by to znamenalo vlastně kapitulaci, ale hledá zoufale pro Fedorova nějaké místo, protože jako je pravda, že on dokázal spoustu věcí zařídit, takže nicméně Fedorov zdá se, že prostě on se chce vrátit do ministerského křesla, do žádného jiného.
0: Dnes ráno se navíc objevily další informace o zásahu protikorupčních orgánů, které se týkají lidí z prezidentské kanceláře. Co o tom zatím víme?
1: Tak je toho zatím velmi málo. To krátké video, které Národní antikorupční agentura zveřejnila, tak z toho vlastně vyplývá, že jde o nějaké praní špinavých peněz, zjevně z korupce a především, které ty peníze schovat, protože zjistili, že teda po nich antikorupční úřady jdou, ta operace se jmenuje Forest Gump, podle úryvku jednoho z odposlechů, kdy ten člověk říká na adresu člověka, který patrně je terčem vyšetřování, vždyť on je prostě úplný, jako my se tady teďka budeme hrát na zachraňte Vojína Ryana, ale ve skutečnosti ten je tak hloupej, když se nechal ty peníze prostě na svoje vlastní jméno, že to je spíš Forrest Gump. Ovšem, co konkrétně to má za sebou, to nevíme, zjistíme to asi brzo. Tohleto video se objevilo asi před dvěma a půl hodinami.
0: Budeme pro vás zjišťovat podrobnosti. Komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup teď ve studiu dopoledního radiožurnálu. Ondřej, děkuji za návštěvu.
1: Naslyšenou.

mokrý dres a loď vyměnili za oblek a taky za lodičky. Úspěšní vodní slalomáři společně s mistrem světa v šermu Šupeničem vyrazili na Pražský hrad, kde je přijal prezident republiky Petr Pavel. My jsme u toho živě a tak se živě do dopoledního Radiožurnálu za chvíli přihlásí i reportér František Typovský. Teď je 10.48, Anastasia pro vás.

0: Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné sportovce z nedávných mistrovství světa a u toho slavnostního okamžiku byl i reportér František Typovský. Františku, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Koho prezident Petr Pavel pozval na Pražský hrad a co na setkání zaznělo?
1: Pozval tam hlavně vodáky, reprezentanty ve vodním slalomu a taky mistra světa v šermu fleretem Alexandra Šupeniče. Takže to byla ta, řekněme, základní posádka. A co tam zaznělo, prezident Petr Pavel tak ocenil samozřejmě výkony českých sportovců, pogratuloval jim, poděkoval jim za příkladnou reprezentaci, za sportovní chování na těchto akcích. Zároveň řekl, že právě ti sportovci by mohli sloužit jako, řekněme, vzor pro ostatní i amatérské sportovce a obratem dostal dva dárky, dalo by se to tak říct, od Alexandra Šupeniče dostal fleret, dokonce i s takovou názornou ukázkou, jak se s touto bodnou zbraní chovat, a od reprezentantů ve vodním slalomu dostal pádlo. On je vlastně prezident republiky, účastníkem vodáckého krumlovského maratonu, takže tam by se mu to mohlo hodit.
0: Bude se hodit. Můžeš připomenout nedávné úspěchy Alexandra Šupeniče, Jakuba Krejčího a Terezy Kneblové?
1: Už jsem to částečně říkal, Alexandr Šupenič, to je mistr světa v šermu fleretem, a co se týče úspěchů právě vodních slalomářů, no tak Tereza Kneblová a Jakub Krejčí, tak ti se stali vlastně mistry světa v americké Oklahomě. Do toho soupisu světových šampionů je třeba ještě přidat Víta Přindiše, který získal toto ocenění taky v disciplíně kajak cross v nové olympijské disciplíně.
0: No a prezident se setkal nejen s nimi, ale taky s dalšími sportovci. Kdo tedy ještě na hrad dorazil?
1: On pozval prakticky celou reprezentaci ve vodním slalomu, tedy co se medailových zástupců týče. Celkem tam Češi v Oklahoma City získali 7 cenných kovů, takže tam tedy kromě Jakuba Krejčího a Terezy Kneblové a Víta Přindiše dorazili ještě Kateřina Beková, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Sadková.
0: A byl u toho i reportér František Typovský. Františku, děkujeme.
1: Naslyšenou.
0: Za 7 minut bude 11 hodin. Tady je dopolední Radiožurnál ve středu 19. srpna. My pro vás chystáme samozřejmě i další aktuální zpravodajství na 11. hodinu, ale i online ho můžete sledovat mnohem podrobněji na iRozhlas.cz v zpravodajském serveru Českého rozhlasu. No a k dopravě, pokud máte nějaké informace, které v zelené vlně ještě nebyly, jsou tedy čerstvé, nové nebo chcete aktualizovat ty původní, zavolejte nám do call centra zelené vlny 800 553 553. Zpravodajství když tvoříme i s vámi. Pěkné dopoledne, docela Jana Kirchner za chvíli, teď v dopoledním Radiožurnálu i Imagine a John Lennon.

0: Měnící se tarify elektřiny a drahé špičky. Čas na chytrou změnu. Firma Nelumbo Energy AS aktuálně přináší bateriová úložiště pro podniky. Díky našemu komplexnímu řešení správy energií budete připraveni na nové cenové tarify na straně vysokého napětí, které začnou platit od roku 2027. A pro rodinné domy máme program Zlatá střecha. Fotovoltaika a tepelné čerpadlo s nulovou vstupní investicí. Vše od projektu přes distribuci až po montáž a servis vyřídíme za vás. Máme 20 let zkušeností. Více na nelumbo.cz nebo na 608 738 555. Nelumbo Energy AS. Slunce účty neposílá.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy s Anou Horáčkovou.
2: Senátoři dnes projednávají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ve Francii můžou lidé nově za přísných podmínek podstoupit eutanázii. České hokejistky čeká první turnaj pod novým trenérským vedením. Na silnici 68 za Třincem směrem na Jablunkov popojíždí dlouhá kolona kvůli nehodě. A počasí bude většinou oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm a teploty na severu do 22 stupňů, jinde až 28 a na jižní Moravě i 30.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Senátoři dnes jednají o obnovení systému EET. Vláda navrhuje, aby od příštího roku většina podnikatelů znovu evidovala své tržby elektronicky. Tentokrát už bez povinnosti tisknout účtenku. Podle ministerstva financí to narovná podnikatelské prostředí a přinese nové peníze do státního rozpočtu. Místopředseda senátního ústavně právního výboru Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 snahu o zvýšení příjmu rozpočtu vítá, má ale i výhrady.
3: Tohle jde tím směrem, byť samozřejmě ty vyjádřené příjmy nebo zamýšlené něco kolem 14 miliard možná trošku stojí na vodě, ale přece jenom se dá počítat s tím, že tam přijdou nějaké nové příjmy. Nicméně je tam několik menších technických problémů, které se budeme snažit opravit pozměňovacími návrhy.
2: Ve Francii začal po několikaleté debatě platit zákon o eutanázii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se výrazně zhoršila kvalita života.
4: Pacient, který si přeje podstoupit eutanázii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu ji může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: 40% starostů nebo zastupitelů v Česku cítí psychickou nepohodu kvůli výkonu své funkce. 75% má ze stejného důvodu dokonce zdravotní problémy. Vyplývá to z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí. Může za to i tlak, kterému musí starostové a zastupitelé čelit třeba na sociálních sítích.
5: Máme třeba, řeknu, období sucha, v suchu je v celé Evropě, ale v podstatě nejenom u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
6: Popisuje klasickou situaci bezpartijní starosta Rynárce na Pelhřimovsku Jan Pikl. Zastupitelé i starostové často na sociálních sítích čelí velkému tlaku. Vyplývá to i z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí České republiky, říká jeho ředitelka Radka Vladiková.
7: Setkávají s velice si vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší.
6: Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 starostek a starostů. Milan Soldán, Radiožurnál.
2: Dnes je Světový den fotografie. Letos si navíc připomínáme i 200 let od vůbec první pořízené fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a vynálezce, francouz Niepce, čekal na svůj první dochovaný snímek celé hodiny. Na prvním dochovaném snímku je pohled oknem na dvůr, kde vynálezce bydlel.
1: Sport. České hokejistky nastoupí do prvního soutěžního zápasu po olympijských hrách. Národní tým rozehraje Eurohockey Tour ve švýcarském Klotenu a premiérově se tak představí pod novým hlavním trenérem, Američanem Brianem Idalským.
8: Italsky v létě nahradil Kanaďanku Karlu McLeodovou, která dovedla český tým ke dvěma historickým bronzům z mistrovství světa. Nový kouč nominoval 23 hráček, včetně pěti reprezentačních debitantek. V týmu jsou i opory v čele s kapitánkou Anetou Tejralovou, brankářkou Klárou Peslárovou nebo Natálií Mlínkovou. 15:30 nastoupí Češky proti Finsku. Turnaj v Klotenu pokračuje až do soboty. Český tým se ještě utká se Švédskem a domácím Švýcarskem. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
1: Úvodní zápasy čtvrtého předkola fotbalové ligy mistrů skončily remízami. Lyon i bez zraněného reprezentanta Pavla Šulce si odvezl ze hřiště Fenerbahce Istanbul výsledek 1-1. Dynamo Záhřeb hrál s Vikingem Stavanger 2-2 a Levski Sofia remizoval s AEK Athén 0-0.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Situace na D1 u Brna, zdržení na D8 za Klíčany, pak i mezi Roudnicí a Lovosicemi. D1 v okolí Brna, silnější provoz z obou stran. Od Prahy zpomalují kamiony za Popůvkami okolo stého 88. kilometru. Osobní auta až o kousek dál. Před sjezdem na Mikulov na kilometru 193, kousek za exitem 194 pojedete okolo nehody. V odstavném pruhu kamion s osobním autem provozu ale nebrání. Na D1 od Vyškova naberete jen velmi krátké zdržení v okolí Holubic, kilometr 210. Před omezením se na chvíli zpomaluje v obou pruzích, následně i těsně před Brnem kratší fronta od Tuřanské OMV k omezení u D2. D2 z Bratislavy do Brna a silný provoz hlavně kamionů v pravém pruhu z 6. kilometru, D8 z Prahy do Ústí a první zdržení od Klíčan ze 3. kilometru, 10 minut ztratíte v koloně k omezení u Odoleny Vody na 7. kilometru v levém pruhu silničáři. A na D8 se v obou směrech popojíždí i před omezením v dlouhém úseku mezi Roudnicí a Lovosicemi. A na Frýdeckém Místecku stále uzavřená silnice 68 za Třincem směr Jablunkov. Na úrovni Bystřice nehoda, tvoří se dlouhá kolona, náhradní trasa na souběžné silnici 474. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, místy se přidává slabý déšť nebo jen přehánky, k večeru budou na severu četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka začne odpoledne a večer od jihozápadu ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22 stupňů, jinde i 28 a na jižní Moravě čekejte i 30. Tolik zprávy. Teď už pokračuje dopolední Radiožurnál, moderuje Jiří Chum.
10: Je 19. srpna roku 2026, blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst. No a do konce roku, a to je jisté, to nestihnou. Co s tím, řekneme v dalších minutách dopoledního Radiožurnálu. Stačí pouze zůstat v naší společnosti. My budeme rádi. Dobré dopoledne a vítejte.
0: Dopolední Radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Chovatele v Česku musí do konce roku přestavit ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Někteří zemědělci na úpravách dlouhodobě pracují, jinde plánují část chovů spíš zrušit. Víc nám k tomu řekne reportérka Alena Junová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Podle posledních dat Českomoravské drůbežářské unie žije v klecových chovech v České republice 1,7 milionu nosnic. To je zhruba 32% nosnic v celém zemědělském sektoru. Všechna klecová místa ale zemědělci do konce roku přestavět nestihnou. Ti, kteří je plánují upravovat až po novém roce, musí provoz přerušit a nosnice přemístit. V opačném případě jim hrozí pokuta ve výši až 1 milionu korun. Zhruba 10% chovatelů s úpravami zatím nezačalo a další postup ještě zvažují. Někteří plánují zrušení klecových hal bez náhrady. Podobně to má rodinná farma Sklíčan u Prahy, a kde více než 2000 nosnic z klecového chovu farmáři rozprodají drobným chovatelům.
0: Projeví se zákaz klecových chovů na ceně vajec?
1: A to je otázka, na které se neshodnou ani samotní chovatelé. Zemědělcům se totiž navýší náklady na výrobu vajec. Promítnou se do nich například právě stavební úpravy chovů. Podle Gabriely Krajňákové, ekonomky společnosti Pro Agro Nymburk, která v 25 halách chová 750 tisíc slepic, stojí přestavba jednoho klecového místa na voliéru 1 tisíc korun. Zároveň se chovatelé obávají zvýšených dodávek levnějších vajec ze zemí Evropské unie, kde je klecový chov stále povolený.
0: Připomeň, Aleno, proč budou klecové chovy končit?
1: Zákaz klecových chovů vychází z novely zákona z roku 2020. Podle zastánců zákazu slepice v takových podmínkách trpí a jsou ve stresu. Někteří zemědělci ale zdůrazňují, že je klecový chov ekonomicky výhodnější a efektivnější. Britští vědci letos v létě navíc zjistili, že je klecový chov šetrnější k přírodě. Oproti ekologickým chovům totiž ročně vyprodukuje poloviční množství oxidu uhličitého.
0: Konec klecových chovů v Česku a téma pro reportérku Alenu Junovou. Díky za to, naschledanou.
1: Hezký den a naslyšenou.
2: Oh!

Bez rozehrávače Tomáše Satoranského, kapitána Vojtěcha Hrubana i jediného Čecha v NBA Víta Krejčího budou čeští basketbalisté bojovat v předkvalifikaci o mistrovství Evropy. Jak na tom reprezentace je před dueli s Belgií a Norskem? To ještě uslyšíte v dopoledním radiožurnálu do 11:30 po sambě v kapkách deště. Burma Jones, 11:17. Dobré dopoledne.

0: Za necelých 10 minut bude 11:30, tady je Radiožurnál a Sport. Čeští basketbalisté mají jednu z posledních možností zajistit si postup na mistrovství Evropy v roce 2029. Aby se šampionátu mohli zúčastnit, musí nejdřív zvítězit v předkvalifikaci, která je na programu příští týden. Ještě předtím odehrají Češi přípravný turnaj v Hamburku. Na obou akcích bude reprezentační trenér Luboš Bartoň postrádat hned několik opor.
1: V nominaci trenéra Luboše Bartoně chybí například rozehrávač Tomáš Satoranský nebo kapitán Vojtěch Hruban, kteří doléčují zranění. Nedorazí ani jediný Čech v NBA Vít Krejčí, který se už musí připravovat na novou sezónu v zámořské soutěži. Právě díky mnoha absencím se do nominace dostal teprve 18-letý Lukáš Smažák, pokračuje Bartoň.
2: Už delší dobu patří k těm opravdu mladým hráčům, kteří dříve nebo později budou začleněni do týmu. A myslím si, že teď po mistrovství Evropy U20, kdy byl vlastně nejlepším střelcem celého šampionátu, tak je vhodný moment ho zařadit.
1: Na přípravném turnaji v Hamburku narazí Česko na velmi silné soupeře. Nastoupí například proti úřadujícím evropským a světovým šampionům z Německa, kterým na soupisce nechybí ani bývalý hráč NBA Daniel Theis nebo hvězdný rozehrávač Dennis Schröder. Toho zná Bartoň ze svého dřívějšího působení.
2: Když Dennis Schröder začínal v Braunschweigu, tak jsem s ním hrál půl sezóny, takže je to můj starý známý. Dokonce se znám i s trenérem.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pozoruhodný a tragický příběh plný vážných obvinění podváděl a vymýšlel si britský profesor Jason Arday, kdo může za jeho smrt.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno
1: a tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: No, I can't take one more step towards you.

0: Radiožurnál, 11:30. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Senátoři se blíží k hlasování o obnovení elektronické evidence tržeb v Česku. Záměr vlády právě teď obhajuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Od EET si slibuje narovnání podnikatelského prostředí a taky přínosy pro státní rozpočet. Z části výnosů chce vláda platit nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného nebo osvobození spropitného od daně. Opoziční strany zpochybňují, že EET přinese tolik miliard navíc. Senát zřejmě podle doporučení výborů navrhne vládní zákon upravit. A už za chvíli se na Radiožurnálu spojíme s naším reportérem v Senátu. Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v pořadí druhé nejposlouchanější Evropě 2 má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl svou zatím historicky nejvyšší denní poslechovost, skoro 170 tisíc lidí. To stejné platí i pro Radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 86 tisíc posluchačů. Ruská protivzdušná obrana v noci zničila 453 ukrajinských dronů nad dvěma desítkami regionů, mimo jiné nad anektovaným poloostrovem Krym nebo nad Černým mořem. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany. Kyjev zautočil například na průmyslovou zónu v Ufě, hlavním městě autonomní Ruské republiky Baškortostánu. Její vůdce Radij Chabirov uvedl, že jeden z dronů zasáhl bytový dům i několik aut. Jeden člověk se zranil. A pražská zoologická zahrada dnes poprvé ukázala návštěvníkům malého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června samičce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného lachtana Gastona, který zahynul při pražských povodních v roce 2002. Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami už od roku 1934. První lachtany tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian.
2: Sport.
1: Hokejisté Sparty se hrají další přípravný zápas před novou extraligovou sezónou. V 17 hodin a 30 minut je čekají Vítkovice. Už o půl hodiny dřív vyzve Hradec Králové Liberec.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: D1 a kamiony v okolí Brna, neprůjezdná 43 za Svitávkou. Dálnice D1 před Brnem a silnější provoz v obou směrech. Od Vyškova krátké zdržení jen z úrovně Tuřan z kilometru 198. Od Prahy brzdí kamiony před výstavištěm na Stém 90. Osobní auta až u exitu 194 Mikulov. D2 z Bratislavy do Brna se zaplnila už kousek za Židlochovicemi. Nákladní soupravy zastavují zhruba na 9. kilometru a sunou se až ke sjezdu na D1. Na D8 z Ústí do Prahy kvůli omezení mezi Lovosicemi a Roudnicí kolona kamionů od Bílinky z 52. kilometru. Silnice 49 z Vizovic do Otrokovic, hlavní průtah s Línem, část Prštné a potíže v blízkosti Albertu. Několik vozidel záchranářů tam zasahuje u srážky vlaku s chodcem. Projíždějte tam velmi opatrně. Silnice 43 na trase ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice zůstává kvůli nehodě neprůjezdná. Uzavřený úsek se objíždí v celku plynule přes Mladkov a Skalici nad Svitavou. A na Frýdicko-Místecku na silnici 68 za Třincem, oproti tomu už příznivější situace, následky nehody u Bystřice odklidily, provoz je obnovený a dlouhá kolona už se celá rozjela. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, místy se přidává slabý déšť nebo jen přehánky, k večeru budou na severu četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka začne odpoledne a večer od jihozápadu ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22 stupňů, jinde i 28 a na jižní Moravě tam čekejte i tropickou třicítku. Tolik zprávy. Posloucháte dopolední Radiožurnál, je s vámi Jiří Chum.
0: Tak taková je a bude druhá polovina měsíce srpna, je 19. Vítejte, krásné dopoledne. S vámi je Radiožurnál a děkujeme za vaši přízeň. 5 minut po půl 12.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Senátoři dnes na schůzi pléna projednávají znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Senátní výbory v předloze doporučili některé úpravy, třeba u bezhotovostních plateb. Podrobnosti z našeho senátního studia už teď dodá živě reportér Jakub Vik. Jakube, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Proč vláda chce obnovit fungování EET?
1: Podle ministerstva financí má elektronická evidence tržeb narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést veřejným rozpočtům kolem 14 miliard korun. Oproti předchozí variantě například taky nebude povinné tisknout účtenky. Z části těchto příjmů chce vláda financovat nové daňové slevy a výjimky, třeba znovu zavedení školkovného, které zákon o EET zavádí. Sněmovní opozice ale zpochybňovala ty uváděné výnosy. Hájit vládní předlohu dnes přišla sem do Senátu i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
2: Vzali jsme si to nejlepší z původního systému, odstranili slabiny a připravili řešení, které odpovídá dnešní realitě.
1: A právě Alena Schillerová teď odpovídá na dotazy a výtky senátorů, no a dá se očekávat, že poté už senátoři začnou hlasovat.
0: Jak se k tomu tedy staví jednotlivé senátorské kluby?
1: Po tiskových konferencích jednotlivých klubů se dá očekávat, že senátoři předlohu vrátí poslancům s úpravami. Když si to rozebereme po jednom, tak senátoři za ANO budou hlasovat pro tu původní variantu bez úprav. Další kluby by ale chtěly úpravy například u těch zmíněných bezhotovostních plateb. Těmi se už v minulosti u minulého EET zabýval ústavní soud, jak poznamenal senátor Josef Klement z klubu KDU-ČSL.
3: Který se odvolával na to, že finanční stopa bezhotovostním převodem je zajištěna a že není nutné dále zahrnovat bezhotovostní převody mezi evidenci tržeb.
1: Další pozměňovací návrh by pak mohl zrušit hranici osvobození od daně z příjmů u zdravotních benefitů pro zaměstnance. Ta je v tom původním návrhu stanovená na 50 tisíc korun ročně. Třeba klub SEN 21 a Pirátů senátora Václava Lásky ale pozměňovací návrhy spíše podpoří. Naopak senátorský klub ODS a TOP 09 bude osilovat o celkové zamítnutí předlohy, pokračuje senátorka Miroslava Němcová.
4: Občanská demokratická strana i v minulosti už poprvé, kdy byl poprvé přijímán tento nástroj, tak byla výrazně proti tomu. Od té doby se nezměnilo vůbec nic.
1: Právě třeba tu zmíněnou evidenci bezhotovostních plateb vidí jako protiústavní.
0: Jaké další předlohy senát ještě čekají?
1: Ještě dnes by se měli senátoři dostat k zákonu o státních zaměstnancích nebo novele jednacího řádu poslanecké sněmovny. To, co si na těch zmíněných tiskových konferencích pak vysloužilo asi určitě největší kritiku napříč kluby, výjima tedy klubu ANO, byla novela stavebního zákona. Ten bude plénum projednávat až zítra.
0: Říká živě ze Senátu náš reportér Jakub Vik. Jakube, díky, nashledanou.
1: Díky, hezký den.
0: Teď nás 4 minuty dělí od 3:15 na 12.

3:45, téměř středeční dopolední radiožurnál. Sklo na stavbu dubajské princezny anebo i váza pro Bílý dům. Takové výrobky vznikly ve sklárnách v Poděbradech a právě ty teď slaví 150 let od založení. A tak to připomeneme v dalších minutách.

0: sklárny v Poděbradech slaví 150 let od založení. Vyrábějí nápojové i dárkové sklo, které vyvážejí do víc než 90 zemí světa. A do Poděbrad se jel podívat i náš reportér Ondřej Mikušek, se kterým jsme živě ve spojení. Ondřej, dobrý den.
1: Hezký den. Sklo na svatbu dubajské princezny nebo váza do sídla amerického prezidenta. Tak třeba takové výrobky už vznikly v poděbradských sklárnách. V mládí tady pracovali třeba zpěvačka Marta Kubišová nebo zpěvák Valdemar Matuška. Během 150leté historie si sklárny prošly různě úspěšnými obdobími. Posledním důležitým momentem byl rok 2008, kdy prakticky zkrachovali, ale koupili a zachránili je současní majitelé. Nyní se tu vyrábí jak dekorativní, klidně 8-kilové vázy, tak zcela obyčejné skleničky. Všechno z takzvaného olovnatého křišťálu. A byl jsem se podívat i přímo do výrobny, kde právě skláři vytvářeli například sošky andělů. Denně jich prý udělají 500.
0: Jak je na tom aktuálně české sklářství? Je zájem o české sklo?
1: Ano, zájem o české sklo přetrvává jak u nás, tak v zahraničí, kam se vyváží 95% veškeré výroby. Mění se ale konkrétní země, které sklo z Poděbrad nejvíc kupují. Zatímco v roce 2015 se velká část výrobků vyvážela na Blízký východ, dnes to kvůli probíhající válce neplatí. Nejvíce skla se z Česka vyváží do USA, pak třeba také do Francie, Rumunska nebo Azerbajdžánu. A podle vedení skláren se od různorodosti regionu odvíjí i různorodé požadavky. Zatímco někde je poptávka po bohatě dekorovaných výrobcích, třeba u severských zemí převládá naopak typický minimalismus. České sklárny každopádně dnes čelí tlakům na ekologičtější výrobu, rychlejší dodání výrobků a zároveň rostoucím nákladům na energie i konkurenci levnějších výrobců z Číny a Indie. A proto skláři postupně výrobu elektrifikují a automatizují, ale podle vedení se nedá očekávat, že by někdy lidskou práci plně nahradili stroje. Zákazníci totiž mají velmi specifické požadavky především na design, takže i nadále bude potřeba vyrábět originální produkty.
0: Sklárny v Poděbradech slaví 150 let. Z lázeňského města teď živě předpolednem Ondřej Mikušek. Ondřej, díky, naschledanou.
1: Naslyšenou, pěkný zbytek středy.

0: 5 minut do 12. Nejvyšší čas pozvat vás k poslechu polední publicistiky a taky hlavních zpráv. Tak u té publicistiky se zastavíme s Věrou Štechrovou. Věro, vítej.
1: Dobrý den.
0: Co to bude?
1: Tak my budeme mluvit o tom, že spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finanční smluv na dálku, typicky třeba po internetu nebo po telefonu. A to díky novele, kterou dopoledne schválil Senát. Já se budu ptát na to, co bude jinak a jakou ochranu teda lidé při nákupu přes internet získají. Bývalý ukrajinský ministr obrany Fedorov vyzval k uspořádání prezidentských voleb na Ukrajině. To ale v současnosti nepovolují zákony. Volby podle nich nejsou možné, pokud je země ve válečném stavu. Přesto mě bude zajímat, jak na tohle reagoval prezident Zelenský a jestli je tedy nějaká cesta, jak ty volby uspořádat. No a dnes budou i zvířátka nakonec. Tipni si, jaké zvíře to bude?
0: Mnoho zvířat mě napadá, ale asi si neumím tipnout.
1: Bude to o lachtanech.
0: Já no tak to by mě vůbec nenapadlo.
1: Zeptám na to, jak si vedl při premiéře ve velkém expozičním bazénu v pražské zoo malý dvouměsíční lachtan, který tak je mimochodem pravnukem toho slavného Gastona, který při povodních doplaval až do Německa. A mě taky bude zajímat mimo jiné, jak se učí lachtan plavat, protože jsem zjistila, že lachtani, když se narodí, tak to neumí.
0: Vážně? Zajímavé. Tak po 12. hodině hlavní zprávy 12.10 publicistika a Věra Štechrová. Díky za pozvání, budeme u toho.
1: Těším se.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radioservis představuje
3: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál 12 hodin. Nabízíme hlavní zprávy.
5: Senátoři stále jednají o znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
6: Nezavádíme povinnost tisknout účtenky. Podnikatelé nebudou muset pořizovat drahé technologie a výrazně snižujeme rozsah údajů, které budou státu předávat.
5: Odvolaný ukrajinský ministr obrany Fedorov vyzval k uspořádání voleb i během války proti Rusku.
7: Ukrajinská demokracie se nesmí stát rukojmím Ruska.
5: Prezident Petr Pavel ocenil na Hradě medailisty z nedávných světových šampionátů. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy popojíždí kolona kamionů z 50. kilometru. A počasí čekejte většinou oblačno až zataženo, místy zaprší. Teploměry ukážou na severu lehce nad 20 stupňů, jinde i 28 a na jihu Moravy až 30. Dobré poledne vám přeje Anna Horáčková.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Senátoři stále jednají o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Podle ministerstva financí má narovnat podnikatelské prostředí a ročně přinést veřejným rozpočtům kolem 14 miliard korun. A v Senátu je reportér Jakub Vik.
8: Hájit postoj přišla sem do Senátu i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
6: Vzali jsme si to nejlepší z původního systému, odstranili slabiny a připravili řešení, které odpovídá dnešní realitě.
8: Některé kluby by ale chtěly úpravy, například u bezhotovostních plateb. Těmi se už v minulosti u minulého EET zabýval ústavní soud, jak poznamenal senátor Josef Klement z klubu KDU-ČSL.
9: Který se odvolával na to, že finanční stopa bezhotovostním převodem je zajištěna a že není nutné dále zahrnovat bezhotovostní převody mezi evidenci tržeb.
8: Naopak senátorský klub ODS a TOP 09 předem avizoval, že bude usilovat o celkové zamítnutí předlohy. Jakub Vik, Radiožurnál.
5: Na ministerstvu financí už za půl hodiny začne druhý den vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok. Šéfka rezortu Alena Schillerová z ANO si postupně zve ostatní členy kabinetu. Dnes zakončí úvodní kolo se zbývajícími 7 ministry.
10: Na dnešním programu je rozpočet třeba pro zdravotnictví, obranu, místní rozvoj nebo životní prostředí. Kromě požadavků rezortů jsou tématem ale i úspory, popisuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
11: Je nadále pokračuje ve slučování agent, to znamená výdaje spojené s provozem, s osobními náklady.
10: Po dnešku pak Alena Schillerová začne druhé kolo vyjednávání. Znovu za ní zítra dorazí třeba ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
12: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz směrem dětí a mládeži.
10: Návrh rozpočtu musí ministerstvo financí předložit vládě do konce srpna. Jak vysoký bude schodek v příštím roce, zatím není jasné. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Bývalý ukrajinský ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb ještě v průběhu války s Ruskem. Je podle něj potřeba reformovat politický systém, který se bojí změny a chrání sám sebe. Fedorov zůstává populární u ukrajinské společnosti a proti jeho odvolání z křesla ministra od července pravidelně protestují tisíce lidí.
7: Pořádání voleb během válečného stavu nedovoluje ukrajinská ústava. Volodymyr Zelenský tak zůstává prezidentem už 7 let. Kvůli tomu jeho legitimitu opakovaně zpochybňuje Kreml a odkládání voleb kritizoval i americký prezident Donald Trump.
13: Demokratie nemůže být.
7: Michailo Fedorov v poselství zveřejněném na sociálních sítích vyzval k nalezení cesty, jak volby bezpečně uspořádat i během války. Podle něj se ukrajinská demokracie nesmí stát rukojmím Ruska. Prezident Volodymyr Zelenský v červenci Fedorova odvolal oficiálně kvůli neschodám s vedením armády. Žádnou nabídku na jiné křeslo ve vládě Fedorov nepřijal. Ondřej Himer, Radiožurnál.
5: Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda Nejvyššího soudu Andráš Baka. Během své kariéry taky 17 let působil na Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Poslanci strany TISA, premiéra Petra Maďara, zvolili Baku do čela země minulý týden.
14: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Maďarské opoziční strany Fidesz a KDNP se kvůli způsobu odvolání původního prezidenta Šujoka obrátili na ústavní soud. Ten už včera jejich stížnost zamítl.
15: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
5: Lidé se dnes loučí se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. U kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních je reportér Václav Malý.
16: Smuteční obřad skončil asi před 15:15. Tady před kostelem se teď rozcházejí hosté. Dopoledne byl v kostele soukromý obřad pouze pro rodinu a nejbližší přátele. Veřejné části pohřbu se zúčastnilo asi 80 lidí. Vladimír Páral vydal 21 knih, mimo jiné romány Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice a Milenci a vrazy. Poslední léta jeho života žil střídavě v Praze a právě tady v Mariánských Lázních. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Radiožurnál.
5: Radiožurnál byl v první polovině letošního roku nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. Průměrně z jeho denně naladilo 754 tisíc lidí. Informoval o tom Radioprojekt, který poslechovost českých rádií monitoruje. Od ledna se zvedl počet posluchačů i dalším stanicím českého rozhlasu. Radiožurnál Sport si každý den pustilo rekordních 86 tisíc lidí a stanice Plus zaznamenala historicky nejvyšší denní poslechovost. Naladilo si ji skoro 170 tisíc lidí. Pokračuje vedoucí programu Plusu Václav Štefan.
17: Rekordní čísla stanice Plus potvrzují to, že v dnešní na události turbulentní době lidé mají zájem o ověřené informace, ale taky o souvislosti, analýzy i další obsah.
5: A celkově měl český rozhlas v prvním pololetí na trhu víc než čtvrtinový podíl. Českým kandidátem na Oscara je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Režisérka Pepa Lubojacky natáčela několik let na mobil svého bratra a bratrance, kteří propadli závislostem.
18: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím fastem.
19: S mobilním telefonem v ruce sledovala dokumentaristka Pepa Lubojacky své blízké, kteří přišli kvůli závislosti o střechu nad hlavou. Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
20: Že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že ježišmarja, to bude práce, ale začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
21: Já jsem koště.
22: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
19: Jestli se snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, dostane i do užšího výběru mezinárodních filmů na takzvaný Oscarový shortlist, budeme vědět v polovině prosince. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
15: Sport.
23: Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů, šermíře Alexandra Šupeniče a medailisty z mistrovství světa ve vodním slalomu v čele se zlatými Terezou Knéblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem. Světový šampion v šermu floretem Šupenič byl na hradě znovu po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
2: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, i děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
23: Cyklista Jan Hirt nechybí v nominaci týmu NSN na španělskou Vueltu. Poslední Grand Tour sezony začne v sobotu a Hirt ji pojede po 8. v kariéře.
15: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečná překážka na D1 u Lipníku. D1 z Ostravy do Brna. Spozorněte těsně před sjezdem na Lipník na kilometru 298. Uprostřed vozovky mezi pravým a odbočovacím pruhem leží roztržená pneumatika. Na D8 z Ústí do Prahy zastavují kamiony za Bílinkou na 50. kilometru. Osobní auta až o kousek dál u Lovosic okolo 48. Vše pak jede hodně pomalu přes omezení až za sjezd na Doksany na 34. kilometr. Zdržení pro osobní dopravu přibližně 20 minut, pro kamiony o mnoho delší. D8 z druhé strany z Prahy do Ústí na úrovni Odoleny vody na 7. kilometru v pravém pruhu silničáři brzdí se za Klíčanskou odpočívkou na 3,5. kilometru. Tam ztratíte přibližně 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Odpoledne bude oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami, k večeru budou na severu četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka začne odpoledne a večer od jeho západu ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22, jinde i 28 a na jižní Moravě čekejte i 30 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme publicistiku, moderuje Věra Štechrová.
4: Jak posílí ochranu spotřebitelů novela, kterou dnes schválil Senát? Jakou odezvu má výzva bývalého ukrajinského ministra obrany Fedorova, aby byly i ve válečném stavu vyhlášené prezidentské volby? A jak si vedl při premiéře ve velkém bazénu pražské zoo malý pravnuk slavného Lachtana Gastona? I o tom budeme mluvit. Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, třeba po telefonu nebo po internetu. Nejde jen o smlouvy týkající se finančních služeb, ale třeba i o nákup v internetovém obchodě. Změny zavede novela, kterou dnes schválil Senát, jde o převod evropské směrnice do českého práva. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy, které má tento krok usnadnit. Odstoupení od smlouvy má být totiž stejně snadné jako její uzavření. My si řekneme podrobnosti s ředitelem Sdružení českých spotřebitelů Viktorem Vodičkou. Dobrý den.
21: No, dobrý den.
4: O jak důležitou změnu podle vás v tom uzavírání smluv na dálku jde?
21: Tak ta změna je poměrně důležitá, protože čím dál tím víc smluv se právě uzavírá v tom online prostředí a řada z nich se týká právě i třeba finančních služeb.
4: Jak dlouho po uzavření té smlouvy od ní tedy půjde takhle lehce odstoupit? Jak dlouho bude to tlačítko aktivní?
21: Tak je to stejné, jako máme to zákonné právo už dneska, to znamená těch 14 dní a je potřeba si uvědomit, že to takzvané tlačítko nevytváří žádné nové právo na to odstoupení. Je to pouze nový způsob, jak to právo, které už máme, vykonat. To znamená, pokud například zákon určitého zboží nebo služby nám to právo na 14-denní odstoupení neumožňuje, tak toto tlačítko je samozřejmě nevykouzlí.
4: Dá se říct, že se ta nová povinnost tedy týká všech, od kterých na internetu něco objednáváme a platíme za to?
21: Ano, netýká se to jenom finančních služeb, to tlačítko se v podstatě týká všech spotřebitelských smluv uzavíraných na dálku.
4: A týká se ta novela i reklamací, nebo míří jen na jednodušší odstoupení od smlouvy v těch 14 dnech bez udání důvodu?
21: Je to tak, jak říkáte, má nám to odstoupení od smlouvy usnadnit. To znamená, spotřebitel na tom webu nebo v aplikaci po tom kliknutí na toto tlačítko bude samozřejmě muset uvést nebo potvrdit údaje, které jsou potřebné pro jeho identifikaci a identifikaci té smlouvy a teprve pak to odstoupení od smlouvy potvrdí. Takže řekněme, jde o to, aby ta smlouva, kterou v tom online prostředí vlastně dneska uzavřete na několik kliknutí, tak aby pro její odstoupení odstoupení nebyly ty podmínky jakoby složitější. To znamená, aby tak, jak je tomu dneska, nebyly schované někde v obchodních podmínkách, v nějakém PDF formuláři, nebo aby to bylo spojené s nutností psát tomu obchodníkovi nějaký e-mail.
4: Ona ta novela byla vytvořena proto, aby zabránila klamavým nebo manipulativním praktikám v online rozhraních, takzvaným dark patterns. Můžete říct, o jaké praktiky jde, uvést třeba nějaké příklady z praxe?
21: Určitě, jenom tady je potřeba si uvědomit, že to omezení klamání spotřebitele nebo jeho manipulace se teda netýká všech spotřebitelských smluv, ale je tam v té novele i v té směrnici vyhrazeno tedy zatím jenom pro ty finanční služby uzavírané na dálku. A typicky se jedná o situace, kdy třeba si chcete na internetu sjednat úvěr a máte tam už automaticky přidáno například i pojištění, schopnosti splácet nebo jiné doplňkové služby. A svítí tam na vás takové velké barevné a na první pohled i velmi dobře viditelné tlačítko třeba sjednat úvěr hned, zatímco ta tlačítka nechci pojištění nebo pokračovat bez doplňkové služby a podobně je uvedeno někde dole malým šedým písmem. No a někde ty situace jsou samozřejmě ještě horší, protože místo nějakého neutrálního vyjádření nebo možnosti přijmout nebo odmítnout tu nabídku, tam na vás svítí a blikají vlastně oznámení jako ano, chci finanční jistotu versus ne, raději budu riskovat. Takže to samozřejmě jsou přesně ty praktiky, na které ta novela cílí a které by měly být nově zakázány.
4: Já vím, že častá je docela i taková ta falešná naléhavost, že začne odpočítávat čas do konce slevy nebo hláška poslední dva kusy skladem, které vlastně zákazníka nutí k tomu rychlému nákupu, i když potom po reloadu stránky běží ten časovač třeba znovu. Tak odstraní ty praktiky, které jsme popsali, tahle směrnice, nebo bude prostě jen jednodušší tu smlouvu zrušit, když si to zákazník promyslí a zjistí, že se nechal zmanipulovat?
21: Tak určitě, pokud jde o ty finanční služby, tak jde o to tam zabránit tomu nátlaku. To znamená, i když třeba spotřebitel dneska tu nabídku odmítne, tak tam pak, jak říkáte, na něj vyskakuje, že je to jedinečná nabídka, která brzy zmizí, nebo jsou tam dotazy typu opravdu nechcete 20 000 korun navíc a podobně. Takže to by samozřejmě i pod těmi sankcemi, které s tím budou spojeny, se mělo výrazně omezit. A pokud je o to odstupování od té smlouvy, je to v podstatě, jak říkáte, nějaká záchranná brzda. To znamená, když ten spotřebitel sjedná evidentně nevýhodnou smlouvu, může do těch 14 dnů od té smlouvy odstoupit. To právo má už dneska, ale ta novela mu výrazně zjednoduší ten celý proces zahájit a v podstatě ho i provést.
4: Zmínil jste sankce, tak jaké budou sankce za porušení té novely?
21: Tak obě dvě ty věci, které se mění, to znamená jak to používání těch klamavých nebo manipulativních praktik, tak i to nespřístupnění nebo to nezjednodušení výkonu práva toho spotřebitele na odstoupení od smlouvy má být v podstatě v té horní sazbě. To znamená, za ty přestupky bude moct být uložena pokuta až do výše 5 milionů korun.
4: Ředitel Sdružení českých spotřebitelů Viktor Vodička, děkuju, naslyšenou.
21: Vám také hezký den, vám i divákům, pardon, posluchačům. Mějte se hezký.
4: Naslyšenou. Ukrajinský parlament má dnes hlasovat o návrhu prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se novým ministrem obrany stal Jevhen Chmara, bývalý šéf zpravodajské služby. Má vystřídat Michaila Fedorova, který byl odvolán v rámci červnové rekonstrukce vlády kvůli sporům s dlouholetým hlavním velitelem ozbrojených sil Oleksandrem Syrským. Fedorov úterý večer zveřejnil na serveru YouTube 9-minutový proslov, ve kterém vyzval k uspořádání prezidentských voleb.
1: Demokratie nemůže být zručnice Росії. Тому ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм.
4: Demokracie nemůže být rukojmím Ruska, musíme najít zákonný, bezpečný a realistický mechanismus, který umožní Ukrajině obnovit plný demokratický proces i v podmínkách vleklé války, prohlásil bývalý ministr obrany, který byl řadu let spojencem Zelenského a jehož odvolání z čela rezortu provázely mohutné protestní demonstrace. Já teď zdravím do ukrajinské metropole Adama Siberu, analytika online deníku Kyiv Independent. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Tak komentátoři označují ten Fedorovův projev za dramatický. Od začátku ruské agrese je on vlastně první významná postava politické scény, která žádá vyhlášení voleb. Které jeho další argumenty byste mohl zmínit?
6: Velkou část svého projevu vlastně věnoval odpovědnosti státu ve válečném stavu, tedy kdo dostane pravomoc, kdo se stará o rozpočet, kdo dostává jaké funkci. A velká část jeho argumentů je ve veřejném vysvětlování, čeho dotyčný dosáhl. Potom také kritizoval korupci a neefektivitu a spojili přímo s bojeschopností země, což je hlavně důležité kvůli jeho vlastnímu příběhu, jelikož Fedorov tvrdí, že právě jeho snaha reformovat miliardové nákupy ministerstva obrany přispěla k jeho odvolání. A dále tam ještě argumentoval, že vlastně to jsme slyšeli v té ukázce, že válka nemůže být důvodem, proč se odloží právě politická odpovědnost, o kterou on žádá.
4: Předpokládám, že tyhle výzvy ale od něj zazněly až ve chvíli, kdy on sám byl tedy odvolán prezidentem Zelenským, že předtím o ničem takovém nemluvil.
6: No, já bych včerejšek označil definitivně za moment, kdy Fedorov přestal vystupovat jako bývalý ministr, který chce zpátky svou funkci, ale začal vystupovat jako samostatná politická figura. A myslím si, že vlastně ten jeho kalkul je zatím, že vlastně 30 dní, poslední měsíc je po náměstích po celé Ukrajině slyšet jeho jméno a on ví, že určitou podporu má, ale já bych zkoušel i hodně rozlišovat, jaká je podpora přímo ministrovu Fedorovovi, když bude vystupovat jako samostatný subjekt a jaká je podpora to, co on reprezentuje a ten vlastně ulice v něm vnímá jako novou tvář, která by měla nahradit nové pořádky.
4: A myslíte si, že pokud by i došlo k prezidentským volbám, takže on bude jeden z těch, který bude kandidovat?
6: No, podívejte se, když zveřejníte v takovém načasování, ještě když prezident Zelenský právě parlamentu nabídl na schválení nového ministra zahraničních věcí a nového ministra obrany, tedy ministra obrany Jevhenie Chmaru a ministra zahraničních věcí Andreje Sibihu, a v tom samém momentě vlastně vy zveřejníte 9-minutové video, kde kritizujete všechny jeho pořádky a nepřímo vyzýváte k volbám. To je důležité říct, že on neřekl, že by volby měly být zítra, ale že by měla být upravena legislativa, která by volby ve válečném stavu umožnila. To je důležitý, protože on přímo nevyzývá k volbám, ale aby ukrajinský stát upravil legislativu, které by ve staném právu tohle to umožnili. No ale když se podíváme vlastně na všechny ty okolnosti, na to načasování a na jeho a vlastně ke komu vznáší kritiku, tak je těžký to jako politickou výzvu nechápat.
4: Zelenský bezprostředně to vystoupení exministra obrany po jeho zveřejnění nekomentoval, ale už se teď on sám nebo jeho úřad nějak vyjádřil?
6: Já jsem zatím nenašel oficiální reakci Zelenského ani nikoho z prezidentské kanceláře, dokonce jsem se pokoušel i jednoho z členů prezidentské kanceláře oslovit, zatím jsem nedostal odpověď. Ale já myslím, tak jak vnímám prezidenta Zelenského, že pro ně je momentálně politicky výhodnější Fedorova nepovýšit na rovnocenného politického protivníka tím, že s ním začne veřejně polemizovat. On je jmenoval Chmaru, čeká, že ho parlament schválí a tím je pro Zelenského tahle ta věc uzavřená. Myslím si, že z jeho pohledu, když by se okamžitě dával do souboje nebo do příjem souboje s Fedorovem, tak vlastně mu dá větší legitimitu, než měl předtím.
4: Vy už jste to říkal, že ukrajinská legislativa nedovoluje konání voleb ve válečném stavu v situaci, kdy je země pod ruskou palbou, miliony občanů žijí v zahraničí a víc než milion slouží v armádě a zhruba pětinu území okupují ruská vojska. Tak komentoval Fedorov nějak tyhle překážky na cestě k těm regulárním volbám?
6: No on

0: veřejnosti a možná si chystá půdu právě na budoucí politické klání.
1: No a existuje nějaké průzkumy na Ukrajině, které by říkaly, jestli by si veřejnost přála v nějaké dohledné době i během válečného stavu prezidentské volby?
0: Já zase vrátil bych se k tomu, že bych oddělil podporu Fedorova a právě podporu okamžitých voleb během války. Jedno to vůbec není to těž. A některé průzkumy jsou. Jsou průzkumy, kde byl vlastně Fedorov mezi rozhodnutými voliči přímo za Zelenským a Zálužným, ale zároveň, když se podíváme, že téměř 64% Ukrajinců nechce volby během války, tak jsou to spíš takové jako hypotézy o hypotetických volbách. A jak říkám, současná ústava volby ve staném právu zakazuje, takže se spíš bavíme o nějakém jako o nějaké soutěži popularity, ne o oficiálních volebních preferencích.
1: Říká analytik online deníku Kyjev Independent Adam Sibera. Děkuju vám, naslyšenou.
0: Děkuju za pozvání, hezký den.
1: Mládě Lachtana jihoafrického, které se v červnu narodilo v pražské zoo, si ode dneška vždy dopoledne plave ve velkém expozičním bazénu. Až doteď sameček pobýval v zázemí se svojí matkou a postupně se učil plavat v několika menších nádržích. Je pravnukem Lachtana Gastona, který uhynul při povodních v roce 2002. A i na to, jak mu to plavání jde, se teď budu ptát Jakuba Mezije, vrchního chovatele Lachtanů v pražské zoo. Dobrý den.
2: Dobrý den, díky za pozvání.
1: Tak už můžete říct, jak se sameček jmenuje? Měli jste to zveřejnit dneska?
2: Ano, zveřejnili jsme to a jmenuje se Jabulani, zkráceně Jabu.
1: Jak vypadalo to vypuštění mláděte do velkého bazénu? Jak se mu to líbilo?
2: Malý Jabu už měl premiéru včera pro novináře, tak to si užíval a dneska samozřejmě před zraky návštěvníků za přítomnosti samice Daisy tak vyšel ven. Byl takový lehce ostýchavý, protože přece už tady byli návštěvníci, ale po chvilce se rozkoukal a zapojil se krásně do dění v bazénu a užívá si to.
1: No a reaguje nějak právě na návštěvníky zoo? Tam je i ta podvodní část, kde lidé stojí a mohou sledovat Lachtany pod vodou.
2: Chvilinku jsem ho pozoroval, jak se chová a bylo vidět, že pozoruje návštěvníky, protože přece jenom je to něco nového pro něj, tak ho to velice zajímá a myslím si, že to bude i v následujících dnech pokračovat.
1: A už byl mezi ostatními Lachtany v pražské zoo, nebo ještě ne a zůstává stále jen se svojí matkou?
2: Ne, už byl se všemi, dokonce jsme ho spojili i s Lachtaním samcem Oslem, který se ho něco málo bál a v následujících dnech právě budeme pokračovat, hlavně se zaměříme na to spojování s Oslem, ale ti ostatní Lachtani, samice Roňa a Bíba ho krásně přijali a tráví spolu vlastně už větší část dne.
1: Teď úplně nevím, bál se malý Lachtan Osla anebo Oslo Lachtana malého?
2: Oslo malého Lachtana.
1: Opravdu?
2: Úplně, když ho viděl, opravdu. Když jsme odstranili vlastně ty posuvné stěny, které mám zemí, tak Oslo velice pomalinku se přibližoval a pak zjistil, že to vlastně nějaký jiný Lachtan tak rychle utekl zpátky do toho svého bazénu. Ale ten malý Lachtan už ho následoval, takže Oslo pak utíkal z toho jednoho bazénu do toho druhého. Bylo to velice komické, ale
1: tak
2: ale
1: to musí je se hrdina smečky.
2: Ano,
1: jak se vůbec učí plavat malý Lachtan? Oni to totiž neumí od narození, jak jsem slyšela.
2: Ano. No, my to snažíme se napodobovat co nejvíce tomu jejich přirozenému vlastně projevu ve volné přírodě, takže my je to učíme v mělkých vaničkách s vodou, když pak vlastně zvládnu tu mělkou vaničku, dáme jim větší vanu a postupně pak navykáme na ty větší bazény, které pro ně máme v zázemí a pak přijde ten finální den D, kdy je pouštíme ta mláďata vlastně do toho velkého expozičního bazénu. Takže všechno děláme s rozvahou, opatrně, ale těm Lachtanům se to po pár dnech začne dařit, baví je to a zjistí, že vlastně ta voda je jejich přirozené prostředí.
1: No vy na to jdete takhle postupně, ale v přírodě Lachtani vadičku nemají, takže tam jdou rovnou do moře.
2: Tam nejdou úplně rovnou do moře, protože přece jenom oni se zdržují v takových lachtaních školkách a když jsou odlivy, tak se tam mláďata zdržují vlastně v takových prohlubních v plážích mezi skalama a nebo jdou vlastně do té plitčí vody, která je při tom pobřeží. Vždycky, aby mohli, kdyby se něco nezdálo, nebo by byla ta mláďata unavená, tak aby mohla hned z té vody jít ven.
1: A dokáže ta matka třeba to své mládě, pokud se mu úplně nedaří dobře plavat v nějaké hlubší vodě, zachránit, pomoci mu?
2: Ano, Ano, my jsme to viděli tady u samice Daisy, která když vyhodnotila, že malý Jabu je unavenější, tak ho podplavala svým tělem, vlastně ho nadnášela a pak si asi vyhodnotila, že už to zvládá, tak zase ho opustila, on ji následoval a když je to mládě opravdu hodně unavené, tak ta samice něco

0: malinko ho může vzít decentně vlastně do zubů z lehonka a vynést ho vlastně ven z té vody. Ale to jsme tady u Daisy nepozorovali, my jsme jediné, co viděli, tak bylo, že ho podplavávala a pomáhala mu.
1: Lechtaního tréninku se mládě zatím účastnit nebude, jak jste říkali, ale už ho něco učíte?
0: Zatím jeho největší lekce učení byla právě lekce plavání a učit my ho začneme až za rok, rok a půl, kdy vlastně přejde z té mléčné stravy, protože do té doby ho kojí samice Daisy, na pevnou stravu a v podobě lachtanu pevná strava znamená vlastně mořské ryby a nebo třeba chobotnice a olihně, takže až za ten rok, rok a půl s ním něco začneme trénovat.
1: Mimochodem předpokládám, že i lachtani mají svoji povahu, tak už je jasné, jaký má ten džabu povahu. Jestli je spíš kliděs nebo naopak zlobí?
0: Já bych řekl, že je to takový malý raubíř, který velice rychle se osmělil v té skupině a projevuje se vůči i nám chovatelům, i vůči těm ostatním lachtanům. Vypadá tak nenápadně, z ničeho nic otevře tlamu, takový znak pojď si hrát, vyběhne proti nám nebo těm jiným lachtanům a tak různě se třeba přetahují o gumovou hadičku, to je jeho nejoblíbenější hračka, takže je to velice hravé a inteligentní mládě, bude určitě chytrý.
1: Tak ať se malému Džabulanimu daří, mluvili jsme s vrchním chovatelem lachtanům Jakubem Mezijem. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
0: Díky moc, naslyšenou.
1: A to bylo poslední informace dnešní publicistiky, ta podvečerní to bude v 18 hodin 10 minut, teď jsou na řadě aktuální zprávy.
2: Radiožurnál Půl jedné. Anna Horáčková a zprávy.
3: Nová pražská nemocnice vyroste v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle ministra zdravotnictví za ANO Adama Vojtěcha jde o logickou volbu. V areálu je totiž traumacentrum a centrum, které se specializuje na popáleniny. Další zvažovaná místa pro novou nemocnici byla v Letňanech nebo při fakultní nemocnici Bulovka. Ministři mají do konce srpna připravit převod pozemků pod rezort obrany. Postavení nemocnice jako vojenské by mohlo vládě umožnit vykázat Severoatlantické alianci náklady na jako výdaje na obranu. Rusko a Ukrajina si vyměnili po 103 válečných zajacích na každé straně, oznámilo to ministerstvo obrany v Moskvě. Na vrácení ruští vojáci jsou podle rezortu v Bělorusku, odkud zamíří do Ruska. Kyjev výměnu zatím nekomentoval. Výměna zajaců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z málo oblastí spolupráce mezi oběma zeměmi. Ukrajina a Rusko si podle dostupných informací vyměnili už tisíce válečných zajaců. Hasiči stále zasahují v Otrokovicích na Zlínsku v průmyslovém areálu Toma. Před 8 hodinou ráno se tam utrhlo víko u nádrže, to pak zdemolovalo nákladní auto. Na místě zasahuje 10 jednotek hasičů a je vyhlášený druhý stupeň poplachu. Při zásahu hasiči používají těžkou pěnu, která mimo jiné pomáhá snižovat teplotu látky nacházející se v nádrži. Na místě je i dronová služba. Hasiči evakuovali z okolních budov asi 30 lidí. A za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly o víc než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Část studentů tak volí jen pokoj ve sdíleném bytě. I u nich ale ceny rostou. Nejdražší je Praha. Tam podle realitního portálu stojí pokoj v průměru 12 000 korun bez energií. V Brně 9,5 tisíce. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá taky dostupnost školy nebo kvalitní internet. Nájmy přitom podle portálu bez realitky můžou během podzimu dál stoupat. Sport. Od víkendového kola fotbalové šance ligy můžou kluby na stadionech zobrazovat přesný čas nastavení, tedy konkrétní sekundy a minuty, které uplynuly od jeho začátku. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace. Pravidlo upravila na základě změny předpisů Unie evropských fotbalových asociací UEFA. Prvoligové i druholigové kluby ale nemusí novinku na stadionových časomírách využít.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D11 za Sackou a zdržení na D8 za Bílinkou. Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce čekejte komplikace za sjezdem na Sackou. Hlásíte překážku přímo v omezení na 28. kilometru.
6: Je tam dodávka s defektem teďka v pravinku.
5: A velmi výrazně se zpomaluje už těsně za exitem 25. Na D8 směrem z Ústí nad Labem do Prahy trvá velmi silný provoz. Kamiony zastavují už kousek za Bílinkou na 50. kilometru. Hodně pomalu se jede i levým pruhem. Následně se nesouvisle popojíždí celým dlouhým omezením až za sjezd na Duxany na 34. kilometr. Zdržení pro osobní auta půl hodiny, kamiony jedou o mnoho déle. Dálnice D1 před Brnem směrem z Prahy a silný provoz v obou pruzích od Popůvek z kilometru 185. I tam je kolona hodně nesouvislá. Chvíli se jede v celku plynule, pak se zase brzdí, a to až k omezení u dálnice D2. Silnice 43 na trase ze Svitav do Brna za odbočkou na Boskovice zůstává kvůli nehodě neprůjezdná. Uzavřený úsek se stále objíždí přes Mladkov a Skalice nad Svitavou. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Taky dál bude oblačno až zataženo, místy se přidává slabý déšť, k večeru budou na severu ty srážky četnější a výjimečně se objeví i bouřka. Naopak v jižní polovině Česka začne teď odpoledne a pak ještě večer od jihozápadu ubývat srážek a postupně i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22, jinde i 28 a na jižní Moravě ještě víc, tam čekejte i tropickou třicítku. To byly zprávy. A teď už pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: A dnešní odpolední soutěž bude o umění. Dlouhovlasé dívky v obklopení květin. Už víte, ikonické plakáty Alfonse Muchy, které zná celý svět. Dílo secesního umělce z Moravy už celá léta spravuje jeho vnučka Jarmila Mucha-Plocková. Jak moc se její tvorba podobá té jeho a co dělal Mucha tak nezvyklého, že ho jeho současníci nepovažovali ani za umělce? Dozvíte se za chvíli v soutěžní odpolední reportáži, která nás zavede do pražské Centrál Galerie. Kam vás zavedou dnešní ceny? Tak třeba na Klínovec, to je druhá cena, dva bike pasy na Trail Park Klínovec. No a hlavní cenou jsou dnes, protože Krystal Bohemia slaví 150 let, skleničky. Ojedinělá seda křišťálových sklenic a skleniček právě od této společnosti. Tak držíme palce, poslouchejte pozorně, za chvíli začínáme.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Projít se po zeleném koberci, jako by to byla tráva, a přitom se kuchat nejznámější tvorbou secesního malíře a grafika Alfonse Muchy. Tohle nabízí nová výstava v pražské Central Gallery. Dílo moravského umělce, který se proslavil i ve Francii nebo Spojených státech amerických, představí návštěvníkům z jiné perspektivy i v nových formátech.
1: Dcera fandila a já jsem pro ní začala kupovat třeba s motivama šátky abych jim udělala radost a talířky. A sama jsem k tomu začala fandit.
2: Vypráví jedna z návštěvnic, která několik minut nemohla odtrhnout oči od videa se slovanskou epopejí. Umělcovo národní cítění se v jeho tvorbě projevovalo i skrz zobrazování žen.
3: On vlastně miloval krásu a ty jeho vlastně plakáty, to je taková nádherná harmonie barev a krásné ženy, které jsou jako vlastně všechny Slovanky. On si nesl ten slovanský jako ideál sebou do světa, vlastně všechny ty plakáty Pano jsou kromě teda divadelních, které dělal pro Sáru Bernard, tak jsou to vlastně slovanské typy dívek.
2: Vysvětluje Jarmila Mucha-Plocková, která se věnuje odkazu svého dědy už od 80. let. Součástí výstavy je i její výtvarná tvorba.
3: Tady jsou vlastně moje třírozměrné předměty, mísy, vázy, svícen, a jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z Document Decorative. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla být sochařka vždycky a vlastně od dětství jsem modelovala, tak mi tato práce byla velice blízká. Jsem si pak všechny věci vlastně sama modelovala. To byla veliká výhoda.
2: Výtvarnice dokonce nedávno zjistila, že její děda chtěl být sochařem také.
3: Půlku života jsem tomu věnovala, tomu odkazu, a jsem tomu ráda.
2: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom bude její dcera.
4: Ve své době Alfonse Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
2: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
4: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
2: Na výstavě v pražské Central Gallery tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií Alfonse Muchy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
0: A teď už je čas pro vás, kteří s námi chcete soutěžit. Tady je telefon 221 552 255.

0: Alfons Mucha a nová výstava, to je téma dnešní odpolední soutěže Radiožurnálu. Z Brna se k nám dovolala soutěžící Pavla, tak vás zdravím, hezké odpoledne, Pavlo.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak to u vás doma vypadá se skleničkami? Už jsou celé vyflákané?
1: Máme.
0: A v jakém stavu jsou?
1: Jsou v pořádku.
0: No ale kdybyste potřebovali, a myslím, že to se vždycky hodí pro nejen slavnostní příležitosti, ojedinělá sada křišťálových sklenic a skleniček od společnosti Krystal Bohemia, skutečně nádherná, z kolekce Columba Optik, to je dnešní hlavní cena, ta by se hodila, ne?
1: Určitě, máme děti a vnoučata.
0: 150 let už Krystal Bohemia je na trhu a v sobotu 29. srpna mimochodem pořádá Den otevřených dveří právě v Poděbradech. Takže to je dnešní hlavní cena. Za dvě správné odpovědi dva bike pasy, které můžete využít v Trail Parku Klínovec. K tomu ještě přidáme i set vitaminů a doplňků stravy od společnosti Stada Pharma CZ. No a doplňky jako Biopron Forte, Biopron Immunita, Biopron Baby a Elotrans. No, to jsou dnešní ceny. Ta poslední, ta je tradiční, překvapení od Radiožurnálu jako cena útěchy za jednu správnou odpověď. Kam se dostanete, uvidíme v následující minutě. Můžeme začít?
1: Ano, děkuji.
0: Pavlo, jakému uměleckému slohu se Alfons Mucha ve své tvorbě věnoval?
1: Secese.
0: Ano, prvním nebo jedním z předních představitelů secese tu charakterizuje krása, harmonie a smysl pro dokonalost, stejně jako Muchovo dílo. Dobrý začátek, otázka druhá. Koho dalšího výstava představuje?
1: Jarmilu Plockovou.
0: Je to tak, je to Muchova vnučka, 76-letá Jarmila Mucha Plocková. K vidění jsou tam i ukázky její práce, jako jsou ozdobné mísy, vázy, anebo šperky, které nesou odkaz rodinné historie. No a do třetice zeptám se vás, zda jste si zapamatovala, kde se výstava koná?
1: Art?
0: Je to artová galerie v prostorách Centrál galerie na Staroměstském náměstí v Praze.
1: Tak, ano, ano, myslím, že tam přijedeme.
0: Tak Pavlo, na skleničky to dneska nebylo, ale na sportovní typ na Klínovec to je. Šlo by to?
1: Ano. Děkuji,
0: mějte se krásně, zdravíme na jich Moravy, nashledanou. Je 12.47, odpolední Radiožurnál pokračuje a soutěžit budeme zase zítra po půl jedné.

0: snů. Ve zvláštní situaci je před startem mistrovství Evropy volejbalistek nahrávačka českého týmu Pavla Šmídová. Turnaj totiž přivítá Brno, tedy město, ve kterém s rodinou žije. Po dobu turnaje je ale primárně s týmem a místo domů jezdí na hotel. Tohle neznamená, že je od rodiny odstřižená.
1: Nemůžu být třeba 2 týdny bez dětí a ještě když jsme v Brně a viděli by mě na zápasech, takže prostě v zápasové dny je ten režim přísnější, ale jinak, když jsou tréninkové dny, tak prostě za mnou můžou přijít tady na hotel, jsme venku nebo jdeme na hřiště a prostě vídám je.
2: Popisuje volejbalová reprezentantka Pavla Šmídová, jak funguje její rodinný život v době, kdy se doma v Brně chystá na páteční start evropského šampionátu. Zkušená nahrávačka už přitom dřív reprezentační kariéru uzavřela, letos ale dostala nabídku se vrátit. Že je vrcholem sezóny zrovna turnaj v Brně, prý nebyl hlavní důvod, proč tuto možnost přijala.
1: Důvodem bylo to, že jsem se vrátila, že vlastně mi povolili na ty soustředění, abych tam měla rodinu, protože vlastně už to mám jinak nastavené v životě, už ten volejbal není na prvním místě, takže a nevím, jestli bych řekla jo nebo ne, ale myslím si, že jo, že prostě je to jenom taková třešnička na dortu, to, že je to v Brně to mistrovství.
2: Brněnskou část šampionátu hraného ve 4 evropských zemích měla původně přivítat nová aréna na výstavišti. Její výstavba se ale protáhla a hrát se místo toho bude v nedalekém pavilonu P.
1: Škoda, no, ta arena vypadá moc pěkně i vlastně zvenku, zevnitř jsme viděli jenom na fotkách a škoda, že se to nestihlo, možná by přišlo i víc lidí, uvidíme, teďka je to pro 5 000 lidí na ty atraktivnější zápasy, jestli bude vyprodáno, uvidíme, ale myslím si, že i tak udělali organizátoři jako dobrou práci tím, že to je prostě na tom výstavišti a že to tam je jako hezky udělaný.
2: České reprezentantky už v hale připravené speciálně pro evropský šampionát trénují od pondělí.
1: Je tam teda teplo, doufám, že zapnou klimatizaci na ty zápasy, ale působí to jako v pohodě. Ty tribuny nejsou zas tak daleko od hřiště, takže to nepůsobí tak mohutně, to ta hala celá a za mě je to v pohodě.
2: Premiéra na domácím mistrovství Evropy čeká Pavlu Šmídovou a její spoluhráčky v pátek. Od 8 hodin večer se Češky utkají s Řeckem. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka oznámil, že s ministryní financí dohodl zvýšení platů ve veřejné sféře od příštího roku. Jsou s postupem ministra Juchelky a vlády jako celku spokojeni odboráři? Vladimír Kroc se zeptá předsedy odborového svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. A to je čas na zprávy s Annou Horáčkovou.
1: Senátoři chtějí změny v zákoně o EET. Neměla by se například vztahovat na bezhotovostní platby. Inflace v Evropě vzrostla v červenci na 3%, v Česku byla druhá nejnižší. Plzeňští fotbalisté míří do Bělehradu, kde čeká zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Kolonu čekejte na D8 u Lovosic směrem do Prahy. A počasí čekejte většinou oblačno až zataženo, místy zaprší. Teploměry ukážou na severu lehce nad 20 stupňů, jinde i 28 a na jihu Moravy až 30.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Senát vrátil zákon o elektronické evidenci tržeb s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit bez změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů na to, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Hygienici potvrdili v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku norovir. Objevil se u dalšího vzorku od klienta lázní, který vyšetřovali. Střevní chřipka se tam objevila předminulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
1: Zdroj nákazy v léčebných lázních Jeseník hygienici stále hledají. V Evropě stoupla v červenci inflace na 3% oproti červnovým 2,9%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Česko taky zaznamenalo nárůst, zatímco v červnu byla meziroční míra inflace 1,1%, v červenci stoupla na 1,3%. Nižší inflaci mělo v předchozím měsíci v Unii než Švédsko. Naopak nejvyšší inflaci zaznamenaly Rumunsko, Litva, Kypr a taky Bulharsko. Růst spotřebitelských cen tlačí nahoru konflikt na Blízkém východě. Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie, vědy a kultury. Z návrhů veřejnosti pak bude vybírat odborná komise.
4: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Plzně čekají na odlet do Bělehradu, kde mají zítra sehrát úvodní zápas 4. předkola Evropské ligy. Západočeši měli na Balkán zamířit už před 2 hodinami, let ale zbrzdili technické problémy. Viktorii čeká Crvena zvezda Bělehrad a trenér Martin Hyský o srbském soupeři říká.
6: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředění na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase, abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
5: Do 4. předkola konferenční ligy zítra vstoupí i Hradec Králové a Jablonec. Východočeši se představí na trávníku řeckého Panathinaikosu Atény, severočeši zamířili do skotského Glasgow, kde vyzvou tamní Rangers.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D5 u Nýřan a omezení na D8 u Lovosic. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy zpozorněte za sjezdem na Nýřany. Na 95. kilometru leží nějaký předmět. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Lovosice počítejte s dopravním omezením. Na 50. kilometru se zastavuje pravý pruh, celý průjezd omezením je na zhruba půl hodiny v osobních autech, vše se rozjede na 34. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Nosice z kilometru 180 52 je tradičně silný provoz, osobními auty je to do omezení na kilometr 196 na necelou půl hodinu. A na silnici 20 z Písku do Plzně postojíte v kolonách před Lnáři. Srazila se dvě nákladní auta, podle našeho zpravodaje se kolony nehýbou.
8: Po Lnáře stojíme už asi 10 minut, já teda jedu směrem od Plzně, tak u kruhového objezdu a vůbec se to nehýbe.
7: Možná je trasa osobními auty po silnici 174 jižně kolem Nového Rybníku a do Tchořovic, stejně tak opačně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ideál bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude na severu Česka pršet víc a můžou se tam objevit i bouřky. Naopak v jižní polovině Česka začne postupně ubývat srážek a taky oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes v širokém rozmezí, na severu kolem 22 stupňů, jinde i 28 a na jižní Moravě čekejte i 30 stupňů. Ještě přidáme informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy. A teď už má v odpoledním radiožurnálu slovo Zuzana Burešová. Dobré odpoledne. Dnes je Světový den fotografie. Snímků máme všichni určitě hodně a k jejich pořízení nám postačí jediné tlačítko na mobilu. To před 200 lety fotograf potřeboval i dlouhé hodiny. Jak vypadá první dochovaná fotografie z roku 1826, vám povíme v reportáži, kterou jsme natáčeli v Národním technickém muzeu v Praze. Počkejte si.
2: Odpolední radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Světlo, citlivá deska a hodiny čekání. Tak vznikala první fotografie a právě od těchto prvních pokusů letos uplynulo 200 let. Dnes je navíc Světový den fotografie a my si tak připomeneme, jakým vývojem fotografování prošlo, tedy od citlivých desek až k senzorům v mobilních telefonech, které dokážou obraz nejen zaznamenat, ale část z něj i dopočítat.
1: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou. Zachycuje obyčejný výhled z okna, ale právě na ní se dá dobře poznat, jak pomalé tehdy fotografování bylo.
2: Je to výhled do dvora z Niepceho okna. Je na ní zobrazená budova. A ta budova je osvětlena z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin. Někteří badatelé říkají, že snad i 2 dny, že to mohly být.
1: Výhled zachytil francouzský vynálezce Joseph Nicéphore Niépce, jeden z průkopníků fotografie.
2: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
1: My tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
2: Ano, je to dřevěná skřínka. Úplně klasická kamera obskura neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky. Niépce se už použil jednoduchou čočku, takže byla to už taková trochu upravená kamera obskura. Princip byl ale stejný. A hlavně světelnost této čočky byla velmi malá, takže on musel exponovat mnoho hodin.
1: Pak se postupně měnilo i to, na čem se fotografie zaznamenávala. Asfalt na kovové desce vystřídal papír, sklo a nakonec film. Fotografování se zrychlovalo, ale ještě dlouho to rozhodně nebyla technika do kapsy, pokračuje Štanzl.
2: Tady vidíme ve vitrině ateliérové fotografické přístroje. Na nich je zajímavé, že jsou to opravdu velké rozměrné přístroje. Tady jeden asi 60x60 cm. Ten přístroj musí být právě stejně veliký nebo větší než konečný formát obrázku.
1: Dnes už tak velký fotoaparát nepotřebujeme. To, co dřív zachytila citlivá deska, dnes zaznamenává elektronický senzor, vysvětluje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
3: Senzor ve fotoaparátu mobilního telefonu si můžeme představit jako takovou malou plošku, složenou z několika desítek milionů světlocitlivých bodů. Objektivem na tuto plochu promítne se obraz světla a každý z těch bodů zachytí, kolik na něj dopadlo světla a předá tu informaci dál v podobě elektrického signálu. Ten potom převedeme přibližně na 4000 úrovní jasu. Takto nazbíraná informace je následně vylepšena a na konci nám to pak dá výslednou fotografii.
1: Telefon dnes podle Zitové nesnímá jen jediný okamžik, ale i ty, které mu předcházejí.
3: Mobil natáčí do vyrovnávací paměti nepřetržitě, takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáčkla spoušť. Ten náš zachycený okamžik je ve skutečnosti vlastně zaznamenán ve formě krátkého filmu, ze kterého se potom zrekonstruuje výsledná fotografie.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat, popisuje vědkyně Barbara Zitová.
3: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionů fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají. Hada věrohodně, ale ne nutně pravdivě.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Radiožurnál.

Fotbalisté Plzně mají problémy s cestou na úvodní zápas posledního předkola Evropské ligy. Proč ještě nejsou v Bělehradě, nám za chvíli řekne náš sportovní reportér toho času na letišti.

0: Fotbalisty Plzně čeká už zítra úvodní duel posledního předkola Evropské ligy. Západočeši nastoupí na hřiště Červené zvezdy Bělehrad. A v tuhle chvíli už měli být v Srbsku, ale jejich cesta se zkomplikovala. Podrobnosti už přidá náš reportér Vladislav Janouškovec, který cestuje přímo s týmem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne z letiště Václava Havla v Praze.
0: No a co se stalo, že zůstáváte i z hráči Plzně pořád na letišti?
1: Tak fotbalisté Plzně sem na letiště dorazili před 9:30 po víkendové první výhře v ligové sezóně nad Zlínem v dobré náladě. Všichni fotbalisté nešetřili úsměvy. Potkali se tu také s hráči Jablonce, kteří zabojují o ligovou fázi konferenční ligy a odletěli k souboji s Glasgow Rangers. Letadlo těch plzeňských mělo zamířit do Srbska v 11 hodin. Ovšem kvůli technickým potížím letadla tady stále hráči zůstávají v prostoru letiště, roztroušení různě po skupinkách. Naštěstí se karty a mobilní telefony starají o jejich zábavu tak nějak průběžně. Zaslechl jsem zprávu, že problém je s baterií letadla, proto tedy, že se údajně nemohlo odstartovat, no ale problém je v tom, že tu náhradní je třeba dovést z Bratislavy, takže vlastně nevíme, jak to bude dál.
0: A jsou ještě jiné nějaké varianty, jak se dostat do Srbska?
1: Tak cesta autobusem, ta by byla hodně dlouhá, tam by to bylo nějakých 10 hodin, kdyby to všechno jelo, takže to asi nepřipadá v úvahu. Podle mých informací klub teď zvažuje nebo čeká na 3 varianty dalšího vývoje. Buď tedy se povede odletět v dohledné době, třeba za hodinu, nebo někdy v pozdní odpoledne a případně ještě tady alternativa neúplně tradiční, že by zkrátka plzeňští fotbalisté letěli k tomu zápasu v Bělehradu proti Červené zvězdě až zítra ráno. Tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík uvedl, že se snaží najít alternativní řešení a dělá maximum, nebo klub dělá maximum, aby tým co nejdříve odletěl do dějiště utkání. Z pražského letiště Václava Havla Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zemeživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je s vámi v 2:30 odpoledne. A taky Anna Horáčková se zprávami.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO dnes pokračuje v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Teď odpoledne se postupně sejde se zástupci zbývajících 7 rezortů, například zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek, ve čtvrtek pak bude pokračovat s ministry, se kterými některé body zůstaly otevřené. Ukrajinští zákonodárci schválili návrh prezidenta Volodymyra Zelenského na jmenování Jevhenie Chmary ministrem obrany. Informoval o tom web RBK Ukrajina. Chvíli předtím poslanci odhlasovali opětovné jmenování Andreje Sibihy šéfem ukrajinské diplomacie. Země má novou vládu od půlky července. Vede ji Serhij Korecký, který předtím stál v čele společnosti Naftohaz. Parlament většinu jeho kabinetu schválil už dřív. Tehdejší hlasování se ale netýkalo ministrů zahraničí a obrany, které navrhuje prezident. Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci na zítřek začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a taky Liberecký kraj. Bude foukat i silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se pak zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadu a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může i přívalový déšť a znovu taky kroupy. A vědci v Mexiku objevili 6 nových druhů takzvaných zombie hub. Ty dokážou napadnout nervový systém mravenců nebo pavouků a změnit jejich chování. Jednu z hub vědci pojmenovali Ophiocordyceps deltoroi na počest mexického režiséra Guillerma del Tora. Napadeného mravence houba ovládne a přiměje ho, aby zamířil na místo, kde uhyne. Tam se pak parazit dál rozmnožuje. Sport. Do posledního předkola fotbalové ligy mistrů vstoupí 8 týmů. Slovan Bratislava vyzve slovenské Celje, nizozemský Nijmegen nastoupí proti norskému Bode Glimt, izraelský Hapoel Beersheva bude hrát v Azilu v Bukurešti proti azerbajdžánskému Sabahu Baku a skotský Celtic přivítá rakouský LASK Linec. Všechny zápasy začnou v 21 hodin, odvety jsou pak na programu v úterý.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D8 u Lovosic a uzavřená 50 u Starých Hutí. Dálnice D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Lovosice počítejte s omezením. Na 50. kilometru se zastavuje pravý pruh. Celý průjezd omezením je na zhruba 25 minut v osobních autech. Vše se rozjede na 34. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 182 je tradičně silný provoz. Osobními auty je to do omezení ke sjezdu na Bratislavu na necelou půl hodinu. Na silnici 20 z Písku do Plzně postojíte v kolonách před Lnáři. Srazila se tam dvě nákladní auta, teď se nedá projet. Možná je trasa osobními auty po silnici 174 jižně kolem Nového Rybníku a do Tchořovic stejně tak opačně. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště v Buchlovských kopcích teď je neprůjezdná.
5: Je tam vážná nehoda, bude tam přistávat vrtulník, takže už se to štosuje z obou stran, jenom aby o to lidi viděli.
4: Náhradní trasa jižní je přes Koryčany a Osvětimany. Silnice 110 na Benešovsku ze Sázavy k dálnici D1 je za Dojetřicemi po nehodě také neprůjezdná náhradní trasa přes Ksaverov a Bělokozly. A na Kunratické spojce v Praze na křižovatce s ulicí k Šeberáku máme hlášený požár auta. Čekejte omezený průjezd, na místo už jedou hasiči. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude na severu Česka pršet víc a můžou se tam objevit i bouřky. Naopak v jižní polovině republiky začne postupně ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty jsou dnes v širokém rozmezí, na severu kolem 22, jinde i 28 stupňů a na jižní Moravě ještě teplej, tam čekejte i 30. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál. Slovo má Zuzana Burešová.
1: A ještě přece jen přidám jednu zprávu z našeho zpravodajského serveru. V areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady vznikne nová nemocnice. Vláda o projektu rozhodne do Vánoc. Dalšími zvažovanými místy byly pozemky u metra v Letňanech nebo fakultní nemocnice Bulovka. Podrobnosti si už sami přečtěte na našem serveru iRozhlas a dál poslouchejte naše vysílání. Máme pro vás například další díl letní autoškoly Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

adresy a telefonní čísla studentů nebo informace o jejich prospěchu. Hackři ve Francii informovali o dalším útoku na státní správu, tentokrát ministerstvo školství. Je to další rozsáhlý únik dat poté, co daňová správa minulý týden informovala o krádeži údajů občanů z její databáze. Téma pro našeho zpravodaje v Paříži. Za chvíli se s ním spojíme. Poslouchejte dál Odpolední radiožurnál.

0: Posloucháte odpolední radiožurnál, je 13 hodin 43 minut. Skupina hackerů ve Francii, která stojí za nedávnou krádeží dat daňové správy, se přihlásila k dalšímu útoku. Kyberzločinci na sociální síti X oznámili, že napadli servery ministerstva školství a dostali se k datům milionů studentů i desítek tisíc učitelů. Detaily má náš pařížský zpravodaj Marcel Faltis. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaká data přesně hackři ukradli?
1: Hackři, kteří vystupují pod přezdívkou Zero Bytes, tvrdí, že se před pár týdny dostali k informacím o milionech studentů, a to i těch bývalých, kteří studovali třeba před 20 lety. Část dat hackři zveřejnili a jsou mezi nimi třeba adresy studentů, jejich telefonní čísla, kurzy, které studenti navštěvovali, ale taky to, komu třeba teď hrozí propadnutí. A k nalezení jsou tam i hodnocení učitelů a e-mailové adresy vyučujících. V příspěvku hackři na sociální síti X označili ministerstvo školství, kterému vzkázali, že je sice rezort odhalil, ale v přístupu k datům mu nedokázal zamezit. Podle deníku Le Monde hackři cílili zřejmě na software Siekl, který používají zejména druhé stupně základních škol a střední školy. Systém obsahuje databáze studentů a školy v něm například evidují docházku.
0: A jak rozsáhlý je ten útok?
1: Hackerská skupina napsala, že se zmocnila 346 milionů řádků dat a tvrdí, že se soustředili zejména na školy z měst Créteil a Versailles, která leží v metropolitní oblasti Paříže. V těchto oblastech studují více než 2 miliony studentů a pracuje tu více než 140 tisíc učitelů. Ministerstvo útok potvrdilo s tím, že o něm informovalo už na konci července, tehdy se ale veřejnost dozvěděla jenom o úniku informací učitelů. Až teď jsme se dozvěděli i o těch datech studentů a vůbec o rozsahu tohoto útoku, který je ale stále předmětem vyšetřování. Odbory pracovníků ve vzdělání kritizují to, že není ministerstvo školství dostatečně transparentní v tom, o jak velký únik dat jde, a je to jenom několik dní poté, co stejná hackerská skupina oznámila krádež dat francouzských daňových poplatníků ze systému daňové správy.
0: O dalším útoku hackerů ve Francii jsme mluvili s naším zpravodajem v Paříži Marcelem Faltisem. Díky za to a naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.

Teď se podával v odpoledním radiožurnálu malinovej syrup skupiny Miraj a za chvíli budeme mít pro řidiče další díl letní autoškoly radiožurnálu. Tentokrát se zaměříme na to, jak správně používat výstražná světla.

0: Blikry a výstražná světla používají řidiči různě. Přitom jde o klíčový prvek, co se týče plynulosti a bezpečnosti provozu. Jaké je ale jejich správné používání? Na to odpoví dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu a Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínáme.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Každý odvážný čin.
2: Nemáme vojsko, ale Turci o tom nevědí.
1: Rozhodne o budoucnosti.
3: Můj manžel je mužem činu.
1: Spojenectví, věrnost i zrada.
4: Jsme to my, kdo brání celou Evropu.
1: Ve výpravném příběhu legendárního hrdiny. Hunňady, vzestup Havrana. Dva díly za sebou v úterý a ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
5: Mistrovství Evropy ve volejbalu žen opět v Brně. Nejlepší sportovní podívaná od 21. srpna na brněnském výstavišti. Buďte u toho, buďte sedmým hráčem. Předprodej v síti Ticketportal. Na akci vás zve skupina ČES, generální partner české volejbalové reprezentace.
6: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. A taky si poslechněte zprávy s Anou Horáčkovou.
7: Senátoři chtějí změny v zákoně o EET, návrh vrátili sněmovně. Trump odložil uvalení 50% cla na kanadské produkty. Fotbalisté Plzně, Hradce Králové a Jablonce se chystají na závěrečná předkola evropských pohárů. Po nehodě je uzavřená silnice 50 u Buchlova a počasí bude většinou oblačno až zataženo, místy se slabým deštěm a teploty na severu do 22 stupňů, jinde až 28 a na jižní Moravě i 30.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Senát dnes vrátil zákon o elektronické evidenci s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny Senát přijal i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Horní komora nepřijala ani návrh ANO, které chtělo normu schválit bez změn. Zákon tak znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů na to, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. Znovu zavedení EET má podle odhadu ministerstva financí zvýšit příjem veřejných rozpočtů o skoro 14,5 miliardy korun. A víc uslyšíte na Radiožurnálu už za 20 minut. Radiožurnál je podle Radioprojektu znovu nejposlouchanější českou rozhlasovou stanicí. V prvním pololetí letošního roku si ho každý den naladilo průměrně 745 tisíc lidí. Další stanice českého rozhlasu zaznamenaly od ledna rekordní poslechovost. Plus si pustilo skoro 170 tisíc lidí denně a nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů. Pokračuje šéfredaktor Radiožurnálu Sport Miroslav Bureš.
9: Děkuji všem, kteří ladí Radiožurnál Sport, jsem moc rád, že jich je pořád víc a víc a taky děkuji sportovcům, protože bez jejich skvělých výsledků a úspěchů a taky bez spolupráce s nimi ve vysílání by se nám sportovní rádio dělalo těžko.
7: Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti True Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Carney uvedl, že v jednáních zbývá ještě mnoho práce. Trump zavedení 50% cel oznámil minulý měsíc. Zdůvodnil to diskriminačním zacházením Kanady vůči americkým alkoholickým nápojům, autům a mléčným výrobkům. Zasypání lomu požáry v Praze Řeporyjích dnes bude řešit pražský magistrát. V rámci posuzování vlivu na životní prostředí nařídil veřejné projednání. Lom chce zavést soukromá firma, část místních s tím ale nesouhlasí.
10: Lom se nachází v Národní přírodní památce Požáry. Podle zdejšího lesníka Marka Šimona tu žije několik chráněných živočichů.
11: Tyhle ty biotopy vyhovují těm nejvíc ohroženým. Mlok, skvrnitý, čolek velký, čolek obecný, skokani.
10: Firma chce do lomu navozit 3,5 milionu metrů krychlových zeminy z budoucí stavby železničního tunelu z Prahy do Berouna. Starosta Řeporyjí David Roznětinský z TOP 09 se záměrem souhlasí.
12: Ta stěna lomová není stabilní, takže ono se tam stejně musí jako ohromný množství nějakého materiálu dovíst.
10: Firmu jsme se snažili několikrát kontaktovat, k záměru se nevyjádřila. Veřejné projednání začne v 15 hodin ve Škodově paláci. Ondřej Mikušek, Radiožurnál.
8: Sport.
13: Fotbalisté Plzně, Hradce Králové a Jablonce cestují na závěrečná předkola v mezinárodních soutěžích. V Evropské lize se Plzeň představí na trávníku Červené zvezdy Bělehrad. Kvůli technickým potížím letadla z Prahy ale navzdory plánům dosud nevyrazila. V konferenční lize Hradec Králové nastoupí v Aténách proti Panathinaikosu a Jablonec čeká v Glasgow utkání s Rangers. Jak východočeši, tak severočeši si kvůli evropským pohárům odložili víkendová utkání domácí soutěže a o odpočinku mluví i útočník Jablonce Jan Chramosta.
14: Z toho je vidět, že nám na tom hodně záleží, si myslím. Ten program byl hodně nahuštěný, bylo tam hodně zápasů, moc jsme netrénovali, tak teď jsme měli konečně po dlouhý době jako i týden, kdy jsme se mohli připravit. Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá si říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá.
13: České kluby čekají zápasy v pohárové Evropě zítra večer.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Kolony na D1 u Kývalky a na D8 u Lovosic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 hlásíte silný provoz. Různě pomalu se jede ke sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Osobními auty je to na necelou půl hodinu. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Velemín zpomalují kamiony na 52. kilometru. Kvůli omezení u Lovosic celý úsek je na 25 minut, na konec omezení na 34. kilometr. Kamiony postojí déle. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště v Buchlovských kopcích uzavřená po nehodě. Náhradní trasy přes Koryčany a Osvětimany je to jen pro osobní auta, případně z Brna po silnici 54 přes Kyjov. Silnice 20 z Písku do Plzně je Velnářích uzavřená po srážce dvou nákladních aut. Z Tchořovic to jde oběd kolem Nového Rybníku a dál po silnici 174, stejně tak opačně. A na Benešovsku je stále uzavřená silnice 110 mezi Sázavou a dálnicí D1. Za doje 30 mi řeší nehodu.
16: A je tam velký problém, tvoří se tady kolony a není se tady prakticky kde otočit, ani z dodávku se tady bezpečně otočit nedá a vznikají tady díky tomu nebezpečný situace.
15: Ze Sázavy se dá jet přes Bělokozly a Xaverov nebo od dálnice rovnou přes Chocerady a Samechov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Odpoledne zůstává oblačné až zatažené, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami, k večeru bude na severu Česka pršet víc a můžou se tam objevit i bouřky. Naopak v jižní polovině republiky začne postupně ubývat jak srážek, tak i oblačnosti. Teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22, jinde i 28 a na jižní Moravě čekejte i tropickou třicítku. Tolik zprávy. Tady je odpolední Radiožurnál a stále je s vámi Zuzana Burešová.
17: Za letošní léto udeřily vlny veder v Evropě už pětkrát. To sebou přineslo přerušení provozu jaderných elektráren, výzvy k omezení spotřeby vody nebo narušení lodní dopravy po evropských řekách. Dopady pocítí i evropská ekonomika. Budeme o tom mluvit v dalších minutách odpoledního Radiožurnálu.
8: Odpolední Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Velmi opatrně teď na dálnici D5, pokud jedete z Plzně do Prahy, zbystřete za exitem Králův dvůr. Před chvílí tam bylo zaznamenané auto jedoucí proti správnému směru, konkrétně kolem kilometru 16, proto zpomalte a držte se vpravo, raději už za sjezdem na Králův dvůr. Opakuji, D5 směr Praha, za sjezdem na Králův dvůr, pozor na auto v protisměru. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A ve 14 hodin a 10 minut nabízíme další téma odpoledního radiožurnálu. Zemědělci v Německu začali sčítat škody, které letos přineslo sucho a vlny veder. Úroda podle zemědělců bude výrazně nižší a to se může projevit také na cenách potravin. Zemědělci proto apelují na státní podporu. Povíme si o tom s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. To, jak velké to zdražení bude, to samozřejmě nikdo neví, ale zajímavé je, že zdražit by mohly jak rostlinné, tak i živočišné produkty, a to proto, že i úroda těch plodin, kterými se krmí dobytek, má být nižší, takže Němcům by tak nezbylo, než ty krmné směsi dovážet, anebo takzvaně redukovat chovy. První chovatelé, kteří jsou k tomu připraveni, už se ozvali, vím například o případech v severním Porýní ve Vestfálsku, nicméně tamní chovatelé ještě nepřistoupili k nějakému nouzovému plošnému vybíjení stád, ale zároveň musí sahat do zásob krmiva, které měli připravené na podzim anebo na zimu.
2: A už se přesně ví, jaké budou ty ztráty v zemědělství.
3: Včera zveřejnil Svaz zemědělců první čísla a podle nich bude obilí asi o víc než 3 miliony tun méně než loni.
4: Hier haben wir eine Ertragseinbuße von 9% verzeichnen müssen.
3: Předseda Svazu německých zemědělců Joachim Rukvít řekl, že pokud jde třeba o pšenici, což je ta nejčastější obilovina, tak Svaz zemědělců počítá s poklesem sklizně asi o 9% a dokonce o 20% méně by mělo být řepky, ovšem tam by měly být na vině kromě horká sucha taky útoky škůdců. Samozřejmě stejně jako jsou rozdíly mezi plodinami, tak taky jsou rozdíly mezi jednotlivými německými regiony nejvíce zasažené klimatickými podmínkami jsou nebo byly ty na jižní části Německa, třeba v takovém městě Karlsruhe, kde mají tam takový experimentální ústav na testování plodin, které by se spolu s klimatickou změnou mohly začít pěstovat i víc severněji v Evropě, tak tam byl letos takový žár, že to dokonce spálilo i kivy. A dodal bych, že ta čísla, která jsem uvedl, čili celkový pokles sklizně nebo úrody v Německu o 7%, tak i když je Svaz zemědělců označuje za bilanci, tak stále jsou to spíše odhady nebo prognózy a na skutečný výsledek si ještě bude potřeba počkat.
2: Zemědělci už ale taky začali mluvit o tom, že budou chtít, aby je stát podpořil. Jak si tu podporu vlastně představují?
3: Ono těch možností se nabízí víc, ať už jde o větší finanční podporu pro nákup hnojiv nebo zrychlené vyplácení unijních dotací až po snížení daně na naftu. Vláda nicméně zatím nereaguje, ona asi čeká na to, jaké tedy budou nakonec skutečně ty výsledky úrody. No a ozývají se třeba taky ekologické organizace, podle kterých zemědělci se vlastně staví výhradně do roli obětí a vůbec nemluví. Předseda zemědělců Joachim Rukvít včera třeba ani jedinkrát nezmínil klimatickou změnu a co proti ní budou dělat, ačkoliv sami taky na ní mají svůj podíl. 10% emisí skleníkových plynů Německa připadá právě na zemědělský sektor. I když dosáhnou tady nějakého snížení, to by asi předpokládalo taky změnu na straně spotřebitelského chování, protože velká část těch emisí v zemědělství to jsou jednak hnojiva, ale taky metan a oxid dusný z náročné živočišné výroby.
2: Výrazně nižší úroda a taky dražší potraviny předtím varují zemědělci v Německu a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Díky za to, naslyšenou.
3: Děkuji, hezký den.

Senát požaduje úpravy elektronické evidence tržeb, kterou předložila vláda Andreje Babiše. EET by se podle senátorů neměla vztahovat například na bezhotovostní platby. S takovým požadavkem vrátili projednání předlohy poslanecké sněmovně. Na podrobnosti se za chvíli zeptáme našeho reportéra. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Senát vrátil zákon o elektronické evidenci tržeb s úpravami do poslanecké sněmovny. Senátoři požadují několik změn oproti návrhu předloženém vládou a schváleném dolní komorou parlamentu. Jednou z nich by mělo být zrušení EET pro bezhotovostní platby. Podrobnosti už poví náš reportér Jakub Vik, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaké požadavky na změny tedy senátoři odhlasovali?
1: Začněme tady tím zrušením EET pro bezhotovostní platby. Někteří senátoři argumentovali, že se problematikou zabývalo už u EET 1 ústavní soud, který tehdy bezhotovostní platby z povinnosti evidence vyňal. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO argumentovala, že stát by se tím připravil o jakási analytická data a tím pádem i o schopnost odhalovat šedou ekonomiku. Dalším požadavkem senátorů na změnu je pak zrušení limitu pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v tom původním návrhu stanovený na zhruba 50 tisíc korun ročně. Tuto změnu přivítal například senátor Josef Klement z klubu KDU-ČSL.
2: Protože každý zaměstnavatel může nabídnout svým zaměstnancům, a dneska víme, jak je na tom trh práce, tento benefit, a nevím, proč by měl být zastropován, když není zastropován limit pro volnočasové aktivity. Apropo, tyto benefity zaměstnavatel poskytuje ze svého zdaněného zisku, takže státu nic nebere.
1: Další požadavky se týkají například režimu EET off pro podnikatele, kteří využívají daňový paušál, anebo taky prodeje pro zemědělce, řekněme v úzovkách přímo z pole. Znovu zavedení EET má podle odhadu ministerstva financí zvýšit příjem veřejných rozpočtů o skoro 14,5 miliardy korun. To ale sněmovní opozice rozporuje.
0: Ministryně financí dnes přišla obhájit tu původní vládní verzi. Jak reagovala na ten výsledek a taky požadavky senátorů na ty změny?
1: Ministryně Schillerová se na plénu ke všem těm pozměňovacím návrhům vyjádřila zamítavě, no a hlasování senátorů pak zkritizovala.
3: Se z toho nakonec senátoři teda udělali za bramboračku, to je neuvěřitelné, protože prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci, kdokoliv z toho může pustit. Je to vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
1: No a to by se mělo stát nejspíš už na zářijové schůzi sněmovny, protože Schillerová podle svých slov chce s tím finančním přínosem počítat v rozpočtu na příští rok. Podle Josefa Klementa jsou ale všechny ty pozměňovací návrhy opodstatněné.
0: A Jakube, co teď projednávají senátoři?
1: Teď jsou u novely zákona o státních zaměstnancích, i tam se tedy dá očekávat senátní vratka, a to proto, že všechny senátorské kluby, vlastně kromě klubu ANO, na tiskových konferencích před jednáním kritizovali hlavně to, že je návrh předložila, že návrh předložila skupina poslanců a ne vláda. No a například podle nich tak chybí u projednání dostatečná transparentnost legislativního procesu.
0: Tolik náš reportér Jakub Vik, díky, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
0: A jen dodám, že tématu se budeme věnovat v publicistice po skončení hlavních zpráv, tedy krátce po 18. hodině.

Ráda vás znovu upozorním na naši soutěž o horské kolo. Jestli byste ho chtěli vyhrát, poslouchejte v pátek Radiožurnál, kde zazní otázka, která se bude týkat Tour de France. Vaše správná odpověď vám může přinést radost a i to nové kolo.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednáních s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba dopravy, obrany nebo životního prostředí. Schůzku už má za sebou ministr kultury Otto Klempíř za motoristy. Ten po schůzce žádné částky nezveřejnil. Řekl jen, že Schillerová k požadavkům kultury na rozpočet přistoupila otevřeně. Jižní Korea o 6 dní zkrátí každoroční vojenské cvičení se Spojenými státy. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo obrany. Stalo se to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil své plány na omezení výcviku. Odvolával se přitom na svůj údajně velmi dobrý vztah se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Podle šéfa jihokorejské diplomacie, představitelé Soulu ani Washingtonu o Trumpových plánech předem nevěděli. V jižní části Prahy neteče teplá voda. Kvůli poruše těsnění potrubí je bez dodávky několik tisíc lidí na Opatově, Hájích a taky Chodově. Porucha se týká zhruba 75 ulic. Oprava potrvá podle webu Pražské teplárenské do dnešní 8. hodiny večer. A Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a taky dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bezdomova. V českých kinech se bude film promítat od 24. září. Jaké zahraniční filmy se dostanou do užšího výběru Oscarů, zveřejní americká filmová akademie 15. prosince. Sport. Tenistu Jakuba Menšíka Česka čeká osmifinále turnaje v Cincinnati. V podvečer vyzve Argentince Tirantema. Linda Nosková bude hrát taky v osmifinále s Američankou Anisimovovou. Její krajanka Goffová pak vyzve Marii Bouskovou. A Sára Bejlek nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Sabalenkové z Běloruska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolona na D1 u Kývalky a uzavřená 50 u Buchlova. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 181 čekejte kolonu táhnoucí se do zúžení v Brně. Je na půl hodiny v osobních autech. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice popojíždějí kamiony ze 6. kilometru. Levý pruh se zastavuje až u Modřic v okolí 3. kilometru. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Velemín zpomalují kamiony na 52. kilometru kvůli omezení u Lovosic. Celý úsek je na zhruba 25 minut. Nakonec omezení na 34. kilometr kamiony postojí déle. Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště v Buchlovských kopcích stále uzavřená po nehodě, srazila se dvě auta, náhradní trasa přes Koryčany a Osvětimany, je to jen pro osobní auta, případně z Brna se dá jet po silnici 54 přes Kyjov. A silnice 20 z Písku do Plzně je ve Lnářích také uzavřená po srážce dvou nákladních aut. Z Tchořovic to jde obět kolem Nového Rybníku a dál po silnici 174. Stejně tak opačně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dál bude oblačno až zataženo, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. K večeru bude na severu Česka pršet víc a můžou se tam objevit i bouřky. Naopak v jižní polovině Česka začne postupně ubývat srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty dnes hodně různé, na severu kolem 22, jinde i 28 a na jižní Moravě tam čekejte i 30. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
4: A hned vám předám jednu pozvánku. Zítra bude hostem Radiožurnálu golfistka Sára Kousková. Na začátku srpna zahrála 12. místo na British Open, což je suverénně nejlepší český ženský výsledek na turnaji elitní kategorie Major. A z tohoto výsledku může těžit i dál. Její ambicí jsou i olympijské hry. Rozhovor si můžete poslechnout jako vždy krátce po 9. hodině dopoledne.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
6: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

Územní spory v Jihočínském moři vstupují do další fáze a tentokrát se bojištěm můžou stát mořské hlubiny a nebezpečné překážky pod hladinou. Téma připravil do odpoledního radiožurnálu náš zpravodaj v Asii. Za chvíli se uslyšíme.

0: Když před 6 lety havarovala v Jihočínském moři americká jaderná ponorka USS Connecticut, Spojené státy prohlásily, že nešlo o vážnou nehodu a ponorka se po opravách vrátila do služby. Čína ale americkou nehodu detailně analyzovala a na základě informací, které získala, hodlá postavit novou vojenskou strategii v této části světa. A my si o tom povíme se zpravodajem v Asii Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: V čem byla nehoda americké ponorky pro Čínu přelomová?
1: Americká ponorka tehdy narazila do podmořského útesu, výsledkem bylo několik zraněných námořníků a poškozená ponorka, ale Číňané si tehdy uvědomili, že ponořené hory a hřebeny pod hladinou moře jsou v podstatě akustickými stínovými oblastmi. Ty zvukové vlny se tam ohýbají, mizí, není na ně spoleh, no a to v podstatě vyřazuje z provozu hlavní zbraň všech ponorek, a sice sonary. No a právě to se stalo osudným i té americké ponorce USS Connecticut, takže čínské námořnictvo si uvědomilo, že tenhle nebezpečný labirint pod hladinou Jihočínského moře je vlastně potenciální zbraň, která mu může pomoct zabránit pronikání nepřátelských ponorek k čínským břehům.
0: A jakou roli v téhle strategii se hraje umělá inteligence, kterou už teď stejně čínská armáda hodně využívá?
1: Tak ty miny, se kterými Číňané počítají, ty mají dlouhou výdrž, mohou v hlubinách čekat celé roky a útočit jen na konkrétní typy plavidel, třeba proti americkým ponorkám třídy Sea Wolf nebo Virginia a také proti letadlovým lodím. No a umělá inteligence ta zařídí, že jakmile jsou aktivovány, dokáží identifikovat nepřátelská plavidla podle zvuku, také třeba podle trupu a dokonce třeba podle vodní turbulence v brázi, kterou za sebou plavidlo zanechává. Čína už teď detailně zkoumá i teplotu, salinitu nebo rychlost proudění v těch konkrétních částech Jihočínského moře. No a vlastně všechna tahle data jí potom pomůžou, aby ty inteligentní miny umístila na místa, která jsou pro ponorkové sonary v podstatě neviditelná.
0: A dá se vůbec proti takhle sofistikované, pokročilé technice nějak bránit?
1: No tak americké námořnictvo už nasazuje sofistikované drony pro vyhledávání min, aktivovalo specializované sonarové systémy i bezpilotní povrchová plavidla. Navíc spolupracuje i s hlavními spojenci v Pacifiku, takže Austrálií, Japonskem a Jižní Koreou. Každopádně neutralizovat miny, které pohání umělá inteligence a navíc jsou ukryty v těch akustických stínových zónách hluboko pod hladinou moře, tak to je daleko obtížnější, než odminovávat ta tradiční minová pole.
0: Říká náš zpravodaj v Asii David Jakš, který připravil tohle téma do vysílání odpoledního radiožurnálu. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Prezident Petr Pavel opět pozval na Pražský hrad úspěšné české sportovce a tradičně od nich dostal i drobný dárek od vodních slalomářů i šermíře Alexandra Šupeniče. Ten s nadsázkou řekl, že jeho dar bude moct prezident použít i při řešení politických problémů. Detaily u nás už za malou chvíli.

0: Prezident Petr Pavel přijal úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů. Zástupu úspěšných sportovců vévodili zlatí medailisté Šermíř Aleksandr Šupenič a vodní slalomáři Tereza Kneblová, Jakub Krejčí a Vít Přindiš. Společně s prezidentem se potkali přímo na Pražském hradě.
1: Vážení reprezentanti, vítejte na Pražském hradě, jsem moc rád, že jste přijali pozvání.
2: Prezident Petr Pavel na setkání s úspěšnými sportovci dorazil takřka přesně s úderem 9:30.
1: Jsem moc rád, že jste inspirací pro především mladé lidi k tomu, aby se věnovali sportu.
2: Na druhé straně místnosti stáli medailisté z nedávných světových šampionátů, vodní slalomáři v čele se zlatými Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem, nebo další mistr světa šermíř Aleksandr Šupenič. Ten se jako majitel olympijského bronzu z Tokia na hrad podíval podruhé v kariéře.
3: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být. Já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
2: A pozvaní byli i další vodní slalomáři, kteří uspěli v americké Oklahomě, Kateřina Beková, Lukáš Kratochvíl, Adriana Morenová a Martina Sadková.
4: Tereza Kneblová, mistryně světa, Jakub Krejčí, také mistr světa, a do třetice Vítek Přindiš, mistr světa.
2: Představoval jednotlivé reprezentanty šéftrenér české slalomové reprezentace Jiří Prskavec starší. A jak už to při podobných setkáních bývá, každý z oceněných si s prezidentem krátce popovídal v soukromí. Hlava státu zase na oplátku dostala drobný dar. Od Šupeniče fleret, od vodáků pádlo, od obou táborů pak pozvánku na trénink.
3: Se pravděpodobně účastní Krumlovského vrátkového maratonu a to pádlo je přesně proto, aby ten závod pro něj byl příjemnější, aby dokázal třeba ten čas závodě ještě o pár minut stlačit.
2: Řekl šampion v kajak krosu Vít Přindiš, který už taky hradní audienci zažil a prý ho motivovala.
3: Loni jsem se účastnil tady jednoho výběhu a bylo to strašně příjemné, tak jsem mu vlastně říkal, aby to dělal pravidelně, protože mě to pomohlo, mě to nakopalo tréninku.
5: Samozřejmě, že může přijít vyzkoušet si šerm, protože on už má jednu zbraň od Jirky Berana, vlastně kort, od mě má fleret, tak ještě dostane šavli a bude to mít kompletní.
2: Navázal Aleksandr Šupenič na Víta Přindiše a zavtipkoval, že by se jeho fleret mohl hodit jako velmi krajní řešení politických sporů.
5: Čím se to dá chytit prostě jako jakkoliv a švihnout tím jako po hlavě, kdyby bylo potřeba.
1: Přeju vám, aby se vám stejně nebo možná i lépe dařilo i v dalších letech.
2: Dodal prezident Petr Pavel, který na Pražský hrad zve úspěšné české sportovce pravidelně. František Typovský, Radiožurnál.

0: mají.
1: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
2: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
1: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
3: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Český rozhlas Radiožurnál.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Anna Horáčková.
5: Ministr Klempíř tvrdí, že vyjednal peníze pro muzea i živou kulturu na příští rok. Přesnou částku ale neuvedl. Policie v Praze pátrá po 10letém chlapci. Fotbalisté Plzně čekají na zpožděný odlet na zápas předkola Evropské ligy. Silnice 50 zůstává po nehodě uzavřená u Buchlova, a to v obou směrech. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně bude hlavně na jihovýchodě pršet a teploty až 32 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministrině Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
7: Kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
5: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Klempíř dnes s Schillerovou podle svých slov nemluvil. Policisté pátrají po 10letém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Měl by na sobě mít černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku, pravděpodobně s bílým nápisem, a černé sportovní boty s bílými pruhy po stranách a na patě. Další informace o pohřešovaném přidává policejní mluvčí Jan Daněk.
8: Často vyhledává místa spojená s provozem tramvají, autobusů, metra, vlaků či výtahů. Je proto možné, že se bude pohybovat v blízkosti zastávek, městské hromadné dopravy, stanic metra, železničních stanic nebo dalších dopravních uzlů. Vyhledává i různé atrakce, jako jsou tobogány a horské dráhy.
5: Jakékoliv informace k hledanému chlapci volejte prosím na linku 158. Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a pak ho poškodil. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
9: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních 2 letech se zdržoval v Polsku. Jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Serhiem K. má začít na podzim v Hamburku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku, informuje o tom portál Intersucho. Úplně nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. A tam půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
10: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
11: Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň stále čekají na odlet k prvnímu utkání závěrečného předkola Evropské ligy do Bělehradu. Plánovaný let v 11 hodin z Prahy se kvůli technickým problémům neuskutečnil. Podle posledních informací by tým měl odletět zhruba za hodinu. Tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík vysvětluje, jak zpoždění ovlivní předzápasový program týmu.
12: Máme nějaké plány ohledně tiskových konferencí, tréninku v místě utkání přímo v Bělehradě. Jsme ve spojení jak s delegátem zápasu, tak s místním klubem, Slezanou zvězdou, abychom toto vyřešili a mohli jsme to absolvovat, i když třeba s nějakým časovým posunem.
11: Plzeň se s Červenou zvezdou Bělehrad utká zítra ve 20 hodin. Později začnou v kvalifikaci konferenční ligy zápasy Hradce Králové na hřišti Panathinaikosu a Jablonce na stadionu Rangers.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Překážka na D6 u Karlových Varů a neprůjezdná 50 u Buchlova. Na D6 z Karlových Varů do Chebu dejte pozor za sjezdem. Na chodov na kilometru 119,5 je vysypaný náklad, může se vybočovat. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Velemín zpomalují kamiony na 50. kilometru kvůli omezení u Lovosic. Celý úsek je na zhruba 25 minut, na konec omezení na 34. kilometr. Kamiony postojí déle. Na D8 z Ústí na příjezdu do Prahy za sjezdem na Zdiby dejte pozor. Za čerpací stanicí MOL stojí kamion po defektu.
13: Je teda ve odstavném pruhu, jenomže ten pruh je úzký, tak stojí zároveň na čáře, teď tam k němu přijela policie, je tam hodně nakloněný.
0: Na silnici 50 z Brna do Hradiště se u Buchlova čelně srazila dvě auta, silnice je nadále uzavřená. Dá se to objet přes Osvětimany, je to jen pro osobní auta. Případně je možná trasa z Brna od Slavkova po silnici 54 přes Kyjov. A v Praze v ulici k Barandovu směrem na okruh ve stoupání u teras popojíždí kolona. Na úrovni čerpací stanice Shell je vysypané patrně vápno v pravém pruhu, zdržení od Barandovského mostu 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami, odpoledne a večer čekejte postupně až zataženo, místy s deštěm, hlavně tedy na jihovýchodě i s bouřkami, a bude tepleji než dnes, většinou 27 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál, stále je s vámi Zuzana Burešová.
14: Dobré odpoledne. Za chvíli budeme vyprávět profesní příběh Lukáše Vaverky. Je dlouholetým přítelem Filipa Turka, spolupracoval s ním v Evropském parlamentu a zároveň vede oddělení na resortu životního prostředí. Kromě toho byl ale Lukáš Vaverka jedním z těch, kdo promazávali Turkův Facebook v kauze nenávistných příspěvků a musel kvůli tomu vypovídat na policii. Za chvíli přidáme detaily.
6: Odpolední radiožurnál
15: a Zuzana Burešová.

0: Lukáš Vaverka je dlouholetý kamarád Filipa Turka, kolega z Evropského parlamentu a taky vedoucí oddělení klimatické politiky a Green Dealu na ministerstvu životního prostředí a také jedním z těch, kdo promazávali Turkův účet na Facebooku v kauze nenávistných příspěvků a kvůli tomu vypovídal na policii. Zjistil to náš zpravodajský server i rozhlas.cz. Podrobnosti ví Jan Duchoslav z domácí redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Kdy tedy Lukáš Vaverka příspěvky Filipu Turkovi promazával?
1: Podle policejního usnesení, které má server iRozhlas k dispozici, měl Vaverka Turkův facebookový účet zpřístupněný v první polovině roku 2024. Dnešní poslanec ho požádal o smazání kontroverzních příspěvků. K tomu mu dal Filip Turek podle policie plnou důvěru. Kolik příspěvků smazal, přesně neví. Mohlo to být v rozmezí 10 až 100. Vaverka na dotazy zaslané na jeho oficiální e-mailovou adresu nereagoval. Stejně tak nebylo možné se mu dovolat na číslo uvedené na webu ministerstva.
0: Zároveň taky víme, že Vaverka nemá na svoji aktuální pozici na ministerstvu dostatečné vzdělání.
1: Přesně tak, týdeník Respekt v červnu informoval, že Vaverka má bakalářské vzdělání. Podmínkou vedoucího oddělení je přitom magisterský titul. Proto dostal pro vykonávání pozice úřednickým vedením rezortu výjimku. Samostatné oddělení klimatické politiky a Green Dealu funguje na ministerstvu životního prostředí od letošního 1. dubna. Slouží především jako servisní zázemí pro Turka, co by vládního zmocněnce pro obě tyto oblasti. Filip Turek na dotaz, jestli se angažoval ve Vaverkově uvedení na ministerstvo, odepsal, že Vaverka je skutečný odborník v oblasti automobilového průmyslu a že s ním na této agendě spolupracoval oficiálně už v Bruselu. Dodám, že Vaverka je členem Turkova Jaguar klubu, přidal se do něj po jeho zakladateli hned jako druhý.
0: Filip Turek se podle iRozhlasu kvůli svým příspěvkům na Facebooku obrátil ale také na dalšího člověka. Takže kdo to je?
1: Účet mu promazával kromě současné poslankyně za motoristy Gabriely Sedláčkové a Lukáše Vaverky také jeho bývalý spolupracovník Martin Štěpanovský. Ten byl roku 2024 šéfem kampaně, ve které se Turek úspěšně ucházel o křeslo v Evropském parlamentu. Turek i rozhlasu napsal, že zmíněné lidi považuje za seriózní osoby. Na rozdíl od Vojtěcha Dobeše, ten býval Turkovým kamarádem. Na začátku června 2024, den před volbami do Evropského parlamentu, začal se zálohováním jeho rasistických, sexistických a dalších nenávistných příspěvků. Později je předal deníku N, který na kauzu upozornil. Ještě dodám, že podle kriminalistů spáchal Turek 8 komentáři trestné činy podněcování k nenávisti vůči skupině osob a schvalování trestného činu. Kriminalisté prověřovali celkem 85 příspěvků z let 2010 až 2017. Vedle toho se Turek z pohledu policie dopustil podpory a propagace nacismu, protože na videu z roku 2015 hajloval vedle sponzora motoristů Richarda Chlada. Policie ale Turka obvinit nemohla, protože skutky byly promlčené. Čestný prezident motoristů vinu odmítl. Víc se dočtete na serveru iRozhlas.cz.
0: A my jsme si o tom teď řekli ve vysílání odpoledního radiožurnálu s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

na dovolenou. Česká bankovní asociace očekává, že domácí ekonomika letos poroste o 2%. Nezměnila tak svůj květnový předpoklad. Zároveň ale vnímá rizika, která můžou například na konci roku zvýšit inflaci nebo snížit růst mezd. Detaily přidáme už za malou chvíli.

0: Horší výhled, než předpovídá Česká národní banka, ale zároveň žádná změna oproti květnové prognóze. Česká bankovní asociace očekává, že hrubý domácí produkt letos poroste o 2%. Vyplývá to z její aktuální makroekonomické prognózy. Růst by měla taky spotřeba domácností a mzdy. Naopak banky pro letošek snížily výhled celoroční inflace. Detaily přidá Vít Andrle z ekonomické redakce. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme nejdřív ke spotřebě domácností, protože ta dlouhodobě táhne českou ekonomiku. Jak výrazně letos poroste?
1: Bankovní asociace očekává její zvýšení o 3%, to je mírně víc, než očekávala v květnové prognóze. K navýšení spotřeby přispěje taky už zmíněné zvýšení nominálních mest, které letos porostou o víc než 7%. A zvyšovat se budou i v příštím roce, pokračuje hlavní ekonom bankovní asociace Jaromír Šindel.
2: Ten růst mest tam zůstává stále velice vysoký, téměř kolem 6%, také jsme ho vlastně docela významně zvýšili v porovnání s předchozí predikcí a vlastně jsme tam debatovali i roli firem, kdy vlastně vidíme nějakou nižší ziskovost firem, což bude nějaký faktor, který i utlumí růst mest ekonomice.
1: Letos poroste taky nezaměstnanost, i když jen mírně na necelých 5%, vysvětluje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
3: Ani tento nárůst nezaměstnanosti vlastně ještě nebrzdí inflaci v ekonomice. Není to nic dramatického ve srovnání s lety po americké finanční krizi nebo s lety po evropské dluhové krizi, čili ten mírný nárůst, který tady trvá fakticky už 3 roky, nám tady pouze mírně snižuje napětí na trhu práce.
1: Ještě dodám, že růst ekonomiky podle bankovní asociace příští rok zrychlí a do na 2,3%.
0: Zmínili jsme taky inflaci, která by v průměru za celý letošní rok měla být 2%. To je o 0,5% méně, než bankovní asociace očekávala v květnu. Proč?
1: Souvisí to hlavně s pokračujícími nižšími cenami potravin oproti loňskému roku a stále taky s tím, že stát na sebe letos převzal poplatky za obnovitelné zdroje, což snížilo ceny energií. Podle ekonoma JNT banky Adama Rušky ale efekt těchto věcí postupně vyprchá.
4: Především v tom případě potravin v té druhé polovině letošního roku dojde k obratu. Koncem roku by se inflace mohla přiblížit vlastně ke 3% a v příštím roce by agregátně měla v průměru zrychlit na 2,6%.
1: Podle Rušky jsou rizikové taky stále rostoucí ceny služeb a nemovitostí nebo případné uvolnění rozpočtových pravidel, které vláda prosazuje. Česká národní banka po svém srpnovém zasedání potvrdila svůj cíl udržet inflaci poblíž 2%, a to i za předpokladu navýšení základní úrokové sazby. Ta je aktuálně na hodnotě 3,75% a její možný růst na 4% ještě letos připouští skoro polovina zástupců bankovní asociace.
0: Tak si jenom připomeňme to, čím jsme ten náš rozhovor začínali. Česká bankovní asociace očekává, že domácí ekonomika poroste o 2%. A my jsme o tom mluvili v odpoledním radiožurnálu s Vítem Andrlem z ekonomické redakce. Díky za to.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou. A teď tu s námi bude Miley Cyrus. Dobré odpoledne.

0: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Zeměživitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program na webu zeměživitelka.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková.

0: Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hind Radžabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace za lidská práva ale upozorňují, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobé mezinárodní kritice. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dřív mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit. Ministři mají do konce srpna připravit převod pozemků pod rezort obrany. Postavení nemocnice jako vojenské by mohlo vládě umožnit vykázat Severoatlantické aliance náklady na ní jako výdaje na obranu. Španělská společnost Telefonica neuspěla se stížností ve sporu o cenu akcí někdejšího českého Telekomu. Zamítl to ústavní soud. Telefonica se bránila proti dřívějšímu verdiktu, podle kterého má dvěma kyperským firmám spojovaným s podnikatelem Pavlem Tykačem zaplatit skoro 850 milionů korun plus úroky. Během privatizace v roce 2005 Telefonica koupila od státu většinový podíl v českém Telekomu za 502 koruny na akci. Menšinovým akcionářům pak ale nabízela 456 korun za akci. Firmy proto požadovaly doplacení rozdílu a soudy jim nakonec dali za pravdu. To teď potvrdil právě i ústavní soud. A chovatelé v Česku musí do konce roku představit ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu totiž začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů. Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Sport. Cyklista Jan Hirt figuruje v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu. Španělský závod vrcholné kategorie Grand Tour pojede 35-letý vrchař po 8. Ve startovní listině je zatím Hirt jediným Čechem, soupisky ale dosud neoznámily všechny stáje. Hirtovým nejlepším umístěním v celkovém pořadí je 28. pozice z roku 2021. Letos už startoval na Giro d'Italia, kde obsadil 12. pozici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D8 u Lovosic a překážka na D10 u Tuřic. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy od sjezdu na Lovosice ze 48,5 kilometru pojedete různě pomalu kvůli opravám dálnice. Vše se rozjede na 34. kilometru, je to celé na 25 minut, kamiony se zdrží déle. Na D4 ze Strakonic do Prahy zpomalíte pod Cukrákem před sjezdem na Baně. Do omezení u Jíloviště je to na 15 minut. Na D10 z Prahy do Turnova zvolněte za sjezdem na Tuřice na 23. kilometru překážka.
3: Kamionu tam praskla pneumatika, ale ta pneumatika je rozházená po celý vozovce, takže to budu ještě asi uklízet.
2: Silnice 50 z Brna do Uherského Hradiště byla za odbočkou na Stupavu uzavřená po srážce dvou aut. U Buchlova se už dá projet alespoň kyvadlově. A na silnici 20 z Plzně do Písku ve Lnářích odklízejí následky srážky dvou nákladních aut. Stále se nedá projet. Dá se jet po silnici 174 kolem Nového Rybníku do Tchořovic. Tam se vrátíte zpět. Ve směru do Plzně je třeba ve Tchořovicích odbočit vlevo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer čekejte postupně i zataženo, místy s deštěm a hlavně na jihovýchodě i se silnými bouřkami. A bude tepleji než dnes, většinou 27 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě chladněji, tam kolem 25. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál a Zuzana Burešová.
4: Dobré odpoledne, co říkáte téhle zprávě? Spotřebitelé získají lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku, třeba po telefonu nebo po internetu. Změny zavede novela, kterou dnes schválil Senát. Jednou z novinek bude takzvané webové tlačítko pro odstoupení od smlouvy. Mluvili jsme o tom s Viktorem Vodičkou, ředitelem Sdružení českých spotřebitelů. Rozhovor najdete v aplikaci Můj rozhlas nebo taky na serveru iRozhlas.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Mezi Itálií a Německem sílí spor kvůli migrantům, kteří se do Itálie dostanou na palubách lodí německých charitativních organizací. Řím za to požaduje po Berlínu finanční kompenzace. Detaily se dozvíte z odpoledního radiožurnálu už za malou chvíli, která bude patřit skupině Jelen.

0: Itálie požaduje po Německu finanční odškodnění za příjem migrantů, které do země přivážejí lodě německých charitativních organizací. Řím spočítal, že za poslední 4 roky od nástupu současné vlády přicestovalo takto přes 20 tisíc migrantů. Zhruba stejné množství lidí dopravili do italských přístavů charity jiných zemí. Z detaily už je ve studiu odpoledního radiožurnálu Helena Berková ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré odpoledne.
0: A povídej, co teď tedy Itálie přesně požaduje.
1: Požaduje, aby Německo finančně přispívalo na lidi, které na Středozemním moři zachrání německé lodě a kteří skončí v italských centrech pro migranty. Píše o tom server Euronews. Podle nových údajů, které zveřejnilo italské ministerstvo vnitra, přijala Itálie za dosavadní 4 roky vlády premiérky Giorgie Meloniové celkem přes 42 tisíc migrantů ze soukromých záchranných plavidel. A z toho víc než polovinu přivezli lodě plující pod německou vlajkou. Oznámil to italský ministr vnitra Matteo Piantedosi.
0: A jak na tahle čísla reaguje samotné Německo?
1: No, Německo chce tento týden vrátit do Itálie aktuálně 3 běžence, ale Itálie to odmítá, dokud se nevyřeší ta finanční kompenzace. Ti 3 vstoupili na území Evropské unie v Itálii a následně požádali o azyl v Německu. A podle unijních pravidel je za tyto lidi zodpovědná země prvního vstupu, v tomhle případě Itálie. Každopádně italský ministr vnitra Piantedosi taky uvedl, že o těch kompenzacích jedná se svým německým protějškem Alexandrem Dobrintem a vyjádřil naději, že se dohodnou.
0: A jak se k tomu staví německé charity, co zachraňují migranty na moři?
1: Jedna z nich, SOS Humanity, namítá, že nevládní organizace v posledních letech zachránily na Středozemním moři jen necelou 1/10 migrantů přijatých Itálií a že spolupracují s italskými úřady. Další německá humanitární organizace Sea-Watch zdůraznila, že záchrana lidí v nouzi na moři a jejich převoz do bezpečí není žádný rozmár ani politika, ale povinnost daná mezinárodním právem. A hlavně je to projev lidství.
0: Migrační trasa přes centrální část Středozemního moře patří k těm, které jsou vůbec nejvíc nebezpečné na světě. Máš aktuální údaje o počtu obětí?
1: Má je Mezinárodní organizace pro migraci a uvádí, že tam jen letos od začátku roku zemřelo nebo zmizelo skoro 900 lidí. To jsou jen zdokumentované případy. Všechny se registrovat nedaří, takže počet mrtvých a pohřešovaných je ve skutečnosti vyšší.
0: Mezi Itálií a Německem sílí spor kvůli migrantům. My jsme o tom mluvili v odpoledním radiožurnálu s Helenou Berkovou ze zahraniční redakce. Díky za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

A do 16. hodin ještě probereme jedno sportovní téma. Dva kolapsy během 3 dnů. Německý fotbalista Jamal Musiala v přípravě na novou sezónu hned dvakrát kvůli zdravotním problémům nedohrál. Co se hráči Bayernu přesně stalo, povíme za chvíli.

0: Today, tomorrow. Fotbalista Bayernu Mnichov Jamal Musiala skolaboval v přípravě před novou sezónou. A to hned dvakrát během 3 dnů. Co přesně se stalo a jaké podobné případy najdeme v minulosti, to probereme s Veronikou Šlajsovou ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
0: Musiala na Instagramu fanoušky uklidnil, že to není nic vážného. Konkrétně zmínil, že jde o absenční záchvaty způsobené neurologickou dysfunkcí. Co přesně to znamená?
1: Podle webu americké nadace pro epilepsii jde o druh epileptických záchvatů. Trvají přibližně 10 až 15 vteřin a mozku při nich nehrozí poškození. Při takových záchvatech dojde přeneseně řečeno ke krátkému výpadku elektřiny v mozku. I sám Musiala ve svém vyjádření dodal, že za pomocí léků je možné podobným situacím předejít a že nejde o nic vážného. Stalo se mu to jak v domácím utkání s Lipskem, tak i v duelu na stadionu Heidenheimu.
0: A najdeme podobné případy v minulosti?
1: Moc ne, je to hodně specifická diagnóza. Nejznámější kolapsy fotbalistů byly většinou spojené se selháním srdce, jako v případě dánského reprezentanta Christiana Eriksena na evropském šampionátu před 5 lety. Ale dohledala jsem některé případy epileptických záchvatů fotbalistů. Právě ty jsou z hlediska povahy a diagnózy nejpodobnější Musialovi, byť jsou o něco vážnější. Například před 2 lety prožil epileptický záchvat přímo na hřišti Francouz Andy Delors v katarském poháru.
0: Jaké jsou reakce na to, že Jamal Musiala kvůli takovým záchvatům a omdlením už 2x nedohrál zápas?
1: Vyjádřil se k tomu i předseda Bayernu Mnichov a legenda klubu Oliver Kahn. Bývalý brankář vzkázal 23-letému Musialovi přes německá média, že by měl upřednostnit zdraví, neriskovat a dát si od fotbalu klidně delší pauzu. Mimochodem právě Kahn radil Musialovi už před mistrovstvím světa, aby šampionát raději vynechal a plně se uzdravil. V průběhu roku se totiž Musiala vrátil na hřiště po zlomenině nohy, ale začalo ho trápit poranění kotníku. A teď má tedy další, méně obvyklé zdravotní potíže v podobě těch absenčních záchvatů.
0: Říká Veronika Šlajsová ze sportovní redakce. Díky.
1: Naslyšenou.
0: A za 7 minut bude 16 hodin další aktuální zprávy i sportovní.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Ve dvě ráno zaslechla svědkyně tamhle z baráku ženský výkřik.
2: A jsou kamery? Svědci z okolí.
3: Pánové, vy musíte víc komunikovat.
4: Proč se vrátil?
1: To jsme si slušně naběhli na vidle, že jsme o tou tiskovkou vydráždili. Výsledek? Další skoro mrtvá ženská.
5: Co když se ale někde stala chyba?
6: Bylo by fajn, kdyby už to mělo nějaký výsledek.
5: Tak nás přesvědčte, že jste nezabil tyhle dvě holky.
7: Další díl minisérie Docent. V neděli večer na ČT1 a v i vysílání.
8: Radiožurnál je 16 hodin. Anna Horáčková a zprávy.
9: Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministrně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. Izraelská armáda zahájila první vyšetřování svých možných zločinů v pásmu Gazy. Prezident Pavel přijal na Hradě medailisty ze světových šampionátů v šermu a vodním slalomu. Nehoda zpomalila provoz na pražském okruhu u Černého mostu směrem na dálnici D10. A počasí zítra bude většinou oblačno, postupně bude hlavně na jihovýchodě pršet a teploty až 32 stupňů.
10: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Zákon o znovu zavedení elektronické evidence tržeb dnes neprošel senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na zhruba 50 000 korun ročně. Schillerová ale změny odmítá.
11: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
9: Policisté stále pátrají po 10letém Martinovi Kočím z Prahy. Dnes dopoledne odešel z muzea v Patočkově ulici v Praze 6. Chlapec je hubený, vysoký asi 135 cm a má krátké hnědé vlasy. Měl by na sobě mít černou mikinu, tmavé kalhoty, černou kšiltovku, pravděpodobně s bílým nápisem a taky černé sportovní boty. Jakékoliv informace volejte prosím na linku 158. Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hind Rajabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace obhajující lidská práva ale upozorní, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobé mezinárodní kritice. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy zabila od počátku války přes 73 tisíc Palestinců. Za poslední 2 dny útoky zabily nejméně 15 Palestinců, jak uvádí tamní úřady. Pražská zoologická zahrada dnes návštěvníkům poprvé ukázala malého samečka Lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června samičce Daisy. Víc k mláděti říká chovatel Lachtanu Jakub Mezej.
12: Je to, vlastně můžu říct, mládě jako každé jiné, je to hravé mládě, které si velice rádo hraje se samicí Roňou, ale i se svojí mámou samicí Daisy. Při tom vlastně prvním vážení tak mělo mládě 4,5 kila a dnes má něco už kolem 15 kilogramů, takže je to opravdu velký cvalík.
9: Pražská zoo chová lachtany s malými přestávkami už od roku 1934. První lachtany tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian.
13: Sport. Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty a medailisty z nedávných světových šampionátů. Pozvání přijali mistr světa v šermu Aleksandr Šupenič a taky šampioni ve vodním slalomu Tereza Kneblová, Jakub Krejčí a Vít Přindiš. Floretista Šupenič byl na hradě po 5 letech. Naposledy to bylo po zisku olympijského bronzu v Tokiu.
14: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, i děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážka na D35 u Litovle a nehoda v Praze u Černého mostu. Na D35 z Olomouce do Mohelnice z Bystřete za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 249 máme hlášenou blíže neupřesněnou překážku. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 tradiční kolona do Brna do omezení na kilometr 196 osobními auty je to na 35 minut. Na D4 z Prahy do Strakonic zpomalíte za sjezdem na Zbraslav do zúžení u Jíloviště pojedete 20 minut. V Praze na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte za sjezdem na Zahradní město. Nesouvislá kolona pokračuje až k Černému mostu, tam se na 60. kilometru srazila dvě auta a kamion, blokují pravý pruh, je to na půl hodiny. Provoz ovšem brzdí také ještě stojící cisterna na začátku dálnice D11.
16: Kamion v pravém pruhu s defektem, za ním šipka a všechno se to štocuje do jednoho pruhu.
15: Na silnice 20 Písek Plzeň je Velnářích stále uzavřená po srážce dvou nákladních aut. Náhradní trasa z Tchořovic kolem Nového rybníku po silnici 174. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer čekejte postupně až zataženo, místy s deštěm, hlavně na jihovýchodě i se silnými bouřkami a bude tepleji než dnes, většinou 27 až 32 stupňů Celsia, na severu a západě tam méně, kolem 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná odpolední radiožurnál, bude s vámi Štěpán Pokorný.
8: Dobré odpoledne vám přejeme, 16 hodin 6 minut pokračuje vysílání odpoledního radiožurnálu. Stačil mobil, silný rodinný příběh a 5 let natáčení. Výsledkem je dokument, který teď může zamířit až do Hollywoodu. Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato bude totiž reprezentovat Česko v boji o Oscara. No a víc si řekneme už za chvilku v odpoledním radiožurnálu. Tak vám přejeme pěkný den a hezký poslech.
10: Odpolední radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Když vytáhnete mobil a začnete natáčet vlastní rodinu, asi nečekáte, že jednou budete stát na cestě k Oscarům. Přesně to se ale stalo režisérce Pepě Lubojacky. 5 let natáčela svého bratra a 2 bratrance, kteří žijí bez domova a bojují se závislostí. Z osobního rodinného projektu vznikl dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který letos získal cenu na Berlinále. A teď ho Filmová a televizní akademie posílá do boje o Oscara.
1: A pár
2: kůrů
1: na ulici,
2: krás,
1: palety.
2: No, Praha, no.
3: Natáčení začalo vlastně docela nenápadně. Záběry na mobilní telefon a silným rodinným příběhem. Pepa Lubojacky začala sledovat před několika lety svého staršího bratra a 2 bratrance. Jejich život nebyl ale zrovna jednoduchý. Potýkali se se závislostmi, které je připravili o střechu nad hlavou.
4: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
3: Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
5: Že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že Ježíš Maria, to bude práce, ale začíná docházet, je to samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
3: Z původně intimního natáčení postupně vznikl film, kde mají právě mobilní záběry v ruce režisérky důležitou roli.
5: Pro mě bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, nechat až do střižny, a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh odvyprávět.
3: Přestože vychází dokument z velmi těžkých životních situací, není to podle režisérky depresivní film. Nových záběrů totiž vstupují vzpomínky, rodinné fotografie nebo stylizované pasáže, které vznikaly i s pomocí umělé inteligence.
6: Já jsem koště.
7: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
3: Film to zaujal také na Berlinále. Tam získal cenu za nejlepší dokument. Teď už má snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato i oficiální českou podporu. Cesta ke zlaté sošce ale ještě bude dlouhá. Autorka musí totiž nejprve přesvědčit americkou filmovou akademii, aby se na snímek podívala. Jestli se film Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i na takzvaný Oscarový shortlist, bude jasné 15. prosince. V českých kinech uvidí diváci snímek od 24. září.
2: Tak budu rád, když budeš ty šťastná.
3: Martin Hrnčíř, Radiožurnál. Poslední.

Poslední dobou kapela Redikirken, Radiožurnál, posloucháte v 16 hodin 15 minut a jsme s vámi i na silnicích. Pokud vidíte nějaké komplikace, tak zavolejte do call centra Zelené vlny na číslo 800 553 553 a dejte vědět i ostatním řidičům. Teď další písnička a pak i další téma.

Další kolo amerických primárek je za námi, volilo se ve třech amerických státech. Trumpem podpoření kandidáti prohráli hned ve dvou z nich. Ztrácí prezident vliv nad svojí stranou. Probereme to za chvilku na Radiožurnálu po Metalice.

0: Americký prezident Donald Trump v primárkách znovu narazil se svou podporou republikánských kandidátů. Tentokrát jím vybrané politiky voliči odmítli ve dvou státech. Ve Wyomingu neuspěla jeho favoritka na guvernérku, na Floridě zase prohráli dva jím podpoření kandidáti do sněmovny. Jde o další z řady podobných proher v letošní volební sezóně. Více už probereme na Radiožurnálu s americkou zpravodajkou Janou Ciglerovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Výsledky další volební předehry jsou známé. Tentokrát se hlasovalo ve většinově republikánských státech. Které souboje byly nejnapínavější?
1: Tak určitě nejvíc pozornosti přitáhl demokratický souboj o senátní křeslo na Floridě, kde levicová kandidátka nečekaně porazila favorizovaného soupeře. Šlo o jedno z největších překvapení letošní sezóny. Napínavé bylo i hlasování na Aljašce. Tam běží takový nestandardní systém top 4, kde se hlasuje stále dokola, než zbydou dva kandidáti, a o ta poslední dvě postupová místa do listopadu se i teď ještě stále dopočítávají hlasy. A ve Wyomingu to byl třetí stát, také republikánský stát většinově, tak tam naopak jasně zvítězil kandidát, kterého prezident nepodpořil. Takže tam šlo spíš o překvapivě vysoký rozdíl, než o, řekla bych, těsný výsledek.
0: Celkem tři kandidáti, které podpořil Donald Trump, u voličů pohořeli. Kteří to byli a proč neuspěli?
1: Tak ve Wyomingu to byla školní inspektorka Megan Degenfelderová v boji o post guvernérky. Ona tam prohrála se státním senátorem. On stavěl kampaně na zkušenostech a ne na lojalitě k prezidentovi, na rozdíl od ní. Na Floridě zase ta Trumpova podpora nepomohla kongresmanovi Cory Millsovi, a to byl takový kontroverzní kandidát. On

0: jí stál na začátku Trumpova prvního impeachmentu. Je to pro prezidenta satisfakce?
1: Řeč je o Alexandru Windmanovi, on byl v demokratických senátorských primárkách a tam prohrál levicovější, progresivnější kandidátku Angie Nixonovou a výrazně. Tady je ale potřeba upřesnit, že ono nešlo ani tak s republikánem, ale ani přímo o Trumpovu vítězství. Windmana porazila vlastní stranická kolegyně, nicméně pro Trumpa a jeho tábor to může být symbolické zadostiučinění, protože to byl ten člověk, který byl vlastně na začátku jeho prvního impeachmentu tím, že byl u rozhovoru s Volodymyrem Zelenským, který potom se stal předmětem toho impeachového vyšetřování.
0: Ve vysílání Radiožurnálu a naše zpravodajka ve Washingtonu Jana Ciglerová. Díky a pěkný den.
1: Hezký den.
0: 13 hodin 26 a půl minutky, ještě jedna písnička a pak aktuální zprávy.

0: 16 hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci na zítřek začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude taky foukat silný vítr o rychlosti v nárazech až 70 km za hodinu a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se pak zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadě a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může i přívalový déšť a kroupy. Velmi silné bouřky se pak pravděpodobně objeví v pátek odpoledne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal

0: náměstkyni šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že je předmětem vyšetřování protikorupčních úřadů. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální prokuratura dnes oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu asi 70 milionů korun. Peníze měly použít jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mezd, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% bodu na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. A Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti v pořadí druhému nejposlouchanějšímu rádiu, tak má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl zatím svou historicky nejvyšší denní poslechovost, skoro 170 tisíc lidí. To stejné platí i pro Radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 86 tisíc posluchačů. Sport. Španělský pilot Formule 1 Carlos Sainz bude v následujících letech pokračovat v týmu Williams. Britská stáj na sociálních sítích informovala, že s 31-letým závodníkem uzavřela novou víceletou smlouvu. Williams má tak jasno o jezdeckém složení pro další sezónu. Včera oznámila i pokračování thajského pilota Alexandra Albona.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Kolona na D8 u Petrovic a také na D1 u Bíteše. Na dálnici D8 na výjezdu z Česka směrem do Drážďan teď čekáme komplikace. Hlásíte nehodu za tunelem na německé straně?
3: Nákladní narazil do nákladního, asi to bude neprůjezdný. Oni jsou přesně mezi pravým a prostředkem, takže je to tam, zavřeli tunel Němci a jezdí tam tomu hasiči a záchranáři.
2: Podle záběrů z kamer se provoz zastavil, informaci teď potvrdilo i Národní dopravní informační centrum. Poslední volný sjezd z dálnice je na Petrovice, exit 87. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš opatrně zpomalíte na kilometru 163. U 9 křížů vytekl olej a ten teď hasiči zasypávají. Uzavřený je pravý pruh zdržení zatím kolem 10 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy po Strakonické hlásíte kolonu před Jílovištěm.
4: Kolona je až na Zbraslav od Jíloviště. Díky tomu zúžení. Takže to odhadu tak na 20 minut zdržení minimálně.
2: A v Praze na jižní spojce směrem na Prahu 9 hlásíte kolonu od sjezdu na Zahradní město. Provoz zpomalila nehoda u Černého mostu. Tam je blokovaný pravý pruh, ucpaný je také sjezd na dálnici D11 kvůli stojící cisterně po defektu na začátku dálnice. Je to celé na 35 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy. A po nich dál pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: Dobré odpoledne, 16 hodin 34 a půl minutky k tomu máme pro vás Toma Grenana.
1: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Na ministerstvu financí pokračují druhým dnem schůzky kvůli rozpočtu na příští rok. Dnes má šéfka rezortu Alena Schillerová z ANO na programu zdravotnictví, obranu nebo životní prostředí. Už za chvíli přidáme víc podrobností od naší reportérky, která je přímo na ministerstvu financí.

0: Druhý den se na ministerstvu financí střídá jeden ministr za druhým. S šéfkou státní kasy Alenou Schillerovou z hnutí ANO projednávají jednotlivé kapitoly rozpočtu. I dnes jsou schůzky v plánu až do pozdního večera. Přímo na ministerstvu je i kolegyně Daniela Brichtová. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kteří ministři už dnes mají schůzku za sebou a co se jim podařilo vyjednat?
1: Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy pojednání nechtěl komentovat konkrétní částky, usiloval ale o zvýšení rozpočtu na 20 miliard korun.
2: Máme tam na investice, máme na živou kulturu, protože živá kultura, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla, takže bude podporována ze všech sil našich.
1: O financování veřejnoprávních médií spolu prý nemluvili. Po něm dorazila stranická kolegyně Aleny Schillerové, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
0: 16:41 minut, my se omlouváme za to spojení, které nám vypadává s naší kolegyní Danielou Brichtovou. My se to samozřejmě budeme zkoušet napravit, abyste o ty důležité informace nepřišli z vysílání Radiožurnálu. Určitě s námi, ale zůstaňte samozřejmě i dál. V 16:42 pouštíme One Republic.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je za sjezdem na Petrovice neprůjezdná po nehodě dvou kamionů na německé straně. Byla to vážná nehoda, uzavírka nějakou dobu potrvá. Poslední volný sjezd je na 87. kilometru. Ke zvážení jsou i jiné hraniční přechody, například po silnici 7 přes horu svatého Šebestiána. A nově jsou teď uzavřené i tunely Panenská a Libouchec. Odklon je tedy zřízený už na exitu 80. A na D6 z Chebu do Karlových Varů opatrně za sjezdem na Loket havarovalo osobní auto na kilometru 125 narazilo do svodidel, náhle se brzdí v dešti. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 16 hodin 49,5 minutky k tomu pokračuje vysílání odpoledního radiožurnálu a pokračujeme sportem. Nový realizační tým hokejové reprezentace si připravuje tým pro světový šampionát v příštím roce. Trenéři Zdeněk Moták a Pavel Gross uspořádali trénink pro možné adepty národního týmu a zaměřili se zejména na mladší hráče.
1: Na ledové ploše v Říčanech je při tréninku výrazně slyšet hlas Zdeňka Motáka. 90-minutový trénink ve vysokém tempu absolvuje desítka hráčů, a to těch, kteří až na jednu výjimku působili v minulých sezónách v juniorské reprezentaci. Tou jedinou výjimkou je mistr světa z Prahy Lukáš Dostál.
2: Teď jsem byl s Pardubicema, tak tam právě byl Červus, tak jsem se zase tak jako úplně starý necítil, ale dneska jsem se ten starší cítil, ale jako kluci jsou moc šikovní, jde vidět, že jsou to výborní hokejisti a já jim přeju jenom to nejlepší do budoucí kariéry.
1: Směje se brankář Lukáš Dostal a nasazení v tréninku si pochvaloval i obránce Floridy Marek Alšer.
3: Musím říct, že si tam moc užívám ty tréninky tady, co si pro nás připravují, tak jsou super a i ta atmosféra je dobrá. Rozdíly, tak jsou to jiný tréneři, jiný lidi, jsou tam rozdíly a vlastně pana trenéra Rudvíka jsem znal a tady to je pro mě první zkušenost vůbec s těmihle trenérama.
1: Po tréninku se k týmu připojili i další hráči a měli společný oběd a pak individuální rozhovory.
4: Je to vlastně budoucnost českého hokeje a právě proto jsme se s nima chtěli potkat a to podhoubí toho českého hokeje, jak si podchytit a hlavně chceme od nich vidět nějakou ochotu reprezentovat. To je první věc, na kterou jsme se ptali.
1: Popisuje trenér Zdeněk Moták. Ten chce dát v sezóně příležitost mladým hráčům, ale pro vrchol sezóny mistrovství světa by rád posílil tým i s hokejistů z NHL, včetně třeba Filipa Chytila, který se nepohodl s minulým vedením národního týmu.
5: Tak reprezentace je pro mě nejvíc. Vlastně mám i tu svoji historii, že pokaždý, když jsem mohl, tak jsem přijel reprezentovat. Nikdy jsem neodmítnul, i když třeba byl rok, kdy jsem neměl smlouvu ve 21 letech, i přesto jsem přijel.
1: Říká Filip Chytil. Ještě bez něj se reprezentace pod trenérem Motákem sejde poprvé na začátku listopadu, kdy pak odehraje finské hokejové hry. Z Říčan Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka oznámil, že s ministryní financí dohodl zvýšení platů ve veřejné sféře od příštího roku. Jsou s postupem ministra Juchelky a vlády jako celku spokojeni odboráři? Vladimír Kroc se zeptá předsedy odborového svazu státních orgánů a organizací Pavla Bednáře.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPÚ.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti má za stíhání vyplatit Vratislavu Minářovi skoro 1,5 milionu korun. Ve Francii můžou lidé za přísných podmínek podstoupit eutanázii. Fotbalisté Jablonce jsou v Glasgow, zítra je tam čeká boj o konferenční ligu s Rangers. Po nehodě je uzavřená dálnice D8 na 80. kilometru směrem do Německa. A zítra čekáme většinou oblačno, na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Bývalý vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Minář má dostat od ministerstva spravedlnosti skoro 1,5 milionu korun. Rozhodl o tom Olomoucký okresní soud. Informaci serveru Seznam Zprávy Radiožurnálu potvrdila mluvčí ministerstva spravedlnosti Marcela Nevšímalová. Peníze by měl Minář dostat jako náhradu škody za stíhání v kauze dotací pro penzion v Osvětimanech, ve kterého soud osvobodil. Bývalý spolupracovník Miloše Zemana původně požadoval necelé 2 miliony korun. V březnu mu ministerstvo vyplatilo 472 tisíc. S nejnovějším verdiktem ale úřad nesouhlasí a podá proti němu odpor. Policisté našli 10letého chlapce, po kterém odpoledne pátrali. Byl v zábavním centru u ruzinského letiště, kde si ho všimli pracovníci ostrahy. Chlapec je v pořádku a policisté ho předají rodičům. Ve Francii začal po několikaleté debatě platit zákon o eutanázii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života.
4: Pacient, který si přeje podstoupit eutanázii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu jim může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanázii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Pražský magistrát řeší dopady na životní prostředí po zasypání lomu požáry v Řeporích. Lom plánuje zavést soukromá firma, někteří místní jsou proti. Jednání sleduje reportér Josef Beneda.
5: Na veřejném projednání na pražském magistrátu přišlo zhruba 35 lidí. Lom požáry je součástí přírodního parku Dalejské a Prokopské údolí. V oblasti je několik chráněných druhů zvířat i rostlin. Společnost Řeporie Nature ho ale chce zasypat materiálem z ražby Berounského tunelu, která má začít v roce 2032. Zároveň slibuje, že území zrekultivuje a chráněná zvířata přemístí do okolních tůní. Se záměrem souhlasí i starosta Prahy Řeporie David Roznětinský z TOP 09. Lomová stěna totiž není stabilní, takže by jí bylo stejně nutné ji zpevnit. Josef Beneda, Radiožurnál.
2: Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie. Z návrhu veřejnosti bude vybírat odborná komise.
6: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Radiožurnál.
7: Sport. Fotbalisté Jablonce přiletěli do Glasgow, kde je zítra čeká úvodní duel playoff o konferenční ligu na trávníku Rangers. Útočník Severočechu Jan Chramusta potvrzuje, že skotský klub je jasným favoritem.
8: Jedeme tam pro outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Tam třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
7: Úvodní zápas čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne zítra ve 20:45. Předtím rozehrají zápas v závěrečné části kvalifikace konferenční ligy taky fotbalisté Hradce Králové na stadionu Panathinaikosu a Plzeň se v posledním předkole Evropské ligy představí na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 u Hvězdonic a uzavřená D8 u Liboukce. Na D1 z Prahy do Brna zbystřete za sjezdem na Choceradi na 30,5 kilometru stojí auto.
10: Ve stoupacím pruhu odstavený vozidlo v zatáčce a je neoznačený, kamiony vyhýbají na poslední chvíli.
9: Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš kolona z kilometru 164 kvůli odklízení oleje z pravého pruhu zdržení 10 minut, následně tradiční kolona na příjezdu do Brna. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice zpomalíte na 47. kilometru, na 42. máme hlášený požár nákladního auta, zdržení 10 až 15 minut. Dálnice D8 je ve směru z Prahy do Drážďan uzavřená na 80. kilometru kvůli nehodě na německé straně, dá se jet přes Libouchec a Petrovice. A na D4 z Prahy do Strakonic zpomalíte za sjezdem na Zbraslav kvůli omezení u jíloviště.
11: Teď jsem to celý projel a stál jsem tam jako popojížil jsem tam zhruba půl hodiny.
9: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháníkami nebo bouřkami, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy. A po ní začíná 20 minut Radiožurnálu. Slovo má Vladimír Kroc.
12: Jak a od kdy porostou platy státních zaměstnanců? Komu prospěje nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích? Jak atraktivní je práce ve veřejném školství, zdravotnictví nebo ve státní správě? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Dobrý den.
13: Dobrý den vám i posluchačům.
12: Rozhovor natáčíme ve 13.30. Platy státních zaměstnanců by měly růst automaticky s tím, jak se bude zvyšovat minimální mzda. Předpokládám, že tento záměr Ministerstva práce a sociálních věcí vítáte.
13: Určitě to vítáme. My víceméně o to bojujeme už dlouhá léta, ale bohužel každý roční doslova řeknu lidově handrkování s vládama ohledně valorizace platů je mnohdy nedůstojné, takže tohle to určitě budeme vítat.
12: Minister práce Juchelka oznámil dohodu s ministryní financí Schillerovou na zvýšení platů ve veřejné sféře. Vy jste na to na sociální síti reagoval slovy, že stále chybí termín jednání s odbory. Dosud vás někdo nekontaktoval?
13: No já bych možná začal úplně od začátku, a to od dubna letošního roku, kdy jsme poprvé vyzvali pana premiéra k jednání, protože tehdy už se začal tvořit státní rozpočet a určité rámce jeho. Pak jsme ho vyzvali 4. června, na to opět nereagoval a nakonec, myslím, 1. nebo 2. srpna jsem mu posílal už otevřený dopis, který šel samozřejmě i médiím, s tím, že ho žádám opravdu o termín jednání. On na tento dopis opravdu odpověděl. Odpověděl s tím, že pověřil paní ministryni financí a pana ministra práce sociálních věcí vedením vyjednávání o platech. Tím to víceméně skončilo.
12: Takže rozumím tomu správně, že pak už se vám zase nikdo neozval.
13: Tak já musím být korektní. Já jsem včera napsal přes WhatsApp paní ministryni financí žádost, aby opravdu co nejrychleji stanovili termín, aby uklidnili odborové svazy, aby uklidnili i zaměstnance v tom veřejném sektoru, protože se čeká na to jednání dlouho. A dneska mi odpověděla, že v nejbližší době přijde od pana ministra Juchelky pozvánka s termínem jednání.
12: Čím si to víceméně ignorování vašeho svazu ze strany vlády dosud vysvětlujete?
13: Tak ono to není jenom náš odborový svaz, je to 13 odborových svazů v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů, který zastupují zaměstnance veřejných služeb a správy. Já se vám přiznám, že nevím, protože když měli tato vláda vládla poprvé, tak ty jednání probíhaly, vždycky jsme se sešli, řekli jsme si své stanoviska a pak třeba na druhý, na třetím jednání jsme se došlo k nějaké dohodě. Takže teď to nechápu. Na druhou stranu, každé vyjednávání, každý sociální dialog je o určitém kompromisu, o hledání průsečíku a doufujeme, že s touto vládou ten průsečík najdeme. Oproti vládě minulé, kde to bylo velmi těžké.
12: Ptát se tedy, o kolik by se měly platy státních zaměstnanců zvýšit, je asi předčasné, nebo už vám vedení rezortu něco naznačilo?
13: Tak zaprvé, my to čerpáme pouze v médií, takže ty vyjádření pana ministra Juchelky, paní ministryně financí, bohužel nemáme konkrétně podloženy, takže my opravdu nevíme, s čím přijdou a jsme natěšení na to, s čím přijdou, protože poslední vyjádření pana ministra Juchelky, že budeme překvapeni, tak se těším. Otázka, jak budeme překvapeni, jestli pozitivně nebo negativně.
12: Dobře, no k tomu se asi ještě dostaneme, ale jaká je vaše představa? Jaké jsou vaše požadavky?
13: Tak především, teďka bude mimořádná tripartita ohledně minimální mzdy, takže bude se zvyšovat minimální mzda, takže by to mělo pokrýt samozřejmě minimální mzdu. My chceme, aby to navyšování pokrylo i inflaci, která se pohybuje kolem 2%, a pak samozřejmě nějaké procenta navíc, ale to už je věcí vyjednávání.
12: No teď jste nebyl moc konkrétní, nějaká procenta navíc, nemůžete být konkrétnější?
13: Nemůžu být konkrétnější. A nechci hlavně vládě vzkazovat přes média naše požadavky.
12: No tak možná by to bylo na stejno, jako oni vlastně zatím to skazují taky přes média, jak jste řekl.
13: Ale já se snažím chovat korektně a slušně.
12: Je výše platů to hlavní, co trápí státní zaměstnance?
13: Tak nejenom výše platů, já si myslím, že celý ten systém odměňování, to znamená především ta platová tabulka číslo 1, my chceme, aby se sloučila s tou platovou tabulkou číslo 2, aby ty nejméně odměňovaní zaměstnanci se posunuli výš, ale tam je největší problém v tom, že celá řada platových stupňů a platových tarifů je pod úrovní minimální mzdy, ale i zaručeného platu. Jo. Takže například 52 platových stupňů je pod úrovní minimální mzdy u té tabulky číslo 1 a 132 je platových stupňů je pod úrovní nejnižšího zaručeného platu a těch platových tarifů máme 192, tak 132 a 192 jsou dvě třetiny.
12: No, když jsem to četl, že tabulky ze kterých se určují platy státních zaměstnanců a pracovníků státní a veřejné správy, jsou většinově pod úrovní zaručeného platu a minimální mzdy, tak jsem si říkal, jak je to možné?
13: To je otázka, ale ne na mě, ale na vládu a na minulé vlády. Proč to neřešili? Proč to neřešili?
12: A no dobře, ale proč byste víc netlačili jako odbory?
13: No my jsme tlačili, ale vždycky to se...
12: Marně,
13: protože vždycky byl velký problém a to byly finance. Jo, takže nejenom ministerstvo financí, ale celkově finance. Ale tentokrát se něco rýsuje. Vím, že probíhají jednání mezi ministerstvem práce, sociální věcí a ministerstvem financí o změně platových tabulek. My jsme u toho, nebo já osobně jsem u toho, u několika jednání byl na MPSV.
12: A to bylo kdy?
13: Řádově před měsícem. Před měsícem a půl.
12: Takže to není tak, že by úplně s vámi nejednali.
13: No, ale to bylo jenom pracovní materiál ministerstva práce a sociálních věcí. To nemůžu říct, že to bylo úplně oficiální. A dneska nevím ani, jak to nakonec ty vyjednávání mezi MPSV a ministerstvem financí dopadla a neznám ten výsledný, pokud vůbec nějaký výsledný produkt je.
12: Vy jste mluvil o tom, že jste vyzval vládu, aby jednala, aby se uklidnila atmosféra, když budu parafrázovat vaše slova ve veřejné sféře. Jaká ta atmosféra je? Jak byste to popsal? Lidé mají velké obavy, vychází to z té nejistoty.
13: Tak zaprvé musím říct to základní. Tady ještě je velký deficit o úrovni platu oproti roku 2019, pak přišly ty inflace, takže tady ještě něco těm zaměstnancům ve veřejném sektoru chybí. Za druhé, minulá vláda zrovna nehleděla moc pozitivně na státní a zaměstnance samosprávy, takže to přidávání bylo velmi, velmi nízké a samozřejmě od 1. dubna, které znamenalo, že se státním zaměstnancům a zaměstnancům samospráv zvýšily platové tarify o 9%, což bylo velmi pozitivní, ale nestačí to tomu, co je. My nejsme konkurenceschopní. Státní správa není konkurenceschopná vůči samosprávě, protože samospráva přece jenom má nějaké finanční zdroje na to, aby mohla vedle platových samozřejmě tabulek dát těm zaměstnancům různé jiné benefity, a to státní správa nemá. Tam ty peníze chybí. Když si vezmeme, kolik je dneska fond kulturních sociálních potřeb, což je jediný možný fond, z kterého může stát dát svým zaměstnancům nějaký benefit, to je 1%, tak když se podíváme na sociální fondy některých měst, obcí, tak tam se to pohybuje řádově mezi 5 a 6%, tak to pak už se dávají benefity.
12: Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého se napříště mají tabulkové platy zvyšovat podle stavu národního hospodářství, tedy podle toho, jaké jsou mzdy. Čili hlavním ukazatelem bude výše minimální mzdy?
13: To je názor pana prezidenta Horeckého, já jsem s ním ve spojení, ale tento názor jsem slyším poprvé od vás. No tak samozřejmě minimální mzda bude hrát velmi velkou roli do budoucna i v letošním roce, tak jak budou vypadat potom samozřejmě tabulkové platy.
12: A to by vám vyhovovalo tedy, kdyby to bylo to hlavní kritérium?
13: Teď vařím z vody, teď to nemám promyšlený, ale myslím si, že by v tom problém nebyl, možná by to bylo i lepší.
12: Zatím ale od zavedení toho valorizačního mechanismu v roce 2025 minimální mzda i zaručen plat rostou rychleji než platové tarify. Takže. To by se mělo změnit?
13: To by se mělo změnit.
12: Minimální mzda je teď, nebo letos, 22 400 korun, v příštím roce by měla stoupnout k 25 tisícům. Zaručený plat tady vychází z minimální mzdy a liší se podle dosaženého vzdělání. Vysokoškoláci by tedy měli mít zaručený příjem v platové sféře 35 840 korun. Jak je to ale s osobním ohodnocením? Stále se používá spíš k dorovnání těch platů?
13: V drtivé většině bych řekl, že se používá k dorovnání platů. Když se vezmeme ústřední orgány, to znamená ministerstva, tak tam bez osobního příplatku už by nikdo nedělal, protože ten platový tarif u těch nejvíce odměňovaných je stále poměrně slabý. Ty finance nejsou, nebo ty platy nejsou tak vysoké, aby jsme udrželi kvalifikované lidi, a takže se to dorovná opravdu tím osobním příplatkem a samozřejmě odměnama.
12: Dobře, ale je to v pořádku, protože vlastně ty odměny by měly být za ten výkon, co si navíc.
13: Rozhodně to není pořádku. Rozhodně to pořádku není. Nebo se podívejme zase na úroveň těch nejnižších platových tarifů, kdy zaměstnanci dělají pod úrovní minimální mzdy a celá řada zaměstnavatelů, především v té samosprávě, dorovnává těm zaměstnancům díky osobnímu příplatku právě tu minimální mzdu nebo zaručený plat, což je z mého pohledu není to správné.
12: No jak by se tady měl odstupňovat ten růst platů v těch jednotlivých tabulkových třídách a stupních? Přicházejí odbory s nějakým konkrétním návrhem?
13: Ne, teď jsme nepřicházeli žádným konkrétním návrhem. Teď, jak říkám, připravoval se nějaký materiál, který zatím neznám jeho výsledek, který my jako odborové svazy veřejné služby správy jsme ten původní první materiál kvitovali, pak ještě přišel jeden materiál, který se nám z nějakého důvodu nelíbil, ale kdyby ten materiál nakonec se dohodla ministerně financí s panem ministrem Juchelkou na tom, že půjdeme touto cestou, to budeme velmi rádi.
12: Tak počkejte, ty jsem se v tom ztratil. Jste říkal, jeden materiál se vám zdál, že je v pořádku. Co se vám potom nepozdávalo, nebo co nebylo v pořádku?
13: Tam byly určité parametry, které by byly proti lidem, a to nechceme.
12: A měl byste konkrétní příklad, abychom se měli představu?
13: Já nebudu konkrétní, já jenom naznačím, že se týkaly osobních příplatků a možná jejich možného zrušení.
12: Když to tak sleduji jako naprostý laik, nemělo by se to celý ten systém nějak zjednodušit, není to zbytečně složité?
13: Lidé ze soukromé sféry říkají, že je to zbytečně složité. Ale protože v tom dělám už nejenom jako v odborech, ale byl jsem státním zaměstnancem další dobu, tak si myslím, že to není tak špatné, že by možná nějaká modifikace měla nastat, možná nastane teďka, ale myslím si, že další problém je, a to jsou takzvané kategorie činností, podle které jsou zaměstnanci zařazováni do jednotlivých platových tarifů, a ty byly tvořeny někde v 90. letech a už to neodpovídá dnešní realitě, tak tam si myslím, že je obrovský prostor pro to, aby se udělala změna, a tím pádem by i ten stát mohl lépe obměňovat ty zaměstnance, protože by je mohl přeřadit do vyšší platové třídy, než momentálně teďka mohou.
12: Dobrá, ale pořád je nějaký balík financí, ze kterého se bere, a jestli tomu dobře rozumím, tak tendence je spíš šetřit. To znamená, nevypadá to, že by se mělo víc přidávat. Znamená to, že se bude víc propouštět, nebo kudy vede ta cesta podle vás?
13: Tak určitě nějaký budget finanční musí každá vláda dát na platy zaměstnanců, kteří jsou pod tím státním rozpočtem, a musí se šetřit samozřejmě. Velmi nešťastné by bylo, kdyby se zvýšily platové tarify, dám příklad, o 10%, ale vláda na to dala třeba jenom 3-4%. Potom to musí samozřejmě ty jednotlivá ministerstva a jim podřízené organizační složky musou to někde vzít, a to je samozřejmě cesta do pekel, to znamená, je to cesta propouštění, změně systemizace a tak dále. A to je špatná cesta.
12: No a je tedy kde šetřit? Ve státní správě?
13: To se zeptejte, ale vládní strany. Já jako odborář nemůžu říct, že můžeme šetřit tamhle a propouštět tamhle. V žádném případě. Samozřejmě my se nebráníme jako odbory, a nikdy jsme to neřekli, že bychom se bránili zefektivnění státní správy, ale to zefektivnění by mělo být na základně nějakých analýz, a ne, že ministr financí řekne, teď se zruší 6% systemizovaných míst, protože budeme šetřit. To není ta správná cesta.
12: A dělají se podobné analýzy? Máte takové informace?
13: No, já si mám informace, právě se nedělají ty analýzy, ač nám bylo argumentováno, že podle něčeho jedou, ale já si myslím, a máme ze zprávy z těch jednotlivých ministerstvech a z našich základních organizací, žádné analýzy nebyly, a že to bylo
12: od boku, řekněme.
13: Od boku.
12: Dobrá. Z čeho pramení tady ten váš optimismus? Protože jestli jsem dobře rozuměl vašim slovům na začátku našeho rozhovoru, tak si myslíte, že najdete ty průsečíky pohledů odborů vlády nebo v rámci tripartity, že se dohodnete?
13: Protože jedna věc je ta, že jsme urgovali pana premiéra o ta jednání, ale vedle toho probíhala celá řada jednání, kterých jsem byl já osobně třeba přítomen, a budu hovořit sám za sebe. My jsme jednali jak s paním ministrem Juchelkou, tak s paní ministrní Schillerovou, a ty garance, že vláda zvýší platy zaměstnanců veřejného sektoru, tam prostě byly. Takže já mám důvod být optimista. Otázka, jestli budu optimista veselý nebo zklamaný.
12: Předseda odboru státních orgánů Pavel Bednář je hostem 20 minut Radiožurnálu. Horní komora parlamentu se má zabývat vládním návrhem zákona o státních zaměstnancích, který by měl zcela nahradit ten současný zákon o státní službě. Čekali jste, že předloha narazí v Senátu, kde ji navrhli zamítnout hned dva výbory?
13: Tak já se malinko ještě vrátím do historie. My jsme 31. prosince byli jako první, který reagoval na ten poslanecký návrh, který šel do poslanecké sněmovny, kdy jsme se s ním zásadně nesouhlasili. Potom probíhaly naše vyjednání a naše dopisy na poslance. Až to skončilo v Senátu, my jsme zaslali taky všem senátorům dopis a zdůvodnění, proč se nám ten zákon nelíbí. To, že to dva výbory zamítnou, to by bylo trošku překvapení, ale očekával jsem a očekávám, že Senát jako celé to opravdu vrátí zpátky poslanecké sněmovně, i když samozřejmě tam dojde asi tomu přehlasování. Pak to půjde panu prezidentovi. Tam já osobně predikuju, že pan prezident to také vrátí. Ale už jsem zaznamenal názory některých senátorů, že i tak to půjde k ústavnímu soudu.
12: Jakého druhu jsou tedy vaše připomínky k návrhu zákona o státních zaměstnancích?
13: Tak především ten první připomínka byla to, že to byl poslanecký návrh. I když je to legitimní, ale na druhou stranu, to je taková obrovská změna, když se jeden zákon ruší novým a je to poslanecký a neprojde odbornou diskuzi, neprojde mezirezortním připomínkovým řízení, to je špatně. To se takhle podle mého nemá dělat. A pak tam je celá řada ustanovení, která přebírají ze služebního zákona, teď do toho nového, který bude pod zákoníkem práce, a jsou nad rámec zákoníka práce. Jo, takže to si myslíme, že to je na hraně ústavnosti, ne-li protiústavní. Na druhou stranu jsme rádi, že na naše připomínky trošku bylo slyšeno a že se dostalo do té díky pozměnění návrhu poslanců, se dostalo, že bude moct dále uzavírat kolektivní, ne dohodu, ale kolektivní smlouvu vyššího stupně s vládou.
12: Návrh prý představuje zásadní změnu právního postavení státních zaměstnanců. V čem?
13: Základní změna je v tom, že už nebude platit služební zákon, to znamená zákon o státní službě, ale všichni zaměstnanci přejdou pod zákonník práce. Tam se nám nelíbí to třeba, že přejdou takzvanou fixi, to znamená, že s nima nebude uzavřena nová pracovní smlouva, ale že prostě se bude to brát jako, že ze zákona přecházejí. Tam to vidíme velmi problematické a může dojít také k různým soudním sporům ohledně třeba vykonávané činnosti toho daného pracovníka a podobně. Ale uvidíme, jestli to dopadne, jaká bude praxe.
12: Stane se díky novému zákonu státní správa flexibilnější?
13: Myslím si, že by se asi měla stát flexibilnější, protože bude jednodušší možnost propouštění těch zaměstnanců. Na druhou stranu musím upozornit, že ta depolitizace státní správy, která byla právě tou prvotní myšlenkou, proč mít zákon o státní službě, tak tady bude velmi, velmi na hraně.
12: No vy jste opakovaně varovali, že skončí ochrana profesionální státní správy před přílišným nebo před příliš snadným personálním zásahem spojeným se změnou politického vedení. To podle vás hrozí?
13: To podle nás hrozí. Tam to je evidentní, že toto prostě hrozí. Já bych se rád mýlil, že politická garnitura, že se tak chovat nebude, ale vidíme to i u této vlády, když nastoupila, že tam určitým, nechci říct čískám, ale určitým změnám došlo.
12: No, když velmi jako příklad třeba ministerstvo životního prostředí, tak byť platí stále služební zákon, tak se dějí věci, jako by nebyl.
13: Máte pravdu. Já na druhou stranu zase říkám, že každý státní zaměstnanec může, pokud je špatný, pokud opravdu nevykonává ty činnosti tak, jak by měl, tak prostě by měl být propuštěný. A proč by ho stát platil, když nedělá to, co má dělat? Na druhou stranu, pokud propuštěný není, tak by měl být propuštěný jeho nadřízený, protože ten to neřeší.

0: velmi promyšlené.
1: No a je tady potřeba měnit dosud platný služební zákon?
0: Z mého pohledu není potřeba měnit služební zákon, ale mohl by se modifikovat. Ano, jsou tam některé věci, které by bylo záhodno změnit na základě zkušeností z praxe, ale bohužel tato vláda nebo poslanci této vlády mají asi jiný názor.
1: Dnes poprvé po reorganizaci zasedá Vládní rada pro závislosti. Jak podle vašeho názoru fungují rady vlády v nově nastaveném režimu?
0: Tak já jsem členem Rady vlády pro veřejnou správu. Ta funguje úplně normálně, jako fungovala za minulých vlád. A teď nemůžu hovořit za ty jiné rady. Teď momentálně nemám žádné informace o tom, jak fungují, jak nefungují, kdo odešel, kdo neodešel a tak dále.
1: No, nově by tedy podle, zatím je to záměr, měla podle konkrétní fyzické osoby tedy jmenovat vláda jako celek. Tak chápete důvody té změny, nebo jak to vidíte?
0: No, třeba Rada vlády pro veřejnou správu, kde jsem, tady jsem členem, tak tam má, odbory mají jedno zástupce, to jsem já, a pak tam má samozřejmě sdružení tajemníků a tak dále, tam má ty zastoupení a právě tyto organizace byly osloveny, aby dali svého zástupce, což si myslím je v pořádku, pokud to bude direktivně jenom stanovený.
1: To by se právě mělo změnit, tak se ptám na to,
0: tak
1: na váš názor.
0: To si myslím, že by asi nebylo úplně správně. Ale nemůžu hovořit za jiné vlády, protože ty mají úplně jinou činnost, úplně jiný pohled a tak dále. Že?
1: Za jiné rady.
0: Za jiné vlády.
1: Za jiné. Ale rady. Proč myslíte, že třeba tento krok místo předsedkyně sněmovny Barbora Urbanová za STAN označila za čistku?
0: No, já si myslím, že právě to je to, že si ty jednotlivé organizace nemůžou vybrat svého zástupce a jestli tam vláda dosadí, koho chce, a potom to samozřejmě je neobjektivní ty výstupy, ty rady, protože budou ovlivněny samozřejmě tím vládním názorem.
1: Takže by podle vás tedy ta odborná část rad nezůstala nezávislá na politické vůli kabinetu? To je ten problém, rozumím tomu správně.
0: Já osobně si to myslím, ale je to můj subjektivní názor.
1: Než se rozloučíme, zeptám se na to, jak udržet ve státní správě kvalitní zaměstnance. Po tom všem, co jsme si dnes řekli, nejenom o platech.
0: Jak udržet? Udržet, samozřejmě je to otázka platu, co si budeme povídat, ale je to především i otázka benefitů, které by byly nastaveny pro ty zaměstnance, ale potom to je také kultura na pracovišti, kultura vedoucí pracovníků vůči svým podřízením a hlavně, aby to nebylo zásahem politiků, ta práce ve státní správě. To je to, co si myslím, že by udrželo stávající zaměstnance. Tady je velký problém. Velký problém to, že celá řada státních zaměstnanců je 50+. Čili tady hrozí v horizontu, řekněme, 10 let, odliv zaměstnanců do starobního důchodu a kdo je nahradí, když nejsme dneska schopni přijmout zaměstnance do státního nebo i do samosprávy.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, který vysílal také Český rozhlas Plus s Pavlem Bednářem, předsedou Odborového svazu státních orgánů a organizací. Děkuji, nashledanou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
3: Unikátní časozběry.
2: Nebo historické rekonstrukce.
3: Seriál Radiožurnálu.
2: Každý všední den krátce po 8:45.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
5: Všeobecné a dětské sestry by mohly získat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu, která by jim umožnila dělat víc úkonů, například v péči o chronicky nemocné. Hotovou ji chce mít v září a účinná by mohla být od ledna 2028. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale namítá, že podle něj sestry k rozšíření pravomocí nemají dostatečné vzdělání. Ukrajinské útoky na průmysl podle ruského prezidenta Vladimira Putina způsobují zemi škody, nejsou ale podle něj zásadní. Putin zároveň nařídil obnovu zasažených ruských logistických center a skladů. Ukrajinské útoky v posledních týdnech zasahují i největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle nezávislého ruského serveru Meduza jsou škody odhadované na stovky miliard rublů. Olomoucký magistrát vyřizuje více než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. Chtějí tak získat nové obyvatele, které díky rozpočtovému určení daní znamenají pro město víc peněz, například na financování městské dopravy, opravy silnic.

0: nebo svoz odpadu. A mezinárodní porota degustátorů večer vyhlásí vítěze soutěže Vinař roku. Do finálového kola se dostalo 8 vinařů z Česka a jeden ze Slovenska. Celkem se do soutěže zapojilo 70 vinařství se skoro 670 vzorky vín. Slavnostní gala večer začíná na pražském Žofíně v 19 hodin. Sport. Celkem 4 čeští tenisté se představí v 8. finále turnaje v Cincinnati. Mezi muži nastoupí po 6:30 českého času Jakub Menšík proti Argentinci Tirantemu. Jako první ze tří Češek se Linda Nosková utká s Američankou Anisimovovou. Marie Bousková vyzve domácí favoritku Goffovou a na závěr programu čeká Sáru Bejlek duel s běloruskou Sabalenkovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Uzavřená D8 u Libouchce a nehoda na D6 u Lokte. Dálnice D8 z Prahy do Drážďany od sjezdu na Libouchec uzavřená od 80. kilometru. Je to po vážné nehodě na německé straně, dá se jet přes Libouchec a Petrovice. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Lovosice z 50. kilometru hlásíte kolonu. Provoz zpomalila nehoda v omezení na 43. kilometru, zdržení 10 až 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velkou Bíteš se podařilo vyčistit vozovku, kolona se tam rozjela a přesouvá se za sjezd na Rosice. Od kilometru 182 se jede různě pomalu až do zúžení na kilometr 196. Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů za sjezdem na Loket na kilometru 125 hlásíte nehodu.
3: Jsou tam hasiči, je tam policie, svádí to do jednoho pruhu, je to průjezdný, ale tvoří se tam kolona.
2: Nezdržíte se dlouho, ale brzdí se prudce na mokré vozovce. Na D7 na výjezdu z Prahy směrem do Chomutova od nájezdu z Evropské se jede krokem po nehodě u letiště, zdržíte se 15 minut. A na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav popojíždí dlouhá kolona do omezení u jíloviště, zpoždění přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a severu kolem 25. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte odpolední radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
4: 17 hodin 34 minuty přesně. Pěkné odpoledne s radiožurnálem.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Pálivou přísadu dostávají během veder do krmení dojnice v zemědělském a obchodním družstvu v Živanicích na Pardubicku. Speciální směs s čili papričkami podporuje jejich chuť k jídlu a pití. Ve vysokých teplotách totiž krávy méně žerou a vliv to má i na produkci mléka. Chovatelé proto hledají způsoby, jak jim náročné letní dny co nejvíc ulehčit.
1: Díky těm papričkám, které tam jsou, tak vlastně jakoby mají větší podporu slinění, tím mají větší chuť žrádlu a tím vlastně i pijou.
2: Se mnou je tady předseda zemědělského družstva v Živanicích Vít Hejna.
1: A doplňují tu svoji energii, kterou spotřebovají jak na tu výrobu mléka standardně každý den, ale vlastně ještě využívají tu energii na ten tepelný stres, aby snížili to teplo nadměrným dýcháním nebo nadměrným jakoby vypazeným jazyka a funěním.
2: Takže to čili funguje u nich podobně jako u lidí. Pálí je, tak se potřebují napít.
1: Napít a najíst, přesně tak. Dřív tohle jsme nedávali, používám to asi tak 3 roky, tak vlastně opravdu v těch velkých vedrech bylo znát, že ty zvířata měly menší příjem potravy. Ventilátory jedou, takže tady je vlastně vyšší teplota jak 19 stupňů, takže aby krávy měly lepší pohodlí. Když je vyšší teplota, tak vlastně tam se ještě taková mlhovina se pouští vlastně na jejich tělo, aby vlastně se ochladili.
2: Snižuje se vám tedy nějak jako teď v posledních letech, po tom, co ty teploty v létě takhle strmě stoupají, ta produkce?
1: Díky těm vlastně technologiím, které máme ve stáji, tak co se týče jakoby, řeknu, produkce toho mlíka, se snažíme udržet na nějaký stejný úrovni. Spíš tam hraje roli složky, to znamená tuk a bílkovina, díky vlastně těmhle těm teplotním stresům vlastně třeba snižují se.
2: Jak jste na tom vlastně s krmivem v důsledku toho sucha?
1: Máme dostatek krmení s tím, že samozřejmě, kdyby přišli takový den 3 roky za sebou, tak už to je samozřejmě složitější a opravdu bychom měli provozní komplikace. Porovnání v loni jsme sklidili ze stejné výměry, kterou sklízíme na seno, abyste měli představu 900 balíků sena. To jsme sklidili jenom 270, takže vlastně není to ani třetina.
2: Vysokým teplotám přizpůsobují provoz zemědělské podniky napříč Pardubickým krajem. Z Živanic Anna Svobodová, Radiožurnál.

Fotbalisty Plzně, Hradce Králové a Jablonce čekají úvodní duely posledních předkol evropských pohárů. Všechny tři české týmy začnou boj o postup na hřištích soupeřů. Za chvilku se vydáme do Athén za hráči Hradce Králové.

0: Fotbalisty Hradce Králové čeká boj o hlavní fázi konferenční ligy. Dvojduel posledního předkola proti Panathinaikosu začnou zítra v Aténách. My už míříme do Řecka za reportérem Radiožurnálu Tomášem Borovcem. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne z rozpálených Atén.
0: Hrát se bude na olympijském stadionu, který v Aténách v posledních letech částečně rekonstruovali a některé tribuny byly zavřené, tak už mají hotovo?
1: Poprosím ještě jednou otázku, teď na chvilku vypadl signál.
0: Jestli už mají na olympijském stadionu vše hotovo?
1: Je vidět, když jsme se byli před malou chvíli podívat na olympijském stadionu, že ještě nějaké práce tady je zapotřebí dodělat. Ale co se týče přípravy na to utkání, tak tribuny jsou připravené. Nicméně organizátoři, myslím si, že počítají s tím, že ne všechny budou pro fanoušky otevřené, protože je tady kapacita přes 70 tisíc diváků a přeci jenom taková návštěva se neočekává. Odhaduje se někde kolem 20 tisícovek, takže možná některá místa nebudou přístupná. Nicméně stadion je po částečné rekonstrukci. Když jsem zmiňoval, že ještě práce jsou vidět, tak to se týká toho sektoru kolem hřiště, dráhy, která tady lemuje to okolí toho trávníku, takže tam ještě nějaké práce budou probíhat a co jsem dostal dneska informaci, vše by mělo být úplně kompletně připravené do příští sezony, to znamená do příštího léta.
0: Hradečtí fotbalisté budou hrát v Aténách s Panathinaikosem po 66 letech. Mají šanci znovu uhrát nejméně remízu jako tehdy v poháru mistrů evropských zemí?
1: Ano, je to přesně tak. Tenkrát vlastně si došli za nečekaným postupem, protože po domácí jednogolové výhře tady dokázali uhrát remízu. Málo kdo to očekával. Na tiskové konferenci trenér hradeckých fotbalistů David Horejš zmiňoval, že minimálně ten bod nebo minimálně tu remízu si do odvety do Hradce Králové chtějí odvést, protože hradecký kouč ví, že má jeho tým sílu, ověřil si to v tom těžkém dvojutkání v předkole Evropské ligy proti Bešiktaši Istanbul, kde východočeši podali velmi dobrý výkon, nabrali tam zkušenosti právě proti kvalitnímu soupeři. Nicméně ale je potřeba dodat, že Panathinaikos Athény je také velmi silný tým, tým hodně kosmopolitní, je tady velká spousta hráčů z jiných zemí. Když jsem se díval na soupisku z těch předchozích kol, tak tam byly 2-3 Řekové, jinak to jsou hráči z Argentiny, z Itálie, ze Španělska, z Nizozemska, z Maroka, tak i tohleto je velice zajímavá skutečnost, ale dá se říci, že u Panathinaikosu Atény je to docela tradice. Takže ještě zpátky k té otázce. Trenér hradeckých fotbalistů věří, že do odvety se vybojují tady v Aténách takový výsledek, se kterým půjde hrát doma odveta a aby si vybojovali ten postup do základních skupin.
0: A ovšem bude informovat posluchače Radiožurnálu reportér Tomáš Borovec. Naslyšenou.
1: Hezký odpoledne.

0: Poslouchali jste Madonu, která dospívala na Radiožurnálu v 17.55 a za chvilku v 18.10 po hlavních zprávách začne večerní publicistika s Věrou Štechrovou. Dobrý den.
1: Dobrý den. My budeme mluvit o EET, protože Senát udělal změny v zákoně o obnovení elektronické evidence a vrátil ten zákon se změnami do sněmovny. Mě bude zajímat, jak zásadní jsou ty změny a kolik je v zákoně výjimek a jak se odrazí jeho zavedení na veřejných financích. Nová pražská nemocnice má stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady, to dnes řekli premiér Babiš a ministr zdravotnictví Vojtěch. Mě bude zajímat, co znamená to, že nemocnice bude vojenská a co bude s těmi budovami v areálech dalších nemocnic, které budou kvůli té nové nemocnici opuštěné. No a kvůli suchu a nízké hladině se stěhují tamní lodě. My se podíváme na to, jak to probíhá. Hladina totiž na Orlíku klesla natolik, že by ty lodě mohly uváznout, pokud by tam zůstaly.
0: Večerní publicistika začne tedy po hlavních zprávách v 18 hodin a 10 minut s Věrou Štechrovou. Věrko, zatím díky.
1: Naslyšenou.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Skladby slavných hudebních mistrů v podání Vídeňské filharmonie z večerních zahrad paláce ve Vídni. Jako solista vystoupí pěvec Sir Bryn Terfel. Tradiční koncert ze Schönbrunnu 2026. Premiéra v sobotu večer na ČT Art.
2: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
3: Chorvatská policie dopadla druhého Ukrajince podezřelého ze sabotáže plynovodu Nord Stream před 4 lety.
4: Chtěli jsme změnit fungování státní správy tak, aby byla efektivnější, flexibilnější.
3: Senát zamítl koaliční návrh zákona, který má mimo jiné usnadnit výměnu státních úředníků. Plzeňští fotbalisté se zpožděním odletěli do Bělehradu, kde je čeká zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Dlouhá kolona popojíždí na D4 před jíloviště směrem do Strakonic. A zítra čekáme většinou oblačno na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů. Je středa 19. srpna, klidný podvečer přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy, víme, co se děje.
3: Senát odmítl další zákon poslanecké sněmovny. Po EET neprošel ani ten o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl nahradit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítali, že to změny destabilizují státní správu. Ve Valčtejnském paláci je reportérka Kristýna Vašičková.
6: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Podle ní je připravený narychlo.
7: Já jsem přesvědčena o tom, že tento nový zákon ohrožuje několik hlavních zásad, které by v tomto služebním zákoně měly být splněny. A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita státní správy.
6: Zákon do Senátu přišel obhájit Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD a vysvětlil, proč je podle něj důležitý.
4: Je to právě zkušenost z 12 lety fungování služebního zákona, který prostě tu státní správu podle názoru nás předkladatelů zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
6: Zákon o státních zaměstnancích se tak vrací zpátky do sněmovny. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dál jedná o jednotlivých kapitolách rozpočtu na příští rok. Schůzky s dalšími členy kabinetu má dnes opět naplánované až do pozdního večera. Na ministerstvu financí je i reportérka Daniela Brichtová.
8: Na rezort financí už dorazil také premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, a to krátce po ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi za ANO. Zdravotnictví je pro premiéra jednou z hlavních priorit.
9: Prioritou jsou investice, hlavně v Praze, nejlepší přístroje a nejlepší laboratoře. Schodek, kterou jsme si nacvičovali společně, je strukturální deficit 2,9% schválený Evropskou komisí.
8: Zůstat by měl předseda vlády i na projednávání kapitoly, která se týká dopravy. Před nimi opustila rezort financí Zuzana Mrázová z hnutí ANO, která přijela vyjednávat za Ministerstvo pro místní rozvoj. V příštím roce by toto ministerstvo mělo hospodařit se zhruba 5,5 miliardami korun. Dnes je na programu ještě jednání ohledně životního prostředí. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
3: Izrael začal vůbec poprvé vyšetřovat možné zločiny svých vojáků v pásmu Gazy. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich. Vyšetřování se tak vyhne například útokům z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda tam údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu.
10: Vyšetřovat se ale bude třeba útok na auto, při kterém před 2 lety zemřelo 7 lidí prchajících z města Gaza. Jednou z obětí byla i 5letá Hindra Jabová, která se v průběhu střelby snažila telefonicky přivolat pomoc. Vojáci pak zabili i 2 přivolané záchranáře. Izrael v minulosti popíral, že by za útokem stál. Podobná šetření jsou například podle izraelské lidskoprávní organizace Ježdín vzácná a málo kdy končí adekvátními tresty pro pachatele. Izrael podle OSN v pásmu Gazy páchá genocidu, tento ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
3: Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
11: Ukrajinský občan je německým úřadům známý. V posledních 2 letech se zdržoval v Polsku. Jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře. Téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Serhiem K. má začít na podzim v Hamburku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
3: Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je doprovázet vydatný přívalový déšť, až 2 centimetrové kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
12: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
3: V Mariánských Lázních se dnes lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna. Na mši do kostela na nebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
13: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
14: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
15: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před davy lidí.
14: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
16: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
14: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Vladimír Páral zemřel 9. srpna v nedalekém Chebu ve věku nedožitých 94 let. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Radiožurnál.
3: Hity kapely Lucie, solové skladby i hudební novinky. David Koller dnes večer vystoupí v Holešovickém areálu 7. Koncert je součástí série Prague Open Air.
17: Stejně je to všechno stejný, stejně dobrý a stejně zlý.
18: Jeden z nejvýraznějších hlasů českého roku zahraje pod širým nebem v pražských Holešovicích. David Koller přiveze do areálu 7 své solové skladby i hity, které proslavil jako frontman kapely Lucie. Letošní koncert připomene také 20 let Kollerovy doprovodné kapely. Vedle známých písní mají zaznít i nové skladby z připravovaného EPčka Nebudem se bát. Koller se na české hudební scéně prosadil nejen jako zpěvák, ale také jako bubeník, skladatel a producent. V minulosti působil třeba v Jasné páce nebo skupině Blue Effect. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: Sport.
19: Fotbalisté Plzně zamířili do Bělehradu, kde nastoupí ve čtvrtek ve 20 hodin k úvodnímu duelu play-off Evropské ligy proti domácí Červené zvezdě. Kvůli závadě na letadle odletěli s několika hodinovým zpožděním. Trenér Viktorie Martin Hiský o srbském soupeři říká.
20: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředěni na svůj vlastní výkon, abychom neztratili aktivitu v tom zápase, abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
19: Další 2 české kluby zítra zahájí boje v závěrečném předkole konferenční ligy. Hradec Králové nastoupí v Aténách na hřišti Panathinaikosu a Jablonec se představí v Glasgow proti Rangers.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Průjezd na D8 u Petrovic a kolona na D4 u Jíloviště. Dálnice D8 z Prahy do Drážďan je od sjezdu na Libouchec uzavřená na 80. kilometru. Provoz zastavila vážná nehoda na německé straně. Náhradní trasa přes Petrovice ucpala se už silnice 248 přes Nakléřov. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Domašov z kilometru 177 hlásíte pomalejší provoz do omezení u sjezdu na Bratislavu, je to osobními auty na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav zůstává kolona táhnoucí se do omezení u Jíloviště, zdržení 30 minut. A v Praze na jižní spojce směrem na Černý most stojí před sjezdem na Průmyslovou dodávka a osobní auto v levém pruhu. Kolona začíná za sjezdem na Zahradní město a je na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Věrou Štechrovou.
21: Jaká úskalí má chystané znovu zavedení EET z hlediska veřejných financí a proč v zákoně udělal Senát změny? Proč má být nová pražská nemocnice v areálu fakultní nemocnice na Vinohradech a proč má být vojenská? A proč se z Orlíku teď stěhují lodě autojeřábem? I o tom budeme mluvit. Senát navrhl změny v zákonu o obnovení elektronické evidence tržeb. EET by se podle horní komory neměla vztahovat na bezhotovostní převody nebo prodej zemědělských produktů přímo od farmářů. A senátoři také chtějí zrušit limit 50 000 korun ročně pro osvobození od daně z příjmu u zaměstnaneckých benefitů. Změny dnes Senát přijal přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z ANO.
22: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
21: Normu v září znovu posoudí sněmovna a ve vysílání je teď ekonom Tomáš Holub z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy, bývalý člen bankovní rady ČNB. Dobrý den.
23: Dobrý den.
21: Tak my jsme od ministryně Schillerové slyšeli, že ty změny, které Senát přijal, nedávají smysl. Vám smysl dávají nebo jsou opravdu nadbytečné?
23: Mně osobně ty senátní změny smysl nedávají. Pro funkčnost EET 2.0, tak jak je navržená, je důležité, aby pokrývala jak hotovostní, tak bezhotovostní kontaktní platby. Protože jedině tak bude mít finanční správa datovou základnu, nad kterou bude moci postavit třeba nějaké i modely využívající umělou inteligenci a na základě toho vyhodnocovat, které daňové subjekty jsou rizikovější z hlediska svého chování a které nikoli, což jedině by vlastně mohlo pomoct poctivým podnikatelům v tom, že daňové kontroly budou zacílenější a budou méně zatěžovat právě ty subjekty, které daně řádně platí. A ve chvíli, kdy z toho ty bezhotovostní platby vyjmeme, tak tohle přestane fungovat. Druhá věc, to zrušení stropu na benefity, my obecně v Centru veřejných financí podporujeme EET, ale zároveň kritizujeme to, že do té legislativy se dostalo spousta věcí, které bezprostředně s EET nesouvisejí a právě ta daňová zvýhodnění na různé benefity k tomu patří a ten senátní pozměňovací návrh vlastně tyto nesouvisející věci ještě dále rozšiřuje, takže z našeho pohledu toto není ten správný směr.
21: Díky znovu zavedení té evidence mají mít podle odhadu ministerstva financí veřejné rozpočty o 14,4 miliardy korun vyšší příjmy. Je to podle vás reálné číslo?
23: To číslo je reálné. My jsme v Centru veřejných financí před prázdninami, těsně před prázdninami zveřejnili vlastní studii, která jiným způsobem došla k podobnému číslu. Odhadli jsme to na necelých 14 miliard korun. Ale musím k tomu doplnit, že to je takový čistý přínos EET, kdyby byla zavedena jenom sama a vlastně plošně na všechny daňové subjekty. To, že do té legislativy se dostal jednak režim EET off, který část těch daňových subjektů z toho vyjímá, pak se tam dostaly další věci, typu znovu zavedení školkovného nebo snížení DPH v restauracích na slazené nápoje. To samozřejmě bude z toho přínosu ujídat, takže celkově, kdybych měl říct za ten celý zákon, jak je navržený, tak se dostaneme spíš na jednociferná čísla z hlediska miliard přínosů pro veřejné finance.
21: No podívejme se na ty jednotlivé výjimky podívat konkrétně. Zmiňoval jste, že například podnikatelé s ročními příjmy do 1 milionu se mohou legálně a zcela vyhnout té povinnosti evidovat tržby, pokud splní určitá kritéria, tak mohou platit jen paušál 1500 korun měsíčně. Je podle vás ta hranice 1 milionu nastavená dobře, nebo se stát zbytečně připravuje o peníze?
23: Ta hranice 1 milionu je podle nás zbytečně vysoká, to už je hranice tržeb, kdy se jedná o nějaké pravidelné podnikání, nejde o nějakou příležitostnou činnost, o vyloženě malého živnostníka nebo někoho, kdo si jenom přivydělává prodejem vlastní produkce. Druhá věc je, že se nám nelíbí navázání toho režimu ETF na režim paušální daně. Z našeho pohledu ten režim paušální daně má sám své mouchy a by stálo za to diskutovat nějakou jeho úpravu a není rozumné ho dále zvýhodňovat prostřednictvím EET. Navíc na tento režim nedosáhnou právě ti malí drobní, kteří skutečně si jenom přivydělávají a mají velice nízké tržby. Takže tato konstrukce té výjimky ETF se nám jeví nešťastná.
21: No a kde by ta hranice měla ležet, aby to zase pro ty drobné podnikatele nebyla zbytečná administrativa, zbytečné pořizování nějakých přístrojů a podobně?
23: Z mého pohledu, kdyby byla nastavena, dejme tomu, na 250 000 korun ročně, tak by to bylo odpovídající.
21: Druhá věc, která mě u tohle napadá, je, jak kontrolovatelné bude, že ten živnostník má příjem jen do 1 milionu korun, protože, jak jsem pochopila, oni nepodávají daňové přiznání, pokud platí paušál, a ani nějaké přehledy o příjmech a výdajích.
23: Přesně tak, tohle je jedna z věcí, která je problematická. Stát se tím připraví vlastně o informace právě od toho okruhu subjektů, o kterých moc neví, a bude to obtížně kontrolovatelné. Myslím si, že se bude ukazovat to, že spousta podnikatelů bude tvrdit, že má roční tržby 950 tisíc korun a bude to velice obtížně zkontrolovat.
21: Ten zákon má zavést i další daňové změny. Rodinám s dětmi navrací takzvané školkovné a studentům slevu na dani, které zrušil ten konsolidační balíček z roku 2023. Navíc se nealkoholické nápoje podávané v restauracích zařazuje do té 12% sazby DPH. Nakolik, vy už jste to naznačovala, nakolik podle vás stát tyhle změny přijdou?
23: Jsou to jednotky miliard, takže ve chvíli, kdy ten přínos EET čisté by byl 14 miliard a dejme tomu z toho odečteme 5-6 miliard na tyto výjimky, tak se skutečně dostaneme pod hranici 10 miliard korun toho celkového přínosu té nové legislativy. Částečně, jak říkáte, je to jako eliminace nebo zvrácení prvků konsolidačního balíčku, což mi přijde škoda, protože ten konsolidační balíček se snažil zlepšit stav našich veřejných financí. Nicméně jako nejvíc problematické vidíme to snížení DPH v restauracích na slazené nápoje. Jednak nedává smysl, aby DPH byla jiná podle toho, jestli slazený nápoj koupíte v restauraci nebo v obchodě, a zároveň stát deklaruje snahu snižovat spotřebu cukru a tohle je úplně protisměrné opatření.
21: Tomáš Holub z Centra veřejných financí při Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy byl naším hostem. Děkuji, naslyšenou.
23: Také děkuji, naslyšenou.
21: Nová pražská nemocnice nemá být ani v Letňanech, ani na Bulovce, ale nakonec vyhrála varianta v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dnes to oznámili premiér Babiš a ministr zdravotnictví za ANO Vojtěch. V běhu už je převod pozemků na Vinohradech pod ministerstvo obrany. Má jít totiž o vojenskou nemocnici. Počítá se s tím, že by v ní bylo zhruba 800 až 1300 lůžek. Vláda by o projektu mohla rozhodnout do Vánoc a my o něm teď víc budeme mluvit s novinářem a šéfredaktorem zdravotnického deníku Tomášem Cikrtem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
21: Proč to má být zrovna vojenská nemocnice, když my už v Praze jednu moderní vojenskou nemocnici máme a další dvě jsou v dalších krajských městech?
1: Ty důvody mohou být dva. Jeden je ten, že by se pak dali možná, a to musí vědět vláda a konat tak vědomně a promyšleně, že by se dali využít peníze, které jsou primárně určeny na, a započítávají se do výdajů na NATO, že to budou jakoby takové nějaké rozšířené vojenské výdaje. A druhý důvod může být ten, že prostě bude nemocnice řízená, bude pod ministerstvem obrany, budeme mít trošku pestřejší složení těch provozovatelů, ale z hlediska pacientů je to jedno.
21: A když má jít o vojenskou nemocnici, bude to tedy tak, jako je to třeba u vojenské nemocnice ve Střešovicích, že bude přednostně přijímat vojáky a veterány? Já se na to ptám i proto, že třeba některá oddělení UVNky, třeba jen rehabilitace, bere jenom vojáky a nedostanou se tam ani spádoví pacienti.
1: No, to je proto, že to jsou některá oddělení, která jsou zaměřena na tu dlouhodobější péči, ale tady mluvíme o akutní péči. A dosud jsme byli ujišťováni, že to bude normální velkokapacitní nemocnice pro všechny, která pomůže řešit ty problémy Prahy a zejména pravobřežní části hlavního města.
21: A existuje nějaká analýza, která říká, ano, jsou tu problémy, potřebujeme novou nemocnici z těch a těch důvodů, chybí tohle a tamto dosluhuje? Je taková analýza?
1: Tak předběžné úvahy jsou a všichni vědí, v jakém stavu jsou některé nemocnice a areály, například Bulovky a dalších nemocnic. A také máme nějakou představu, kam se to celé bude vyvíjet. Nicméně nyní probíhá takzvaná kapacitní studie, která má ukázat přesně, co bude třeba, o jakých kapacitách, jakých odbornostech, co by v té nemocnici mělo být. A to snad bude do konce roku a podle toho potom vláda se může rozhodnout o konečné podobě té nemocnice. Ale že problémy máme, tak to všichni víme. Ono je docela důležité a dobré a pochválit je třeba za to vládu, že uvažuje komplexně, že neřeší jenom výstavbu nové nemocnice. Ona opravdu nyní v rámci popisu těch kapacit a řešení těch kapacit a návrhů, které z toho vzniknou, řeší celý pražský problém a potažmo teda český problém, protože Praha je centrem mnohé špičkové péče a podobně. A zejména tu pravobřežní část, kde máme nemocnice Vinohrady, Bulovka, Tomajerka a při vyslovení každého názvu, to je to všeobecná nemocnice, si každý představí některé zrekonstruované, ale některé velice zastaralé budovy a nevyhovující areály.
21: Když o tom mluvíte, je to pravda, ale co se potom stane právě s těmi budovami v jednotlivých pražských nemocnicích, ze kterých se ta oddělení odstěhují a které už teď chátrají, nebudeme potom mít vlastně třeba v areálech těch nemocnic takové město duchů? V tom Tomajerově nemocnice už to v některých zákoutích takhle i vypadá.
1: To se tam někdy musím podívat pořádně, já tam zatím duchy neviděl, jenom nějaká
21: zvířátka. Já do dneška pamatuji na budovu, kde se očkovalo proti covidu a to mě dost šokovalo.
1: Ano. Tak je tam na okraji nějaká taková. Tak já si myslím, že tady musí dojít k nějakým směrným rozhodnutím a u některých budov prostě nezbyde, než je zbourat a některé budovy prostě budou sloužit jiným účelům, nějak se opraví a podobně, ale ten pavilonový způsob je zastaralý způsob, čili já předpokládám, že v areálu Vinohradské nemocnice vyroste nová krásná budova nebo dvě budovy a že všechny ty pavilonové věci buď zmizí nebo budou nějak propojeny, předělány a podobně. Určitě se musí vyhnout městům duchů. Případně se něco z těch nemocnic i prodá. Já vím, že všichni se toho bojí a mají vstávají vlasy hrůzou na hlavě, ale to, co to zdravotnictví nepotřebuje, kde má doplácet, to je úplně zbytečný, tak se nějaký část někde nějakého areálu prodá třeba.
21: Ví se vůbec, jak si tu novou nemocnici představit, protože třeba nemocnice Královské Vinohrady, to je celkem asi 30 budov. A když my teď mluvíme o stavbě nové nemocnice, tak co si pod tím představit? Jednu budovu, dvě vysoké budovy, nebo jak to má vypadat? Víme to?
1: Já si to představuju. Ano, já si to tak víme z vyjádření lidí, kteří se kolem toho pohybují. Já jsem dělal třeba pro zdravotnický deník rozhovor s panem docentem Votrubou a ten výslovně říkal to, co jsem zmínil před chvilkou, že ten pavilonový systém je zastaralý, čili předpokládám, že vznikne nějaká nová velká nemocnice s velkými budovami, ale ne zas tak velká, protože prostě bude stačit na okolo tisíce pacientů a že prostě tam vznikne nějaká taková dominanta na Vinohradech, že bude prostě prostě moderní nemocnice. Toho bych se opravdu nebál. Jak přesně ta nemocnice bude vypadat? Nejprve je třeba udělat kapacitní studii. To je to, co se teďka dělá. Zjistíme, jaké potřeby jsou opravdu přesně reálné. A potom vznikne nějaká studie proveditelnosti, co tedy je reálné, aby se postavilo, jaké na to budou peníze. Tam budou ještě určitě nějaké doprovodné věci, protože ta nemocnice, pokud i to je jeden faktor, že bude vojenská, že bude myslet trošku na bezpečnost, na situace, kdy země se ocitne v nějaké tíživé situaci, válečné nebo jiné. Takže myslím si, že i s tímhle ohledem ta nemocnice bude stavěna.
21: Tomáš Cikrt, novinář a šéfredaktor zdravotnického deníku. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
21: Extrémní období sucha z předchozích týdnů se odrazilo i na hladinách vodních děl. Například stav na Vltavském Orlíku je zhruba 13 metrů pod běžnou úrovní, a to i kvůli výstavbě nového bezpečnostního přelivu a odběru vody na podporu průtoku. Majitelé lodí, které by mohly uvíznout na suchu, si je už nemůžou sami vytahovat po strmých březích a nefunguje ani lodní výtah, který by dopravil lodi pod Orlickou hráz. Z hladiny je tak pomáhá teď vyzvedávat autojeřáb, kterým se přenášejí na podvalník. Už teď zdravím ředitele sekce povodí Vltava, Tomáše Kendíka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
21: Můžete krátce přiblížit, jak se při tom postupuje, co všechno je nutné zajistit a co u toho bývá nejnáročnější, u toho vyzvedávání lodí?
2: Tak především je nutno se zarezervovat v rezervačním systému, který my máme zveřejněn na našich stránkách. Jak jste již zmínili, tak lodě se vyzduhují na vlek majitele a je to takzvaně z vody na sucho. To znamená tedy každý majitel, majitel lodi, který má zájem o vyzdvihnutí plavidla, tak si musí zajistit následný odvoz svého plavidla od toho místa vyzdvižení. Ten postup je takový, že vlastně pod loď se podvlečou velmi zjednodušeně dva nosné popruhy, které jsou následně zavěšeny na jeřáb, a ten jeřáb překoná ten rozdíl hladiny, který je teďka výrazně snížený, a vyzdvihne loď z vody na plošinu, kde se následně naloží na ten vlek.
21: A jaký je zájem teď o tuhle pomoc a kolik teď lodí zhruba na Orlíku je, kolika z nich by mohlo hrozit tou víznutí na sucho? Máte o tom přehled?
2: Tak my máme vypsány termíny pro to vyzdvihování celý tento týden. Je to tedy všech 7 dní v týdnu a každý den je vypsáno 20 míst, takže celkem 140 vyzdvižení. Ten zájem se pomalu

0: tak mají povinnost svá kotviště opustit a ty lodě vlastně přimístit někam do zimoviště. Většinou je to na sucho. To znamená, my v tuhle chvíli nemáme předpověď, že by vlastně došlo k opětovnému vzestupu hladiny vody na Ohlíku, a proto jsme tuto akci zahájili již v srpnu.
1: A jaký typ plavidel vyzvedáváte nejčastěji a do jaké nosnosti můžete vlastně lodě vyzvednout?
0: Tak nejčastěji se jedná o sportovní lodě, plachetnice, případně menší motorové čluny, a ta hmotnost je omezená hmotností 3 tuny. To omezení vlastně je především proto, že v tuto chvíli je hladina extrémně nízko a ten spád, který se překonává, tak je velmi, velmi velký.
1: Spát myslíte tedy, kolik je to z té hladině až na břeh?
0: Přesně tak. Je to vyložení toho jeřábu, délka lana, a vlastně vy jste zmínila, že to je 13 metrů, vlastně je snížená hladina, takže ten spát, takže ten rozdíl, ta hloubka, v jaké musí být ta loď vyzdvižená, je okolo 20 metrů.
1: Je tohle výjimečná akce, když si to vememe třeba 10 let zpátky, nebo už je to spíš rutinní záležitost a děje se to každý rok?
0: Tak ta letošní akce je výjimečná tím, jak je to brzo. Jo, je to již ve druhé polovině srpna a je to dáno tou hydrologickou situací. To znamená tím velmi výrazným suchem, které v současné době vlastně postihuje celé povodí Vltavy, a díky tomu vlastně dochází k poklesu hladiny. Nicméně podobné jako jeřábování nebo vyzdvihování plavidel, tak se na konci sezóny již v minulých letech dělo a děje.
1: Děje se to i jinde než na Ohlíku, podobná akce?
0: Ne, stejným postupem, jako je to na Ohlíku, tak to děláme pouze zde, a je to dáno především tím, že je vlastně mimo provoz lodní výtah na hrázi Ohlíka. To znamená, to je ten lodní výtah, který za normální situace, pokud je hladina dostatečně vysoko, tak převáží lodě přes hráz vodního díla.
1: Myslím, že tuhle pomoc poskytujete zdarma, ale ono nic není zdarma, tak kdo to nakonec platí?
0: Tyto náklady jdou vlastně na zrub našeho podniku.
1: Už víte tedy, kolik lodí budete muset do neděle vyzvednout?
0: Tak my vlastně máme ten jeřáb zarezervovaný na ten počet lodí, který jsme zmínili, takže v tuto chvíli ty lodě stále přibývají. Jak jsem ji zmínil, tak ta neděle je plná, to znamená, je to vše bude, tento den bude vyzdvěženo 20 lodí a ostatní dny jsou obsazeny zhruba v tuto chvíli z 20 až 30%.
1: Takže místo ještě je. Tomáš Kendík, ředitel sekce zprávy povodí Vltava, byl ve vysílání. Děkuji za to, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Taková byla podvečerní publicistika, teď jsou na řadě aktuální zprávy. Zůstaňte dál s Českým rozhlasem.
2: Hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Po jednání na ministerstvu financí to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun. To je o 2,5 miliardy víc než letos. Jestli se mu podařilo ministryni Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl. Rusko a Ukrajina si vyměnili 103 válečných zajatců na každé straně. Potvrdil to ministerstvo obrany v Moskvě i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Navrácení ruští vojáci jsou podle rezortu v Bělorusku, odkud zamíří do Ruska. Výměna zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi oběma zeměmi. Ukrajina a Rusko si podle dostupných informací vyměnili už tisíce válečných zajatců. V Evropě stoupla v červenci inflace na 3% oproti červnovým 2,9%. Vyplývá to z údajů Eurostatu. Česko taky zaznamenalo nárůst, zatímco v červnu byla meziroční míra inflace 1,1%, v červenci stoupla na 1,3%. Nižší inflaci mělo v předchozím měsíci v Unii jen Švédsko. Naopak nejvyšší inflaci zaznamenalo Rumunsko, Litva, Kypr a Bulharsko. Růst spotřebitelských cen tlačí nahoru konflikt na Blízkém východě. A pražská zoologická zahrada dnes poprvé návštěvníkům ukázala malého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června samečce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného lachtana Gastona, který zahynul při pražských povodních v roce 2002. Sport. České hokejisté

0: Slováky prohráli na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15.30 se Švédskem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D8 u Velevína a zdržení na D4 za Prahou. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy z Bystřete za sjezdem na Teplice na 54,5 kilometru leží v levém pruhu plast. Na D8 z Prahy do Drážďan od sjezdu na Libouchec je dálnice uzavřená na 80. kilometru. Provoz zastavila vážná nehoda na německé straně. Náhradní trasa přes Petrovice ucpala se už silnice 248 přes Nakléřov a před sjezdem z dálnice na 80. kilometru se tvoří front. Kamionů. Pokud máte možnost, dá se využít přechod po silnici 7 přes horu svatého Šebestiána. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Loděnici zastavilo auto. Na 12. kilometru blokuje stoupací pruh a musí se vybočovat. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte velký pozor při sjezdu na Pražský okruh směr Plzeň.
3: Jak začne ta levotočivá zatáčka, tak je tam vpravo odstavený kamion. Je to velice nebezpečný, protože vidět na poslední chvíli a všichni se jdou v pravém pruhu, tak musí brzdit až do zastavení.
2: A na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Zbraslav zůstává kolona táhnoucí se do zúžení u Jíloviště zdržení půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní radiožurnál a znovu Štěpána Pokorného.
4: Ano, pěkný večer, v 18.34 pokračujeme muzikou. Zůstaňte s námi i dál, pěkný zbytek dne a hezký poslech.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Ostravě hledají způsoby, jak město ochladit. Nejlepší prý je najít místo, kde se voda drží přirozeně a jen jí trochu pomoct, aby tam zůstala. Dokladem je nový park v Prohlubni u Rušné silnice a my tam půjdeme v reportáži Radiožurnálu.

0: fire. Za necelý rok se zarostlá rokle u silnice v Ostravě Radvanicích proměnila na nový park plný vody. Krajinářští architekti využili dešťovku stékající z okolních svahů. Vyhloubili tůň a břehy osadili vrbami. Lidé tam teď i v největším horku najdou stín.
1: Když jsem sem přišel poprvé, tak vlastně tady byly ty bagry, hromady zeminy, bahno, ale i přesto všechno. Mně ten prostor přišel kouzelný, kachny tady chodily.
2: Popisuje projektant parku Lukáš Lattenberg, jak ještě před rokem vypadala prohlubeň mezi dvěma hlavními cestami.
1: Říkám, no tady chybí jenom ten rybníček s tím vodníkem, aby ty kačeny se tam mohly jako v tom rochnit. Takže ten nápad byl jako okamžitý, že to takhle musí nějak vypadat.
2: Čili vy jste prostě koukali, jak to tady funguje, koukal jste, kde ta voda je, kde
1: ano,
2: není.
1: Ano, ano. Jsou tady rostliny, které snáší krátkodobé zaplavení, je tady olše, vrba a tak dál. Potůček. Takže my jsme ten potůček trošičku skrotili, dali jsme mu do cesty jezírko.
2: Voda se tu vždy držela přirozeně. Podle starosty Radvanice Bartovic Aleše Boháče ze starostů pro Ostravu stačilo jí jen trochu pomoct.
3: Je zřejmé už z hlediska gravitace, že tady opravdu voda protíká, stýká se tady ze širokého okolí a opravdu v deštivých obdobích se tady vlastně ta voda nahromadí.
2: Tady voda bude vždycky.
3: Je to fakt jedno z nejnižších míst tady a pokud už by tady bylo sucho, tak bychom na tom byli opravdu zle. Každý chce sadit stromy, každý by chtěl parky, ale není jednoduché najít ten příhodný terén.
2: Dagmar a Lukáš bydlí nedaleko a hotový park si přišli prohlédnout jako první.
4: Tak to projdem.
2: Jak to tu vypadalo?
4: Nic, takové v podstatě smetiště zanedbané takové. Teď je to hezké, líbí se nám to.
2: Ladův park plný vody poslouží i jako ochrana před povodněmi. Zásoby vody z přívalových dešťů totiž nepustí do řeky najednou, ale zadrží ji tady mezi vodními rostlinami a vrbami. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.

Fotbalisté Plzně po dlouhém čekání na pražském letišti zamířili do Bělehradu, kde je čeká úvodní zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvězdě. A tak proti vášnivým srbským fanouškům. Za chvilku víc.

0: A to byl taky zpěvák Bruno Mars ve spojení s večerním radiožurnálem, který posloucháte v 18 hodin 50 minut. Výprava plná nástrah, to je úvodní účinkování fotbalistů Plzně v této sezóně evropských pohárů. Cesta do Bělehradu se jim protáhla, když kvůli technickým problémům letadla čekali několik hodin na odlet do srbské metropole. Hrát tam budou v úvodním utkání posledního předkola Evropské ligy proti Červené zvezdě. A na stadionu Rajka Mitiče je čeká pořádně horká půda a divoká divácká kulisa.
1: Jsem z Balkána a vím, že tam to bude výborný, vím, že budu fandit pro Zvězdu, tak víme, že bude tam jako to horět a Hvězda má skvělé fanoušky.
2: Je si vědom bosenský záložník Viktorie Amar Memić, že atmosféra bude ve čtvrtek večer na Marakana hodně divoká. Stadion získal svou přezdívku díky podobnosti se stejnojmenným fotbalovým stánkem v brazilském Riu.
3: Samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červené zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakana je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony. A
2: věří trenér Viktorie Martin Hyský, že jeho svěřenci nepodlehnou nepřátelské kulise. Zkušenosti z velkých zápasů v divoké atmosféře má také Amar Memić.
1: Měli jsme jako i větší zápasy, které jsme hráli a jako hlavně myslím si, že nikdo z toho nebude, jako, že se bude bát nebo něco takového.
2: Divoká kulisa se ostatně může obrátit i proti domácím fotbalistům. Minulý týden se po svém vyloučení v odvetě předkola Ligy mistrů s Berševou střetl s fanoušky teď už bývalý kouč Červené zvezdy Dejan Stankovič, který následně rezignoval.
3: Samozřejmě dobře víme, že momentálně Červená zvezda vyměnila trenéra, že tam úplně není dobrá nálada. A že se ta atmosféra, když budeme hrát dobře, tak se může obrátit proti domácímu týmu.
2: Myslí si plzeňský kouč Martin Hyský. Úvodní duel play-off Evropské ligy mezi Červenou zvezdou a Viktorií začne ve čtvrtek ve 20 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte zpravodajské vstupy. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
3: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Do funkce dnes oficiálně nastoupil nový maďarský prezident. Fotbalisté Plzně, Hradce Králové a Jablonce se chystají na play-off o evropské poháry. Nehodu vyšetřují na D5 na 44. kilometru ve směru do Plzně. A zítra čekáme většinou oblačno na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Maďarsko má ode dneška nového prezidenta. Funkce se ujímá bývalý předseda nejvyššího soudu András Baka. Poslanci strany TISA premiéra Pétera Maďara Baku do čela země zvolili v polovině srpna.
5: Nový prezident už předem vzkázal, že ani dvoutřetinová většina v parlamentu neznamená, že si vláda může dělat, co chce. Baka ve funkci střídá Tamáše Šujoka, jehož mandát ukončil Maďarův kabinet předčasně změnou ústavy. Podle premiéra byl bývalý prezident loutkou režimu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz. Ta Šujokovo odvolání označuje za nelegitimní. Baka zdůrazňuje, že chce být nadstranickým prezidentem a v případě potřeby se postavit i proti Maďarově vládě, která ho do funkce prosadila. Bára Vránová, Radiožurnál.
3: Letošní půdní sucho je v Česku nejdelší v historii měření. Asi na třetině území trvá už od začátku roku, informuje o tom portál Intersucho. Nejhorší je situace na jižní a střední Moravě, kde je nedostatek vláhy v půdě dlouhodobým problémem. Letos ale výrazně zasáhl i výše položené oblasti, třeba Vysočinu, Krušné hory nebo Šumavu. Tam půda není na takové sucho zvyklá, popisuje klimatolog z týmu Intersucha Pavel Zahradníček.
6: Nedostatek v horských oblastech je problém hlavně díky tomu, že byla slabá sněhová sezóna, chyběly tam ty sněhové srážky a tím vlastně to akumuluje po celý ten rok. A samozřejmě ty horské oblasti většinou dotují vodou nížiny, takže je menší zásoba vody i v těch oblastech, které vždycky nám pomáhaly vyrovnat tu vodní bilanci.
3: Je Světový den fotografie a letos si navíc připomínáme i 200 let od první fotografie. Tehdejší fotoaparáty byly rozměrné a na snímek bylo potřeba čekat hodiny. Dnes fotografujeme mobilem během zlomku sekundy a telefon dokáže některé detaily výsledného obrazu sám dopočítat.
7: Dnes máme fotografii za okamžik. V roce 1826 ale francouzský vynálezce Niepce čekal na svůj první dochovaný snímek celé hodiny, říká Tomáš Štanzl z Národního technického muzea.
8: Expozice byla nejméně 8 hodin.
7: Dnes světlo zachytí senzor mobilu a telefon obraz ještě upraví, popisuje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
9: Doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
7: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Radiožurnál. Sport.
10: Fotbalisty Plzně, Hradce Králové a Jablonce čekají zítra úvodní zápasy play-off o evropské poháry. Plzeň se v evropské lize představí na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Jablonec začne boj o konferenční ligu v Glasgow proti Rangers a Hradec Králové čeká zápas v Aténách s Panathinaikosem. Východočeši chtějí těžit i z předchozího evropského dvojzápasu s Bešiktašem Istanbul, a to navzdory tomu, že do sítě tureckého týmu neskórovali, říká kapitán Vladimír Darida.
11: Je to pro nás velký zápas, který může hodně ovlivnit tu sezonu. Nám to může dodat sebevědomí, že i s tak velkým týmem, jako byl Bešik, tak jsme dokázali hrát vyrovnanou partii a věřím, že teďka to zúročíme, ty zkušenosti, a že to zvládneme.
10: Panathinaikos přivítá Hradec Králové ve 20 hodin a 30 minut. Rangers se utkají s Jabloncem ve 20:45 a Červená zvezda z Plzní od 8 večer.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D1 v Brně a na D5 u Cerhovic. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice zpomalíte na kilometru 182, za sjezdem na Výstaviště na kilometru 191 vyšetřují nehodu. Uzavřený byl pravý pruh, už se jede dvěma pruhy, osobními auty čekejte 10 až 15 minut navíc. Dálnice D8 z Prahy do Drážďany u Libouchce uzavřená, dopravu odklánějí na exitu 80. Před tímto sjezdem se tvoří kolona, náhradní trasa přes Libouchec a Petrovice. Provoz zastavila vážná nehoda na německé straně. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Žebrák pomalu na 36. kilometru se dojíždí do kolony, policisté tam sbírají z vozovky kusy pneumatiky, krátká kolona se za chvíli rozjede. Na D5 dál směrem do Rozvadova ještě opatrně za sjezdem na Cerhovice na 44. kilometru hlásíte nehodu.
13: 44. kilometry jsou tři auta v sobě. Dvě jsou v levém a jedno je v podstavném pruhu.
12: Je tam krátká kolona, ovšem brzdí se prudce na mokré vozovce. Na D4 z Prahy do Strakonic za sjezdem na Baně zůstává kolona, popojíždí se do omezení u jíloviště na 9. kilometr, zpoždění kleslo na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
14: 19 hodin 6,5 minuty. Zdravotní sestry by v budoucnu mohly získat větší pravomoci. Diskutuje se třeba o předepisování některých léků. Na příslušné novele zákona teď ministerstvo zdravotnictví pracuje. Víc si řekneme za chvilku ve vysílání večerního radiožurnálu. Pěkný den a hezký poslech.
4: Večerní radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: předepisování léku chronicky nemocným pacientům nebo očkování proti chřipce a covidu. To teď zdravotní sestry dělat nemůžou, v budoucnu by ale mohly dostat větší pravomoci. Ministerstvo zdravotnictví proto připravuje novelu zákona, kterou chce mít hotovou v září. Týkat se má dětských a všeobecných sester.
1: Nové pravomoci by uvítala třeba všeobecná sestra Hana Nejedlá z Prahy, která pracuje současně v nemocnici a ordinaci praktické lékařky.
2: Jako JIPová sestra mám obrovské množství kompetencí a samozřejmě odpovědnosti a v ordinaci praktického lékaře v podstatě nemám skoro žádné kompetence a hlavní část mojí práce je administrativní a jako telefonistka, takže je to nesrovnatelné.
1: Změny by se mohla dočkat od ledna 2028. Vedle péče o chronicky nemocné pacienty a očkování by se zdravotní sestry mohly víc zapojit právě taky do prevence nebo ošetřování ran, říká hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit, odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření, vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
1: O konkrétních úkonech, které by sestry mohly dělat navíc, se podle ní ještě diskutuje. Prezident České lékařské komory Milan Kubek ale s rozšířením kompetencí nesouhlasí. Podle něj na to sestry nemají dostatečné vzdělání.
4: To všechno zní hrozně hezky, pokud se nic nepřihodí, ale co se stane, když dojde k nějakému pochybení nebo k nějakému zhoršení stavu pacienta? Kdo to bude řešit? Budou to řešit doktoři, kteří to nezpůsobili.
1: Řekl před časem Kubek. O tom, jestli bude sestra dělat úkony navíc, rozhodne po vzájemné dohodě poskytovatel péče, tedy lékař nebo nemocnice. Do budoucna ministerstvo připravuje koncept sestry s pokročilou praxí, který by vedl ke změnám ve vzdělávání. Zuzana Tomášková z České asociace sester ale odmítá, že by už teď sestry neměly dostatečnou kvalifikaci.
5: Když spočítáte celkovou dobu, tak ty kolegyně studují třeba 8 let. Když si někdo chce dodělat PhD, máte to další 4 roky. Takže věřím, že to vzdělávání určitě je nastavené velice dobře, protože na lékařských fakultách, kde většinou je i obor všeobecné sestry, mnoho těch přednášek, na které chodí v prvním ročníku lékaři, chodí vlastně společně.
1: Ministerstvo chce ale do novely zahrnout i další nelékařská povolání, třeba nutriční terapeuty. Michaela Bacílková.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D8 z Prahy do Drážďan byla u Libouchce uzavřená po nehodě na německé straně. Před okamžikem zrušili odklon na 80. kilometru a už se dá projet. Opatrně, kamiony se teď zastavují na 78. kilometru. Rozjezd kolony ještě nějakou dobu potrvá. Osobními auty se už nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Bývalému americkému prezidentovi Billu Clintonovi je dnes 80 let. V čele Spojených států stál v letech 1993 až 2001. Jako prezident za demokratickou stranu vystřídal v Bílém domě republikána George Bushe staršího a po 8 letech uvolnil místo jeho synovi George Bushovi mladšímu. Clintonovu vládu provázely úspěchy i poklesky.
1: Bill Clinton will be the new president of the United States.
2: 3. listopadu 1992 bylo jasno dřív, než se spočítali hlasy ve všech amerických státech. Bill Clinton získal dost volitelů na to, aby porazil George Bushe staršího po jednom funkčním období.
3: On this day, in massive numbers, the American people have voted to make a new beginning.
2: V rodném Arkansasu, kde skoro 12 let působil jako guvernér a předtím ministr spravedlnosti, slavil s rodinou a voličům sliboval nový začátek života Ameriky. Čtyřicátý prezident Spojených států přijel na oficiální návštěvu Česka po pokojném rozdělení Československa v lednu 1994. Kromě účasti na summitu Vyšegrádské čtyřky měl i čas na neoficiální program. Po večeři v pivnici u Zlatého tygra zašel s prezidentem Václavem Havlem a tehdejší americkou velvyslankyní při OSN a českou rodačkou Madeleine Albrightovou do jazzového klubu Reduta. Od Václava Havla dostal nový saxofon s věnováním a zahrál si na něj. Bill Clinton usiloval o ukončení vleklé války v jihovýchodní Evropě. Ta v bývalé Jugoslávii začala ještě před jeho nástupem do úřadu. Na rozdíl od některých jeho následovníků se mu skutečně podařilo krvavý konflikt Bosně zastavit. Daytonská mírová dohoda byla na vojenské základně v Ohio podepsaná v roce 1995. Američanům pak vysvětloval, že vojáci Spojených států nejedou do Bosny bojovat ve válce, ale pomoci Bosňanům naplňovat jejich vlastní mírovou dohodu. Bill Clinton obhájil prezidentský mandát v roce 1996. Jeho druhé funkční období ale poznamenala aféra se stážistkou Monikou Lewinskou. Sněmovna reprezentantů proti němu zahájila proces impeachmentu. Senát ho sice neuznal vinným zbránění spravedlnosti, ale stín na jeho kariéře i manželství rok a půl trvající vztah s Lewinskou zanechal. S manželkou Hillary se nerozešli. Z rozhovoru s Faridem Zakariou na stanici CNN bylo zřejmé, že Hillary Clintonová manželovi nakonec odpustila.
4: Užíváme si krásné chvíle a čas, který jsme spolu strávili v 50-letém manželství.
2: Clintonovi spolu bydlí v domě ve městě Chappaqua ve státě New York. Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Eliška Zábrocká má zprávy.
2: Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. 3 lidi zemřeli při nehodě auta s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázel s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Americký prezident Donald Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, informuje o tom agentura AFP. Trump zároveň zopakoval, že s Kimem vychází dobře. Americký prezident v pondělí nařídil omezení vojenského cvičení Jižní Koreje a USA, mimo jiné kvůli dobrým vztahům se Severní Koreou. Korejskou lidovou republiku ale podle sestry Kim Jong-una Trumpovo rozhodnutí nezajímá. Nepřátelská politika Spojených států vůči Pyongyangu se tím podle ní nemění. A za Česko bude o Oscara usilovat dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Z 5 filmů ho vybrala porota České filmové a televizní akademie. Snímek natočila režisérka Pepa Lubojacky. 5 let sledovala své blízké, kteří přišli kvůli závislostem o střechu nad hlavou. Snímek za sebou má i mezinárodní úspěch na festivalu Berlinále, kde získal cenu pro nejlepší dokument. V českých kinech bude od 24. září. Sport. Cyklista Pavel Bittner obsadil 7. místo v hromadném spurtu úvodní etapy závodu kolem Beneluxu. Dojezd v dešti v belgickém Distu ovládl Ital Milan, který těsně porazil Nizozemce Koje a vede průběžné pořadí závodu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Situace na D1 v Brně a překážka na Pražském okruhu. Na D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silnější provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196 a zpoždění kolem 10 minut v osobních autech.

0: Na D4 z Prahy do Strakonic před sjezdem na Jíloviště je z 8. kilometru už pouze krátká kolona kvůli dopravnímu omezení. Na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu, kolona se netvoří. Na silnici 13 z Chomutova do Karlových Varů pomalu v zatáčkách za Bočí. Srazila se dvě auta, je tam olej na vozovce, čekejte omezený průjezd. A na silnici 11 z Ostravy do Opavy před sjezdem na Velkou Polom zastavilo auto. Je na kilometru 270, odstavný pruh je tam úzký, vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy. Dál posloucháte večerní radiožurnál a Štěpána Pokorného.
3: Dobrý večer, chvilku po půl osmé. Pokračujeme s Edem Šírenem. Hezký poslech.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Pražská zoo lidem představila mladého Lachtana Jabulaniho. I přes počáteční problémy s kojením je z něj zdravé mládě. Je pravnukem slavného Lachtana Gastona. No a my se za ním vydáme za chvilku ve večerním radiožurnálu.

0: Pražská zoologická zahrada návštěvníkům poprvé představila mladého samečka lachtana jihoafrického. Jmenuje se Jabulani a narodil se 5. června matce Daisy. Je zároveň pravnukem slavného Gastona.
1: Lidé vítají malého Jabulaniho ve velkém expozičním bazénu. Přišli se na něj podívat třeba Matěj s bratrem Michalem.
2: Plavou tady, pěkný, asi mají dobrý počasí, roztomilý.
3: Moc se těšíme, až uvidíme toho malého lachtana.
1: Malého lachtana sleduje i paní Jaroslava.
4: Je strašně šikovný a trošičku bojácný, ale časem se to podá.
1: Jabulani má nyní už 15 kilo, je hravý a zvědavý. Neměl to ale od začátku úplně jednoduché, říká chovatel lachtanů Jakub Mezej.
5: Zjistilo se, že Daisy nemá dostatek mléka, takže jsme museli něco malinko lehce přikrmovat, ale po pár dnech vlastně se v Daisy projevily mateřské pudy a to mládě začalo kojit, mládě nám krásně začalo přibírat na váze.
1: V pražské zoo ale Jabulani nemůže zůstat navždy.
5: Zůstane tady minimálně rok, rok a půl, pak mu budeme muset začít pomalinku hledat nový domov, protože lachtani jsou haremová zvířata, to znamená, že jeden samec má několik samic a kdyby tady byl další samec, tak by se samcem oslem mohly vznikat třenice, mohlo by to být vlastně nepříjemné.
1: Jabulani je pravnukem slavného lachtana Gastona. Ten zahynul před 24 lety při srpnových ničivých povodních. Ve vysílání Českého rozhlasu o něm tehdy mluvila jeho cvičitelka Michála Voldřichová.
6: Gaston byl strašný lump. Strašný, jako opravdu takový mazaný, chytrý. To nebylo zvíře, to byla bytost, jo. Mazaná bytost. Ale hrozně hodnej a hrozně měl rád lidi, byl vstřícnej, ochotnej, milej. No ale měl svoji hlavu.
1: Pražská zoo chová lachtany od roku 1934. První z nich, lachtany kalifornské, tehdy daroval zoo herec Vlasta Burian. Lachtany jihoafrické chová pražská zoo od roku 1991. Aktuálně jich tu je 5. Z Prahy Laura Hájková, Radiožurnál.

Až pět českých klubů by na podzim mohlo hrát hlavní fázi některého z evropských pohárů. Slavia, Sparta a Plzeň mají jistotu. Hradec Králové a Jablonec musí zvládnout poslední předkolo konferenční ligy. Už za chvilku se vydáme za Severočechy do Skotska.

0: Fotbalisty Jablonce čeká boj o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo proti Rangers rozehrají zítra v Glasgow. Proto teď míříme do Skotska za naším reportérem Karlem Schambergrem. Dobrý večer.
1: Dobrý večer ze Skotska.
0: Rangers, to je tým, na který si hodně fanoušků vzpomene v souvislosti s utkáním proti Slavii před 5 lety. Připomeň nám prosím ten příběh a najdeme nějaké hráče z té doby v současném kádru skotského týmu.
1: Samotní hráči Jablonce tyto události před odletem sami zmiňovali. Slavia právě tady na Ibrox Stadium před 5 lety vyhrála v 8. finále Evropské ligy, postoupila tak, ale o to úplně tak nejde. Brankáři Pražanů Ondřeji Kolářovi tady v podstatě byla ukončena kariéra. Potom, co ho při výběhu podrážkou kopačky trefil do obličeje Roof, Kolář to odnesl zlomeninou lebky a i přes zotavení se nikdy na stejný fotbalový level nedostal. To je jedna rovina a tou druhou je slavista Ondřej Kůdela, který tady po tomto incidentu v závěru utkání něco se zakrytými ústy pošeptal hráčům Rangers a Kůdela následně dostal stopku v 10 duelech pod hlavičkou Unie evropských fotbalových asociací za rasistické chování. A to vše tedy na stadionu, v jehož útrobách se právě teď nacházím a z tohoto manšaftu Rangers, abych odpověděl, jestli je ještě někdo z této doby v tom aktuálním manšaftu, tak už není. Nenajdeme tady žádného hráče, na Jablonec čeká na opak celkem mladá a hlavně pestře, co se týče národností, složená sestava.
0: A co zajímavého zaznělo na předzápasové tiskové konferenci?
1: Trenér Luboš Kozel přiznal, že v jeho trenérské kariéře to bude asi jeho největší zápas, protože ještě nikdy netrénoval mužstvo na tak velkém stadionu. Kapitán Nemanja Tekijašky, pak zmiňoval v podstatě podobné věci, že se na tu atmosféru tady nedá úplně připravit. Jen připomenu, že podle dosavadních informací by mělo být zítra vyprodáno a na stadionu by tak mělo být okolo 51 tisíc fanoušků.
0: Říká z Glasgow Karel Schamberger, díky a pěkný večer.
1: Pěkný večer z Glasgow.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Pozoruhodný a tragický příběh plný vážných obvinění podváděl a vymýšlel si britský profesor Jason Arday, kdo může za jeho smrt.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 20 hodin. A zprávy má pro vás Eliška Závrocká.
1: Po nehodě autobusu a osobního auta zemřeli u obce pěti psi na Chomutovsku 3 lidé. Silnice je uzavřená. Izraelská armáda zahájila první vyšetřování svých možných zločinů v pásmu Gazy. České hokejistky prohrály s Finskem 1-3. Tým poprvé vedl trenér Idalsky. A zítra čekáme většinou oblačno na jihovýchodě i s deštěm. Teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: U obce pěti psi na Chomutovsku zemřeli po srážce autobusu a osobního auta 3 lidé. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, včetně vrtulníku. Silnice druhé třídy číslo 224 je zatím uzavřená, pokračuje policejní mluvčí Miroslava Glogovská.
3: Kolem 18. hodiny došlo na Chomutovsku mezi obcemi pěti psy a Rokle k tragické dopravní nehodě. Osobní vozidlo tam přejelo do protisměru, kde se střetlo s autobusem, v němž kromě řidiče nikdo nebyl. Silnice číslo 224 je v místě nehody uzavřena, místo lze objet přes obec Poláky.
1: Ministerstvo pro místní rozvoj by v příštím roce mohlo dostat ze státního rozpočtu až 5 miliard 700 milionů korun. Po jednání na rezortu financí to řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO. Konkrétní částku ale neupřesnila. Největší část peněz z rozpočtu by podle ní měla jít na spolufinancování evropských fondů. Ministerstvo připravuje taky kroky pro dostupnější bydlení pro mladé. Peníze na podporu bydlení chce získat i z evropských zdrojů, říká ministryně Mrázová.
4: Podařilo se nám nalézt 5,87 miliard korun na program Dostupné nájemní bydlení 2.0, také vyjednat finanční prostředky na zvýhodněné úvěry pro mladé rodiny, na akontaci nebo zakoupení podílu družstevního bydlení.
1: Další finance chce Mrázová investovat do opravy zázemí a modernizace vybavení horské služby. Izrael zahájil první vyšetřování možných zločinů své armády od začátku války v pásmu Gazy, včetně smrti 5leté palestinské dívky Hinta Rajabové nebo 15 záchranářů a humanitárních pracovníků. Uvedla to v prohlášení izraelská armáda. Ze 150 přezkoumaných případů jich vyšetří 5. Organizace za lidská práva ale upozorňují, že podobná vyšetřování málo kdy vedou k odsouzení. Izraelská armáda čelí za útoky na civilisty v pásmu Gazy dlouhodobě mezinárodní kritice. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v pásmu Gazy zabila od počátku války přes 73 tisíc Palestinců. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
5: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
1: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer.
6: Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
6: Další zápas odhrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 proti Švédsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na pražském okruhu mezi tunely a zavřená silnice 13 z Chomutova do Varů. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště stojí mezi tunely porouchaný kamion. Na 11. kilometru blokuje provoz v pravém pruhu. Vozidla tam vybočují, kolona se ale netvoří. Dobré zprávy z D1 kolem Brna ve směru na Ostravu. Už je to téměř bez kolony, zdržení je minimální. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je uzavřená mezi Damicemi a Stráží nad Ohří. Zasahují tam záchranáři. u srážky dvou osobních aut. A na Chomutovsku je uzavřená silnice 224 z Kadaně na Podbořany. Mezi Pětipsy a odbočkou na Žatec zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se dá přes Pětipsy a Poláky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní radiožurnál, teď už s Patricí Strouhalovou.
0: 6 minut po 20. hodině vás zdravím a přeju vám dobrý večer. Je leto, máme tady na radiožurnálu letní seriál, ten jsme nazvali Poutníci, no a v něm vás totiž za chvilku už vezmeme na stezku, kterou sice různé turistické agentury propagují, ale málo kdo ji zná. Ta stezka, poslouchejte dobře, vede z Bavorska přes Šumavu až do Prahy a jmenuje se Vintířova. Jejím centrem je Dobrá voda na Šumavě, kde je i kostel zasvěcený právě svatému Vintířovi.
2: Večerní radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: Chcete mít v nohách 300 kilometrů, no pak poslouchejte večerní radiožurnál. 300 kilometrů totiž tolik přesně měří Vintířova stezka. Ta stezka vede z Bavorska do Čech, její hlavní část prochází málo obydlenou šumavskou krajinou a právě v našem letním seriálu Poutníci mapujeme cesty, kudy procházejí poutníci i turisté. Ovšem, tahle Vintířova stezka není moc známá, i když ji různé turistické agentury propagují. Populární jsou spíš jednotlivé úseky, kde si výletníci vybírají jednodenní etapy anebo okruhy kolem zajímavých míst.
1: Středobodem Vintířovy stezky je obec Dobrá voda u Hartmanic na Šumavě. Tady se po svatém Vintířovi jmenuje skoro všechno, ale že by o tom měli turisté ponětí, tak to nevypadá.
2: Včera jsme hledali, kam se dneska vypravíme, takže jsme to objevili na mapě. Náhodou, no.
3: Ne, to jde mimo nás. My jezdíme dokrát na ryby, takže tohle je taková výjimka, kdy jsme vybočili a vyrazili jsme sem, protože to nás zajímalo.
4: Vintýřová stezka, Zdeničko, narazila jsi na něco takového?
3: Ne, no.
1: Tady zrovna je cedule Vintýřová stezka a kostel se jmenuje také kostel svatého Vintíře.
3: Jo.
1: Z něj jste právě vyšli.
3: To jsme si všimli, jo.
5: Jednou se mě na to ptali, tak jsem mi na mapě odkazala, tam to našlo, kudy to přesně vede taky.
1: Lenka studuje střední školu teprve stavební dokonce a ještě dokonce v Trnavě na Slovensku. Tady se teprve domestifikuje. Teprve se seznamuje s Vintířem.
5: No právě jsem tady už třetím rokem jenom, ale určitě to je přes Březník, protože tam měl tu polstanu, tam pak i zemřel.
1: Takže mě nezbývá, než si vyrazit na Březník.
6: Dosáhl jsem nadmořské výšky 1006 metrů Vintířova skála. Pod Vintířovou skálou je kaplička a to už slyšíte, zasvěcená komu jinému než svatému Vintířovi.
7: Schody jsou vytesané v kameni, s tím si dal někdo velkou práci. Tohle bude tohle století.
8: Já jsem tady u kamarádky vlastně na návštěvě v Záluží usušit a ona mi sem vlastně vzala jako na procházku, protože máme rádi místa, kde se nepohybuje takový ten hlavní dav turistů.
1: Iva o Vintířově stezce netušila ještě včera vůbec nic, když to její kamarádka, která je místní, Renata, přece jenom asi ví.
9: No, tak já jsem tady rodačka vlastně ze Sušice. Já si myslím, že jako její znají lidi, jo, ale že dávají přednost prostě akcím a třeba větším hradům, kde mají nějaký vyžití, kde něco prostě si můžou koupit nebo něco poslechnout, jo. Ale určitě ji znají, já jako zase, když sem chodím, tak nemůžu říct, že by tady nikdo vůbec nepřišel, to jo.
1: Nejste tu poprvé?
9: Ne, zdaleka. Nejsem tu poprvé.
8: Tak my tady vlastně, když procházíme, tak díváme se na mapě, co je tady vlastně kde k vidění, jaké jsou tady vlastně zajímavosti a čteme si vlastně historii, jestli třeba dohledáme něco na webu k tomu, takže jako nás to zajímá nejenom tady kouknout a jít zase zpátky, ale trošku to blíž prozkoumáme, když už tady jsme. Nachytřila jsem se. Jo.
1: Na cestu dalším poutníkům, turistům, chodcům, výletníkům vyzvánějí zvony na kostele svatého Vintíře na Vintířově stezce. Z Dobré vody na Šumavě Lubomír Smatana, Radiožurnál.

Na Baťův kanál se za chvíli ve večerním radiožurnálu podíváme. Bez místní znalosti a zkušeností s řízením plavidel je lepší totiž se některým úsekům vyhnout, tak letos vypadá sezóna na Baťově kanále přesně takhle. Správce a kapitány trápí právě dlouhotrvající sucho. Tak za moment o tom uslyšíte. Dobrý večer.

0: Letošní léto, hlavně dlouhotrvající sucho, trápí i kapitány Baťově kanále. Kriticky málo vody je třeba ve spodní části směrem na Hodonín. Letos otevřený úsek měl být přitom lákadlem pro turisty. Ta plavba sice není zakázaná, ale hrozí poškození lodí a třeba ve Strážnici na Veselsku je aktuálně jenom 10% obvyklého srpnového průtoku. Ani srážky ze začátku týdne tu hladinu výrazně nezvedly. Správci vodní cesty doufají, že ještě zaprší.
1: Letos je potřeba dávat hlavně pozor na té nové části, která je splavněná směrem na Hodonín, protože jsou tam napadané stromy. I teď, když je sucho, tak jsou pořád skované pod hladinou a tam to nebezpečí je. Sucho ovlivňuje hlavně tu spodní část, kde je málo prohloubená ta dráha z té komory.
2: Popisuje kapitán lodí Lukáš Habarta. Na některých úsecích Baťova kanálu vyžaduje plavba obezřetnost, místní znalost a zkušenost, aby se plavidlo nepoškodilo.
1: Pokud člověk to nemá úplně v ruce tu loď, tak radši ať tam nejezdí a jezdí směrem třeba na Uherské Hradiště nahoru.
3: Jednoznačně, co nám může pomoci, déšť a v podstatě nic jiného.
2: Dodává Vojtěch Bartek z obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Podle něj jsou některé průtoky stále pod hranicí sucha. Museli proto přistoupit k opatřením.
3: Jednou z nich je omezení komorování na plavebních komorách, když se nekomoruje v tom režimu, tak jak prostě ty lodě připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení toho komorování, neproběhne jich za den tolik.
2: Podle Bartka spozorovali i drobný úbytek návštěvnosti.
3: Při předpovědích takového toho velkého tropického vedra nám prodej lodních lístků mírně klesá, lidé jdou radši do stínu, k vodě ve smyslu koupat se, než na lodičky. Ale jsou to zejména ti, co by využili služeb buď pravidelných plaveb, anebo těch krátkodobých pronájmů. Ti, co mají zamluvené kajutové lodě na třeba celý víkend nebo na celý týden, tak ty termíny neruší.
2: Kvůli suchu platí i zákaz rybolovu na řece Moravě, například v úseku u Hodonína i z druhé strany na slovenském břehu u Holíče. Hana Novotná, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu.
1: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál v 20 hodin a 30 minut. Zprávy připravuje Eliška Zábrocká.
1: Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Bude taky foukat silný vítr o rychlosti v nárazech až 70 km za hodinu a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se pak zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadě a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu Česka. Doprovázet je může přívalový déšť a kroupy. Velmi silné bouřky se pak pravděpodobně objeví i v pátek odpoledne. Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. Po zřícení nelegálního zlatého dolu ve Středoafrické republice zemřelo více než 100 lidí, informuje o tom tamní hornická asociace. Záchranné akce stále pokračují. Incident se stal včera ve vesnici poblíž hranice s Kamerunem. Těžba je pro mnoho lidí v oblasti podstatný zdroj příjmu. Špatné bezpečnostní podmínky jsou ale častou příčinou podobných smrtelných nehod. A Radiožurnál je opět nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v Česku. V první polovině roku si ho denně naladilo 754 tisíc lidí. Vyplývá to z nejnovějších výsledků radioprojektu. Oproti druhému pořadí nejposlouchanějšímu rádiu, tak má denně náskok skoro 100 tisíc posluchačů. Od ledna posílila poslechovost i dalších stanic Českého rozhlasu. Dařilo se Plusu, který měl svou zatím historicky nejvyšší denní poslechovost. Skoro 170 tisíc lidí. Stejné platí i pro Radiožurnál Sport, který si každý den pustilo rekordních 86 tisíc posluchačů. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 u Jirn a zavřená silnice 13 u Stráže na Tohří. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u exitu Úvaly. Na 8. kilometru na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. Jsou v odstavném, ale zasahují částečně do jízdního pruhu. Na místě už je policie. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště čekejte překážku mezi tunely. Na 11. kilometru porouchaný kamion blokuje provoz v pravém pruhu. Vozidla vybočují. Na D1 pozor za Prahu ve směru do Brna. Za sjezdem na pražský okruh na 11. kilometru zůstalo stát osobní auto, má poruchu a blokuje odstavný pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna zvyšte pozornost za

0: Vínem. Na 29. kilometru stojí porouchané auto, není výrazněji označené, do jízdního pruhu ale nezasahuje. A na Karlovarsku je uzavřená silnice 13 do Chomutova. Mezi Damicemi a Stráží nad Ohří havarovala dvě osobní auta. Zasahují tam záchranáři a podle policie se ještě nedá projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25. Tolik zprávy. A po nich si ve večerním radiožurnálu poslechněte dnešní díl z zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Tragický příběh nejmladšího černošského profesora v historii univerzity v Cambridge.
5: Jason Arday became Cambridge University's youngest black professor.
6: Raketovou kariéru ukončilo obvinění z plagiátorství a předčasná smrt.
7: Obvinění z plagiátorství Arday odmítal. Truly
8: grateful to everyone. Byl označován za superhvězdného profesora.
9: Díky svému prestižnímu univerzitnímu postu se stal symbolem rasové inkluze v britském vysokém školství.
10: Pozoruhodný a tragický příběh plný vážných obvinění. Podváděl a vymýšlel si profesor Jason Arday, kdo může za jeho smrt. Na otázky, kterými žije Velká Británie, hledá odpověď Ladislav Nať, ředitel Ústavu anglistiky na Jihočeské univerzitě a spolupracovník serveru Info.cz. Dnes je středa, 19. srpna. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den, díky za pozvání.
10: Budeme se bavit o pozoruhodném případu profesora Jasona Ardaye, který sledovala celá Británie minimálně v těch posledních týdnech. Ten skončil, ten příběh jako takový před víkendem v jižním Londýně, protože nalezli pana profesora mrtvého v jeho bytě podle policie. Ta smrt nebyla zapříčiněna jinou osobou, byla nečekaná nebo neočekávaná, ale ne...
11: Podezřelá.
10: Tak, vyjádřil se k tomu i britský premiér, mluví o tragédii na mnoha různých úrovních. Je to teď na ostrovech, vy to dění sledujete velmi dopodrobna, je to teď jedno z těch hlavních témat?
11: Je to velmi živé téma, aktuální. Asi všichni, i ti jeho kritici, se shodují na tom, že to byla obrovská tragédie. A rezonuje to ve společnosti velmi silně. Konala se taková vzpomínková akce v centru Londýna na uctění jeho památky. Samozřejmě je to věc, o které se píše, mluví, hledají se viníci, část, včetně univerzity, viní média. Média se hájí tím, že jenom konala svou povinnost a podobně. Každopádně to téma bude ještě dlouho velmi silně jako v popředí.
10: Ardayova rodina se k tomu taky vyslovila prohlášením, ve kterém popisuje tlak právě na britského akademika Jasona Ardaye kvůli kampani údajně plné misinformací.
12: Od chvíle, kdy Jason přijal místo profesora na Cambridgeské univerzitě, byl více než 3 roky terčem soustavných útoků ze strany těch, kteří se ve snaze ho diskreditovat nezastavili před ničím.
10: Zastal se ho i třeba londýnský starosta nebo někteří kolegové z univerzity v Cambridge, kde byl profesorem.
13: Byl to neuvěřitelně laskavý, mírný, starostlivý a velkorysý člověk. Ale v médiích ho vykreslovali jako plagiátora, lháře a podvodníka.
10: Zaznamenal jsem slova o bombardování právě médií, která se pak hájí. Guardian vydal editoriál, ve kterém vysvětluje, že to je prostě práce novinářů o těch věcech informovat. Nicméně ti, kteří Ardaye hájí, tak mluví o tom, že byl vykreslován čistě jako podvodník. My musíme říct, že faktem je, že existují velmi, ale skutečně velmi vážná podezření z plagiátorství, s konkrétními příklady, s uvedením schod s různými jinými dalšími publikacemi v případě jeho disertace a v případě dalších jeho prací, které potom i ex post opravoval. To se samozřejmě děje v akademickém prostředí, ale stalo se to i v tomto případě. Četl jsem i o využívání dat z jiných prací, to by byl zase trochu jiný problém, než jenom to plagiátorství, to je prostě potom podvod, ale jsou to všechno velmi vážná obvinění. My zatím nemáme jednoznačný důkaz nebo jednoznačné stanovení univerzity, že tomu tak bylo. Nicméně, jak závažné ty důkazy podle vás jsou?
11: Myslím, že závažné jsou. Ještě bych podotkl jednu věc. Všechno to, co říkáte, je pravda. Skutečně ten profesor Arday se ocitl pod obrovským tlakem, ale on se pod tím obrovským tlakem, kdybychom to srovnávali s jinými případy, které se vyskytly, teď případy plagiátorství nebo nějakého údajného podvodu, tak on se pod tím obrovským tlakem vyskytl mimo jiné, protože on nebyl bezvýznamným nebo řadovým akademikem, on byl velmi významnou osobou, kterou ta univerzita od jeho nástupu na univerzitu využívala. Dokonce zaznívají takové názory a myslím, že na nich je hodně pravdy, že ho ta univerzita trochu zneužívala jako maskota. Když se objevují ty diskuze o rasismu, tak se říká, že vlastně ta univerzita se chovala rasisticky, protože bylo to asi ve dvou britských listech, že vlastně ho skutečně jako maskota, jako ty indiány, které prostě přivezli, že ho z Nového světa do Anglie, tak je ho vodila a ukazovala. On prostě vystupoval v médiích, tuším, že dokonce nesl olympijskou pochodeň, že jo, když byla olympiáda v Londýně, takže on byl skutečně výrazná postava a proto ten byl tak strmý.
10: Pardon, tohle to se dělo ještě předtím, než byl pak jmenován profesorem na Cambridge, třeba ta olympiáda v Londýně a tak dále. A to se týká toho tokenismu, o kterém často kritici právě mluví.
11: Ano, že... myslím, že bylo velmi nešťastné a že pokud někdo říká, že on byl oběť těch kulturních válek, tak je na tom mnoha pravdy, protože skutečně byl, na jedné straně byl prostě prezentován jako ten kluk z plagátu, ten prostě člověk, který vlastně ukazuje, že ta strategie, ta diversity, equality, inclusion je vlastně správná. Na druhou stranu, teď, když se ukázalo, že tam jsou jisté nesrovnalosti, tak naopak ty kritici to ho využili v podstatě jako ten exkluzivní terč, ale k těm obviněním, tam myslím si, že vážná jsou, protože zazněla z mnoha zdrojů. Já bych byl velmi opatrný, nebo respektive takhle, když jsem četl ty materiály, tak jsem dost jaksi s podezřením četl ten Sobstakový článek profesora Kofnase, který měl vlastně osobní ambici, on je zastánce velmi jako rasistické teorie. On říká, že kdyby nebyly tyhle ty programy pro inkluzi, tak by na Harvardu a dalších prestižních univerzitách nepůsobil žádný černý profesor ani skoro žádní studenti. Skutečně musel z Cambridgeské univerzity odejít, takže toho bych bral s rezervou, ale objevily se ty informace vlastně i z jiných zdrojů a úplně nejzávažnější pokládám ten článek, na kterém pracoval Times Higher Education, což je velmi prestižní a velmi seriózní časopis.
14: Sestavili jsme 63-stránkovou zprávu, která podrobně popsala, jak zřejmě bez řádného uvedení zdroje Ardej použil rozsáhlé části práce, kterou v roce 2009 napsala jiná studentka. Další šetření odhalilo pasáže, které se zdály být převzaty z prací výzkumníků z USA, Austrálie, Spojených arabských emirátů a Spojeného království.
11: Ten časopis nebo jeho redaktoři později vydali několik rozhovorů a v nich říkají, že by nedospěli k tak závažným vývodům, k jakým dospěl Kofnas a další, akorát, že univerzita se s nima nechtěla bavit.
10: Mm-hmm. A ten článek nakonec ani nevyšel.
11: Ten nevyšel.
10: Kvůli zásahu právníků.
11: Nevyšel ze dvou důvodů, ano. Nevyšel zejména kvůli zásadu velmi drahé právnické firmy, která se specializuje na pomlouvačné kampaně. A Times Higher Education, nebo respektive jeho editoři, říkají, že i kdyby měli pravdu, tak by ten spor trval několik měsíců a byl by obyčejně nákladný, že by mohl vlastně celý ten časopis zrujnovat. Jo? Takže vlastně univerzita se to jednak snažila zamec pod koberec, už mohla vlastně provést to své šetření, když ten dotaz z toho Times Higher Education přišel. Mm-hmm. A ten dotaz byl směřován profesoru Ardajovi, nicméně on neodpovídal. Odpovídala tisková mluvčí univerzity, která řekla, že to jsou rasistické pomluvy. Dokonce bylo proti jednomu z těch redaktorů, který na tom pracoval, trestní oznámení bylo podáno, on byl vyšetřován, policie mu zakázala Jasona Ardaje komentovat. Takže tady si myslím, že obrovský díl viny leží na univerzitě, že k tomu nechtěla přistoupit otevřeně.
10: A mluvíte, pardon, o dvou důvodech, tak jeden důvod tento a druhý důvod, proč nevyšel ten článek?
11: První důvod teda byl ten právní a druhý důvod byl ten, že tím, že ta univerzita na to odmítla reagovat, tak protože Times Higher Education je velmi seriózní list, tak neměl to vyjádření druhé strany. Podle mě nechtěli vydat článek, kdyby neměli vyjádření toho člověka, které se to podezření týká. A to podezření se týkalo něčeho, čemu říkají research misconduct, tam nezaznělo přímo plagiátorství. Research misconduct může být nějaké pochybení ve výzkumu, přehlédnutí, různé věci, ale my ten článek nemáme, že ho ten nevyšel.
10: Já to jenom dám do nějakého časového kontextu, protože to, o co se zajímali novináři z toho periodika, o kterém vy mluvíte, tak to se odehrálo už loni, nebo vlastně je to pár měsíců zpátky, ale ta obvinění, která vznesl ten akademik, který byl vyhozený z Cambridge kvůli podezřením na rasismus, tak to je pár týdnů zpátky, to je v červenci.
11: Ano, je tam prodleva 9 měsíců,
10: tak,
11: tuším.
10: A od té doby se vlastně děly velké věci. Ardej ta obvinění všechna odmítal.
15: Ačkoliv je kritika nevyhnutelnou součástí akademického života, to, co jsem zažil, daleko přesáhlo rámec odborných neschod. Neúprosná obvinění, spekulace a veřejné komentáře si vybrali svou daň na mě i na mých blízkých.
10: Postavila se za něj i jeho univerzita, totiž Cambridge. Byť tedy před pár dny, kdy se on sám pak rozhodl rezignovat, tak zahájila nové vyšetřování, jehož výsledky teda dosud neznáme, ono to bude nějakou dobu trvat.
16: Plně rozumím obavám, které v souvislosti se jmenováním Jasona Ardeje zaznívají napříč univerzitou i mimo ni. A tyto obavy sama sdílím.
17: Prorektorka Cambridge Deborah Prentisová o případu Jasona Ardeje.
10: V minulosti nicméně už čelil nařčením z plagiátorství a šetřila je univerzita v Liverpoolu, kde získal doktorát. Chyby nenašla, ale označila je za omyl. To ano. Znamená ta pochybení, která tam v těch pracích
11: byla. On se hájil tím, že je autista a že prostě to pramení z toho jeho zdravotního stavu.
10: No a to je zrovna příběh, k kterému se chci dostat, protože celý jeho život byl mnohem pestřejší a plný podivností. Mimo jiné teda mluvil o tom, že když se stal jako nejmladší vědec černé barvy pleti v historii profesorem na Cambridgeské univerzitě, tak se to stalo přesto, že on nemluvil do svých 11 let. A začal být gramotný až v dospělosti a vyrůstal s poruchou autistického spektra. A to je teprve začátek celého toho životního příběhu. To je doložené, že to tak skutečně bylo, protože pak se objeví celá řada dalších věcí, u kterých my už víme, že minimálně je potom poupravoval a možná nejsou pravdivé vůbec.
11: Myslím si, že to je velmi pochybné. Objevily se výpovědi jeho spolužáků z té základní školy. Nevím, nakolik jsou ověřené, ale objevily se výpovědi, že tomu tak není, že mluvil, že to s tím autismem nebylo takové, jak on říká. Dokonce se objevila velmi silná kritika toho, že autismus zneužívá a že vlastně lidé nebo rodiče dětí, které jsou skutečně postiženy autismem, to můžou vnímat jako něco, co je vlastně poškozuje, protože on říká, že maminka se o něj jako velmi pečlivě starala. Pak tam byly další věci, že ho srazilo auto, on ležel v komatu, už ho vlastně chtěli odpojit od přístrojů. Potom, když vlastně dával návrh na tu svou knihu nakladatelství Simon & Schuster, tak uvádí, že trpěl velmi agresivní formou rakoviny, tuším, že to byla rakovina varlat, kterou pak změnil na rakovinu mozku, nebo to bylo opačně. Těch věcí je hodně a
10: měl na čas ztratit paměť, měl se pokusit o sebevraždu, měl hrát fotbal za Crystal Palace, což je prvoligový klub teď v Premier League, ale on měl hrát snad nějakou dorosteneckou ligu, nebo, ale ten klub nemá o tom záznamy. Měl uběhnout 500 kilometrů, sbírat miliony liber pro charitu. To pak upravoval, že pro charitu teda běhali ve víc lidech, nebo že to byl úspěch více lidí, nejenom jeho. Přesto
11: se ta charita tuším nenašla, jaksi.
10: A ještě k tomu. A to všechno má tak porůznu psát ve svých memoárech, které vyšly už v Americe a teď mají vyjít i ve Velké Británii.
11: Ano, ano.
10: Tak co z toho je teda pravda, co není?
11: To těžko říct. Vlastně tak Jason Ardeje je mrtev, asi je to jedno. Podle toho, co se lze dohadovat, tak většina věcí z toho bude pozoruhodná mystifikace, což samo o sobě samozřejmě není trestné a takových podivínů je nejenom v akademickém, ale v uměleckém světě hodně. Nicméně troufnu si tvrdit, že nebýt téhleté přepálené mystifikace, tak by tu ta kauza plagiátorství takovou pozornost vůbec nezbudila. Rozhodně by ji nezbudila mezinárodně. Byla by to věc, která by zůstala v tom kontextu britské politiky maximálně, ale ne mezinárodně. Ale samozřejmě ten příběh je tak fantastický a tak neuvěřitelný. Navíc, pokud jsem říkal, že Jason Ardeje byl trošku obětí té univerzity, tak on byl obětí i toho nakladatele. Vemte si, že ten skandál propukl pár dní předtím, než ta kniha měla vyjít. Ví se, a to se ví jednak z toho návrhu, který on poslal nakladateli a jak to nakladatel idzeroval tu knihu a co dal novinářům, tak ví se, že nakladatel ty věci upravoval. Novináři, kteří dostali ty prvotní informace o knize a pak dostali tu věc k recenzi, to znamená pár dní nebo týdnů předtím, než ta kniha měla být, vidí, že ten, a takhle ještě navíc nakladatel mu dal ghostwritera, on tu knihu nepsal. A ta ghostwriterka asi tušila nebo cítila, že některé ty věci jsou jako příliš. Takže ta verze v té knize je utlumená proti těm informacím, které zaznívaly, když ta kniha byla inzerovaná.
10: No, oni hlavně poslali i nějakou první verzi do toho nakladatelství, ke které se snad i dostali novináři, kteří potom porovnávali.
11: Ale co chci říct, že to je vlastně i docela cynický přístup od toho nakladatele, že jak od seriózního nakladatele bych si představoval, že pokud je něco jaksi inzerováno jako memoár a ukazuje se, že to nelze ověřit. A vlastně kolem toho vzniká tak takový skandál a dokonce Jason Arday sám řekl, že ruší turné k té knize, tak bych od seriózního nakladatele čekal, že tu knihu stáhne. Hmm. Ale naopak on ji vydal, že jo, a ta kniha bude mít násobně větší prodej teďko po té tragické smrti profesora Ardaye, než by měla předtím. Hmm.
18: Teď se taky samozřejmě objevily informace, a myslím, že jsem to četl v The Atlantic, že to nakladatelství se k tomu vlastně nevyjádřilo vyjádřit. Když jsem mluvil o tom, že Arday se stal nejmladším profesorem černé barvy pleti na Cambridge v jeho 37 letech, ano. On zemřel teď v 41. Jakou měl pověst na univerzitě na kampusu? Protože spousta jeho kolegů se ho zastávala.
11: Spousta kolegů se ho zastávala. Z toho, co víme od kolegů, tak byl oblíbený člověk, šarmantní, velmi milý, což ostatně říkají i novináři, kteří sice měli ta podezření, ale setkali se s ním osobně. To problém byl prostě a jednoduše v tom, že on odmítal s těmi novináři komunikovat ohledně těchto těch nařčení. Hmm. A ještě k té vaší otázce, konkrétně k té pověsti, objevily se teďko výpovědi studentů, že třeba zejména bílí studenti s ním měli problém, že jakoukoliv diskuzi odmítal obviněním z rasismu, ale tyhle ty výpovědi nelze ověřit nezávisle. Hmm. To jsou výpovědi, které zazněly v médiích, ale že by byly ověřeny nebo nějakým způsobem dokázány, to jsem nezaznamenal.
18: Rasismus velké téma jeho, i co se týče jeho akademické práce. On se zajímal nerovností ve vzdělávání, rasové a etnické nerovnosti na školách a tak dále. Toho zajímalo, kromě toho, že působil kromě Cambridge na dalších univerzitách, které to pak třeba odmítly, že tam byl. Takhle tvrdil, že mu bylo vyhrožováno a že vlastně tím se spojoval jeho profesní a soukromý život, že je vyhrožováno jeho rodině. Měl ho ohrožovat dokonce na kampusu, myslím, že na Cambridge útočník s nožem, ano. Ale to se na kamerách teda nikdy taky neprojevilo, nikdo to nikdy neodhalil. Ano. To, že ale má pocit, že je pod drobnohledem kvůli tomu, že je černé barvy pleti, to je něco, v čem vlastně v tomto názoru není osamocen v té akademické obci jako takové. Protože profesorů černé barvy pleti ve Spojeném království je minimum, 1%, co jsem četl.
11: Zhruba.
18: Tak si říkám, jestli vlastně i ten tlak, o kterém my celou dobu tady mluvíme, jestli nemohl být tímto vyvolán, že přeci jenom ten tlak na úspěch, to, že tam je nějaký systémový rasismus, na který on upozorňoval, že se tam objevil.
11: Mohl, máte pravdu. Já jsem dokonce zaregistroval v té akademické sféře úplně na začátku toho skandálu výpovědi některých jiných profesorů černé barvy pleti, kteří z toho schématu DEI, teda ty diverzity a rovnosti a inkluze, sami nebyli příliš šťastní, protože měli právě pocit, že se na ně pohlíží, že si to místo nezasloužili a že se na to místo dostali právě jen kvůli své barvě pleti.
18: A to podezření je teda i u toho,
11: u toho to podezření bylo. A samozřejmě, pokud takovéhle podezření existuje, protože ty kulturní války neustále probíhají, já si taky myslím, že tenhle ten program není úplně šťastný, tak vlastně on se tak mohl cítit. To je nespochybnitelné.
18: Důkazy teda, protože se stal profesorem jenom kvůli tomu, že se to hodilo té univerzitě, ty nemáme. Důkazy nemáme.
11: Na druhé straně, jako nenajdete moc lidí, kteří by byli jmenováni profesory na Cambridge s tímhletím CVčkem. Jo, takhle malým. Ještě bych možná podotkl...
18: Tak on vystudoval dvě vysoké školy.
11: Ano, ale podotkl bych pro posluchače, že vlastně v Británii existují takzvaná funkční místa na rozdíl od míst našich. U nás vlastně ten kariérní řád je takový, že prostě postupně stoupáte k té profesoře jako k titulu, ale na britské univerzitě se můžete stát profesorem v podstatě, když to přeženu, okamžitě po absolvování vysoké školy.
18: No tak on dostal doktorát.
11: Abyste asi nemusel mít ten doktorát, jo, v extrémním případě, ale neděje se to. A v jeho případě se to stalo, a tím se vracím k tomu, co jsem říkal, okamžitě, jak byl jmenován, tak ho ta univerzita začala využívat vlastně jako svou nějakou reklamu. Jo, podívejte, jak jsme pokrokoví, my tady máme nejmladšího profesora černé barvy pleti.
18: Do jaké míry se teda skutečně v anglickém prostředí stává, tento případ se stává věcí, kterou lidé spojují s kulturními válkami a nezastínuje potom to ten problém s plagiátorstvím, ta obvinění?
11: Já bych ty dvě věci rozlišil. To plagiátorství je samozřejmě velká zbraň a dá se použít proti komukoliv. Ono, víte, já teďko čtu hodně bakalářských diplomových prací studentů a máme software, který odhaluje plagiátorství. On vám ten software sám o sobě vyhodí spoustu shodných míst a vy teprve musíte číst to v tom kontextu. Takže ono hodit něco do nějakého stroje a on vám vyjede nějaký výsledek, je jako velmi jednoduché, ale zároveň zavádějící. A to obvinění z plagiátorství se velmi často používá jako různý boj. Nejenom tedy v kulturních válkách, ale i boj proti třeba názorovému oponentovi nebo prostě při boji o místa v té akademické sféře. sféře. Takže s tím bych zacházel velmi opatrně. Navíc ten problém bude ještě větší s používáním AI, že budou se objevovat obvinění, že ten člověk to nenapsal sám. Takže to je jedna věc. Druhá věc je ale potom skutečně ta akademická kvalifikace, kterou nějakou mít musíte, musíte mít nějaké renomé v té společnosti a pokud tom renomé takové máte, tak pak je, myslím, že ten člověk jako je odolnější vůči těm tlakům, což evidentně Jason Ardai nebyl.
18: Já ještě k tomu přidám dva pohledy britských novinářů, totiž Financial Times píšou právě o té politice diverzity, rovnosti a inkluze na Cambridge, která je teď pod drobnohledem a že by měla být prozkoumána. Guardian k tomu ale naopak dodává, že když selhání černošského profesora mnoho lidí označuje za selhání DEI, tak u běložského profesora by to bylo bráno prostě jako chyba jednotlivce. Vnímáte oba dva ty pohledy, které
11: vnímám,
18: se objevují
11: vnímám,
18: v tom
11: vnímám,
18: prostředí?
11: Jsou to pohledy ze dvou konců politického spektra. Guardian spíše levicový, Financial Times pravicový. Ty strany jsou jasně dané. Myslím si, že kdyby to bylo ze strany běložského profesora, tak by záleželo na tom, z jakého prostředí on by pocházel, protože ty profesoři nebo akademici bílé barvy pleti nejsou vnímáni jako znevýhodnění. Samozřejmě, pokud by tam bylo, že by to byl třeba člověk, který by pocházel z nějakého vyloučeného sociálního prostředí a došlo to, tak si myslím, že by to bylo stejné jako v případě profesora černé barvy pleti. Myslím si, že by znova byla tato vlastně strategie DEI zpochybňována.
18: Pokud se skutečně prokáže nakonec a dozvíme se ty výsledky toho vyšetřování na Cambridge, že pan profesor podváděl, plagioval, jak velký reputační problém to pro univerzitu, jednu z nejslavnějších univerzit na světě, bude?
11: Pokud se ukáže, že Jason Ardai podváděl, tak to si myslím, že pro univerzitu takový problém nebude, ale bude tady daleko horší problém, o kterém už se mluví, a to je to, jakým způsobem univerzita ty své akademiky brání. Ono na jedné straně je vlastně chvályhodné, že se za své zaměstnance postaví, což byl ten první případ, jaksi jo. Otázka je, a to je otázka, kterou si klade řada novinářů, jestli to nezachází příliš daleko, protože byť se tedy v Anglii platí školné, tak část financí jde z veřejných peněz a zda univerzita vlastně nebrání nezávislému vyšetřování. Tohle bude, myslím, největší úskalí, se kterým se bude muset Cambridge vypořádat.
18: Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme se o tom mohli popovídat.
11: Díky za pozvání.
18: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ladislav Nať, ředitel Ústavu anglistiky na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity, který o případu, který jsme teď rozebírali, napsal několik textů na server info.cz. Závěrem bych chtěl zmínit jeden posun v případu, o kterém jsme mluvili letos v únoru. Seznam zprávy tehdy informovali o obžalobě podnikatele v sexinzerci Andreje Anastasova v kauze tedy údajného kuplířství. Server info.cz před několika dny napsal, že podle soudu provoz webu sex.cz nebyl trestným činem a stíhání 8 lidí a jedné právnické osoby zastavil. Stíhání samotného Anastasova, který byl obžalován mimo kuplířství i ze znásilnění nebo vydírání, pak soud přerušil ze zdravotních důvodů. Naslyšenou zítra.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Radiožurnál 21 hodin. Nové zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Chorvatská policie dopadla druhého Ukrajince podezřelého ze sabotáže plynovodu Nord Stream před 4 lety. Fotbalisty Jablonce čeká v Glasgow boj o konferenční ligu proti Rangers. A zítra čekáme většinou oblačno na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Ministerstvo zdravotnictví chce dát větší pravomoci dětským a všeobecným sestrám. Připravuje proto novelu zákona, kterou plánuje mít hotovou v září. Víc by se sestry měly zapojit třeba do péče o chronicky nemocné pacienty nebo ošetřování ran, popisuje hlavní sestra České republiky Alice Strnadová.
3: Ty sestry třeba by rozhodovaly o tom, který ten zdravotnický prostředek vybraný bude na tu ránu použit. Odpovídaly by samozřejmě za naplánování kontrol toho pacienta na nějaká další vyšetření. Vyhodnocovaly by výsledky, prováděly by fyzikální vyšetření.
2: Se změnami ale nesouhlasí prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj sestrám chybí dostatečné vzdělání. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
4: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízí jim 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
2: Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
5: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních 2 letech se zdržoval v Polsku, jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Serhiem K má začít na podzim v Hamburku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Pražská Central Gallery opět vystavuje dílo Alfonse Muchy. Kromě ikonických litografií se zaměří i na fotografie, design nebo šperky.
6: Ve své době Alfons Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
7: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
6: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
7: Na výstavě tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií. Nechybí ani šperky nebo vázy jeho vnučky Jarmily Muchy Plockové.
8: A jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z dokument dekorativ.
7: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom pak bude její dcera. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Jablonce se ve skotském Glasgow připravují na zítřejší úvodní duel play-off o konferenční ligu na hřišti Rangers. Útočník Severočechů Jan Chramosta připomíná, že favoritem dvojzápasu je skotský klub.
10: Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá se říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá, takže budou určitě favoriti, ale zabojujeme. Tam třeba uhráli remízu, tak bychom s tím byli velice spokojení a věřím, že na domácím stadionu bychom pak vyprodali a třeba by se ten zázrak mohl dokonat.
9: Úvodní zápas čtvrtého předkola konferenční ligy mezi Rangers a Jabloncem začne zítra ve 20 hodin a 45 minut. 15 minut předtím nastoupí Hradec Králové ve stejné fázi kvalifikace na hřišti Panathinaikosu. Viktorii Plzeň čeká ve 20 hodin úvodní zápas playoff o Evropskou ligu na hřišti Červené zvezdy Bělehrad.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda před tunelem na D8 a překážka na D1 za Rousínovem. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor před prvními tunely. Na 58. kilometru před vjezdem do tunelu Prackovice havarovala dvě osobní auta. Je to s opatrností průjezdné. Na D1 z Vyškova do Brna pozor za Rousínovem. Před omezením na kilometru 213 leží na vozovce předmět. Má jít o kus plastu. Na D1 za Prahu ve směru do Brna nepřehlédněte stojící vozidlo. Za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru porouchané osobní auto blokuje odstavný pruh. Na D2 z Bratislavy do Brna už za Podivínem na 29. kilometru nepojízdné auto nakládají na odtah, odstavný pruh je uzavřený. Neprojezdná zůstává silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova po nehodě mezi Damicemi a Stráží nad Ohří. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou aut. Objíždět se dá jedině úzkými cestami okolo. A na Česko-Lipsku je neprojezdná silnice 270 mezi Doxy a Mimoní. V zatáčce uvízl kamion, který budou vyprošťovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní radiožurnál znovu s Patricí Strouhalovou.
1: Zdravím vás, dobrý večer. Za chvíli se podíváme za jedním z farmářů. Přes 2000 slepic totiž prodá na konci roku farmář z Klíčan u Prahy drobným chovatelům. Důvod: ruší klecový chov, který mu kvůli zákazu od ledna příštího roku se nevyplatí předělat. Tak si víc řekneme za chvilku.
11: Večerní radiožurnál
13: a Patricie Strouhalová.

0: Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu totiž začne platit jejich zákaz. Farmáři měli na přestavbu chovů 7leté přechodné období. Někde na úpravách dlouhodobě pracují a jinde plánují chov zrušit. A to je případ i rodinné farmy v Klíčanech u Prahy.
1: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
2: Přepočítává patra klecí s nosnicemi paní Jindřiška Cimrmanová, která se na farmě v Klíčanech o slepice stará.
1: Tam vzadu je taková násypka, krmný automat, napaječky mají v klecích a pod korejtkama vypadávají sněšený vajíčka.
2: Od nového roku budou dvě velké haly s klecemi prázdné. Majitel farmy Ondřej Bačina nabídne přes 2000 slepic dalším chovatelům.
3: Slepice, které u nás končí ten užitkový chov, tak nabídneme malospotřebitelům v regionu.
2: Celkem tu chovají kolem 8000 slepic, a to buď v klecích, ve voliéře nebo na louce.
3: Od nového roku bychom je neměli chovat v klecích, což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
2: Přestavba klecových stání se jim teď nevyplatí. Do budoucna by sem ale chtěli slepice vrátit, dodává Ondřej Bačina.
3: Otevřeme ty haly ven, aby ta slepice měla takový ten kombinovaný provoz, že může být venku na pastvě, stejně tak může být vevnitř kůrníku.
2: Většina zemědělců se rozhodla pro přestavbu chovů. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského jich chovatelé upravili zhruba 70%.
4: V létě bylo v obohacených klecích 1,7 milionu kusů nosnic, což odpovídá 32%.
2: Podle dat Unie zemědělci zhruba 1 milion míst přestavět nestihnou.
4: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028, z toho někteří stále vyčkávají.
2: Chovatelé se od nového roku obávají většího přílivu levnějších klecových vajec ze zahraničí.
4: Je obrovskou nevýhodou, že zákaz není celoevropský, jelikož budou v obrovské nevýhodě proti chovatelům v ostatních státech, kde zákaz neplatí.
2: Doplňuje místopředseda Mlázovský. Na tom, jestli zákaz povede ke zdražování vajec, se zemědělci neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Radiožurnál. Mažu stopy.

0: V Mariánských lázních se lidé rozloučili se spisovatelem Vladimírem Párelem. Ten zemřel 9. srpna, bylo to den před jeho 94. narozeninami. Na mši do kostela na Nanebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
1: Vladimír Párel byl vždy veselý člověk.
2: Začíná zádušní mši farář Řehoř Pavel Urban.
1: A určitě si nepřál, abychom dnes nad jeho náhlou smrtí truchleli. Naopak by si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
2: Dřevěnou rakev z ostatky spisovatele zdobila kytice rudých růží. Vše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
3: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. V podstatě berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před lidmi, před davy lidí. Uspořitelný přímo.
2: Rozloučit se přišla také zdravotní sestra Libuše Ambrózy, která Vladimíra Párela ošetřovala na interním oddělení nemocnice v Chebu.
4: Povídala jsem si s ním o panu Hrabalovi, protože toho mám plnou knihovnu doma. A napsal mi věnování nejlepší čeští spisovatelé s otazníkem Hrabal, Páral, Bogan a Vladimír.
2: Od poloviny 90. let pobýval střídavě v Praze a v Mariánských lázních. Páralův vztah k lázeňskému městu popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš.
5: Vladimír rád, strašně rád komunikoval s místními lidmi, povídal si hlavně s krásnými ženami. Mariánské lázně nazýval Velké líbeznice. Protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
2: Vladimír Páral napsal 21 knih, mezi nimi romány Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice nebo Milenci a vrazy. 7 jeho děl se dočkalo filmového zpracování. Z Mariánských lázní Václav Malý, Radiožurnál.

0: Tak vítej z našeho zpravodajství, tak po více než 6-hodinovém čekání způsobeném technickými problémy s letadlem fotbalisté Plzně vyrazili směl Bělehrad, kde zítra se hrají první duel playoff o Evropskou ligu. A právě účasti českých klubů v závěrečných bojích o evropské poháry se budeme věnovat hned teď na úvod sportovního přehledu. Ve studiu už je se mnou Krištof Kousal, dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. Fotbalisty Plzně čeká v úvodním zápase čtvrtého předkola Evropské ligy duel na hřišti Červené zvezdy Bělehrad. Hrát se začne zítra ve 20 hodin. Hradec Králové nastoupí ve 20:30 na stadionu Panathinaikosu. Východočeši do kvalifikace o konferenční ligu spadli z bojů o Evropskou ligu, ve kterých prohráli s Bešiktašem Istanbul. Trenér David Horejš o nadcházejícím zápase v Aténách říká:
2: je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těchto zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom boji utkání byli tentokrát šťastnější víc než s tím Bežiktašem.
1: Jako poslední ze tří českých klubů se od 20 hodin a 45 minut představí Jablonec na stadionu skotských Rangers. Stejně jako Hradec si i Severočeši nechali odložit víkendový ligový duel. O odpočinku mluví i útočník Jablonce Jan Chramosta.
3: Toho je vidět, že nám na tom hodně záleží, si myslím. Ten program byl hodně nahuštěný, bylo tam hodně zápasů, moc jsme netrénovali, tak teď jsme měli konečně po dlouhý době jako i týden, kdy jsme se mohli připravit. Jedeme tam v roli outsidera, přece jenom Rangers má velký zvuk jak ve Skotsku, tak vlastně v celé Evropě. Každý rok dá si říct, že hrajou ty skupinové fáze, což se u nás říct nedá.
1: Primátor Karviné a funkcionář místního druholigového klubu Jan Wolf, který je obviněný v korupční a sázkařské kauze, zrušil své členství ve Fotbalové asociaci České republiky. Etická komise FAČR s ním tak přerušila disciplinární řízení. Stejný krok udělal i bývalý předseda klubu ze čtvrté ligy, to je Start Brno, Roman Procházka. Etická komise o tom informovala na webu. Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů, šermíře Alexandra Šupeniče a medailisty z mistrovství světa ve vodním slalomu v čele s majiteli zlata Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem. Světový šampion v šermu fleretem Šupenič byl na hradě po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
4: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
1: Tým Formule 1 Williams uzavřel nový víceletý kontrakt se španělským pilotem Carlosem Sainzem. Britská stáj to oznámila den po podpisu nové smlouvy s dalším svým stávajícím závodníkem Alexandrem Albonem z Thajska.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách.
0: Tak to byl sportovní přehled a Krištof Kousal, tak díky moc a naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Za chvíli ve zprávách řekneme, že v Mexiku objevili nové druhy zombie hub.

Dějiny československého samizdatu představuje nová výstava, kterou dnes slavnostně zahájilo Muzeum komunikace ve Frankfurtu nad Mohanem, který předchází tamnímu říjnovému knižnímu veletrhu a Česko bude jeho čestným hostem.

0: inspirovaly taky videohru a seriál The Last of Us. Podle vědců by některé jejich látky mohly být využitelné při vývoji léků, čeká je ale ještě dlouhý výzkum. Sport. Cyklista Matyáš Vacek zahájil závod kolem Německa 15. místem v prologu. Při prvním startu od Tour de France ztratil na 2,5-kilometrové trase 9 sekund na vítězného Mexičana Isaaca del Tora. Od třetího Belgičana Lorenze Rexe chudělili 4 sekundy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Mirošovicemi a nehoda v Karlových Varech. Na dálnici D1 z Prahy do Brna hlásíte překážku za opravovaným mostem Šmejkalka. Na kilometru 24,5 stojí na konci omezení dodávka a provoz zpomaluje.
3: Na konci toho zúžení stojí dodávka v pravým pruhu s defektem. Kamiony projedou tak jako na těsno, už se to tam teda vstosuje.
2: Na D1 opatrně za Prahou ve směru do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru právě nakládají nepojízdné osobní auto na odtah. Odstavný pruh je uzavřený. V Karlových Varech překáží nehoda na průtahu městem na silnici 6 ve směru do Chebu. V Bohaticích v Táborské ulici za Pražským mostem havarovalo osobní auto. Průjezdné je to jedním pruhem v mírné zatáčce. Silnice 13 z Karlových Varů do Chomutova je opět průjezdná mezi Damicemi a Stráží nad Ohří. Ještě tam ale stále zasahují záchranáři u srážky dvou osobních auta, projíždí se Kyvadlově. A na Chomutovsku je uzavřená silnice 224 z Kadaně na Podbořany. Mezi Pěti Psy a odbočkou na Žatéce zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se dá přes Pěti Psy a Poláky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy. A po nich dál posloucháte večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
4: Zdravím vás, dobrý večer. Ten největší belgický požár v pohraniční oblasti se dál už nešíří směrem k Německu. Hasičům se podařilo oheň obklíčit. Proti požáru, který vypukl v pátek, ale stále není možné nasadit letecké prostředky. I tuhle situaci dál sledujeme jak v našem zpravodajství. Můžete se o tom dočíst také na našem webu i rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

Když se podíváte do kalendáře, jednoduše zjistíte, že se opravdu ten konec prázdnin už blíží, no a studenti vysokých škol by měli mít vyřešené bydlení buď na koleji, anebo v pronajatých bytech. Pokud řeší, kde vezmou na nájem, tak by se měli připravit opravdu na vyšší výdaje. Třeba právě bydlení ve sdílených bytech letos výrazně zdražilo. To je téma, které otevíráme podrobně.

0: Posloucháte večerní radiožurnál, je 21 hodin a 41,5 minuty a teď jsou tady důležité informace pro vás všechny, kteří nás posloucháte v autech.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna teď je velmi opatrně za odbočkou na chodce Rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není to moc dobře vidět.
3: Na konci toho pomalého stoupacího pruhu stojí kamion bez světel, bez ničeho. Asi 20 metrů před tím za svodidlem stojí řidič, který svítí telefonem nebo nějakou baterkou.
2: Je to D1, 32. kilometr ve směru do Brna, buďte opatrní. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Studenti, kteří hledají letos v bytech bydlení, tak si za ten nájem musí připlatit, protože nabídkové ceny oproti loňsku v některých městech vzrostly klidně i o víc než 10%, tak nejvyšší nájmy tradičně hlásí Praha anebo Brno, kde to bydlení v pokoji ve sdíleném bytě stojí kolem 10 000 korun. Přesto je podle realitních portálů nabídek bydlení na trhu stále dost.
1: Nejprve jsme s kamarádkou hledali pouze ve dvou, s tím, že náš úplně původní rozpočet na to byl 7 tisíc každá, ale za tuhle cenu se nám vůbec nepodařilo nic najít.
2: Říká 20-letá Julie, která studuje na Pražské divadelní akademii muzických umění. Byt nakonec s kamarádkou sehnali po 3 měsících hledání. Sestěhovali se i se svými partnery do většího bytu v pražských Strašnicích.
1: Do 3+KK, kde dohromady platíme ve 4 30 tisíc.
2: Ve dvou by za takový byt zaplatili každá 15 000 korun, včetně služeb a energií, a to už podle ní bylo nad jejich možnosti. Mezi univerzitními městy zaplatí studenti nejvíc tradičně za byty v Praze a taky Brně. Třeba podle portálu S-Reality takové pokoje ve sdílených bytech v hlavním městě oproti loňsku zdražily o 2%, v Brně o 8%. Konkrétní ceny pokojů bez služeb a energií popisuje za portál S-Reality Kristýna Hořovská.
3: V Praze za ně student dá 11 950 korun a také v Brně, kde vyjdou na 9 450. Naopak třeba například v Ústí nad Labem vyjde takový pokoj na pouhých 5 750 korun.
2: Co se týče dalších univerzitních měst, tak podle S-Realit zaplatí letos studenti ve sdíleném bytě za pokoj v Hradci Králové nebo v Pardubicích necelých 8 000 korun. V Plzni přes 7 000 a třeba ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun, a to vždy bez energií. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá i dobrá dostupnost do školy, popisuje za firmu Remax Jan Hrubý.
4: Byt přitom nemusí být přímo v centru, zásadní je dobré spojení městskou hromadnou dopravou ke škole a výhodou je také základní vybavení, pračka a kvalitní internet.
2: Studenti, kteří ještě bydlení nesehnali, ale mají i teď ke konci prázdnin pořád šanci. Jak popisuje František Broš z digitálního portálu Bez realitky, bytů je v nabídce stále dost a majitelé jsou ochotní je pronajímat právě i studentům.
5: Hodně tomu pomáhá, že studenti se velice zodpovědně připravují, dokládají třeba bezdlužnost, reference ze školy nebo z nějakých prvních zaměstnání, dobrovolně si připojišťují zodpovědnost, ale také podepisují smlouvy s podnájemními doložkami, které vlastně dokážou účinně řešit vztahy v rámci té studentské domácnosti, která bude byt užívat, a nepřenáší se ta zodpovědnost potom na majitele toho bytu.
2: S blížícím se začátkem semestru ale budou mít studenti stále menší výběr. Kdo chce ušetřit, měl by proto podle realitních společností hledat co nejdřív a nebát se o ceně nájmu případně i vyjednávat. Tereza Chlubná, Radiožurnál.

0: Lodě na Orlické přehradě letos vyzdvihuje z vody jeřáb, a to bezplatně. Majitelé je nemůžou sami vytahovat po strmých březích a nefunguje ani lodní výtah. Hladina přehrady je oproti normálnímu stavu níž asi o 12 metrů a bude klesat dál. Plavidla by tak mohla uvíznout na suchu.
1: Z hladiny Orlické přehrady vytahuje menší rekreační loď jeřáb. Musí ji zvednout do výšky asi 15 metrů a dát na podvalník. Loď vlastní Milan Kulovaný, který si ji připevnil a odveze.
2: Protože je málo vody a nemůžu stát v marině, mám pod sebou už málo vody. Ztrácím spoustu peněz za půlku sezóny, by se dalo říct, protože tady kolikrát stojím do 3/4 října jakoby v pohodě.
1: Majitelé lodí musí vždy připlout až ke hrázi, kam jim pracovníci dají popruhy a k ním si plavidlo připevní. Popisuje Josef Novák, který společně s jeřábníkem lodě z hladiny vyzdvihuje.
3: Oni dostávají přesné instrukce, prostě který popruhy, kdy je mají provlíknout, kudy je mají provlíknout. Když to dělám dobře, tak je to bezpečné. Riziko je obrovský. Vy si pamatujete ještě na magnetofonové pásky. Dělejte si dvě smyčky a dejte si do nich vajíčko. A zkuste to, jestli se rozbije nebo nerozbije.
1: Kvůli suchu lidé nemůžou lodě vytahovat do strmých břehů. Hladina klesla zhruba o 12 metrů, takže nefunguje ani lodní výtah, který by dostal plavidla pod Orlickou hráz. Přibližuje ředitel sekce správy povodí Vltavy Tomáš Kendík.
4: Předpověď počasí na nejbližších 10 až 14 dní nenaznačuje tomu, že by měly přijít významnější srážky, které by to sucho zmírnily a nebo zastavily, takže máme předpoklad, že ta hladina na Orlíku bude stále dál klesat.
1: Hrozí v blízké době, že byste musel začít upouštět vodu i ze Slabské přehrady?
4: Ano, tato varianta tuto chvíli vypadá velmi pravděpodobně.
1: Majitelé lodí se můžou přihlásit o bezplatné vyzvednutí plavidel na webu povodí Vltavy. Jeřáb můžou využívat do 31. srpna. Z Orlické přehrady Josef Beneda, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Radiožurnál je 22 hodin. Další zprávy už má pro vás Eliška Zábrocká.
5: Část Česka v noci zasáhnou silné bouřky, objevit by se mohly i v pátek. Ruský prezident Putin tvrdí, že ukrajinské údery nemají na ekonomiku země větší dopad. Plzeňští fotbalisté se zpožděním odletěli do Bělehradu, kde je čeká zápas play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. A zítra čekáme většinou oblačno, na jihovýchodě i s deštěm, teploty až 32 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
5: Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Zítra odpoledne se pak bouřky objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je doprovázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km za hodinu. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
6: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
5: Dozorčí rada Českých drah bude za týden řešit vrácení bezpečnostní prověrky generálního ředitele státního dopravce Michala Krapince. Řekl to ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD. Krapinec vrácení prověrky na stupeň důvěrné zdůvodnil tím, že ji nepotřebuje. Podle Bednárika, který byl Krapincovým předchůdcem v čele drah, ale byla bezpečnostní prověrka jednou z podmínek při výběru současného šéfa v roce 2022. Krapinec teď svoje rozhodnutí bude muset dozorčí radě vysvětlit, říká Bednárik.
7: Musí se s tím vypořádat v diskusi právě s managementem Českých drah. To není o důvěře nebo nedůvěře, tohle je ten fakt, který vzniknul a který musí dozorčí rada vyřešit. Nejbližší zasedání dozorčí rady podle stanov se zvolává 10 dní dopředu, takže 10 dní od zvolání 26. srpna bude jedna dozorčí rada.
5: Ukrajinské útoky na průmysl podle ruského prezidenta Vladimira Putina způsobují zemi škody, nejsou ale podle něj zásadní. Putin zároveň nařídil obnovu zasažených ruských logistických center a skladů. Ukrajinské útoky v posledních týdnech zasahují i největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle nezávislého ruského serveru Meduza jsou škody odhadované na stovky miliard rublů. Veřejnost může ode dneška navrhovat, jaké věci si má vzít do kosmu český astronaut Aleš Svoboda. Ten se připravuje na cestu k mezinárodní vesmírné stanici s českými vědeckými experimenty. Podle národního projektu Česká cesta do vesmíru si ale sebou vezme i připomínky české historie. Z návrhu veřejnosti bude vybírat odborná komise.
8: Symfonie Antonína Dvořáka, obrázek namalovaný chlapcem z Terezína nebo plyšový krtek. To jsou některé předměty, které reprezentovaly české země ve vesmíru. Další může navrhnout kdokoliv na webu českacestadovesmíru.cz až do 18. září. Vybrané návrhy pak odborníci představí v listopadu. Martin Srb, Radiožurnál.
1: Sport.
5: Fotbalisté Plzně přiletěli do Bělehradu, kde rozehrají první zápasy play-off o Evropskou ligu proti Červené zvezdě. Odlet východočechů z Prahy se o víc než 6 hodin zpozdil kvůli technickým potížím s letadlem. S úřadujícím srbským mistrem se Viktoria utká zítra ve 20 hodin. Pokračuje trenér Martin Hyský.
9: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředění na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase, abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
5: Play-off o konferenční ligu se Hradec Králové zítra představí v Aténách na hřišti Panathinaikosu a Jablonec nastoupí v Glasgow na stadionu Rangers.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Překážky na D5C u Plzně a omezení na příjezdu do Prahy po D1. Na dálnici D5 pozor za Plzní ve směru do Prahy. U odbočky na Ejpovice na 67. kilometru máme hlášenou zvěř na vozovce. V Praze opatrně na příjezdu od dálnice D1. V Brněnské ulici u odbočky na Spořilov pracují silničáři, jsou v levém pruhu.
11: Silničáři vyznačují v levém pruhu kužely a jsou strašně špatně vidět. Já jsem musel velmi prudce brzdit.
10: V Karlových Varech vyšetřují nehodu na silnici 6 na průtahu městem ve směru do Chebu v Bohaticích v Táborské ulici. Pod železničním mostem havarovalo osobní auto. Průjezdné je to pouze jedním pruhem. Na Karlovarsku vyšetřují nehodu také na silnici 13 do Chomutova. Mezi Damicemi a Stráží nad Ohří havarovala dvě auta. Volný jeden pruh projíždí se Kyvadlově. A v Praze překáží nehoda v Ďáblické ulici. Střetlo se tam osobní auto s motorkou. Částečně blokují křižovatku s Žernoseckou ulicí.
12: Je potřeba zde projíždět s opatrností a stále je blokován levý odbočovací pruh.
10: Policie už je na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra bude většinou oblačno, odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty od 27 do 32 stupňů, na západě a na severu jen kolem 25. Tolik zprávy. A po nich začíná repríza dopoledního hosta Radiožurnálu, moderuje Libor Bouček.
13: Je to jeden z mála lidí z Česka s neoddiskutovatelným potenciálem zářit na mezinárodní hudební scéně. To není jen domněnka fanouška, ale fakt, pro který existují i důkazy, minimálně v podobě písně Hello. Od jeho vydání na desce Hearts je to letos 10 let. Po dekádě přichází z deskou Good Omens, která je, vlastně bude strhující. Vychází 25. září a nejen o ní si budu povídat s hostem Radiožurnálu, kterým je Leny. Přeju ti dobré dopoledne.
14: Já moc zdravím, děkuji za pozvání.
13: Je to ještě daleko, než ta deska vyjde, že jo? Vlastně,
14: no, dá se říct, že jo, ale ten čas, víš sám, to prostě tak rychle utíká.
13: 25. září se dostane k faninkám a fanouškům, nicméně už teď je uložena někde ve virtuálním prostoru, kde jsou uzavřeny ty všechny singly, které na desku patří, jejich celkem 8. Mě zajímá, a dostaneme se k tomu, jak jinak si k tomu přistupovala, jestli třeba nemáš ještě chuť něco tam změnit. Jo, jestli jako vlastně, jak je to tvoje výpověď, říkáš, já si to ještě jednou poslechnu a zkusím tam ještě.
14: Já už přidávám, takzvaně, protože já jedu teďka začátkem září do Anglie a jedu skládat ještě další věci, které buď jakoby přidám post na tu desku, samozřejmě existují různé varianty typu deluxe edice a jako přidaný verze.
13: Jo, takhle, takže to není ještě finále takže těch 8+1. Já tomu říkám 8+1.
14: Ono jich 9, těch songů, z toho 2 featurey, což je pro mě jakoby novinka, že jsem k tomu někoho přizvala.
13: Přeložím slovo featurey, to, že si někoho skutečně pozvala, kdo doplnil tu virtuozitu. No.
14: Přesně, tak vlastně spolupráce, dá se říct. A tvořím dál a uvidím, co z toho bude.
13: To znamená, že já jsem byl dojat a poctěn, že slyším tu finální verzi, to znamená, tohle není ta finální verze.
14: No, já jsem byla poctěna, že se ti to líbilo.
13: No, líbilo se mi to, k tomu se dostám, ale není to finále, jo?
14: No, jako mělo by to být správně finále.
13: Domnívám se správně, že jsem dostal tak trošku polotovar.
14: To ne, to pozor. To bych nevypustila ven, kdyby to byl polotovar, to určitě ne. Ale kreativně, víš co, kreativně všechno je polotovar pro mě. Protože já si myslím, že umělec, jako který fakt si tu hudbu tvoří, tak já si myslím, že není nikdy spokojený. Jo. Vždycky bys jako něco přidal, něco no, ubral, nevím teda, ale jako změnil třeba. Jo. A myslím si, že je to taky jako jedna z těch jako vlastností umělců, nebejt nikdy spokojený.
13: Není to logicky první deska, to jsem zmiňoval, ale dá se říct, že třeba pociťuješ největší, neříkám úplně maximální, ale v tom srovnání největší hrdost?
14: Hrdost pociťuju v tom, že jsem si tu desku sama zaplatila, sama vyprodukovala, ve své podstatě jsem takzvaný executive producer celého toho projektu, to znamená, že všechny elementy spadají pode mě a všechno, ten výstup celý je vlastně jako moje práce nějakým jako dílem. Samozřejmě i výběr toho týmu je jako velmi pečlivý a ten tým se za to hodně jakoby, myslím si, že mají na tom obrovský podíl. Ale já jsem ten element, který to jakoby stahuje tou nitkou dohromady a zároveň ta deska je vydaná pod mým vydavatelstvím, takže je to něco mýho vlastního a v tom je ta jako hrdost největší.
13: Dokázat to pár měsíců po 30 je obdivuhodný, musím říct. Nicméně ten začátek Leny na území Česka, ale v Evropě, to je prostě tahle píseň.
15: Host Radiožurnálu.

0: Zpěvačka Leny je dnes hostem Radiožurnálu. Nenáhodou tahle píseň zazněla jako první, protože jako druhá zazní Casanova, to znamená skladba z nové desky, která vyjde na konci září, aby člověk viděl to srovnání a do jisté míry i tu cestu. Mě zajímá u skladby, která je megahitem. Hello je prostě záležitost, kterou podle mě mnozí v Česku ani nedocenili, protože rezonovala skutečně po celé Evropě. Já si pamatuju, že někdy v tom roce 2017 jsem si ji nemohl zbavit na italských sjezdovkách. A říkal jsem si, to je, zažíváme něco naprosto unikátního, což se jako nikomu nepovedlo. Pak se o tom napsalo tady pár článků a vlastně to zmizelo, což mi přišla strašná škoda. Ale zajímá mě, co s tebou dělá to Hello, když to takhle slyšíš v éteru. Já jsem tě pozoroval, protože mě zajímalo vlastně jako, co bude nonverbálně vidět, ale co jsi prožívala?
1: Já už ani nevím, jak jsem se tvářila.
0: Kdybych to měl posluchačkám a posluchačům Českého rozhlasu popsat, že jsi to vlastně tak jako přešla. Že to prostě hraje, že to je ta standardní součást, není tam už příliš emocí, jako byl tam takový lehký úsměv, ale prostě tak to jako odběhlo.
1: Tak to je. Tak to beru. Jo, beru to, že tak to prostě je a tak to plyne a už jako tvoříme dál. Ale je pravda, že Hello je moje osudová písnička, je to láska a je to hlavně láska pro mě na pódiu. Protože vidím, jak lidi se s tím jako stotožňují, s tou věcí a jak jí zpívají a bylo to vidět i předtím, než jsme ji vůbec vydali, tak jsme ji hráli vlastně na nečisto. A ty lidi okamžitě rovnou reagovali, takže oni byli můj podnět, proč tu písničku vlastně nahrát a vydat.
0: No, má ještě jeden aspekt, zněla jako ústřední melodie domácího hokejového šampionátu Zlatého pro české barvy před 2 lety v roce 2024. A tam měla, kromě toho, že si to všichni zpívali, tak to mělo ještě jeden efekt, že se stalo to, že všichni to brali jako ten signál se uklidnit a začít se soustředit. Je to fakt jako magická věc. Ale jak se žije s interpretem, s vědomím toho, že docílit podobnou sílu jako bude nesmírně náročný v těch dalších.
1: No to určitě, jako ne nadarmo.
0: Jako přemýšlím, jestli něco, ale prostě ano, i v té mojí práci vlastně si člověk se, no tak to už nezažiju vlastně.
1: Jako ne nadarmo se tomu říká i jako kletba prvního alba, že jo? Protože jak tvůrčím procesem jako si řekneš, prostě seš trošku afektovaný tím, jo? Protože prostě ty složíš nějakou písničku, která prostě vystřelí nahoru raketově. A samozřejmě taky ne nadarmo se říká, není těžký jako vystřelit, ale je těžký se tam udržet.
0: Ta obhajoba je vždycky náročná.
1: Ta obhajoba je ta challenge. A stejně tak i ty okamžiky, které to Hello přináší. Já si myslím, že to mi bylo 22 nebo 23, když jakoby to Hello vystřelilo. A ty okamžiky, kdy my jsme byli v Itálii a teď prostě hraješ v nějaký obrovský hale nebo v nějakým, na nějakém stadionu tam a nemyslím si, že jsem si to tak uchovávala v paměti, jako bych to třeba dělala dneska. Protože dneska, ale to je věkem, že jo? Že věkem si uvědomuješ, jak moc ten čas utíká a jak je potřeba si jako udělat jako otisk tý daný, jako tu vzpomínku si uchovat. A já si myslím, že tehdy to bylo prostě rychle. Tady jedeme do Itálie, tady jedeme do Německa, tady ranní show, tady prostě hraní, já nevím, s Imagine Dragons ve Veroně a ty to vlastně jako
0: talk
1: vstřebáváš.
0: Show s Adele.
1: Talk show. No a vlastně jako prostě jedeš, jako, jo, a vůbec si neuvědomuješ se nad tím jako pozastavit a říct si, tak teď si to jako vychutnám.
0: No a kdyby jsi to zažila teď ve 32, tak myslíš, že by si s tím naložila jako jinak?
1: Myslím si, že jo. Protože už tehdy moje vydavatelství říkalo, že je to malý zázrak, to, co se stalo. Což jako svým způsobem dá se říct, že bylo. Ale my jsme vlastně všichni na to byli strašně nepřipravení. Jo? Já jako interpret si troufnu říct, že jsem jako byla ready na to ve smyslu, že věděla jsem, proč proto tak pracuju. Věděla jsem, jako, co dělám, co skládám, věděla jsem, že to má nějaký potenciál asi, věřila jsem si, takže já jsem jako ready byla. myslím si, že určitý aspekty třeba toho, té práce v tom týmu jako ale ready nebyly, jo. Prostě my jsme tady to vydavatelství prostě nebylo připravený na to, že nějaký
0: interpret
1: vystřelí a, nebo udělá průlom a zpětně vidím, že všichni tak jako je, a co teď? Jako jo, co teď? Takže já si myslím, že kdyby jsme byli, já nevím, ve Skandinávii, kde jsou na tohle daleko víc zvyklí a mimochodem tam i spousta dotací plyne do té kultury tímhle s tím směrem, tak by se to možná i líp uchopilo a podchytilo. Ale to je takový, jako kdyby byly ryby, prostě.
0: Ne, tohle pak zaznívalo, překvapivě to, co říkáš, ve Stockholmu, kde to bylo zhruba ve stejné době, kdy se tam konalo finále Eurovize. A oni říkali, že takovýhle hit vlastně oni dlouho neměli. Švédsko. Mm-hmm. A to Švédsko přesně. Kdyby tohle mělo, tak ano. Kdyby byly ryby, dá se říct.
1: Kdyby byly ryby, takže já si vždycky řeknu, hele, kdyby byly ryby, já nepřemýšlím nad tím už dál.
0: No, obzvlášť z toho důvodu, že přichází Good Omens, když jsem se díval na to, co jsi říkala o té desce, která vychází v září, tak že tam částečně byla i touha vytvořit znova debutovou desku. Až takhle odlišný to je?
1: Myslím si, že to k tomu jako spělo vždycky, protože ta moje láska i k tomu žánru rockové muziky, což bezesporu to moje nový debutový album jakoby bude tímhle směrem orientovaný, nebo je tímhle směrem orientovaný, tak si myslím, že konec konců i Hearts vyhrálo cenu Anděl za rockový album roku, jako jo, tehdy. Takže já si myslím, že když Hearts mohlo být nazývaný rockovým albem, tak si myslím, že to nadcházející album určitě bude volejblovaný rockovým albem. A já sama jsem fanouškem tohodle žánru, takže si myslím, že pro mě hlavní jako prim hrála ta nezávislost a to, že můžu svobodně nad tou tvorbou přemýšlet a opravdu jako, já jsem fakt popustila uzdu, řekla jsem si, pojďme tvořit a co vytvoříme, tak uvidíme.
0: A vy, milí posluchači a milé posluchačky, uslyšíte, protože tohle je právě píseň z desky Good Omens Leny a Casanova.

0: Lenny a skladba Casanova, kterou naleznete na nesce Good Omens, která vyjde 25. září z těch 8 plus 1 skladeb, které tam zatím jsou. Já to řeknu rovnou, proč plus 1, protože ta jedna je cover hitu Joan Osborne, One of Us. Tak je to asi nejtvrdší tohle.
1: No, shodli jsme se, že jo. No, jako je pravda, že teda Filip Vlček, který tu desku produkoval, tak asi protože vnímá to tak, že pro mě je to prostě jakoby přitvrzení v té tvorbě, i když já jsem ho na to od začátku připravovala, jsem si ho i proto vybrala, protože Filip je z hardkorového zázemí, takže jsem věděla, že tomu dá tu fazonu, co to album potřebuje. A je pravda, že on když to produkoval, tak furt od toho svého pultu se na mě ohlížel přes rameno, říká, ještě jedna vrstva kytar? A já říkám, ještě. Takže si myslím, že on si furt jako ověřoval, jestli tak skutečně jako chci tím směrem, ale přitom přesně jak si říkal, mně se hrozně líbila ta věc, co si říkal ty, že vlastně to je prostě moderní zvuk a přijde mi to super a jsem toho fanouškem jako v reálném životě, takže proč bych já sama něco takového nevytvořila?
0: No, ta otázka pro hudebníka je logická a legitimní, protože žijeme v době, kdy díky streamovacím platformám to ty lidi překlikávají prostě během několika vteřin, což má možná tu výhodu, že spousta uživatelů hudby a milovníků hudby se dostane úplně k jiným žánrům, ale ráze mi přijde, že možná to škatulkování je už úplně zbytečný, že to škatulkování je skutečně, když se používal několik těch anglických výrazů, trošku old school. Ještě existují vůbec ty hranice, jestli něco je rock, něco je rap, jestli to vůbec má nějaký smysl?
1: No v mojí hlavě ne. No. V mojí hlavě se to všechno smívá dohromady. Tak já si myslím, že obecně jako Čechy, a to nemyslím blbě, ale trošku jakoby vždycky zaostáváme za tím světovým trendem, jo? Že vždycky něco je trendem ve světě a my se tam jako trošku dokulháme za rok třeba, jo. Rok a půl. Takže jakoby jasný, takhle to prostě je, ale tím chci říct, že je trošku možná těžký tady stanovovat nějaký trendy, nebo tak, protože vždycky seš jakoby pozadu a riskuješ to, že ty lidi to nepochopějí. Jo? A já už tak riskuju, protože zpívám v angličtině. Takže jako pro mě jako tohle album dá se říct, že mohlo být krok do neznáma nebo nějaký risk nebo tak, ale já jsem si to prostě, jsem to brala tak, jak to je, jako jdu si to užít, jdu vytvořit to, co mě by jako posluchače bavilo a vlastně ty témata jsem čerpala, mimo jiný i z toho, co ty říkáš, že vlastně jedna věc se tam jmenuje vyloženě The Box, což znamená škatulka nebo prostě krabička, do který se přesně, do který tě formujou některý lidi, kteří si myslejí, že vědí, kam ty patříš.
0: Je strašně zajímavé tě poslouchat, protože tam slyším, a možná se mýlím, ty dvě polohy. Tu výkonnou producentku a tu umělkyni. Jak moc se to fakt v tobě pere, protože ta producentka musí tak trošku myslet na ten úspěch, když to umělkyně se chce prostě a jenom čistě vyjádřit tak, jak to cítí.
1: No, jelikož jsem jedna osoba.
0: No právě.
1: Tak by to mohlo být trošku jako bipolární ve mně. Ale je pravda, že já jsem se prostě řídila hlavně tím, co mě baví v tomhle projektu. I proto mě to tak strašně bavilo. A já jsem si to jakoby dopřála. Jo? Já vždycky říkám, že ta výkonná producentka mi jakoby tohle dopřála. Takže místo toho, abych já šla a koupila si v pařížský kabelku, tak jsem si koupila grafiku k albu. Jakoby, jo? Takže prostě já jsem fakt do tohohle investovala svůj čas, svoje peníze a jako řekla jsem si, že prostě budu dělat to, co mě baví. Takže si myslím, že i ta výkonná producentka, jako svým způsobem já jsem byla vždycky, jo, protože i pod vydavatelstvím v mojí éře a lidi, co mě znají z toho vydavatelství, tak by ti potvrdili, že někdy jsem jim taky lezla na nervy tím, protože hodně jsem se jako montovala do toho, co, jak a prostě kdy a nenechala jsem to rozhodnutí úplně jenom na někom jiným. Jo, vždycky jsem tam byla já.
0: A je to neobvyklé jako, v případě českých interpretů, že v mnoha případech si do toho nechávají mluvit, že tu cestu někdo skutečně linkuje.
1: Neřekla bych, že jenom českých, jako myslím si, že světově, buď seš prostě interpret, který ví, co chce, anebo který se nechá trošku tak jako loutka řídit jako v ostatníma. A nebo máš super výkonný tým a nemusíš nic, jo, závidím. Jako. Hmm. Ale já si ten tým teď boduju vlastně od píky a i to vlastně patří jako k té výkonné produkci a prostě k tomu si to jako zařídit tak, jak chci já, podle svýho.
0: A ono, to osamocení je asi běžný trend v zahraničí, možná s tím souvisí i to, jak třeba Taylor Swift nedávno si vykoupila svůj vlastní archív. Mm. Je to nějaký posun, že skutečně i díky těm možnostem a šíření hudby budou interpreti daleko víc prostě solo?
1: 100%. Jako musím říct, že jako pozorovatel i z toho světového trendu vidím, že samozřejmě jako vidím, kde jsou velký peníze a kde někoho backuje major label. Jo, je to vidět. A samozřejmě mám i známý v Anglii, který působili v kapelách, který prostě byli víceméně proslavený tam a ve světě. A je jako pravda, že oni říkají, že prostě peníze hrajou jako velkou roli. Prostě čím víc peněz máš, tím víc jako trošku moci máš. Ale ten trend je určitě taky jako být nezávislý umělec.
2: Host Radiožurnálu. Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
3: Host Radiožurnálu.
4: Poslouchejte zítra
3: po 9. hodině.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
6: Záchranná služba 155.
5: Policie 158.
6: Hasiči 150.
5: A zelená vlna 800 553 553.
6: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Radiožurnál je 22 hodin a 30 minut. A zprávy už má pro vás Monika Chmelová.
8: Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michal Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Oblast poblíž ostrova Flores v Indonésii zasáhlo další zemětřesení, tentokrát o síle 5,7 stupňů. Informuje o tom německé výzkumné pracoviště GFZ. Ostrovní oblast se vzpamatovávala ze silného zemětřesení, které ji zasáhlo minulý pátek. Zemřelo po něm 68 lidí a nejméně 200 se zranilo. Následovalo po něm přes 1500 menších otřesů. Česká bankovní asociace dál očekává, že česká ekonomika letos vzroste o 2%, příští rok pak zrychlí na 2,3%. Zlepšil se výhled spotřeby domácností, investic i exportu, mimo jiné díky růstu mest, úvěrů a odolnější zahraniční poptávce. Asociace zároveň snížila odhad letošní průměrné inflace o 0,5% bodu na 2%. Pomohl tomu hlavně příznivý vývoj cen potravin. A za Česko bude o Oscara usilovat dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Z pětice filmů ho vybrala porota České filmové a televizní akademie. Snímek natočila režisérka Pepa Luboš.

0: Německa do Plzně, pozor za odbočkou na Rozvadov. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion. Blokuje tam připojovací pruh a vozidla tak výjíždějí přímo do pravého pruhu. Na D5 pak pozor na stojící kamion i před Prahou ve směru z Plzně. Za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru blokuje odstavný pruh a větší vozidla tam vybočují. V Karlových Varech vyšetřují nehodu na silnici 6 na průtahu městem ve směru do Chebu. V Bohaticích pod železničním mostem havarovalo osobní auto. Projedete pouze jedním pruhem. A na Českolipsku je neprůjezdná silnice 270 mezi Doxy a Mimoní. V zatáčce uvízl kamion, budou ho vyprošťovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme většinou oblačnou, odpoledne a večer zataženou, přidají se přehánky, místy i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hostem Radiožurnálu je dnes zpěvačka Leny. Tohle byl její hit Lover's Zoo. Opět na tu dobu současný sound, naprosto dokonalá angličtina. Všechny ty aspekty k tomu, aby člověk byl účastníkem evropské hudební scény, máš. Mě zajímá, a možná je to i pro ty další interprety, kteří mají podobnou touhu, nebo možná pro kohokoliv, jak vypadá potom ten oceán? Co člověk tam musí dělat a jak velká je ta konkurence a co musí dělat pro to, aby se jako prosadil? Protože tady od toho Českého moře nebo jezera, to vypadá strašně jednoduše.
1: No, já jsem si to taky myslela. Já jsem si dokonce myslela dřív v těch 19, když jsem šla na anglickou, vlastně na školu do Londýna, tak jsem si taky myslela, že prostě tam zaspívám a že to bude úžasně, že v prvním klubu dostanu smlouvu. Prostě úplně představa jako vlastně ještě, že se to nestalo mimochodem, protože ty smlouvy občas jako speciálně v tom zahraničí dokážou být jako tu.

0: takový a prostě fakt jako tvrdý, jo. Takže fakt tě upíšou na 20 let 10 alb a už se z toho v životě nevyhrabeš. Jako. Takže možná dobře, že všechno dopadlo tak, jak mělo. Asi to bylo někde takhle napsaný. Ale jo, jako člověk, když vystrčí nos do toho světa, tak samozřejmě pocítí jako třeba ta Itálie specificky, kterou já jsem fakt zažila jako ve svý jako plný kráse fanouškovský, tak tam zrovna to publikum bych definovala jako hodně takový poameričtělý, v tom jako až fanatický, jako jo, takový ten opravdu ta americká superstar, že ty tam přijdeš a oni prostě řvou tvoje jméno a teď fakt mají jako málem tě vytetovanou na čele, prostě. Rapper, který se jmenuje Fedez a je poměrně populární hodně v Itálii, tak tehdy vlastně ani nemohl, my jsme hráli na stejném festivalu a my jsme seděli teda ještě jako s kapelou venku, protože Hello tam teprve jako začínalo, ale on tam byl velká hvězda a nemohl sedět už ani venku, jo, že prostě musel sedět vzadu v restauraci, lidi se mačkali na sklo, klepali, bušili, jo. Takže tam už hodně je to jako fanatický. V Německu jsem se zase setkala s takovým, tam zase jsou takový jako seděj, koukaj.
1: Zo vás.
0: Jo, tak, tak.
1: No a tak.
0: Takže jako já jsem strašně ráda, že jsem k tomuhle měla možnost jako přičichnout a zhodnotit to.
1: No a jací jsme my, Češi?
0: My jsme slušný
1: tady
0: publikum.
1: Tady můžeš sedět asi v restauraci.
0: Můžeš
1: si dokázala něco podobného, co Fedez v Itálii.
0: Přesně tak. Tady můžeš a je slušný to publikum. Myslím si, že jako velmi jsem jako potěšená vždycky, když na festiácích máme autogramiádu nebo jsem se svýma vlastníma fanouškama třeba v prostorách, já nevím, klubů a podobně, tak jako jsou hodně slušný ty lidi, jsme jako vychovaný nějak, nebo já nevím, jak to mám říct, jo, že prostě tady úplně není takový ten superstardom, abych použila asi to správné slovo. Takže jo, jsme jako, možná bychom měli být víc otevřený tomu, objevovat třeba jiné věci, jako tomu je třeba v Anglii, kde opravdu jsou zvyklí na to, že každý rok tam vylejzá nový talent, nový interpret a je to vidět třeba i na festivalovém line-upu. Jo, když to tady, když se koukneš na festivalový line-up velkých
1: je
0: festivalů.
1: Je to po dekádách, dá se říct. Se to obměňuje, no, nepřijde.
0: Takových těch velkých českých festivalů.
1: Ale většinou se tam prohodí ta stejná jména.
0: No, no, dá se
1: někdo
0: říct.
1: Někdo zase víš a někdo zase níž.
0: I když samozřejmě furt se to vyvíjí. Jako, jo.
1: Nevyvíjí a my se dostaneme i k tomu, kdo featuruje na té tvojí desce, respektive kdo hostuje. Ale je to skoro v každém rozhovoru, já se toho také musím dotknout, myslím si, že je zcela legitimní a logické, že i tou novou deskou opět komunikuješ pro co nejvíc lidí a nejvíc lidí mluví anglicky, takže proto je naprosto normální, že to je v angličtině. Ale díky tomu, když tě teď slyší lidé ve vysílání Českého rozhlasu a slyší tvoji češtinu, tak jestli někde tam vzadu fakt není ta varianta toho udělat ještě něco česky, protože když jsem se tak díval, jsou tu dvě skladby, že, které máš v češtině.
0: No, myslím si, že jako zase tolik jich, asi bychom to napočítali.
1: Dvě? Já myslím, že jsou dvě. No, jako určitě jednou uslyšíme, jednu máš s maminkou, což je Samotní nejsme nic, to byly Kukačky před 5 lety. Mm-hmm. Ale jestli to tam jako, jestli to vyjádření, to emoční fakt v té češtině, jestli nemáš, nebojím se říct, tlak třeba.
0: No a teď si přesně úplně si na to kápnul, protože ty si použil slovní spojení emoční vyjádření a to je to, co mě osobně, to ti přiznám na rovinu, mě, jakmile přepnu do češtiny, chybí.
1: Aha.
0: Jo? Nejde to, já nevím, jestli to jde jako vysvětlit, jestli to někdo jako pochopí, nebo jestli třeba někdo pocítil to samý v nějaký obměně něčeho. Ale já prostě opravdu, když začnu zpívat česky, já jakoby necítím tam tu, že přenáším tu emoci tak, jak bych ji přenesla, když to jde ven jako v tom mým hudebním rodným jazyce, v úvodovkách, kterým je angličtina. Protože já píšu v angličtině, jakoby vyjadřuju se tak ty emoce, takhle vyjadřuju. A mně přijde, že když zpívám v češtině, A mimochodem jsem se o tom bavila se zpěvačkou Anabel, která je výborná zpěvačka nejenom samozřejmě, ale i výborná jako angličtinářka, že má fakt rodilý přízvuk. Americký teda, na rozdíl ode mě, od toho britskýho. A ona říká to samý. Jo, že to takhle cítíš, prostě jakmile přepne do té češtiny, tak najednou prostě ty emoce tak jako, ono to tak skamení divně, jo. Prostě nevím, jak to jako popsat, ale prostě najednou ta emoce nejde ven tak, jak mi jde ven v angličtině.
1: Ty jsi tomu pocitu dala i ta fakta, to je studium v angličtině. A hudební prostředí čistě v angličtině, myslím, že to je legitimní. A někdy se přiznám, že ta zkratka toho, když někdo říká, ať zpívá česky v Čechách, tak to mi přijde tak, a znovu použiju ten anglismus, old school, dá se říct. Cítíš to stejně?
0: No, jako...
1: Protože to je přece legitimní. Moje emoce je v angličtině, takže to dělám anglicky.
0: Jo, tak já si vždycky říkám, tak to neposlouchej. Ne, víš co, jako, tak jako omlouvám se, jestli tím někoho urážím, ale je pravda, že když jsem na festivalu a někdo chce slyšet češtinu, tak vždycky má tu možnost odejít na pivo. Hmm. Dá si pivo prostě na hodinku a zase přijde.
1: A nejen to, má taky pochopitelně možnost pustit si to, co by my uslyšíme právě teď, což je píseň, který už je taky docela dost. A musím říct, že mě mrzí, že lehce zapadla, protože to je jedna z nejlepších českých, jmenuje se Přiznání, a to je Leny a skupina Kryštof. Posloucháte Radiožurnál.
2: Až se světlo ztratí, ten rozloučí se

0: Tohle je přiznání Leny, skupina Krištof a Richard Krajčo, jeden z featuringů, který máš na svém kontě. Ale když se teď otočím, tak se podívám na ty hosty desky Good Omens. Znova připomínám, že vychází 25. září. Anabel jsme zmínili, tím druhým hostem jsou The Atavists.
1: Ano.
0: Podle čeho, a začneme u dámy, ta má přednost, podle čeho jsi vybrala právě Anabel, která, myslím si, já tomu rozumím, ale tu otázku položím, protože je mi jasné, že se posluchačky a posluchači můžou ptát.
1: Já si myslím, že Anička prostě má jedinečný hlas za prvé. Mě strašně připomíná, když jsem ji měla možnost vidět naživo, tak jsem si úplně, jsem to pojmenovala, že je taková znovu zrozená Hayley Williams z kapely Paramore. Mají i malinko podobnou barvu hlasu. A hlavně Anička má výjimečnou angličtinu, opravdu má jako, nemá přízvuk vůbec. Takže tohle bylo takový moje jako kritérium, dá se říct, ale samozřejmě my se známe, Anička se mi ozvala okamžitě, což je taky jedna z mých takových věcí, že dbám na to, jak ten člověk, jestli prostě je fajn nebo není, když to řeknu slušně. Takže ty lidi, se kterými jsem spolupracovala na téhle desce, fakt jsou jako hrozně fajn lidi, talentovaní muzikanti. A Atavists, tam jsem prostě jednala absolutně intuitivně, protože já jejich muziku poslouchám, jsem si vědomá jako jejich pozice na scéně, jsou pro mě takový jako rockový bozy a musím říct, že Adam Krofian, když nakráčel do studia, tak to tam mě jako zdrtil. Takže opravdu jsem si to moc užila.
0: To je skladba Eye of the Storm, pochopitelně k té desce budou přicházet i koncerty. Mě trošku překvapilo, že jsem našel vlastně k té desce dva ty koncerty. Mm-hmm. Ten jeden je v Roxy 4. listopadu a následně je tam Londýn. Mm-hmm. To jsou jenom dva koncerty?
1: Jenom dva koncerty, protože já vždycky tu Prahu, ta Praha, myslím si, že mi to potvrdí asi moji kolegové, že ta Praha je taková, jako my si ji schováváme. Jo? Loni jsem jela turné kdekoliv, jenom ne v Praze. A ta Praha je taková pro mě jako výjimečná. Jednak je to moje rodné město a jednak je to takový jako trh sám o sobě. Jo? Takže ta Praha opravdu je mi jako vzácným koncertním místem a vybrala jsem si pro tuhle příležitost Roxy, protože je prostě tak, jako jak bych to popsala od podlahy, tak akorát velká. Prostě chci být jako blíž těm lidem, ale zároveň si to, prostě chceme si to jako užít tak nějak ve velkém. Bude to vlastně křest té nové desky. A bude to takový speciální event, protože já jsem sbírala materiál albu do takového jako mini dokumentu, který právě fanoušci, který máme tam dva druhý lístku a ten první druh Premier Pass vlastně umožňuje těm divákům, aby viděli ten mini dokument. Bude to trošku jako jedinečnější.
0: No je to One Night Only, tak se to jmenuje.
1: Přesně tak,
0: a kdyby někdo nestíhal 4. listopadu, tak 12. listopadu může do Londýna.
1: Ano. A pozor, jsou tací, jako jo. I z Čech.
0: To neříkám některá snad sáskou, nic ironii, já to říkám jako variantu. Je to jedno, jestli chcete do Roxy nebo do Londýna.
1: Ano, no. Ano.
0: A pak nic už?
1: Pak samozřejmě v mojí hlavě vznikají jako další projekty, nad kterýma jako přemýšlím, zatím je to ve fázi nějakého konceptu. Takže uvidíme. Možná to vyhlásíme v Roxy.
0: Tak, nechme se překvapit. 4. listopadu Leny i dál zůstává hostem a myslím si, že mnozí budete mít v paměti její spojení s Unique Quartet.

0: Jedno z nejpůsobějších turné loňského roku bylo spojení Unique Orchestra nebo Unique Quartetu a Lenny, slyšeli jsme píseň Lithium. Dojde ještě ke spojení někdy těchto dvou úžasných hudebních entit?
1: Děkuju, já doufám, protože já jsem si to strašně užila a navíc opravdu s tím tělesem samotným z Unique, ať už kvartet nebo orchestra, protože oni mají obměný formy, takže máme takový, řekla bych, vyloženě unikátní doslova spojení, protože jako já vždycky říkám, že muzikanti, když mají dobrou chemii spolu, že spolu jako dýchají. Ono to opravdu takhle jako přeneseně by se dalo nazvat a myslím si, že my spolu opravdu dýcháme. Už jsme zažili mimo ještě turné spoustu, tato nahrávka, co zazněla, jak je z obecního domu v Praze, kde jsme měli velký koncert společný. Takže já se tomu vůbec nebráním do budoucna a tohle miluju.
0: To říkám záměrně i z toho, na základě zážitku právě toho spojení. Tak jsem si v hlavě představoval, jak by zněly ty nové skladby, které jsou rokové. No. A myslím si, že to je ještě jako další rozměr toho, co přinášíš v rámci Good Omens.
1: To já si taky představuji.
0: Já jsem tady zmínila to 8+1, proč jsi zvolila One of Us, proč tenhle cover je na té desce?
1: To je jedna z písní mýho dětství, takže já jsem si tím jako splnila sen dělat tenhle cover. Já jsem vlastně už v době covidu dělala covery jako žena mužských interpretů a tohle je trošku jako vybočení z téhle normy a Joan Osborne pro mě prostě měla neskutečný podání té písně, ačkoliv ji sama nenapsala mimochodem, tak to podání bylo skvělý a myslím si, že hodně lidí s tím jako vyrůstalo. Já komukoliv to řeknu, jako zmíním tuhle píseň, říkají, ježiš, to je tato stavě, no. To vlastně hned každý začne zpívat. Takže i třeba Filip Vlček, producent toho alba, byl jako příjemně potěšený, že vlastně jsme na téhle skladbě měli možnost pracovat a přetvořit ji k obrazu svýmu.
0: Ta deska nevychází náhodou 25. září, protože to budeš mít narozeniny. Ta otázka je jednoduchá. Mm-hmm. Co jsi myslela, že ve 33 budeš mít vyřešený a ještě si to nestihla třeba?
1: No, to je tak jednoduchý, až jsem se nad tím moc zamýšlím. Já si ty sny prostě plním. Já se snažím fakt žít tak, abych tuhle otázku jako nemusela si vlastně úplně pokládat jako v negativním slova smyslu. Abych mohla vlastně žít, já chci žít tak, abych mohla si říct, co ještě si jdu jako splnit, za čím si ještě jdu a to jsem si splnila. Takže jako, no jediný co, tak bych chtěla dostat Grammy samozřejmě.
0: No a od toho už jsme jenom kousek.
1: No děkuji.
0: Jestli to přijde, tak to zjistíme potom, až deska Good Omens vyjde 25. září, 4. listopadu v Praze. V Roxy máte možnost slyšet ji naživo a těšte se na rok 27, protože jak Leny prozradila, koncepty ve hlavě a další věci přijdou. Díky moc, že jsi byla hostem Radiožurnálu. Ať se daří nejen tobě, ale i desce.
1: Já moc děkuji za pozvání.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy má pro vás Monika Chmelová.
1: Za nájmy v bytech letos studenti zaplatí víc. Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem, píše to AFP. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour s Finskem 1-3. Tým poprvé vedl trenér Idalsky. A zítra čekáme většinou oblačnou, na jeho východě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Studenti za nájmy v bytech zaplatí letos víc než loni. V některých univerzitních městech vzrostly oproti loňsku ceny o více než 10%. Vyplývá to z dat portálu S-Reality. Studenti, kteří chtějí ušetřit, můžou zvolit nájem samostatného pokoje ve sdíleném bytě. Nejdražší je tradičně Praha. Podle realitních kanceláří je ale dohání Brno.
3: Samostatný pokoj ve sdíleném bytě v Praze vyjde podle portálu S-Reality asi na 12 000 korun bez energií, v Brně asi na 9,5 tisíce. V Hradci Králové a Pardubicích je to necelých 8 000, v Plzni přes 7 000 a ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 000 korun. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá hlavně dostupnost školy a vybavení bytu, třeba pračka nebo kvalitní internet. Podle serveru Bez realitky letos můžou nájmy v univerzitních městech ještě růst, a to až do poloviny podzimu. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
1: Americký prezident Donald Trump se chce do konce roku setkat se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Informuje o tom agentura AFP. Trump zároveň zopakoval, že s Kimem vychází dobře. Americký prezident v pondělí nařídil omezení vojenského cvičení Jižní Koreje a USA, mimo jiné kvůli dobrým vztahům se Severní Koreou. Korejskou lidovou republiku ale podle sestry Kim Jong-una Trumpovo rozhodnutí nezajímá. Nepřátelská politika Spojených států vůči Pchjongjangu se tím podle něj nemění. Po zřícení nelegálního zlatého dolu ve Středoafrické republice zemřelo více než 100 lidí, informuje o tom tamní hornická asociace. Záchranné akce pokračují. Incident se stal včera ve vesnici poblíž hranic s Kamerunem. Těžba je pro mnoho lidí v oblasti podstatný zdroj příjmu. Špatné bezpečnostní podmínky jsou ale častou příčinou podobných smrtelných nehod. Oficiálně začala stavba centrálního urgentního příjmu ve fakultní Tomajerově nemocnici v Praze.

0: i odpoledne a večer postupně až zataženo. Na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25 a na horách nejčastěji kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: Jestli milujete sklo, dobrý večer, pak hlavně teď nic nerozbijte, i když střepy nosí štěstí, a poslouchejte večerní vysílání radiožurnálu. O skle totiž budeme mluvit. Sklo na svatbu dubajské princezny anebo váza pro bílý dům, i takové výrobky vznikaly ve sklárnách v Poděbradech a právě ty teď slaví 150 let od svého založení. Aktuálně tam vyrábějí hlavně vánoční zboží.
2: Večerní radiožurnál
3: a Patricie Strouhalová.

Aneta Langerová a večerní radiožurnál 23 hodin a 10 minut. Budeme mluvit o místě, kde denně se tam vyrobí asi 20 tun skla.

0: skla a letos tam slaví 150 let od založení. Mluvíme o sklárnách v Poděbradech, kde vznikají jak unikáty z takzvaného olovnatého křišťálu, tak ale i doplňky třeba do koupelena a vyváží se do víc než 90 zemí světa.
1: Opravuju tady spojky, to je vlastně z výroby a musí se to vlastně zahladit, tím pádem vlastně se ten výrobek stane hladkým, vyleští se a pak se finálně prodává.
2: Pavel Poláček pracuje v poděbradských sklárnách 35 let.
1: Nějakých 20 let jsem pracoval jako brusič a teď pracuji jako opravář.
2: A co přesně to teď opravujete?
1: Toaletní víčko do koupelny, na mýdlo, dělají se různý tvary, dělají se svícny, dělají se vázy, dělají se mísy.
2: Přesunuli jsme se o kus dál, kde zrovna vznikají sošky andělů z tmavého skla. Podle výkonného ředitele společnosti Krystal Bohemia Jaroslava Seiferta jich skláři vyrobí 500 denně.
3: V současné době se vyrábějí Vánoce. Například jsme viděli tu skulpturu anděla, která skončí na trhu ve Spojených státech na Vánoce.
2: Právě do Spojených států společnost vyváží nejvíce svých výrobků. Velký zájem o české sklo mají ale také třeba ve Francii nebo Vietnamu.
3: Do Spojených států je typický lehčí design, hlubší řezy, kdežto třeba zrovna do toho Vietnamu chtějí hodně jemně broušený věci.
2: Podle vedení dnes sklárny čelí několika výzvám, jako je tlak na ekologičtější, ale zároveň rychlejší výrobu. Jak vysvětluje finanční ředitel společnosti Krystal Bohemia Luděk Dobijáš.
4: Sklářská výroba směřuje tak jako asi obecně veškerý průmysl k automatizaci. Fabriky velikosti jako my už v podstatě 100% stojí na automatizované výrobě.
2: Sklárna například vyráběla také sklo na svatbu dubajské princezny i vázu do sídla amerických prezidentů. Z Poděbrad Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Blinkry a taky výstražná světla používají řidiči různě. Přitom jde o klíčový prvek, co se týče plynulosti a hlavně bezpečnosti provozu. No, jaké je ale jejich správné používání, tak na to právě teď odpoví dnešní díl letní autoškoly Radiožurnálu a taky Jan Straka z dopravní policie.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: Používání blinkrů a celkově světel je v silničním provozu absolutní nutnost. Má vliv na plynulost, prevenci i bezpečnost. Zároveň slouží třeba jako poděkování. Někdo vám dá přednost, tak mu tak říkajíc zbliknete. A víte vůbec, jestli to smíte dělat? Dnešní otázka tak zní, jak správně používat blinkry a světla. Vše potřebné vysvětlí plukovník Jan Straka. Smím probliknout a poděkovat nebo ne?
3: Z pohledu zákona bychom to dělat neměli, protože zákon upravuje přímo používání těch výstražných světel a tam je to v podstatě při nebezpečí, zejména při nějakém náhlé možnosti snížení rychlosti. Zejména na dálnicích to vidíme často a tam je to velmi užitečné, že v podstatě jakmile začnou auta brzdit, tak dávají na vědomí, bacha, něco se tam děje právě těmi výstražnými světly. Nicméně nevím, že by to někdo úplně trestal.
2: A když už jsme u těch světel, častokrát narazíme na situaci, kdy někdo z řidičů nepoužije směrová světla. Musí je opravdu použít vždy?
3: V podstatě pokaždé, když měníme směr jízdy, měli bychom používat směrová světla. Já budu mluvit o blinkrech. Ty blinkry bychom měli používat vždy před započetím toho úkonu, abychom dali na vědomí těm ostatním účastníkům, že budeme něco dělat, že budeme měnit směr jízdy. V případě třeba například předjíždění dáme blinkr, započneme úkon, potom ho vypneme a v okamžiku, kdy se dostáváme zase zpátky před to vozidlo, dáme blinkr na druhou stranu. Jakmile jsme ve svém vlastním jízdním pruhu, tak ho vypínáme.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Světlo, citlivá deska a hodiny čekání, tak vznikala první fotografie. No a právě od těchto prvních pokusů letos uplynulo 200 let. Dnes je navíc v kalendáři Světový den fotografie a my si tak připomeneme, jak fotografování mezi tím urazilo obrovský kus cesty. Od citlivých desek až k senzorům v mobilních telefonech, které dokážou obraz nejenom zaznamenat, ale také z něj část i dopočítat.
1: Takhle jednoduché to dnes máme. Zmáčkneme tlačítko a fotka je na světě. Jenže cesta k tomu byla mnohem delší. V Národním technickém muzeu stojíme s Tomášem Štanzlem, kurátorem oddělení dějin fotografické a filmové techniky, před fotografií, která se považuje za vůbec první dochovanou.
2: Je na ní zobrazená budova a ta budova je osvětlená z obou stran, jednak ze západu i z východu. To znamená, že expozice byla nejméně 8 hodin.
1: Výhled zachytil francouzský vynález Joseph Nicéphore Niépce.
2: V tom roce 1826 on použil už primitivní fotografický přístroj. Byla to vlastně takzvaná kamera obskura.
1: My tady vidíme, je to taková bedna dřevěná s čočkou uvnitř.
2: Ano, je to dřevěná skřínka. Úplně klasická kamera obskura neměla ani žádnou čočku. Obraz byl vytvářen jenom malým otvorem v čelní stěně té skřínky.
1: To, co dřív zachytila citlivá deska, dnes zaznamenává elektronický senzor, vysvětluje Barbara Zitová z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd.
3: Senzor ve fotoaparátu mobilního telefonu si můžeme představit jako takovou malou plošku, složenou z několika desítek milionů světlocitlivých bodů. A každý z těch bodů zachytí, kolik na něj dopadlo světla a předá tu informaci dál v podobě elektrického signálu.
1: Telefon dnes podle Zitové nesnímá jen jediný okamžik, ale i ty, které mu předcházejí.
3: Mobil natáčí do vyrovnávací paměti nepřetržitě, takže výsledná fotka bývá poskládaná ze snímků, které vznikly dřív, než jsem zmáčkla spoušť.
1: A některé detaily dnes telefon dokáže i dopočítat.
3: Softwarový blok úprav je postaven totiž se znalostí milionu fotografií a doplňuje detaily, protože byl naučen, jak věci obvykle vypadají.
1: Za 200 let se tak změnil nejen způsob, jakým fotografii pořizujeme, ale i způsob, jakým vzniká její výsledná podoba. Karolína Burdová, Radiožurnál.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin a 30 minut. A poslechněte si i další zprávy. Má je Monika Chmělová.
2: Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou taky muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zaváděcí informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se ale budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane podpisu prezident. Izraelská armáda poprvé připustila možnost, že v roce 2024 v pásmu Gazy střílela na auto, ve kterém byla pětiletá palestinská dívka Hind Rajabová a její rodina. Incident bude vyšetřovat spolu s dalšími čtyřmi případy. Informuje o tom televizní stanice CNN. V dřívějších prohlášeních armáda zapojení do smrti rodiny odmítala. Případ se stal mediálně známým a Hind Rajabová se stala symbolem dětí trpící v konfliktu mezi radikálním hnutím Hamas a Izraelem. A žaloby k nejvyššímu správnímu soudu se chystají podat zástupci některých obcí v Nízkém Jeseníku. Týkat by se měly akceleračních oblastí, které stát v regionu vymezil ke snažšímu povolování větrných elektráren. Radiožurnálu to po dnešním jednání na radnici v Moravském Brouně na Olomoucku řekl tamní nezávislý starosta Jan Hic. Společný postup tam dnes domlouvali představitelé 11 měst a obcí na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Případné podání žalob musí ještě schválit příslušná zastupitelstva. Sport. Hradec Králové posílil fotbalista Herman Barkousy. Běloruský reprezentant přestoupil do východočeského týmu z polského celku Puščá Něpolomice. Klub o tom informoval na svém webu. V zítřejším zápase čtvrtého předkola konferenční ligy na hřišti Panathinaikosu ale 24-letý útočník za Hradec nenastoupí, protože není zapsaný na pohárové soupisce.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 u Rozvadova a nehoda v Lanškrouně. Na dálnici D5 pozor na příjezdu z Německa ve směru na Plzeň. Porouchaný kamion na kilometru 143 blokuje připojovací pruh od Rozvadova. Vozidla vyjíždějí přímo do pravého pruhu. Na dálnici D5 opatrně i za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh. Kolona se netvoří. V Praze opatrně na příjezdu od dálnice D1 v Brněnské ulici na úrovni odbočky na Spořilov pracuje.

0: Zítra čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě večerní radiožurnál s Patricí Strouhalovou.
1: No a pokud máte rádi divadlo a nemáte to daleko do Mladé Boleslavy, pak pro vás máme pár tipů, protože tamní městské divadlo, tedy Městské divadlo Mladá Boleslav, připravuje pro nadcházející sezónu 6 premiér. A to v nastudování 6 různých režisérů. Ten program nabídne třeba muzikálovou komedii Sugar, autorskou hru o Karolíně Světlé, drama inspirované osudem královen Marie Stuartovny a Alžběty I, anebo taky adaptaci knihy Žilary. Sezónu soubor tradičně zahájí pod širým nebem, a to na hradě Kost, kde od 27. do 29. srpna uvede inscenaci Cyrano z Bergeracu.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Dlouhovlasé dívky v obklopení květin, to jsou ikonické plakáty Alfonse Muchy, které zná celý svět. Dílo secesního umělce z Moravy už celá léta spravuje jeho vnučka Jarmila Mucha-Plocková. Tak jak moc se její tvorba podobá té jeho? I to se dozvíte z naší další reportáže.

0: Projít se po zeleném koberci, jako by to byla tráva, a přitom se kochat nejznámější tvorbou secesního malíře a taky grafika Alfonse Muchy. Tak to nabízí nová výstava v Praze. Dílo moravského umělce, který se proslavil i ve Francii a nebo Spojených státech, představí návštěvníkům z jiné perspektivy i v nových formátech.
1: Dcera fandila a já jsem pro ní začala kupovat třeba s motivama šátky a abych jim udělala radost a talířky. No a sama jsem k tomu začala fandit.
2: Vypráví jedna z návštěvnic, která několik minut nemohla odtrhnout oči od videa se slovanskou epopejí. Umělcovo národní cítění se v jeho tvorbě projevovalo i skrz zobrazování žen.
3: On vlastně miloval krásu a ty jeho vlastně plakáty, to je taková nádherná harmonie barev a krásné ženy, které jsou jako vlastně všechny Slovanky. On si nesl ten slovanský jako ideál sebou do světa, vlastně všechny ty plakáty Pano jsou, kromě teda divadelních, které dělal pro Sáru Bernard, tak jsou to vlastně slovanské typy dívek.
2: Vysvětluje Jarmila Mucha-Plocková, která se věnuje odkazu svého dědy už od 80. let. Součástí výstavy je i její výtvarná tvorba.
3: Tady jsou vlastně moje třírozměrné předměty, mísy, vázy, svícen, a jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z Document Decorative. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla být sochařka vždycky a vlastně v dětství jsem modelovala, tak mi tato práce byla velice blízká. Jsem si pak všechny věci vlastně sama modelovala. To byla veliká výhoda.
2: Výtvarnice dokonce nedávno zjistila, že její děda chtěl být sochařem také.
3: Půlku života jsem tomu věnovala, tomu odkazu, a jsem tomu ráda.
2: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom bude její dcera.
4: Ve své době Alfons Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
2: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
4: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
2: Na výstavě v pražské Central Gallery tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií Alfonse Muchy. Michaela Pištěláková, Radiožurnál.

Je doma a zároveň doma není, tak taková je před startem mistrovství Evropy volejbalistek v Brně nezvyklá situace na hravačky českého týmu Pavly Šmídové. Ona všechno teď vysvětlí sama už za pár minut ve večerním radiožurnálu.

0: Zvláštní situace je před startem mistrovství Evropy volejbalistek nahrávačka českého týmu Pavla Šmídová. Turnaj totiž přivítá Brno, tedy město, ve kterém žije s rodinou, ale protože po dobu turnaje, ale primárně se svým týmem jezdí večer místo domů s ostatními na hotel. To ale neznamená, že je od rodiny, jak se říká, odstřižená.
1: Nemůžu být třeba 2 týdny bez dětí a ještě když jsme v Brně a viděli by mě na zápasech, takže prostě v zápasové dny je ten režim přísnější, ale jinak, když jsou tréninkové dny, tak prostě za mnou můžou přijít tady na hotel, jsme venku nebo jdeme na hřiště a prostě vídám je.
2: Popisuje volejbalová reprezentantka Pavla Šmídová, jak funguje její rodinný život v době, kdy se doma v Brně chystá na páteční start evropského šampionátu. Zkušená nahrávačka už přitom dřív reprezentační kariéru uzavřela. Letos ale dostala nabídku se vrátit. Že je vrcholem sezóny zrovna turnaj v Brně, prý nebyl hlavní důvod, proč tuto možnost přijala.
1: Důvodem bylo to, že jsem se vrátila, že vlastně mi povolili na ty soustředění, abych tam měla rodinu, protože vlastně už to mám jinak nastavené v životě, už ten volejbal není na prvním místě, takže a nevím, jestli bych řekla jo nebo ne, ale myslím si, že jo, že prostě je to jenom taková třešnička na dortu, to, že je to v Brně to mistrovství.
2: Brněnskou část šampionátu hraného ve 4 evropských zemích měla původně přivítat nová aréna na výstavišti. Její výstavba se ale protáhla a hrát se místo toho bude v nedalekém pavilonu P.
1: Škoda, no, ta arena vypadá moc pěkně i vlastně zvenku, zevnitř jsme viděli jenom na fotkách a škoda, že se to nestihlo, možná by přišlo i víc lidí, uvidíme, teďka je to pro 5000 lidí na ty atraktivnější zápasy, jestli bude vyprodáno, uvidíme, ale myslím si, že i tak udělali organizátoři jako dobrou práci tím, že to je prostě na tom výstavišti a že to tam je jako hezky udělaný.
2: České reprezentantky už v hale připravené speciálně pro evropský šampionát trénují od pondělí.
1: Je tam teda teplo, doufám, že zapnou klimatizaci na ty zápasy, ale působí to jako v pohodě. Ty tribuny nejsou zas tak daleko od hřiště, takže to nepůsobí tak mohutně, to ta hala celá a za mě je to v pohodě.
2: Premiéra na domácím mistrovství Evropy čeká Pavlu Šmídovou a její spoluhráčky v pátek. Od 8 hodin večer se Češky utkají s Řeckem. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je půlnoc. A připravené jsou hlavní zprávy.
1: Ministryně financí Schillerová dokončila úvodní kolo jednání o rozpočtu jednotlivých resortů. Izrael vyšetřuje, jestli se jeho armáda dopustila zločinů v pásmu Gazy. Fotbalisté Plzně nastoupí v play-off Evropské ligy v Bělehradě. Boj o evropské poháry čeká i Hradec Králové a Jablonec. A dnes čekáme většinou oblačno, na jeho východě s deštěm, teploty až 32 stupňů. Je čtvrtek 20. srpna. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Skončilo úvodní kolo jednání nad rozpočty jednotlivých resortů pro příští rok. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO se ale s některými ministry potká znovu. Ve středu řešila peníze do dopravy, kultury, obrany nebo do zdravotnictví.
3: Jednání ohledně zdravotnictví a dopravy se účastnil i premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Šéf rezortu zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že jeho rozpočet bude vyšší.
4: Něco, co je skutečně investice do budoucna, tak je podpora specializačního vzdělávání mladých lékařů, takzvaná rezidenční místa. Chceme navýšit vlastně tu dotaci na rezidenční místo na 70 tisíc korun.
3: A na obranu bude Česko vydávat podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD v příštím roce minimálně 2% HDP.
5: Ty 2% HDP jsou 191 miliard korun s tím, že je to silně pro investiční rozpočet.
3: Příští týden ještě přijde na řadu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO, který se omluvil ze zdravotních důvodů. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Senát odmítl některé zákony poslanecké sněmovny. Kromě znovuzavedení EET neprošel ani návrh na zákon o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl mimo jiné usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítaly, že změny destabilizují státní správu.
6: Zákon o státních zaměstnancích kritizovala Adéla Sucharda Šípová za Pirátský klub. Mluvila například o ohrožení několika zásad státní správy.
7: A to je neutralita, profesionalita a efektivnost a stabilita.
6: Zákon v Senátu obhajoval Libor Vondráček z poslaneckého klubu SPD. Podle něj je potřeba modernizovat původní služební zákon,
8: který prostě tu státní správu zabetonoval tak moc, že kosmetickými změnami už se to opravit nedalo.
6: Spolu se zákonem o státních zaměstnancích padl i návrh na omezení pravomocí prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Jednací řád sněmovny, který má zabránit obstrukcím, Senát bez projednání poslal k podpisu prezidentovi. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
1: Izrael začal vůbec poprvé vyšetřovat možné zločiny svých vojáků v pásmu Gazy. Armáda to uvedla s tím, že přezkoumala 150 nahlášených případů. Zabývat se bude 5 z nich. Vyšetřování se tak nebude týkat například útoků z roku 2024, při kterých zemřelo 7 humanitárních pracovníků. Armáda u nich údajně nenašla důvodné podezření z trestného činu.
9: Vyšetřovat se ale bude třeba útok na auto, při kterém před 2 lety zemřelo 7 lidí prchajících z města Gaza. Jednou z obětí byla i 5letá Hind Rajabová, která se v průběhu střelby snažila telefonicky přivolat pomoc. Vojáci pak zabili i 2 přivolané záchranáře. Izrael v minulosti popíral, že by za útokem stál. Podobná šetření jsou například podle izraelské lidskoprávní organizace Ježdín vzácná a málo kdy končí adekvátními tresty pro pachatele. Izrael podle OSN v pásmu Gazy páchá genocidu, tento ale odmítá. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Ve Francii začal po několikaleté debatě platit zákon o eutanazii. Podepsal ho prezident Emmanuel Macron. Asistovanou sebevraždu můžou podstoupit pacienti s nevyléčitelnou nemocí, kterým se kvůli tomu výrazně zhoršila kvalita života.
10: Pacient, který si přeje podstoupit eutanazii, musí být dospělý, mít francouzské občanství a musí mít vážnou a nevyléčitelnou nemoc, která ohrožuje jeho život v pokročilé nebo terminální fázi. Musí kvůli tomu taky trpět fyzickými nebo psychickými obtížemi způsobenými nemocí. Pacient si může vzít smrtící látku za přítomnosti lékaře. Pouze v případě, že toho není fyzicky schopný, mu jim může podat zdravotník. Schválení zákona předcházela mnohaletá debata expertů i zákonodárců. Ústavní rada zákon schválila minulý týden. Oproti původnímu návrhu ale nemusí eutanazii poskytovat například církevní zdravotnická zařízení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Policie v Chorvatsku zadržela Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč měl být součástí týmu, který dopravil před 4 lety k rusko-německému potrubí v Baltském moři výbušniny a poškodil ho. Chorvatsko chystá vydání podezřelého do Německa.
11: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních 2 letech se zdržoval v Polsku, jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře, téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Serhiem K má začít na podzim v Hamburku. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Do Česka dorazí další silné bouřky. Meteorologové varují, že už teď v noci můžou zasáhnout Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Během dnešního odpoledne se pak objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Může doprovázet vydatný přívalový déšť až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km/h. Podle meteorologa Pavla Borovičky by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
12: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
1: V Českých Budějovicích dnes začíná 52. ročník agrosalonu Země živitelka. Letos je zaměřený na inovace v zemědělství, představí se více než 600 vystavovatelů. Návštěvníci uvidí využití umělé inteligence v praxi. Letošní premiéry shrnuje obchodní ředitel Českobudějovického výstaviště Jan Kuběna.
13: K vidění budou traktory, které kombinují efektivitu ochranu povrchu půdy a jsou samozřejmě vybavené dálkovým napojením na technickou podporu. Návštěvníci se mohou také těšit na sklízeč brambor, který dokáže účinně oddělovat nečistoty, a sklízecí řezačky, které dokáže okamžitě analyzovat složení plodiny.
1: V Mariánských Lázních se lidé naposledy rozloučili se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem. Na mši do kostela Na nebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
14: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
15: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
16: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před davy lidí.
15: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
17: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
15: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Vladimír Páral zemřel 9. srpna v nedalekém Chebu ve věku nedožitých 94 let. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Radiožurnál.
1: Sport. Plzeňští fotbalisté nastoupí v Bělehradě k úvodnímu zápasu play-off Evropské ligy proti Červené zvezdě. Na stadionu Rejka Metiče se začne hrát ve 20 hodin. Trenér Viktorie Martin Hezký si uvědomuje sílu srbského celku.
18: Tak je to zkušený mužstvo, hráči jako Kostov, Duarte, Enem nebo Bukary, křídlo velmi šikovný, rychlý. Jsou tam i zkušení hráči jako Ivanič a nebo Kataj, takže je to velmi dobrý mužstvo, do ofenzivy velmi dobrý. Oni jsou v té srbské lize zvyklí dominovat, střílejí hodně gólů a ta jejich kvalita je nesporná.
1: Další 2 české kluby dnes čeká úvodní zápas závěrečného 4. předkola konferenční ligy. Hradec Králové se ve 20:30 představí v Aténách na hřišti Panathinaikosu a Jablonec nastoupí o 1:15 později v Glasgow proti Rangers. Všechny 3 zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál odvysílá reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D5 u Rozvadova a nehoda v Praze na magistrále. Na dálnici D5 z Německa do Plzně pozor za odbočkou na Rozvadov. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion a blokuje připojovací pruh a vozidla tak výjíždějí přímo do pravého pruhu. Na D5 pak pozor na stojící kamion i před Prahou ve směru z Plzně. Za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru blokuje odstavný pruh, na místě už je asistence, a tak dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. V Praze pozor na nehodu ve Wilsonově ulici. V nájezdu z ulice Politických vězňů havarovala 2 osobní auta, provoz je omezený. V Praze počítejte také s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká pouze směru na Smíchov. Na Břevnov je běžný provoz. Skončit mají do 5 ráno. A na Českolipsku je neprůjezdná silnice 270 mezi Doxy a Mimoní. V zatáčce uvízel kamion, teď ho vyprošťují. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme většinou oblačno, odpoledne a večer postupně až zataženo a na jeho východě déšť, místy je bouřky a to je silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy. Teď už začíná repríza 20 minut radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
20: Jak a od kdy porostou platy státních zaměstnanců? Komu prospěje nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích? Jak atraktivní je práce ve veřejném školství, zdravotnictví nebo ve státní správě? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je předseda odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář. Dobrý den.
21: Dobrý den vám i posluchačům.
20: Rozhovor natáčíme ve 13.30. Platy státních zaměstnanců by měly růst automaticky s tím, jak se bude zvyšovat minimální mzda. Předpokládám, že tento záměr Ministerstva práce a sociálních věcí vítáte.
21: Určitě to vítáme. Určitě to vítáme. My víceméně o to bojujeme už dlouhá léta, ale bohužel každoroční doslova řeknu lidově handrkování s vládama ohledně valorizace platů je mnohdy nedůstojné, takže tohle to určitě budeme vítat.
20: Minister práce Juchelka oznámil dohodu s ministryní financí Schillerovou na zvýšení platů ve veřejné sféře. Vy jste na to na sociální síti reagoval slovy, že stále chybí termín jednání s odbory. Dosud vás někdo nekontaktoval?
21: No já bych možná začal úplně od začátku, a to od dubna letošního roku, kdy jsme poprvé vyzvali pana premiéra k jednání, protože tehdy už se začal tvořit státní rozpočet a určité rámce jeho. Pak jsme ho vyzvali 4. června, na to opět nereagoval a nakonec, myslím, 1. nebo 2. srpna jsem mu posílal už otevřený dopis, který šel samozřejmě i médiím, s tím, že ho žádám opravdu termín jednání. On na tento dopis opravdu odpověděl. Odpověděl s tím, že pověřil paní ministryni financí a pana ministra práce sociálních věcí vedením vyjednávání o platech. Tím to víceméně skončilo.
20: Takže rozumím tomu správně, že pak už se vám zase nikdo neozval.
21: Tak já musím být korektní. Já jsem včera napsal přes WhatsApp paní ministryni financí žádost, aby opravdu co nejrychleji stanovili termín, aby uklidnili odborové svazy, aby uklidnili i zaměstnance v tom veřejném sektoru, protože se čeká na to jednání dlouho. A dneska mi odpověděla, že v nejbližší době přijde od pana ministra Juchelky pozvánka s termínem jednání.
20: Čím si to víceméně ignorování vašeho svazu ze strany vlády dosud vysvětlujete?
21: Tak ono to není jenom náš odborový svaz, je to 13 odborových svazů v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů, který zastupují zaměstnance veřejných služeb a správy. Já se vám přiznám, že nevím, protože když měli tato vláda poprvé, tak ty jednání probíhaly, vždycky jsme se sešli, řekli jsme si své stanoviska a pak třeba na druhý, na třetím jednání jsme se došlo k nějaké dohodě. Takže teď to nechápu. Na druhou stranu, každé vyjednávání, každý sociální dialog je o určitém kompromisu, o hledání průsečíku a doufujeme, že s touto vládou ten průsečík najdeme. Oproti vládě minulé, kde to bylo velmi těžké.
20: Ptát se tedy, o kolik by se měly platy státních zaměstnanců zvýšit, je asi předčasné, nebo už vám vedení rezortu něco naznačilo?
21: Tak zaprvé my to čerpáme pouze v médií, takže ty vyjádření pana ministra Juchelky, paní ministryně financí, bohužel nemáme konkrétně podložený, takže my opravdu nevíme, s čím přijdou a jsme natěšení na to, s čím přijdou, protože poslední vyjádření pana ministra Juchelky, že budeme překvapeni, tak se těším. Otázka, jak budeme překvapeni, jestli pozitivně nebo negativně.
20: Dobře, no k tomu se asi ještě dostaneme, ale jaká je vaše představa? Jaké jsou vaše požadavky?
21: Tak především bude se teďka bude mimořádná tripartita ohledně minimální mzdy, takže bude se zvyšovat minimální mzda, takže by to mělo pokryt samozřejmě minimální mzdu. My chceme, aby to navyšování pokrylo i inflaci, která se pohybuje kolem 2%, a pak samozřejmě nějaké procenta navíc, ale to už je věcí vyjednávání.
20: No teď jste nebyl moc konkrétní, nějaká procenta navíc. Nemůžete být konkrétnější?
21: Nemůžu být konkrétnější. A nechci hlavně vládě vzkazovat přes média naše požadavky.
20: No tak možná by to bylo na stejno, jako oni vlastně zatím to vzkazují taky přes média, jak jste řekl.
21: Ale já se snažím chovat korektně a slušně.
20: Je výše platů to hlavní, co trápí státní zaměstnance?
21: Tak nejen výše platů, já si myslím, že celý ten systém odměňování, to znamená především ta platová tabulka číslo 1, my chceme, aby se sloučila s tou platovou tabulkou číslo 2, aby ty nejméně odměňovaní zaměstnanci se posunuli výš, ale tam je největší problém v tom, že celá řada platových stupňů a platových tarifů je pod úrovní minimální mzdy, ale i zaručeného platu. Jo. Takže například 52 platových stupňů je pod úrovní minimální mzdy u té tabulky číslo 1 a 132 je platových stupňů je pod úrovní nejnižšího zaručeného platu a těch platových tarifů máme 192, tak 132 a 192 to jsou dvě třetiny.
20: No, když jsem to četl, že tabulky ze kterých se určují platy státních zaměstnanců a pracovníků státní a veřejné správy jsou většinově pod úrovní zaručeného platu a minimální mzdy, tak jsem si říkal, jak je to možné?
21: To je otázka, ale ne na mě, ale na vládu a na minulé vlády, proč to neřešili? Proč toto neřešili? A
20: no dobře, ale proč vy jste víc netlačili jako odbory?
21: No my jsme tlačili, ale vždycky to se...
20: Marně.
21: No marně, protože vždycky byl velký problém a to byly finance. Jo, takže nejenom ministerstvo financí, ale celkově finance. Ale tentokrát se něco rýsuje. Vím, že probíhají jednání mezi ministerstvem práce, sociální věcí a ministerstvem financí o změně platových tabulek. My jsme u toho, nebo já osobně jsem u toho, u několika jednání byl na MPSV.
20: A to bylo kdy?
21: Řádově před měsícem, před měsícem a půl.
20: Takže to není tak, že by úplně s vámi nejednali.
21: No, ale to bylo jenom pracovní materiál ministerstva práce a sociálních věcí. To nemůžu říct, že to bylo úplně oficiální. A dneska nevím ani, jak to nakonec ty vyjednávání mezi MPSV a ministerstvem financí dopadla a neznám ten výsledný, pokud vůbec nějaký výsledný produkt je.
20: Vy jste mluvil o tom, že jste vyzval vládu, aby jednala, aby se uklidnila atmosféra, když budu parafrázovat vaše slova ve veřejné sféře. Jaká ta atmosféra je? Jak byste to popsal? Lidé mají velké obavy, vychází to z té nejistoty.
21: Tak zaprvé musím říct to základní. Tady ještě je velký deficit o úrovni platu oproti roku 2019. Pak přišly ty inflace. Takže tady ještě něco těm zaměstnancům ve veřejném sektoru chybí. Za druhé, minulá vláda zrovna nehleděla moc pozitivně na státní zaměstnance a zaměstnance samosprávy, takže to přidávání bylo velmi, velmi nízké. A samozřejmě od 1. dubna, které znamená, že se státním zaměstnancům a zaměstnancům samospráv zvýšily platové tarify o 9%, což bylo velmi pozitivní, ale nestačí to tomu, co je. My nejsme konkurenceschopní. Státní správa není konkurenceschopná vůči samosprávě, protože samospráva přece jenom má nějaké finanční zdroje na to, aby mohla vedle platových samozřejmě tabulek dát těm zaměstnancům různé jiné benefity a to státní správa nemá. Tam ty peníze chybí, když si vezmeme, kolik je dneska fond kulturních sociálních potřeb, což je jediný možný fond, z kterého může stát dát svým zaměstnancům nějaký benefit, to je 1%. Tak když se podíváme na sociální fondy některých měst, obcí, tak tam se to pohybuje řádově mezi 5-6%. Tak to pak už se dávají benefity.
20: Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Podle prezidenta Unie zaměstnavatelských svazů Jiřího Horeckého se napříště mají tabulkové platy zvyšovat podle stavu národního hospodářství, tedy podle toho, jaké jsou mzdy. Čili hlavním ukazatelem bude výše minimální mzdy?
21: To je názor pana prezidenta Horeckého, já jsem s ním ve spojení, ale tento názor jsem slyším poprvé od vás. No tak samozřejmě minimální mzda bude hrát velmi velkou roli do budoucna a i v letošním roce, tak jak budou vypadat potom samozřejmě tabulkové platy.
20: A to by vám vyhovovalo tedy, kdyby to bylo to hlavní kritérium?
21: Teď vařím z vody, teď to nemám promyšlený, ale myslím si, že by v tom problém nebyl, možná by to bylo i lepší.
20: Zatím ale od zavedení toho valorizačního mechanismu v roce 2025 minimální mzda i zaručen plat rostou rychleji než platové tarify. To by se mělo změnit?
21: To by se mělo změnit.
20: Minimální mzda je teď, nebo letos, 22 400 korun, v příštím roce by měla stoupnout k 25 tisícům. Zaručený plat tedy vychází z minimální mzdy a liší se podle dosaženého vzdělání. Vysokoškoláci by tedy měli mít zaručený příjem v platové sféře 35 840 korun. Jak je to ale s osobním ohodnocením? Stále se používá spíš k dorovnání těch platů?
21: V drtivé většině bych řekl, že se používá k dorovnání platů. Když se vezmeme ústřední orgány, to znamená ministerstva, tak tam bez osobního příplatku už by nikdo nedělal, protože ten platový tarif u těch nejvíce odměňovaných je stále poměrně slabý. Ty finance nejsou, nebo ty platy nejsou tak vysoké, aby jsme udrželi kvalifikované lidi. A takže se to dorovná opravdu tím osobním příplatkem a samozřejmě odměnama.
20: Dobře, ale je to v pořádku, protože vlastně ty odměny by měly být za ten výkon, co si navíc.
21: Rozhodně to není pořádku. Jo? Rozhodně to pořádku není. Nebo se podívejme zase na úroveň těch nejnižších platových tarifů, kdy zaměstnanci dělají pod úrovní minimální mzdy a celá řada zaměstnavatelů, především v té samosprávě, dorovnává ten zaměstnancům díky osobnímu příplatku právě tu minimální mzdu nebo zaručený plat, což je z mého pohledu není to správné.
20: No jak by se tady měl odstupňovat ten růst platů v těch jednotlivých tabulkových třídách a stupních? Přicházejí odbory s nějakým konkrétním návrhem?
21: Ne, teď jsme nepřicházeli žádným konkrétním návrhem. Teď, jak říkám, připravoval se nějaký materiál, který zatím neznám jeho výsledek, který my jako odborové svazy veřejné služby a správy jsme ten původní první materiál kvitovali, pak ještě přišel jeden materiál, který se nám z nějakého důvodu nelíbil, ale kdyby ten materiál nakonec se dohodla ministerně financí s panem ministrem Juchelkou na tom, že půjdeme touto cestou, to budeme velmi rádi.
20: Tak počkejte, ty jsem se v tom ztratil. Vy jste říkal, jeden materiál se vám zdál, že je v pořádku. Co se vám potom nepozdávalo, nebo co nebylo v pořádku?
21: Tam byly určité parametry, které by byly proti lidem a to nechceme.
20: A měl byste konkrétní příklad, abychom to měli představu?
21: Já nebudu konkrétní, já jenom naznačím, že se týkaly osobních příplatků a možná jejich možného zrušení.
20: Když to tak sleduji jako naprostý laik, nemělo by se to celý ten systém nějak zjednodušit? Není to zbytečně složité?
21: Lidé ze soukromé sféry říkají, že je to zbytečně složité. Ale protože v tom dělám už nejenom jako v odborech, ale byl jsem státním zaměstnancem další dobu, tak si myslím, že to není tak špatné, že by možná nějaká modifikace měla nastat, možná nastane teďka, ale myslím si, že další problém je, a to jsou takzvané kategorie činností, podle kterých jsou zaměstnanci zařazováni do jednotových platových tarifů a ty byly tvořeny někde v 90. letech a už to neodpovídá dnešní realitě, tak tam si myslím, že je obrovský prostor pro to, aby se udělala změna a tím pádem by i ten stát mohl lépe obměňovat ty zaměstnance, protože by je mohl přeřadit do vyšší platové třídy, než momentálně teďka mohou.
20: Dobrá, ale pořád je nějaký balík financí, ze kterého se bere a jestli tomu dobře rozumím, tak tendence je spíš šetřit. To znamená, nevypadá to, že by se mělo víc přidávat. Znamená to, že se bude víc propouštět nebo kudy vede ta cesta podle vás?
21: Tak určitě nějaký budget finanční musí každá vláda dát na platy zaměstnanců, kteří jsou pod tím státním rozpočtem a musí se šetřit samozřejmě. Velmi nešťastné by bylo, kdyby se zvýšily platové tarify, dám příklad o 10%, ale vláda na to dala třeba jenom 3-4%. Potom to musí samozřejmě ty jednotlivá ministerstva a jim podřízené organizační složky musou to někde vzít a to je samozřejmě cesta do pekel, to znamená, je to cesta propouštění, změně systemizace a tak dále. A to je špatná cesta.
20: No a je tedy kde šetřit? Ve státní správě?
21: To se zeptejte, ale vládní strany. Já jako odborář nemůžu říct, že můžeme šetřit tamhle a propouštět tamhle. V žádném případě. Samozřejmě my se nebráníme jako odbory a nikdy jsme to neřekli, že bychom se bránili zefektivnění státní správy, ale to zefektivnění by mělo být na základně nějakých analýz, a ne, že ministr financí řekne, teď se zruší 6% systemizovaných míst, protože budeme šetřit. To není ta správná cesta.
20: A dělají se podobné analýzy? Máte takové informace?
21: No, já si mám informace, právě se nedělají ty analýzy, ač nám bylo argumentováno, že podle něčeho jedou, ale já si myslím, a máme ze zprávy z těch jednotlivých ministerstev a z našich základních organizací, žádné analýzy nebyly a že to bylo...
20: Od boku, řekněme.
21: Od boku.
20: Dobrá. Z čeho pramení tady ten váš optimismus? Protože jestli jsem dobře rozuměl vašim slovům na začátku našeho rozhovoru, tak si myslíte, že najdete ty průsečíky pohledů odborů vlády nebo v rámci tripartity, že se dohodnete?
21: Protože jedna věc je ta, že jsme urgovali pana premiéra o ta jednání, ale vedle toho probíhala celá řada jednání, kterých jsem byl já osobně třeba přítomen, tak budu hovořit sám za sebe. Když jsme jednali jak s paním ministrem Juchelkou, tak s paní ministrní Schillerovou a ty garance, že vláda zvýší platy zaměstnanců veřejného sektoru, tam prostě byly. Takže já mám důvod být optimista. Otázka, jestli budu optimista veselý nebo zklamaný.
20: Předseda odboru státních orgánů Pavel Bednář je hostem 20 minut Radiožurnálu. Horní komora parlamentu se má zabývat vládním návrhem zákona o státních zaměstnancích, který by měl zcela nahradit ten současný zákon o státní službě. Čekali jste, že předloha narazí v Senátu, kde ji navrhli zamítnout hned dva výbory?
21: Tak já se malinko ještě vrátím do historie. My jsme 31. prosince byli jako první, který reagoval na ten poslanecký návrh, který šel do poslanecké sněmovny, kdy jsme se s tím zásadně nesouhlasili. Potom probíhaly naše vyjednání a naše dopisy na poslance, až to skončilo v Senátu. My jsme zaslali taky všem senátorům dopis a zdůvodnění, proč se nám ten zákon nelíbí. To, že to dva výbory zamítnou, to by bylo trošku překvapení, ale očekával jsem a očekávám, že Senát jako celé to opravdu vrátí zpátky poslanecké sněmovně, když samozřejmě tam dojde asi tomu přehlasování. Pak to půjde panu prezidentovi. Tam já osobně predikuju, že pan prezident to také vrátí. Ale už jsem zaznamenal názory některých senátorů, že i tak to půjde k ústavnímu soudu.
20: Jakého druhu jsou tedy vaše připomínky k návrhu zákona o státních zaměstnancích?
21: Tak především ten první připomínka byla to, že to byl poslanecký návrh. I když je to legitimní, ale na druhou stranu to je taková obrovská změna, když se jeden zákon ruší novým a je to poslanecký a neprojde odbornou diskuzi, neprojde mezirezortním připomínkovým řízení, to je špatně. To se takhle podle mého nemá dělat. A pak tam je celá řada ustanovení, která přebírají ze služebního zákona, teď do toho nového, který bude pod zákonníkem práce a jsou nad rámec zákonníka práce. Jo, takže to si myslíme, že to je na hraně ústavnosti, ne-li protiústavní. Na druhou stranu jsme rádi, že na naše připomínky trošku bylo slyšeno a že se dostalo do té díky pozměnění návrhu poslanců, se dostalo, že bude moct dále uzavírat kolektivní ne dohodu, ale kolektivní smlouvu vyššího stupně s vládou.
20: Návrh prý představuje zásadní změnu právního postavení státních zaměstnanců. V čem?
21: Základní změna je v tom, že už nebude platit služební zákon, to znamená zákon o státní službě, ale všichni zaměstnanci přejdou pod zákonník práce. Tam se nám nelíbí to třeba, že přejdou takzvanou fixi, to znamená, že s nima nebude uzavřena nová pracovní smlouva, ale že prostě se bude to brát jako, že ze zákona přecházejí. Tam to vidíme velmi problematické a může dojít také k různým soudním sporům ohledně třeba vykonávané činnosti toho daného pracovníka a podobně. Ale uvidíme, jestli to dopadne, jaká bude praxe.
20: Stane se díky novému zákonu státní správa flexibilnější?
21: Myslím si, že by se asi měla stát flexibilnější, protože bude jednodušší možnost propouštění těch zaměstnanců. Na druhou stranu musím upozornit, že ta depolitizace státní správy, která byla právě tou prvotní myšlenkou, proč mít zákon o státní službě, tak tady bude velmi, velmi na hraně.
20: No vy jste opakovaně varovali, že skončí ochrana profesionální státní správy před přílišným nebo před příliš snadným personálním zásahem spojeným se změnou politického vedení. To podle vás hrozí?
21: To podle nás hrozí. Tam to je evidentní, že toto prostě hrozí. Já bych se rád mýlil, že politická garnitura, že se tak chovat nebude, ale vidíme to i u této vlády, když nastoupila, že tam určitým nechci říct čískám, ale určitým změnám došlo.
20: No, když vám jako příklad třeba ministerstvo životního prostředí, tak byť platí stále služební zákon, tak se dějí věci, jako by nebyl.
21: Máte pravdu. Já na druhou stranu zase říkám, že každý státní zaměstnanec může, pokud je špatný, pokud opravdu nevykonává ty činnosti tak, jak by měl, tak prostě by měl být propuštěný. A proč by ho stát platil, když nedělá to, co má dělat? Na druhou stranu, pokud propuštěný není, tak by měl být propuštěný jeho nadřízený, protože ten to neřeší.
20: Tvrdíte, že modernizace státní správy je potřeba. V čem by měla podle vás spočívat?
21: Teď nevím, jestli na to jsem schopný odpovědět, protože ta modernizace, samozřejmě to zefektivnění, to je jedna věc, modernizace, to je digitalizace a podobně, ale vidíme, jak digitalizace se povedla u stavebního řízení, digitalizace, jak se povedla i u úřadu práce, kdy to z velké části nefunguje a je to na bedrech zaměstnanců. Takže já z mého pohledu modernizace ano, ale nemělo by se to uspěchat a mělo by to být velmi promyšlené.
20: No a je tady potřeba měnit dosud platný služební zákon?
21: Z mého pohledu není potřeba měnit služební zákon, ale mohl by se modifikovat. Ano, jsou tam některé věci, které by bylo záhodno změnit na základě zkušeností z praxe, ale bohužel tato vláda nebo poslanci této vlády mají asi jiný názor.
20: Dnes poprvé po reorganizaci zasedá Vládní rada pro závislosti. Jak podle vašeho názoru fungují rady vlády v nově nastaveném režimu?
21: Tak já jsem členem Rady vlády pro veřejnou správu, ta funguje úplně normálně, jako fungovala za minulých vlád a teď nemůžu hovořit za ty jiné rady, teď momentálně nemám žádné informace o tom, jak fungují, jak nefungují, kdo odešel, kdo neodešel a tak dále.
20: No, nově by tedy podle, zatím je to záměr, měla podle konkrétní fyzické osoby tedy jmenovat vláda jako celek. Tak chápete důvody té změny, nebo jak to vidíte?
21: No, třeba Rada vlády pro veřejnou správu, tady jsem členem, tak tam má odbory mají jednoho zástupce, to jsem já, pak tam má samozřejmě Sdružení tajemníků a tak dále, tam má ty zastoupení a právě tyto organizace byly osloveny, aby dali svého zástupce, což si myslím je v pořádku, pokud to bude direktivně jenom stanovaný.
20: To by se právě mělo změnit, tak se ptám na to,
21: tak
20: na váš názor.
21: To si myslím, že by asi nebylo úplně správně. Ale nemůžu hovořit za jiné vlády, protože ty mají úplně jinou činnost, úplně jiný pohled a tak dále. Že?
20: Za jiné rady.
21: Za jiné vlády, pardon. Za jiné
20: ale
21: rady.
20: Proč myslíte, že třeba tento krok místo předsedkyně sněmovny Barbora Urbanová za STAN označila za čistku?
21: No, já si myslím, že právě to je to, že si ty jednotlivé organizace nemůžou vybrat svého zástupce a jestli tam vláda rozsadí, koho chce a potom to samozřejmě je neobjektivní ty výstupy, ty rady, protože budou ovlivněny samozřejmě tím vládním názorem.
20: Takže by podle vás tedy ta odborná část rad nezůstala nezávislá na politické vůli kabinetu. To je ten problém, rozumím tomu správně.
21: Já osobně si to myslím, ale je to můj subjektivní názor.
20: Než se rozloučíme, zeptám se na to, jak udržet ve státní správě kvalitní zaměstnance. Po tom všem, co jsme si dnes řekli, nejenom o platech.
21: Jak udržet? Udržet, samozřejmě je to otázka platu, co si budeme povídat, ale je to především i otázka benefitu, který by byl nastavený pro ty zaměstnance, ale potom to je také kultura na pracovišti, kultura vedoucí pracovníků vůči svým podřízením a hlavně, aby to nebylo zásahem politiku ta práce ve státní správě. To je to, co si myslím, že by udrželo stávající zaměstnance. Tady je velký problém. Velký problém to, že celá řada státních zaměstnanců je 50+. Čili

0: a s nimi Monika Chmilová.
1: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se včera rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a tak míří rovnou k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory a obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. Oblast poblíž ostrova Flores v Indonésii ve středu zasáhlo další zemětřesení, tentokrát o síle 5,7 stupně. Informovalo o tom německé výzkumné pracoviště GFZ. Ostrovní oblast se vzpamatovávala ze silného zemětřesení, které ji zasáhlo minulý pátek. Zemřelo po něm 68 lidí a nejméně 200 se zranilo. Následovalo po něm přes 1500 menších otřesů. Rusko a Ukrajina si vyměnili 103 válečných zajatců na každé straně. Potvrdilo to ministerstvo obrany v Moskvě i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Navrácení ruští vojáci jsou podle resortu v Bělorusku, odkud zamíří do Ruska. Výměna zajatců a předávání ostatků padlých vojáků jsou jednou z mála oblastí spolupráce mezi oběma zeměmi. A ještě asi 30% klecových chovů slepic musí do konce roku přestavět čeští chovatelé. To je zhruba 1 700 000 klecových míst. V lednu začne platit jejich zákaz. Asi 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo úplné zrušení chovů. Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se ale neshodnou. Sport. Wimbledonská šampionka Linda Nosková končí na turnaji v americkém Cincinnati. V osmifinále prohrála s domácí Amandou Anisimovovou 1-6 a 4-6. Zápas na hodinu a půl přerušil déšť, i proto organizátoři posunuli začátek utkání další Češky Marie Bouskové. Tu čeká souboj s Američankou Goffovou. Dnes v brzkých ranních hodinách by se na kurt měla postavit také Sára Bejlek, která vyzve Bělorusku Sabalenkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřená D1 u Přerova a překážka na D5 u Rozvadova. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je teď neprůjezdná u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. Na místě teď zasahují záchranáři. Objíždět můžete přes Přerov, přes Horní Moštěnice. Na dálnici D5 pozor u Rozvadova ve směru do Plzně. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion. Blokuje tam připojovací pruh a vyjíždí se přímo do pravého pruhu. V Praze vyšetřují nehodu ve Wilsonově ulici. Havarovala tam dvě osobní auta. Částečně blokují výjezd z ulice Politických vězňů. V Praze je uzavřený Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Jde o noční údržbu. Směrem na Břevnov je tunel průjezdný. Uzavírka potrvá do 5 ráno. A na Chomutovsku je uzavřená silnice 224 z Kadaně na Podbořany. Mezi Pětipsy a odbočkou na Žatec vyšetřují okolnosti vážné nehody. Objíždět se dá přes Pětipsy a Poláky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme většinou oblačno, ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Co všechno obnáší práce novináře. Studenti letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě si tento týden zkoušejí psát vlastní články i natáčet reportáže. Jak se jim daří, uslyšíte v první reportáži nočního radiožurnálu. Už za chvíli.
4: Noční radiožurnál
2: a Petr Zajíček.

0: Vyzkoušet si práci tiskového mluvčího, rozhlasového nebo televizního reportéra. I takovou možnost mají studenti a studentky letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Pod vedením zkušených lektorů celý týden vytvářejí vlastní články a také reportáže.
1: Buď je ten člověk v tom newsroomu a připravuje tam nebo vyloženě moderuje, anebo jde ven a dělá ty reportáže a vlastně mi to přijde hrozně krásný, jak to může být různorodý a chci to právě nějak víc poznat skrze tuto skupinku.
2: Tři studentky letní žurnalistické školy Áďa, Ráchel a Oli si v Havlíčkobrodských ulicích zkoušejí práci s nahrávacím zařízením.
3: Jo, tak zatím možná bude hrát do těch sluchátek.
1: A tak jo, nemá to tady někde reproduktor, že se dáme k uchu.
2: O!
4: Aha,
3: a jo, super.
1: To je ono.
3: Tak jo. Nevím teda, jestli se budu připravovat profesionálně i potom před tím reálným člověkem.
1: To dne, ale tam to mizí.
3: Obzvlášť pokud ani nebudu vidět, tak se to ovládá, ale tak uvidíme.
2: Přicházíme zpět do klubu Oko, kde už na studentky čeká jejich vedoucí Vojtěch Koval.
5: Šlo vám to, jak to vnímáte? Nechtělo se vám do toho moc ne, kroutíte hlavama, dobře?
6: My jsme hodně na začátku, takže ta pravá novinářská práce a takový ten průbířský kámen to mají dámy teprve před sebou. Já obecně musím říct, že mám pocit, že postupně se opravdu ta úroveň zlepšuje, že nám sem jezdí obecně studenti, kteří jsou jako mnohem připravenější. Minimálně takové ty novinářské základy většinou mají velmi dobré.
2: Na 22. ročník letní žurnalistické školy přijelo letos téměř 50 studentů, jak z Česka, tak ze zahraničí. Rozděleni jsou do pěti skupin. Největší zájem mají o práci tiskového mluvčího. Z Havlíčkova Brodu Magdaléna Machová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I po celou noc.

0: Radiožurnálu.
1: Sára Kousková patří k nejúspěšnějším českým golfistkám současnosti. Loni vybojovala první dva tituly na Ladies European Tour, letos si poprvé v kariéře zahrála víkendová kola na majoru Evian Championship. Jak těžké je prosadit se mezi světovou elitou? Co rozhoduje o výsledku na největších turnajích a kam se chce ve své kariéře posunout dál? Sára Kousková zavítá do studia Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 1 hodina. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministryně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. Aktivisti vyplouvají z Itálie do Albánie na podporu tzv. Plameňákové revoluce. Hradečtí fotbalisté zahájí play-off o účast v hlavní fázi konferenční ligy. A dnes čekáme většinou oblačnou, na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Zákon o znovuzavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se tak do poslanecké sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby. To už v minulosti nařídil i ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytická data a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. Ten je v původním návrhu stanovený na zhruba 50 tisíc korun. Ročně. Schillerová změny odmítá.
3: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
1: Senátem neprošel ani návrh zákona o státních zaměstnancích. Členové horní komory zamítli i návrh na zrušení části pravomocí prezidenta. Flotila aktivistů se dnes chystá vyplout z jižní Itálie na albánský ostrov Sazan. Chtějí podpořit protesty proti stavbě luxusního resortu v chráněné oblasti na ostrově a u nedaleké laguny Narta, informovala o tom agentura APA. Za developerským projektem stojí firma spojená se zetěm amerického prezidenta Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem. Albánci v rámci tzv. Plameňákové revoluce už několik týdnů v řadě proti stavbě protestují. Název hnutí získalo podle plameňáků, pro které je Narta významným zimovištěm. Kromě zrušení projektu demonstranti požadují také odstoupení dlouhodobého albánského premiéra Ediho Rami, který výstavbu podporuje. Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
4: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
1: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Fotbalisté Hradce Králové dnes nastoupí k úvodnímu zápasu 4. předkola konferenční ligy. Od 20:30 je čeká souboj s řeckým Panathinaikosem. Dvojzápas rozehrají svěřenci Davida Horejše na půdě soupeře v Aténách.
5: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těchto zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom dvoj utkání byli tentokrát šťastnější víc než s tím Bežiktašem.
1: O evropské poháry dnes zabojuje také Plzeň, která ve 20 hodin nastoupí na hřišti Červené zvezdy Bělehrad v play-off Evropské ligy. Jablonec se pak ve 4. předkole konferenční ligy představí od 20:45 v Glasgow na hřišti Rangers.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprojezdná D1 u Přerova a překážka na D5 u Rozvadova. Dálnice D1 z Brna do Ostravy je uzavřená u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel. A pravděpodobně se dá sjíždět na exitu a objíždět to po mimo úrovňové křižovatce. Na dálnici D5 pozor na příjezdu z Německa ve směru na Plzeň. Porouchaný kamion na kilometru 143 blokuje připojovací pruh od Rozvadova a vozidla tam vyjíždějí přímo do pravého pruhu. Na D5 se opatrně i za Prahou ve směru do Plzně. Za Rudnou pracují silničáři. Mezi 6. a 7. kilometrem je uzavřený levý pruh, kolona se ale netvoří. Na Blanensku se vyhněte překážce na silnici 19 do Bystřice nad Pernštejnem. Mezi Kunštátem a Rosečí leží v lesním úseku na vozovce sražené divoké prase. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem na Smíchov. A provoz blokuje noční údržba, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme většinou oblačno a ojediněle přehánky, odpoledne a večer postupně až zataženo a na jeho východě déšť, místy bouřky i silné, při kterých může zesilovat vítr. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25 a na horách většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
0: Česko má svého kandidáta na prestižního amerického Oscara. Jejím dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Ten vypráví osobní příběh o rodině, závislostech a životě na okraji společnosti. Rozhovor s režisérkou Pepou Lubojacky uslyšíte už za chvíli.
2: Noční radiožurnál a Petr Zajíček.

0: Česko zná svého kandidáta na Oscara. Filmová a televizní akademie vyšla do mezinárodní soutěže dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Lubojocky. Ta v něm několik let sledovala život svého staršího bratra a dvou bratranců, kteří se potýkají se závislostí a bezdomovectvím. Film natáčela autorka převážně na mobilní telefon a stihla už zaujmout porotu i na prestižním festivalu Berlinále. Právě tam její film získal dvě ceny, včetně té za nejlepší dokument. S Pepou Lubojocky si povídá moderátor Jiří Chum.
1: Řekněte mi upřímně, už ten pocit radosti vystřídali trochu obavy z toho, kolik práce a propagace vás s filmem ještě čeká?
2: Já si myslím, že ta obava, ten strach byl první, který mi naskočil, že ta radost přišla vlastně až jako druhá. Já jsem se to dozvěděla tak jako ráno, že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že Ježíš Maria, to bude práce, ale už začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru. A taky mám strašnou radost, že českému dokumentu se tak daří poslední dobou.
1: Máme radost s vámi a je z vás ta radost cítit. Mám z toho dobrý pocit. V tom dokumentu vysledujete velmi zblízka svého bratra a své dva bratrance, kteří žijí bez domova a potýkají se závislostí. Jak těžké bylo při tom natáčení oddělit roli režisérky od role člena rodiny?
2: No, myslím si, že to vlastně moc ani nešlo, že se to furt strašně prolínalo. Pro mě bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, tou bytím autorkou, nechat až do střižny a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stříhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, zrevidovat, co vlastně chci říct, co chci použít. A zároveň mi hodně pomohlo to, že jsem vážně natáčela jako většinu těch věcí na iPhone a že ta blízkost po těch letech, co jsem natáčela, vlastně zůstala nedotknutá, že tam nebyl štáb, nebyla tam kamera, takže vlastně se nám hlavně mě a bráchovi tak strašně normalizovalo, že ten telefon držím, že už vlastně nám to nepřišlo nějaký bod prostě zájmu, že to bylo tak strašně normální, že jsem vlastně reálně zachycovala jenom náš život a až v té střižně jsem vlastně se rozhodovala, kde jsou ty hranice toho vyprávění a jak ten příběh chci pojmout. Ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh vyprávět.
1: I díky tomu mobilnímu telefonu je ten film hodně syrový. Teď čeká tedy váš dokument Cesta k Oscarům. Pojďme se vrátit na ten začátek. Plánujete třeba, nebo už vás napadlo uvést dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato i v kinech v Severní Americe?
2: To byste se musel zeptat mých producentek, který tohle mají pod palcem. Já se spíš držím tý autorský práce. Určitě jakože budem asi promítat, ale opravdu nemám k tomuhle z tomu detaily, jak tohle bude promítat ještě pořád. Jak říkám, já tady piju kafe a jsem v šoku, tak tohle z toho vám zatím nedokážu zodpovědět.
0: Dodává Pepa Lubojecky ke svému filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který je českým kandidátem na Oscara. Já ještě dodám, že dokument uvidí čeští diváci v kinech od 24. září.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Dobrovolníci letos už po čtvrté pomáhají s obnovou šumavských mokřadů. Tentokrát vzali do rukou kosy a křovinořezy. Společně se vypravili do Knížecích plání likvidovat přemnožený rákos. Jak jim to šlo, uslyšíte v další reportáži už po písničce.

0: S obnovou mokřadů v Národním parku Šumava pomáhají desítky dobrovolníků z celého světa. Díky jejich práci se daří na mnoha místech chráněného území zadržovat více vody. Zaměřují se například na rákosem zarostlé rašeliniště nedaleko Knížecích plání na Prachaticku.
1: Mám rád šumavskou přírodu, já jsem tady jezdil s rodičema, tady když se objevila tahleta příležitost sem vlastně přijet, trochu tady té přírodě nějak pomoct, tak jsem to vlastně s nadšením přijal.
2: Do obnovy mokřadů se zapojil i dobrovolník Václav Cibur z Prahy.
1: Pracuji jako ajťák v korporátu v Praze právě, takže pro mě tohleto úplně skvělá příležitost si zapracovat trošku rukama, oddechnout si, dát hlavě trošku odpočinout.
2: Dobrovolníci se dostali do rašelinišť u Knížecích plání, kde pomáhali s kosením rákosu, jako třeba Hannah Becker z Německa.
3: Samotná práce není nijak náročná, my víceméně jen odnášíme pokosené rostliny. Je ale zajímavé pozorovat, jak po odstranění rákosu vykukují rašeliníky a různé druhy brusnic, které byly jinak skryté.
2: Kosení rákosu si už doma vyzkoušel Aleksandr Marinov z Bulharska, který na dobrovolnický kemp na Šumavě přijel po třetí.
4: Tady je to víceméně vlhká louka, takže se tu pracuje dobře. Když jsem nedávno kosil rákos v našich bulharských bažinách poblíž Burgasu, to bylo o poznání náročnější. Rákos tam byl daleko vyšší, tady to jde daleko lépe.
2: Víceletý projekt začal už před 4 roky poblíž Dobré u Lenory, kam se sjeli zájemci z celého světa. Podle Stanislavy Tomkové spořádající organizace Na mysli jich tentokrát na Šumavu dorazilo téměř 50.
5: Máme tady účastnice z Brazílie nebo účastníka z Nepálu, z Indie, ale pak máme i zástupce z Irska, z Francie, z Německa, Slovenska a z Ukrajiny.
2: Jak dál Tomková doplňuje, celý kemp není jen o práci v terénu.
5: Vždycky jedna skupina je na pracovní lokaci a proti tomu druhá skupina má nejrůznější vzdělávací exkurze taky v terénu. Odpoledne máme společné kreativní workshopy, každý večer probíhá přednáška s nějakým odborníkem z Národního parku nebo z Bavorského lesa.
2: Práci dobrovolníků oceňují i zástupci správy Národního parku Šumava. Podle vedoucího odboru ochrany přírody Martina Starého má správa v podobných lokalitách omezené možnosti.
6: Jsme velmi rádi, že nám studenti a dobrovolníci takto pomáhají. V dnešní době je lidská práce velmi drahá a kdyby správa měla toto všechno financovat, tak by to nebylo dlouhodobě udržitelné.
2: Obnova rašelinišť a mokřadů pomůže udržet vodu v krajině, doplňuje Martin Starý.
6: Je to pohoří, které je velmi ovlivňováno tím suchem a tou klimatickou změnou. Z toho důvodu je zásadní dlouhodobě pracovat na revitalizaci vodního režimu, navracet tu schopnost té krajiny absorbovat a zadržet tu vodu.
2: Dobrovolníci svou prací zároveň pomáhají chráněnému tetřívkovi obecnému, pro kterého jsou podobné mokřady přirozeným místem výskytu. Z Knížecích plání Michal Bělský, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.
9: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Poutníci.
1: Letní seriál radiožurnálu o fenoménu, který rozpohyboval Česko.
0: Které poutní trasy jsou nejoblíbenější?
1: A které nabízejí nejhezčí výhledy?
0: Kdo se vydává na dálkové túry v partě?
1: A komu vyhovuje spíše samota?
0: A co jiného lidi nutí zdolat stovky a tisíce kilometrů pěšky?
1: Poutníci. Každé všední ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Je 1:30. Krátké zprávy a Monika Chmilová.
3: Výdaje na dopravu příští rok vzrostou. Po jednání o státním rozpočtu to řekl ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Podle něj je prioritou dokončení páteřní dálniční sítě. Z ní zbývá dostavět třeba Pražský okruh a části dálnice D3, D11 a D35. Zároveň uvedl, že z části požadavků musel ustoupit. Na dopravní stavby šlo letos 169 miliard korun. Konkrétní částku pro příští rok zatím Bednárek neuvedl. Ministr taky kritizoval některé smlouvy uzavřené bývalou vládou, jsou podle něj nevýhodné. S ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO jednali o rozpočtu na příští rok i šéfové dalších resortů. Ministerstvo pro místní rozvoj mluvilo podle šéfky Zuzany Mrázové z ANO o penězích na podporu bydlení pro mladé rodiny nebo pro modernizaci vybavení a zázemí pro horskou službu. Dále jsou přislíbené peníze na navýšení platů adiktologů nebo na provoz muzeí a galerií. Budoucí financování České televize a Českého rozhlasu ministři neřešili. Při ruském raketovém útoku na Kyjev v noci zemřely dvě ženy, 6 lidí je zraněných. Informovali o tom tamní úřady. Rakety podle starosty města Vitalie Klička zasáhly budovy v několika kyjevských čtvrtích a poškodily dětskou nemocnici. V jednom z krytů mohou podle úřadů být uvězněni lidé. Na místo proto zamířily záchranné složky. A olomoucký magistrát vyřizuje více než 1800 žádostí o odměnu 10 000 korun za zřízení trvalého pobytu v krajském městě. Kampaň loni vyhlásili městští radní. Chtějí tak získat nové obyvatele. Peníze začnou vyplácet na konci září.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovanu Bratislava rozehráli čtvrté předkolo Ligy mistrů domácí remízou 1-1 se slovinským Cejle. Slovan poslal do vedení v 15. minutě Čerepkaj, ještě před přestávkou ale srovnal Avdili. Z dalších zápasů si výrazný náskok na postup do nejprestižnější evropské fotbalové soutěže vytvořil Celtic Glasgow, který vyhrál nad Lincem 3-0. Norský Bodø Glimt pak zvítězil v nizozemském Nijmegenu 3-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na šestce před Petrohradem a neprůjezdná D1 u Přerova. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů velmi opatrně za Jesenickou křižovatkou. Na 62. kilometru řidiči hlásí předměty na vozovce v jízdním pruhu.
5: Nějaký desky po dálnici teď. Asi 5-6 desek, je to obou dvou pruzích.
4: Dálnice D1 z Brna do Ostravy je stále neprůjezdná u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov auto narazilo do svodidel. Na místě zasahují záchranáři, uklízí se tam. Objíždět se to dá po mimoúrovňové křižovatce. Na dálnici D5 z Německa do Plzně pozor za odbočkou na Rozvadov. U nájezdu z exitu na kilometru 143 stojí porouchaný kamion. Blokuje tam celý připojovací pruh. Vozidla výjíždějí přímo do pravého pruhu, tak opatrně. A v Praze počítejte s uzavírkou ve Strahovském tunelu. Údržba se tentokrát týká směru na Smíchov. Na Břevnov je běžný provoz. Skončit mají do 5 ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme většinou oblačno, odpoledne a večer postupně zataženo, na jihovýchodě déšť, místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Petrem Zajíčkem.
2: Ano, a my se už za chvilku vypravíme za fotbalem. Fotbalisté Plzně po dlouhém čekání na pražském letišti

0: Výprava plná nástrah, tak to je úvodní účinkování fotbalistů Plzně v této sezóně evropských pohárů. Cesta do Bělehradu se jim protáhla, když kvůli technickým problémům letadla čekali několik hodin na odlet do srbské metropole. Dnes večer tam budou hrát v úvodním utkání posledního předkola Evropské ligy proti Červeně Zvezdě. A na stadionu Rajka Mitiče je čeká pořádně horká půda a divoká divácká kulisa.
1: Som z Balkána a vím, že tam to bude výborný, vím, že budú fandiť pro Zviezdu, tak víme, že bude tam ako to horieť a Zviezda má skvelé fanúšky.
2: Je si vedom bosenský záložník Viktorie Amar Memić, že atmosféra bude ve čtvrtek večer na Marakaná hodně divoká. Stadion získal svou přezdívku díky podobnosti se stejnojmenným fotbalovým stánkem v brazilském Riu.
3: Samozřejmě vnímáme, že v Bělehradě na Červený Zvězdě je ta atmosféra speciální. Na druhou stranu Marakaná je takový stadion, který je hodně velký a ty fanoušci nejsou tak blízko hřiště. Takže si myslím, že už jsme zažili a kluci zažili v té své kariéře v evropských pohárech ještě bouřlivější stadiony.
2: Věří trenér Viktorie Martin Hiský, že jeho svěřenci nepodlehnou nepřátelské kulise. Zkušenosti z velkých zápasů v divoké atmosféře má také Amar Memić.
1: Měli jsme jako i větší zápasy, které jsme hráli a jako hlavně myslím si, že nikdo z toho nebude, jako, že se bude bát nebo něco takového.
2: Divoká kulisa se ostatně může obrátit i proti domácím fotbalistům. Minulý týden se po svém vyloučení v odvetě předkola Ligy mistrů s Berševou střetl s fanoušky teď už bývalý kouč Červené Zvezdy Dejan Stankovič, který následně rezignoval.
3: Samozřejmě dobře víme, že momentálně Červená Zvezda vyměnila trenéra, že tam úplně není dobrá nálada. A že se ta atmosféra, když budeme hrát dobře, tak se může obrátit proti domácímu týmu.
2: Myslí si plzeňský kouč Martin Hiský. Úvodní duel play-off Evropské ligy mezi Červenou Zvezdou a Viktorií začne ve čtvrtek ve 20 hodin. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte zpravodajské vstupy. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Skvělý Eric Clapton na jeho Tears in Heaven v nočním radiožurnálu. Pálivou přísadu přidávají během veder do krmiva dojnicím zemědělském a obchodním družstvu v Živanicích na Pardubicku. Speciální směs s čili papričkami totiž podporuje jejich chuť k jídlu a pití. Ve vysokých teplotách totiž krávy méně žerou a vliv to má i na produkci mléka. Chovatelé proto hledají způsoby, jak jim náročné letní dny co nejvíce ulehčit.
1: Díky těm papričkám, které tam jsou, tak vlastně jakoby mají větší podporu slinění, tím mají větší chuť žrádlu a tím vlastně i pijou.
2: Se mnou je tady předseda zemědělského a obchodního družstva bratranců Veverkových v Živanicích Vít Hejna.
1: A doplňují tu svoji energii, kterou spotřebovají jak na tu výrobu mléka standardně každý den, ale vlastně ještě využívají tu energii na ten tepelný stres, aby snížili to teplo nadměrným dýchání nebo nadměrným jakoby vypazeným jazyka a funěním.
2: Takže to čili funguje u nich podobně jako u lidí. Pálí je, tak se potřebují napít.
1: Napít a najíst, přesně tak. A když už vlastně zootechnici podle počasí, podle předpovědí vědí, že budou ty velký tepla, tak aby to v tom krmení měli, protože opravdu dřív tohle bychom nedávali, tak říkám, používám to asi tak 3 roky, tak vlastně opravdu v těch velkých vedrech bylo znát, že ty zvířata měly menší příjem potravy. Ventilátory jedou, takže tady je vlastně vyšší teplota jak 19 stupňů, takže aby krávy měly lepší pohodlí. Když je vyšší teplota, tak vlastně tam se ještě taková mlhovina se pouští vlastně na jejich tělo, aby vlastně se ochladili.
2: Jaká je tedy pro ně ideální teplota?
1: Tak ideální pro ty zvířata je teplota maximálně těch 10 stupňů, spíš míň.
2: Takže když jsou pak ty 36 stupňové dny, tak to je teda pro ně úmorné.
1: Ano. Dá se říct jako pro člověka. Někdo to snáší líp, někdo hůř, ale samozřejmě to zvíře, který má tělesnou teplotu vyšší než člověk, tak samozřejmě pro něj to je náročnější.
2: Snižuje se vám tedy nějak jako teď v posledních letech ta produkce?
1: Díky těm vlastně technologiím, které my máme ve stáji, tak co se týče jakoby řeknu produkce toho mlíka, se snažíme udržet na nějaký stejný úrovni. Spíš tam hraje roli složky. To znamená tuk a bílkovina díky vlastně těmhle těm teplotním stresům vlastně třeba snižují se.
2: Jak jste na tom vlastně s krmivem v důsledku toho sucha?
1: Máme dostatek krmení s tím, že samozřejmě kdyby přišli takový den 3 roky za sebou, tak už to je samozřejmě složitější a opravdu bychom měli provozní komplikace. Protože jenom v porovnání v loni jsme sklidili ze stejné výměry, kterou sklízíme na seno, abyste měli představu 9 sebalíků. Sena. Letos jsme sklidili jenom 270, takže vlastně není to ani třetina. S tím, že kdyby jsme sklidili, řeknu něco málo přes 500, tak je takový normální, protože ono taky tady byl ještě extrém, to, že vlastně na konci roku 24 byly ty povodně, takže i ty louky byly hodně zaplavené, takže byly tam dostatek vody, vláhy, takže ta produkce byla trošku extrémní proti roku normálnímu.
2: Vysokým teplotám přizpůsobují provoz zemědělské podniky napříč Pardubickým krajem. Z Živanic Anna Svobodová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi
3: i o prázdninách.

0: Radiožurnál máme 2 hodiny. Zprávy a Monika Chmielová.
1: Ministr zdravotnictví chce z rozpočtu peníze na dětskou psychiatrii i onkologické centrum. Ukrajinské protikorupční úřady vyšetřují náměstkyni šéfa prezidentské kanceláře. České hokejistky prohrály úvodní zápas Eurohockey Tour proti Finsku 1-3 a dnes čekáme většinou oblačnou na jihovýchodě s deštěm, teploty až 32 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Stát chce příští rok investovat do rozvoje dětské psychiatrické péče. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO to řekl po jednání o rozpočtu na ministerstvu financí. Peníze zamíří třeba na opravu nemocnice v Opařanech nebo výstavbu nového zařízení v Lounech. Víc prostředků má jít i na specializační vzdělávání mladých lékařů, včetně tzv. Rezidenčních míst. Na celkem 140 postů pro praktické lékaře letos podle Vojtěcha přišlo asi 300 žádostí.
3: Potřebujeme ty absolventy dostat do těch oborů a do těch míst, kde nám chybí, což jsou zejména praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, psychiatři dospělí a dětští psychiatři.
1: Další investice mají jít třeba na výstavbu onkocentra v Ostravě nebo digitalizaci žádanek. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO by mělo jít příští rok víc peněz taky na adiktologické služby. Řekl to po jednání vládní protidrogové rady. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů. Izraelský úder na policejní stanici v pásmu Gazy zabil 9 Palestinců. Informovali o tom tamní zdravotníci. Mezi mrtvými jsou vysoce postavení policisté i 13-letá dívka, která byla v době útoku v okolí. Dalších 15 lidí je zraněných. Izrael uvedl, že útočil na ozbrojence radikálního hnutí Hamas. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyně šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že je předmětem vyšetřování protikorupčních úřadů. Národní protikorupční úřad Ukrajiny a speciální protikorupční prokuratura oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu asi 70 milionů korun. Peníze měly použít jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice. Jména v souladu s ukrajinskými zákony úřady nezdělily. V Hodoníně u Kunštátu na Blanensku dnes lidé uctí oběti holokaustu Romů a Sintů na Moravě. Pieta je na místě válečného pracovního tábora. Vzpomínková akce připomene jeden z největších hromadných transportů romských mužů, žen i dětí do vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau v roce 1943, shrnuje mluvčí muzea romské kultury Karolina Špilmanová.
4: Zazní samozřejmě česká a romská hymna a další pietní písně a také vystoupí vzácní hosté. Následně se přesuneme na nouzové pohřebiště Žalov, kde bude probíhat slovo pastora a následně se budou klást věnce a uctívat památka obětí.
1: Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Eurohockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, který po zápase pochválil především povedený vstup českých hokejistek do utkání.
5: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
1: Další zápas odehrají Češky v Kletonu zítra v 15:30 proti Švédsku. První turnaj sezóny hokejistky zakončí v sobotu s domácím Švýcarskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Neprůjezdná D1 u Přerova a překážka na D1 za Divišovem. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy neprojedete po nehodě u Přerova. Na kilometru 282 u sjezdu na Olomouc a Prostějov osobní auto narazilo do svodidel.